0: Děkuju.
1: A už takové věci, jako pomáháte Jirkovi v tom otcovství? Jako minule, když tady byl Jirka Dvořák, tak říkal, že teprve čekáte Aničku. Dokonce už věděl to jméno a je to Anička.
2: Ano, je to Anička.
1: Koupíte Aničku nebo staráte se
2: o ní? Pomáhal jsem Barunce, protože tatínek Jirka Dvořák měl představení asi třikrát, takže koupal teprve včera poprvé. No ale to je jedno, to je naše soukromá záležitost. Hlavně, aby byli zdraví.
1: Ne, to není vaše soukromá záležitost. Herec je člověkem veřejným, jako Český rozhlas je veřejnoprávní instituci.
2: Ano,
1: všichni chtějí vědět o všech všechno.
2: No ale jo? Ne, každý zas musí všecko na sebe povídat.
1: No ale divák vlastně kvůli tomu přichází, aby se dozvěděl a znal a pochopil ty věci.
2: Já vím, ale no. To jestli koupete vnučku nebo tak, to není tak podstatný. To dělá tolik dědečků.
1: My jsme nazvali ten dnešní tobogán vteřiny života. Je to u příležitosti zítřejšího setkání, které organizuje nadace život umělce, Senior Prý, vteřina života. Teď tady uběhne 50 vteřin a ozve se konečná znělka tobogánu. My vlastně nevíme, co si budeme říkat v těch vteřinách, ale pro vteřiny hereckého života, co je nejdůležitější? Těch věcí může být hodně. Angažmá, může to být porozumění s významným režisérem a může to být i přechod třeba od herectví k režii. To všechno jsou věci, které v tom vašem životě se objevily.
2: No dobře, to, ale nejdůležitější je být zdravý a trpělivý, si myslím, v herectví. Nepospíchat.
1: Ta trpělivost, když jste zkoušeli třeba s panem Krejčou nebo s panem Macháčkem, u koho byla větší? U režiséra nebo u vás, u interpretu? No, musíte to doložit i na příkladě.
2: No, my jsme museli být trpěliví, vydržet to všecko. Protože pan režisér Krejča, ten když režíroval, tak v podstatě neměl žádný potřeby fyzicky. On nemusel chodit na záchod, nejet a my jsme prostě furt museli dělat. No a u Mirka Macháčka, to je, nedávno běžel v televizi o něm takovej dokument a tam paní režisérka Engelová říkala, jednou prorazím poupě svého klidu a rozkvetu do hysterie. To je režisér Macháček. No a já jsem s ním se... To je citát, no a já se pod to podepisuju, takže nebylo to vždycky jednoduchý. Já to tak asi má být u toho divadla. Ale já osobně si myslím, že se nemusí jako vytvářet nějaký takový krizový situace, aby na sebe lidi křičeli nebo se rozplakávali a tak dále, protože to je všecko dohoda přesvědčit. My herci, diváka, že tu hru si nemůžou přečíst jináč, než jaký hrajeme my. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak jsou daleko chytřejší, inteligentnější lidi, diváci a tu hru si můžou přečíst a mají možná ještě lepší představy, než máme my a režisér dohromady. Ale ten vtip přesvědčit o tom, že to jináč není možný, nežli takhle, to si myslím, že je právě ten mysteriózní okamžik, proč lidi chodí do divadla. Že se to teď právě před nima dělá. Vemte si, já nevím, Novosvětskou nebo Mou vlast, a tam je to matematika, prostě luhy a háje jsou ta, furt je to na tři, jo? A to se dá dirigovat rapapa, rapapa, anebo ta, a zase to budou tři. Čili někdo to přečte a tenhle výklad předloží divákům. Jak co, my jsme to přečetli?
1: Co když dojde a dochází tak v divadle i v malých alternativních scénách k nedorozumění? Režisér herci v porozumění vyloží hru po svém a divák to nepřijme a sedí a kouká a říká si, co to tady hraje ten Munzar, nebo co to ta paní Hlaváčová?
2: A proč jenom my dva?
1: Ne, to mě... To mě jenom napadlo, že se mě to tak vybavuje v hlavě. Já tam můžu dosadit Libušku Švormovou, která tady sedí
2: ale
1: a zahlíce
2: mi. Ale to můžete dosadit, to je no. Pochopitelné, ale v tom je to fajn. Já jsem zažil, že z mého představení lidi odcházeli teďka zposledy a odcházelo jich dost a mě to vůbec netrápilo, protože to je spíš její chyba. To já taky, já jsem hrál Janáčka a jsou skladby, které mě třeba nejen, že jim nerozumím, ale mě iritují, ale za to nemůže přece pan Janáček, za to může moje blbost. Já jsem ještě na to nedospěl, ještě jsem tomu neporozuměl. Víte, čili jako výklad té hry, nebo to, já se ani už vůbec nedivím, protože když si jmete, kolik času jsou lidi masírováni stupidníma reklamama a taky tam herec tím velkým, já jsem nedávno poslouchal pana Renče, který reklamy dělá a říkal, jak prostě ti, kteří mají ten servis kolem toho, oni točí movie, oni točí film. Rozumíte, o blbosti. A teď, jak chcete, jak mají ty herci, já už teďka nehraju, ale jak mají stačit s přirozeným, normálním herectvím, se svým trápením na ty všechny paskryšte, tak na ty reklamy vám říkají, že to je a budete fresh a go.
0: To nemůžeme stačit.
2: A teď si vemte, že někdo přijde utrápený a řekne, mám tě rád. Takovou blbost, že jo? A on je o tom celý život. Tak jak má stačit tomuhle tomu, když neřekne, má tě rád, nekouká místo toho a neleze na hlavu a nešklebí se a teleobjektivě mu najedou až na dásně, to ne, s tímhle nemá smysl soutěžit.
1: Ne, my s tím nesoutěžíme.
2: Já vím, no já si vám jenom vysvětlím, že prostě napadlo, se může stát, že kvalitní představení nebo kvalitní text není přijímán. A takové zkušenosti je, bohužel s tím se nedá nic dělat. To jednou přece řekl krásně pan Verich, že boj s lidskou blbostí se nedá vyhrát, ale nelze z něj utéct, protože by blbost zaplavila svět. Že?
1: Luďku, děkuju, pak se ještě vrátím k tomu, jestli vás to skutečně mrzelo, nemrzelo, když diváci odcházeli. To ještě nemám vyjasněné, jestli s váma souhlasím, ale to nevadí. Od toho v podstatě jsme, abychom se takhle domluvili, já přitom nemusím mít kýbl na hlavu, ani šaranky v ruce, ani kšandy na hlavě, prostě stačí, když jenom si volně povídáme. My vám dnes chceme udělat radost a tu radost vám teď mimo jiné začne dělat Zuzana Navarová a skupina Koal. A Zuzana dneska dokonce má poslání, že ty písničky dává nejen sama za sebe, ale i za velkou slavnou nadaci Život umělce. A to, co si přinesla, to není malé akvárium, to je speciální indický čaj.
2: Ano.

0: Děkuju, Zuzaně Luďku, bylo v té písničce Sladko nám bylo, bolně nám bylo, bylo tam to, mám tě rád?
1: To víte,
0: cítil,
1: že jo.
0: Cítil jste to v tom? Pro Hrdce, Zuzanko, posaď se i u nás, já budu rád, když i ty se budeš ptát pana Munzera.
1: Ale tak...
2: Já se možná budu stydět, ale...
0: Ne, nestýď se, nestýď. Co je důležité pro zpěváka i pro herce? Je to to udržení atmosféry písničky? Je to také to potvrzení toho, že tam musí být u toho interpreta i nějaké vnitřní tajemství? Nebo herec vystačí, nebo i zpěvák s řemeslnou dovedností odspívá všechno, ale je to vlastně o ničem?
2: Tak ty jsi tady, Tomáši, to už načal, že jo, s tím tajemstvím. Ty jsi tady na pana Munzera naléhal, že nemá mít tajemství, že má s vnučkou nahatou jít do světa. A takže ono je to opravdu osobní věc, jestli všecko na sebe člověk vytreperendí, anebo jestli si to tajemství nechá. Co se tedy nutnosti osobních tajemství přímo při produkci týká, tak bych řekla, že nevyhnutelné není, ale je to výhoda.
0: Luděk?
1: Ne, já... To bychom si museli říct, jaké tajemství. Já hrozně nemám rád takzvané totální divadlo, kde prostě se všecko udělá, protože je všecko zřejmý, viditelný. Proč by lidi na to chodili? Lidi přece chtějí, aby se někde se svýma pocitama ten den, v ten okamžik do něčeho vešli, aby se s něčím solidarizovali, aby to někdo vypověděl za ně. V tom je to herectví. Asi, já nevím, já nechci teoretizovat, strašně krutý. Proč nějaký člověk, který z nějakých důvodů, nebudeme říkat z jakých, prostě ve tmě, pak najednou v prudkém světle se pohybuje na takovém laně na hranici šílenství, krásy a naděje a sléká nahou lidskou duši, dokonce před zraky diváků. To je na psychiatrii tohleto. A přesto to lidi dělají, chodí se na to dívat a jsou lidi, kteří dokážou tu svoji duši takhle obnažovat a dochází k nějakému očistnému procesu, protože jak je možný, že v dnešní době techniky a nevím čeho všeho, co kolem nás je a v čem žijeme, se lidi v určitý okamžik sejdou večer v divadle a věřej vám, že jste král třeba Jindřich V., a vy máte na hlavě plechovou pozlacenou korunku, v ruce máte divadelní meč a oni se chvějou o váš osud, protože jdete do války, kterou podle všech běžných pravidel musíte prohrát a vy jako Jindřich V. vyhrajete. Proč lidi podléhají tomuhle krásnému, mysterióznímu okamžiku? Protože se nějakým způsobem očišťují a zároveň obohacují. Nechci teoretizovat, proto je divadlo věčný.
0: Většině také zůstane, protože o divadle máme šanci možná i prostřednictvím rozhlasových vln hovořit a připomínat osudy hrdinů. Kdyby rozhlasový posluchač teďka nahlédl k nám do divadla u hasičů, tak by kromě kytek a dárků z Českého rozhlasu tady zahlédl i dvě grafiky od pana Pechara, který je pravidelným hostem našeho tobogánu a přišel vás také touto formou pozdravit. A na jedné je Julie, na druhé je Romeo. Slavná inscenace o Tomra Krejči v Národním divadle. Co tam byly těmi důležitými vteřinami právě u tohodle pojetí, ve kterém jste hrál?
1: No já si myslím, jednak to byl vynikající překlad pana Josefa Topola, tedy můžu říct Pepíka, no. A pak tam byla jedna taková šťastná událost, protože jsme byli mladí a bylo to v partě mladých kluků z italské Verony, kteří byli z Prahy. Já jsem tam umřel jako Mercutio a jednou jsem šel pozdě v noci po Národní třídě, to se ještě stavěl ten, teď je to Tesco, dřív to byl Máj, to se stavělo ten barák a šel jsem sám a bylo už po půlnoci a proti mě šla parta takových kluků a já jsem dostal strach. Jestli se, tenkrát to nebylo tak běžný, jako to dneska, ale přesto jsem ten strach měl, takhle jsem si zmačkl klíče, dal jsem si je do ruky a pám, no to nemůžu, ale aspoň se budu bránit. A oni mě obklopili a já jsem pořád byl úzkostnější a úzkostnější a najednou jeden z těch mladíků ke mně přišel a říká, pane Munzar, řekněte nám, psí rody. Ze mě to spadlo, protože ty kluci, on říká, my už jsme na tom byli 15krát. Oni se solidarizovali s náma, s Merkúciem, s Tybaltem, s Romem, jako s generací, která je proti těm starším, tak jak to mládí vždycky má mít. A v tom psí rody, kdy ten Merkúci o tohle zavolal těsně předtím, než zemře, protože on vlastně umřel z nenávisti těch starých, tak to mě hrozně potěšilo a dodneska na to vzpomínám a neprali jsme se.
0: Nebylo to dáno jenom tím, že ta inscenace byla generační výpovědi, že tam málem Romeo byl v kožené bundičce, nebo byly to jenom takové náznaky, anebo skutečně oni pochopili ten vnitřní, to vnitřní poselství Shakespeara i toho překladu pana Topola?
1: Ach, to já si myslím, že určitě pochopili, protože to by jináč na to lidi nechodili.
0: Tak v přímém přenosu posloucháte Tobogán. Našimi milými hosty jsou Zuzana Navarová, skupina Koa a pan Luděk Munzar. V té knížce, kterou jsme kdysi právě také pokřtili v Tobogánu, knížku, kterou napsal pan Luděk Munzar, Když jsem to slíbil, a je to o jeho velké druhé lásce, kromě divadla, to je létání. Jaké vteřiny tam člověk může prožívat a může je porovnat s úspěšnou premiérou v divadle?
1: No tak když chcete za každou cenu nějakou analogii, určitě to najdete. Můžete tam prožít obrovské vteřiny strachu a nebo nádherný úlevy a krásy, která, věřte mi, kdo nikdy v životě neseděl ve větroni a nebyl tam aspoň nahoře sám, třeba 2-3 hodiny, tak to je pocit nezdělitelný, co to je za krásu a zároveň s tou starostí, aby vás ten teplej prout neopustil, abyste prostě, kdyby náhodou, abyste si vybral dobrý pole a nerozbil si hubu a letadlo. Ale ten, mě se častokrát ptávali, proč teda lítám a byli to ironicky, no to chcete být ještě víc slavnej, nebo já nevím co všecko. No, to je jedno. Tak já jsem říkal, pro ty krásný návraty na zem a já jsem tím nemyslel nic poetického, protože víte, odstartovat a zase se vrátit ve zdraví na zem, no to je krásný, ne? A pak je druhá věc, kterou jsem na tom lítání měl strašně rád, zvlášť na tom bezmotorovým, když je tam člověk jaksi, tak jako bych řekl, determinován nebo určen prostě počasím a tak dále a svýma schopnostma, ale ta poezie, kterou v tom. Já jsem jednou, jsme byli na soustředění v Novém Městě nad Metují a tak jsem se nechal vytáhnout, ještě to byl ten starý větroň Šohaj, ale pro mě to bylo tenkrát, to byl Brus ještě. A tam je takovej svah od toho letiště, jakoby, a málo kdy se to tam stává, a foukal tam takový mírný vítr, takže se pořád dalo takzvaně létat v té vlně. Takže já jsem letěl do Dobrušky, tam jsem to otočil na křídlo prudkou zatáčkou do Náchoda, nad náměstím zpátky a takhle.

0: teď koukali po sobě, tak jsem letěl zpátky z náchoda a zařval si, že jsem to na koni. Pomáhej pámbu! Najednou si některá všimla, protože to bezmotorový je opravdu tichý. Pomáhej pámbu, děkujeme, děkujeme. A dívali se na mě nahoru a mě vám takhle tekly slzy krásný, protože pocit bezpečí, jistoty a obrovský poezie. A ty ženský si snad sundali i blůzku, jak mě mávali nahoru.
1: No, mezi náma, Luďku, ty bys byl ideální objekt pro reklamu, to zas ne, že ne.
0: Jak to?
1: No, nebať se to všechno v tom objevuje. Slzy ženský odhazujou halenky, ty seš ve vzduchu, pak přistaneš a ještě ten pámbu, teď už to je moderní, zase tam funguje ideálně. Ale mě jenom napadlo, to je drobnost, zkuste zavolat paní Hlaváčové, to je vzkaz pro Věru Mackovou do přenosového vozu, máme-li tam číslo, můžeme zavolat Janě.
0: Ale ona zkouší.
1: Aha.
0: Tak to si nebude na jevišti, ona je tady přes ulici.
1: No tak zkuste i tak, protože to může být výmluva, pan Munzera.
0: Není.
1: Není. A...
0: Ještě mě říkala, já tě vemu, já vám nechci, já jako důchodce jedu 16 a krásně si vystoupím a pokud se nesrazíme, tak dojedu ve zdraví.
1: Hele, a to už máš i takovou průkazku na toho důchodce?
0: No to už budu jezdit zadarmo od března.
1: Jo. No tak to dáš na účet Aničky všechno.
0: To je jasný.
1: A, tak když ne Janu Hlaváčovou, Roberta Tamchynu. Robert je šikula, rozhlasový a hrabe se v archivechu a teď dostal cenu za to, že vytvořil koláž z tvorby Miroslava Horníčka. To slovo koláž nás zajímá. Zaprvé proto, že je dneska ta vernisáž, za druhé pokřtíme za malou chvilku tu knížku Miroslava Horníčka a mě by zajímalo, jak by třeba možná vytvořil koláž o tobě, ten Robert. Jo? Jako co by k tomu potřeboval? Které fragmenty? Jak by je dával dohromady? Zda by používal nůžky, a nebo jenom ten už moderní počítač, na který se stříhá v rozhlasových vysíláních. Ale předtím tam padlo jedno slůvko, poezie. Nevím, ale myslím si, že ohromujícím štěstím nebo zážitkem pro tebe i pro paní Janu bylo setkání s básníkem Františkem Hrubínem. Vy jste dokonce chystali i pořady ve Viole, tak možná po tom telefonátu s Robertem, že bych se k té poezii jako k další lásce docela vrátil. Robert, seš přítomen u aparátu?
2: Ano, dobré dopoledne, já nevím, říkali mi, že jsem slabý, tak nevím, jak jsem slyšet.
1: No, slabý, hlavně, aby jsi nakoupil, co potřebuješ, protože ty nemáš žádnou paní Hlaváčovou, která by se o tebe starala, to taky víme. Jak by vypadal tvůj koláž o panu Munzarovi? Z čeho bys vycházel?
2: Já asi rozhodně bych nemohl zapomenout na tři věci z rozhlasového archivu, které mě velmi ovlivnily v různém věkovém období, když jsem je slyšel. Jednak by to byla romance pro křídlovku Františka Hrubína, tak jak ji pan Munzar četl v rozhlase nebo recitoval. Navždy mne bude víc o tu chvíli, kdy jsem ji slyšel. Potom by to asi byla ukázka z páni Horčičkovy práce Letu do nebezpečí, kde pan Munzar hraje kapitána Prelevena, který navádí to letadlo, které se řítí nocí na kanadské letiště ve Vancouveru a on, protože letadla zná, jak o tom mluvil a má lítání rád, tak člověk mu věří každé slovo, když řekne tomu člověku George Spencerovi, který sedí po letech zase za kniplem, když mu radí, tak mu věří každé slovo. No a pak bych asi určitě připomněl v té koláži taky Čerbu z knížky Paňolovi, jak voní tymián. A to je možná i styčný bod z prací pana Horníčka, protože to je Provence a voňavá Francie.
1: Mm. Roberte, děkuju moc.
0: Já
1: za
0: taky
1: telefonát.
0: Děkuju a moc vás pozdravuji.
1: Díka, můžeš o tom Luďku přemýšlet, co bys tam dodal ty sám podle sebe.
0: A to já bych nedodával nic, protože to mě to takhle překvapuje. A to, mně se to hrozně špatně říká, no. Prostě, co má člověk o sobě povídat, když, jak to říkal pan Seifert krásně, co má o sobě mluvit, když je jenom tráva, no. Tak to nic, tak prostě, já práci v rozhlase jsem mýval a mám hrozně rád a v podstatě jsem tam bydlel dřív. Nedávno jsem dělal četbu na pokračování.

0: z paměti pana Kasanovi. Už v loni jsem udělal 12 dílů, teďka dalších 12 dílů. A tak jsem tam seděl před tou šestkou a díval jsem se a šel jeden můj známý zvukař, pan Miloš Kot. A my se známe, dělali jsme spolu mnoho pořadů. Kam tak, Milošku, tak tady sedím, dneska je říjen, nevím, jestli to je na den, ale je to přesně 50 let, co jsem tady začínal. No, tak jsme si nostalgicky zaspomínali, protože on tam je jenom 37 let. A já už jsem to řekl na začátku, já o svých láskách strašně rád mluvím, protože se hrozně stydím a rozhlas je moje velikánská láska, protože jako malý kluk my jsme rádio neměli, jenom babička ho měla a pak až později, když byla měnová reforma, tak bohatší strýček nám koupil rádio, aby o nějaké peníze nepřišel. A já jsem první rádio poslouchal tak, že jsem si udělal krystalku a od dalšího strýčka jsem si půjčil sluchátka a dali jsme si je takhle v kuchyni na talíř, tatínek, maminka, já a ještě moje mladší tehdy sestra Eva, tam ty ještě nebyly na světě, jsme seděli u toho talíře a poslouchali jsme, do dneška si to pamatuju, z pohádky do pohádky. A takže ten rozhlas mě provází celý život a nejenom to štěstí, že jsem mohl dělat s takovými mistry slova, jako byl pan Heger, pan Smolík a další, to je takový krásný dar od Boha a já říkám, já se o svých láskách stydím mluvit, je to nádherná, když si tam můžu rozsvítit takhle jenom to světýlko. A teď je ten text, já hrozně rád dělám četby na pokračování, protože tam můžete udělat daleko víc postav, než třeba tu jednu, jenom i když pěknou, na jevišti. A to, co říkal pan redaktor Tamchyna o ty romanci pro křídlovku, mě těší, ale já bych ji teď dělal jináč. Já jsem to slyšel nedávno, to bylo ještě nebyla vydaná knižně, a to jsem poslouchal a to nebyl hlas, to byla tkanička od bot. To, i když jsem to měl rád, tak až po letech pozdějších teprve člověk pochopí, co v tom je.
1: No, ne, nebudeme to rozvádět, já bych pak musel připomenout inscenaci v Národním divadle, romance pro křídlovku. Jenom doplním, za malou chvíli po té další písničce, Zuzanko, pokřtíme knihu Miroslava Horoníčka, Vteřiny života. A oni se ptali Miroslava, pan Žák to s ním dělal ten rozhovor, jak si představuje vlastní medailonek Miroslav, a on na to odpověděl v podstatě v duchu jakový, bez vlastní účasti. Ať řeknou něco o mně lidé, kterým jsem někdy něčím udělal radost, a ať tam řeknou někteří herci, že jsem nevěřil v herectví z jednoduchého důvodu, že jsem hercem prostě nikdy nebyl. To je slovo do pranice, po písničce si to vysvětlíme, přímý přenos tobogánu z divadla U hasičů.

0: Romeo, Luďku, není tahle písnička o lítání Ludka Munzara, o panu Hrubýnovi, není to o tom, jak člověk se snaží běžet za tou láskou, která mu odchází někam do daleka. Není to všechno z té písni podle vás?
1: Tak asi všecko ne, ale je hezká, já vám děkuju, moc se mě líbila.
2: To jsem z toho úplně celá pryč. Teda.
1: Ne, nebuďte, je to opravdu pěkný.
0: Já jenom připomenu, možná by to bylo další téma, ale na 2-3hodinový pořad, možná, že by nám ho pan Miroslav Dittrich někdy dal nebo věnoval. A to je to otázka toho autorství. To všechno jsou písničky Zuzany Navarové. Písnička i teda muzika i text. A hodně se mluvilo v divadelních kruzích vždycky o autorském typu herectví. Nemám teď na mysli to herectví Miroslava Horníčka, to je, kdy sám opravdu mluví za sebe, nikoli prostřednictvím té dramatické postavy. Ale to autorství znamenalo možná v pohledu na tu postavu jít na to jinak, vysvětlit to po svém a...
1: Já bych tomu rozuměl takhle, že jako jste říkal o tom panu Horníčkovi. Ano, to mohlo být, ale jako autorský herec, já si pod tím opravdu nedovedu nic představit, protože když jde herec hrát nějakou postavu, no tak se snaží být nejlepší na celém světě, že jo? To jináč nemusí na to jeviště chodit. A takže on to nějak uchopil, nějak to divákům interpretuje, takže tak bych, to je jediný autorství, ale jako takzvaný jako kategorii, to si možná někdo vymyslí. Já opravdu neumím na to odpovědět. Já nechci být jako naši politikové, kteří umějí na každou otázku odpovědět.
0: Tak a rád bych teď pozval na podium pana Jiřího Žáka, pana doktora Mareše, aby pokřtili. A protože vidím, kde si někde i Libušku Švormovou, myslím si, že by měla být u toho také, aby pokřtili knihu Miroslava Horníčka Vteřiny života. Luďku, a vy si teď můžete vybrat. Buď dostanete knížku Miroslava Horníčka, anebo budete kmotrem, anebo můžete mít obojí. Vybíráte si obojí, to jsem rád. Tak, je to jednoduché. Tak, pan Jiří Žák, překladatel, autor té knížky, co se vám vybavuje teď najednou, když tato krásná kniha je k dispozici, vy máte možnost naši diváci a posluchači ji mít podepsanou od dnešních účastníků. Bohužel nebudeme dnes mluvit o francouzských rozhovorech, to si necháme na jindy.
3: Já, co se mě vybaví, já tu knížku držím teď vůbec poprvé ji vidím, tak z ní mám velkou radost, ale chtěl bych hlavně říct, že já jsem tu knížku nenapsal. Tu napsal pan Miroslav Horníček celým svým životem, celou svou tvorbou a v tuto chvíli by tady místo nás všech měl stát především pan Horníček a měl by křtít svoji knížku. A když tady pan Munzar říkal a mluvil o lásce, tak domnívám se, že celý život a celou svojí prací Mirek Horníček rozdával lásku a radost a veselí a smích a za to mu patří bezesporu náš obrovský dík. A tak já bych osobně, když tu knížku držím teď tady v rukách, chtěl především pozdravit Mirka Horníčka do Liberce, říct, že mě strašně moc v tuto chvíli tady chybí a že jsem moc šťastný, že jsem na té knížce mohl pracovat.
0: Děkuju panu Žákovi. A skoro nechte své dlaně otevřené, protože teď vám představu pana doktora Mareše, který se nám krásně o Miroslava Horníčka stará. Doktor Mareš. Pane doktore, možná, že by bylo tím nejlepším pozdravem, pač vím, že Mirek to poslouchá, navíc mi to pošleme po kazetě Mirkovi, říct nějakou epizodu z toho soužití v současné době, aby lidé měli představu, jak Mirek s vámi v rodině žije.
4: No, já bych hlavně nechtěl říct, že to je jenom moje zásluha, samozřejmě je to zásluha řady dalších lidí, zejména mé rodiny, mé ženy i mého syna konečně. A já doufám, že se Miroslav cítí u nás dobře. Je v domácím prostředí, není teda už v nemocnici, což asi víte. A já možná bych, protože jsem lékař, tak bych připomněl jednu takovou historku, která není úplně nová, ale je asi rok a půl stará. Když Miroslav ležel v nemocnici v nejvyšším patře budovy, tak tam přivétali na okno holuby a pacienti je krmili, což bylo výborné z psychologického hlediska pro pacienty, ovšem z hlediska hygienického a fyzického pro nemocnici samozřejmě bylo špatné. Takže tam byla cedulka, nekrmte holuby. A Miroslav Horníček s humorem sobě vlastním tam připsal jinou cedulku, která tam dodneska je zarámovaná a ta zní, domácí lidé i jejich hosti tu pochopili jisté zkušenosti. Já taky. Věřím jim a věřím si, že nakrmení holuby tu serou na Římsi.
0: Děkuju panu Marešovi, poprosím Libušku, která hrála dlouho s Miroslavem, co by popřála té knížce. Nebudeme jí polívat šampaňským ani dělat jiné loterie, ale asi popřejeme vše krásné do života.
5: Já jí přeju do života tolik krásného, jako dal Miroslav ve své době mě, protože jsem s ním prožila jedno opravdu krásné období svého divadelního života ve hrách Rozhodně správná koupel, Rozhodně nesprávné okno, Dva muži v šaku. A to já jsem Miroslava, já mu vzkazuju, já jsem ho milovala a já ho dodnes miluji.
0: Děkuji vám k motoru. Předáváme knížku Luďkovi Munzarovi a poprosíme Zuzanu o písničku pro pana Horníčka a potom máme připravené další věci, kdy poznáte Zuzanu Navarovou jinak než zpěvačku.
1: Mirku, já tě tady hladím na obálce a přeju ti, aby jsi byl hodně, hodně zdravý. Měj se moc hezky.

0: Tak tady stojím, Zuzano, a díval jsem se i na Luďka Munzara. V těch písničkách je ohromná naléhavost. A to je potřeba u písničkové tvorby, samozřejmě i u divadla. Možná, že se k tomu teď dostaneme, ale nedá se nic dělat, Luďku. Teď to bude trošku slavnostní, oficiální pro vás. Poprosil bych generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Václava Kasíka a Miroslava Dittricha z Českého rozhlasu. A společně teď, dávejte pozor, Zuzanu Navarovou, která je předsedkyní správní rady nadace Život umělce, aby vám předvečer setkání seniorů prý, vlastně dohromady, aby jsme to udělali za nás, za všechny, medaili Tobogán prý, která patří významným českým seniorům. A tady je i dárek Českého rozhlasu. A teď poprosím Zuzanu, aby se vyjádřila za nadaci Život umělce. Patří to významným českým seniorům. Ukážeme divákům. Je to medaile, kterou vytvořil náš vynikající medailista pan Zdeněk Kolářský. A to modré, tomu se říká etuje. A to zase vytvořil náš přední knihař pan Fogl. Je to drahý, ale ve vaší rodině to bude dělat radost.
1: No i já vám, mistře, tento metal věnuji jménem Českého rozhlasu. To je zvláštní, protože já tam nepatřím. Ale taky jménem nadace Život umělce, protože tady v prostředku to je takový náš znak. Jako jo. A já myslím, že to je opravdu pěkný. Můj dědeček byl knihař, takže já to vidím, že to je opravdu hezky udělaný. Tak si to užijte ve zdraví a škoda, že to nemá mašly, že jo? Protože to jsem vám mohla jako takhle. No. Tak užijte ji ve zdraví. Děkuju, jo? Pěkně. A můžete ukazovat vnoučatům potom, oni to mají rádi.
2: Děkuju pěkně, ale já jsem překvapený. Já... Dají mi medaily, nedají mi medaily.
3: To jsem opravdu.
2: Ne, zpívat nebudu, já si to vážím a opravdu jsem... Víte, když si někdo všimne, tak je to dobře. Děkuju moc.
0: Děkuju Luďkovi Munzarovi. A poprosím o přání pana Václava Kasíka, generálního ředitele. Je to naše medaile rozhlasová z nadací.
4: No já vím, teď já se cítím, že mám právo tím pádem tu medaili předat pomocí něžných rukou Zuzany Navarové, to se stalo. Ale vy jste před chvílí říkali, že někdy slova chybí. A mě teď zrovna chybí. Nicméně vám přeju hodně zdraví a mnoho štěch chvil ve Větroni. Na létě.
0: Děkuju. A Miroslav Dittrich přidává dárek Českého rozhlasu 2.
5: To je za Český rozhlas 2, kde právě vás mohou posluchači často slyšet v různých těch četbách a hrách, o kterých jste mluvil. No a já vám přeju samozřejmě, jak jste říkal předtím, hlavně to zdraví.
2: Děkuju pěkně.
3: Děkuju vám moc, děkuju.
0: Tak a já bych poprosil Libušku Švormovou ještě, jak přijde. A,
2: no, tohle, ne, takže to je...
0: No, to je zvláštní. Luděk Munzar to netušil a já jsem to přitom takzvaně rozkecal, rozpovídal v několika pořadech a čekal jsem, jestli někdo zvedne telefon a řekne, pane Munzar, dostanete tam medaily.
2: Ale oni můj telefon neznají.
0: Jo, takhle. A nebo že někdo neradostně řekne, tam dostanete medaily a za co, prosím vás? No.
2: To já bych na to taky neuměl odpovědět.
0: My na to umíme odpovědět. Já si myslím, že to je... A to máte společné se Zuzanou Navarovou. A to je poctivost k tomu, co děláte. A pro mě jste byli v tomto směru oba příkladem, i když Zuzana je mladší asi o 40 let než já, ale to nevadí. Zuzanko, vy děláte hodně věcí. Ještě paní Švormovou poprosím, ať přijde. Co nabízíte seniorům? Řekněte třeba tři věci, nebo řekni tři věci. A co by si z toho Luděk vybral? Jo, třeba jestli lázně nebo příspěvky na léky.
1: Jo, takhle. Já myslela zítra. Zítra tam je recepce. Já myslím, že si vyberete něco o to. Ne, tak naše nadace, jak už je, lze tušit z názvu Život umělce, je určená pro herce, tanečníky, zpěváky, orchestrální hráče i solisty, pochopitelně. Je to zkrátka pro všechny umělce, kterým my říkáme, to je kategorie výkonný umělec, to znamená, že ne, že by ti ostatní výkonní nebyli, ale my výkonní umělci podáváme výkon přímo na jevišti. A my tam máme takový tři kupičky. Jedna kupička peněz je pro děti, začínající umělce, který jezdí třeba na mezinárodní soutěže nebo tak. A pak je tam kupička pro umělce, který se ocnou v nějakých nesnázích, takže přechodně nějak nemůžou vykonávat to svoje povolání. A další kupička je, já jsem říkala tři kupičky, my jsou čtyři kupičky.
0: Jo, ale máš na to už jenom 30 vteřin.
1: Jo, tak třetí
0: na ty kupičky. No.
1: Třetí kupička je na hezké projekty, které podporujeme, a čtvrtá kupička, ta je právě určená pro seniory, abychom jim mohli dávat diplomy a chlebíčky.
0: Tak, jenom a jedno tak, z toho, no. Co Luděk bere. Radši chlebíček nebo diplom?
6: Pojďte to nezlehčovat. Je to záslužný, když si lidé z oboru cení práce svých kolegů. Já vám za to děkuji.
0: Co by popřála před poslední písničkou, s kterou se vám rozloučíme, Libuška Švormová svému příteli Luďkovi Munzarovi?
7: Luďku, já jenom vzpomínám jako na svůj nejkrásnější zážitek z divadla vůbec na srpnovou neděli, kde jsme statovali jako Damáci a kde Luděk hrál velkou roli. A byla to tak překrásný, Trojanova hudba, všichni herci, Heger, Fabiano. No prostě to je můj zážitek a ten je s tebou opravdu spojený úplně nekonečně.
6: To já mám i jiný a taky hezky. Děkuju.
0: Děkuju. Dámy a pánové, našimi hosty byli Libuše Švormová, Luděk Munzar a Zuzana Navarová a skupina Koa.
8: To je Omar Kowaj, Mario Binari.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
0: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
1: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
0: v nastudování nejlepších režisérů,
1: se známými herci a herečkami.
0: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor.
3: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Vítáme vás u prvního z prázdninových meteorů.
2: Meteorů, které vás zavedou...
3: Ale vy jste nedočkaví. Pojďme nejprve popřát pěkný poslech.
2: Máte pravdu. Takže tedy jako každý týden vám příjemné chvíle s meteorem přejí Kateřina Březinová.
3: A autor pořadu Petr Sobotka. No, vidíte, že to jde. Velké putování po jeskyních.
2: Dnes do jeskyně na Špičáku.
3: Podoba života ve vesmíru.
2: Objevy alchymistů.
3: Vodní kanály indiánů zachraňují Peru.
2: Tajemství ledových měsíců Jupiteru.

0: Dětem začaly prázdniny, rodičům dovolené, doba odpočinku, letních radovánek, doba horka, koupání, zmrzliny a vůbec všeho, co k tomu patří, je tu.
1: Doba, kdy většina lidí cestuje. Turistická sezona je v plném proudu, lidé se vydávají na nejrůznější místa, ať už v zahraničí nebo tady u nás doma.
0: A přesně to bude dělat i Meteor. Zavedeme vás na místa, kde nesvítí slunce, kde je vlhko, zima a kde byste sami zabloudili.
1: Přesto věříme, že se tam s námi budete vydávat rádi. Budeme putovat po jeskyních. Každou sobotu navštívíme jednu. Objedeme celou republiku.
0: Nebudeme si hrát na žádnou VIP návštěvu. Půjdeme pěkně s vámi, běžnými návštěvníky, kteří ten den do jeskyně zavítají. V každé jeskyni nás bude čekat jiný průvodce. Ten, který má v uvedenou hodinu službu.
1: Naší výpravu do jeskyně bude navíc komentovat geolog a speleolog dr. Jaroslav Hromas, ředitel správy jeskyní České republiky. Pěkně si to rozdělíme. Já budu vyprávět o jeskyni a vy, Kateřino, se můžete ptát Jaroslava Hromase.
0: Dobře, a kde začneme? Na severu v Jeseníkách. Asi 10 kilometrů od města Jeseník a 1 kilometr severně od obce Písečná. 10 kilometrů od hranice s Polskem je jeskyně Na Špičáku.
1: Po příjezdu si jako první všimnete krásně opraveného domu, kde je pokladna. A mám štěstí, sotva jsem vystoupil z auta.
2: Dobrý den, právě začíná prohlídka, jestli chcete jít do jeskyně.
1: Už mě nahání, abych nezmeškal prohlídku, která právě začíná. Za domem je les a u lesa samotný vchod do jeskyně. A tam už na nás čeká náš mladý průvodce.
3: Takže dobrý den, já vás vítám v jeskyni Na Špičáku, o kterou pečují pracovníci správy jeskyní České republiky. Jeskyně i její okolí patří k přírodnímu a kulturnímu bohatství naší země a je proto přísně chráněná. Z toho pro její návštěvy vyplývají některá omezení. Zejména není dovoleno jeskyni jakkoliv poškozovat nebo znečišťovat. Prosím vás, abyste se nedotýkali něčeho jiného, kromě zábradlí. Během prohlídky nekouřili ani nekonzumovali potraviny. V zájmu vlastní bezpečnosti se během prohlídky nevzdalujte od výpravy. Jeskyně je komplikovaná, chodby tvoří malý labyrint a místy jsou vedle chodníků i dosti hluboké propástky. Děkuji vám za to, že se budete držet těmito pravidly a přeji vám, abyste si z naší jeskyně odnesli jen ty nejlepší zážitky.
0: Podobný úvod můžeme jistě slyšet při vstupu do každé jeskyně. Pane Hromasi, vy máte přehled o všech jeskyních. Zlobí vás návštěvníci?
4: Čas od času se takový zlobivý návštěvník najde, ale vždycky se s tím dokážeme nějak vypořádat, protože to je člověk třeba, který jenom je nedočkavý nebo je příliš zvědavý. Co ale mě velmi těší za posledních několik roků, že se změnil vztah návštěvníků k jeskyním, že více návštěvníci vnímají potřebu ochrany jeskyní a vnímají význam jeskyní, jaký pro nás mají. A to dřív nebývalo.
1: Přesouváme se po schodech dolů, průvodce odemyká dveře a jsme uvnitř.
3: Jeskyně Na Špičáku je poněkud odlišného charakteru od ostatních jeskyní, které jste možná již navštívili v jiných krasových oblastech. Vznikla totiž masívu světle šedého krystalického vápence, který se usazoval na dně Devonského moře, které přibližně před 350 až 380 miliony lety zaplavovalo od severu na jih Slezsko a Moravu. Během dalších geologických vývojů byly spolu tyto okolní horniny, tvořící tuto část Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny, intenzivně rozlámány, zvrásněny a tepelně i tlakově metamorfovány za vydatného přispění vyvřelých hornin zejména žul na právě tyto krystalické vápence. Když se oblast stala souší, začaly do puklin a trhlin v chemicky čistých vápencích pronikat povrchové vody. Vápence rozpouštěly, pukliny zvětšovaly i mechanicky vymílaly. Po miliony let tak postupně vznikaly jeskyně. Na konci třetí hory jeskyně prostupovaly kuželovité kopce mramorů, takzvaného tropického krasu. V následujících dobách ledových glaciálech starších čtvrtohor pleistocénu pokrýval celou severní Evropu kontinentální ledovec. Poměrně agresivní vody, které z něj vytékaly, dotvářely tvary jeskyní do dnešních podob.
4: Tak jak jsme slyšeli, jeskyně na Špičáku dlouhou dobu vznikala jako všechny ostatní krasové jeskyně, to znamená, že voda, která prosakovala do země, rozpouštěla zdejší mramory podle puklin zlomů, podzemí vytvářela první kanály, cesty, první volné prostory. Ale k zásadní změně oproti jiným jeskyním došlo, když předposlední době ledové, říkáme i sánské, dorazil až k našim hraničním horám od severu kontinentální ledovec. A právě voda, která vytékala z kontinentálního ledovce, je voda výrazně agresivnější a ta už v těch prvních podzemních prostorách vytvářela jezera, jezera, která po velmi dlouhou dobu měla svoji hladinu v jedné konstantní úrovni a tak došlo k tomu, že právě při hladinách těch podzemních jezer se vytvořily římsy na stěnách, celá ta jeskyně má v podstatě jeden horizontální průběh.
1: A to je při návštěvě vidět, kdy byla asi jeskyně objevena.
3: Jeskyně na Špičáku patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. Uvádí se, že první písemnou zmínku publikoval již roku 1430 představitel krakovských dolů Antonius Valé v jedné z takzvaných vlašských knih, to byly průvodce určené pro hledače zlata a stříbra. Původcem informace o naší jeskyni je jistý Prokopius Hoberg, který je v knize jmenován a který se zmiňuje o podzemním toku naší jeskyně, chodbách a symbolech na stěnách. Archeologové a historici zmapovali na našich stěnách více jak 4000 nápisů, symbolů a letopočtů.
0: Pane jo, z toho je jasné, že se o jeskyni vědělo už hodně dávno.
4: Právě množství nápisů a kreseb na stěnách jeskyně na Špičáku přilákali historiky a archeology. A dá se říct, že doslova detektivním způsobem oni vyhledávají na stěnách všechny nápisy, takže dneska už nemůžeme jednoznačně potvrdit, že rok 1430 je zaručený letopočet první písemné zprávy o jeskyni. Ukázalo se totiž, že ty zmíněné Valého spisky pro horníky a prospektory, že byly sestaveny poněkud později, a to pravděpodobně až v letech 1470 až 1480, takže z toho vyplývá, že naše zpráva o jeskyni bude patrně o několik roků mladší.
1: Kdo chce vidět v jeskyni nápisy, musí se posunout asi 30 metrů dál do takzvané Kalvárie.
3: Takže my se nyní nacházíme na křižovatce zvané Kalvárie. Je to historicky nejzajímavější, ale také nejzáhadnější místo naší jeskyně. Právě kvůli četným nápisům a symbolům na našich stěnách. Já bych zmínil tady tyto dva symboly, slunce a půlměsíce. Jsou to staré prospektorské symboly značící přítomnost drahých kovů v jeskyni. Slunce zlato a půlměsíc stříbro. Avšak ani zlato, ani stříbro nikdy v naší jeskyni nebyly nalezeny ani dobývány a naše jeskyně byla tehdy mylně považována za staré důlní dílo. Nad těmito symboly můžete vidět mladší letopočet 1583. Samotné symboly pocházejí snad z 15. století a jsou to druhé nejstarší jeskyní malby hned po Býčí skále v Moravském krasu na území České republiky.
0: To mě zajímá, proč tehdy lidé zanechávali v jeskyních symboly a nápisy? Bylo to takové to ahoj, byl jsem tady?
4: No, nejste daleko od pravdy, ale těch důvodů je víc. Samozřejmě nejčastěji náhodní návštěvníci jeskyní dělali značky v místech, kde bylo rozcestí nebo kde začali pochybovat o tom a potřebovali mít jistotu, že se dobře vrátí z jeskyně, že najdou cestu zpátky. Také prý začátkem 19. století kostru jednoho takového zbloudilce v jeskyně na Špičáku opravdu našli. No a pak je řada jiných důvodů, které neznáme. My máme na stěně srdcové chodby letopočet, který byl objeven teprve před několika lety, je vyťukán a je na něm rok 1519, to je nejstarší letopočet, jaký známe vůbec z jeskyň v naší republice. k tomu letopočtu je taky vyťukán takový znak, je to kolčí štít, na něm je stylizován Adam s Evou pod stromem poznání a je to symbol, který si zatím těžko dovedeme vysvětlit.
1: Dívám se na něj, má bílou barvu. Ano, dvě postavy tu vidím, i ten strom mezi nimi. Jestli to jsou Adam a Eva, to ponechám na rozhodnutí znalcům. A tohle už bude proslulá srdcová chodba.
3: Za mnou už se nachází puklinovité chodby. Obě tyto chodby jsou výrazného srdcovitého profilu, který vznikl intenzivnější korozí při hladině vody, která tehdy naší jeskyni dlouhodobě zaplavovala. Právě v této úrovni byla voda nejagresivnější. Postupně, jak tok opadal, chodby se zúžovaly a dole se usazoval vápenec, který vytvořil takovou ostrou kamennou přepážku. My jsme jediná jeskyně na světě, která má zpřístupněné srdcovité chodby. Ještě jedna se nalézá v Kanadě, ale ta není přístupná veřejnosti, protože je na dně propasti. Za chvíli touto chodbou projdeme. Ještě bych chtěl ale upozornit, jak budete procházet. Po pravé straně budete mít nasvícený jícen naší nejdelší 8-metrové propástky. Jak projdete touto chodbou, ocitnete se na nerizovém mostě. Pod vámi bude další 5-metrová propástka. Přejdete most, vydáte se vpravo a projdete naší první uměle raženou chodbou, která byla ražena v roce 1954 do prvního domu naší jeskyně.
0: Složitá cesta, snad Petr nezabloudí. Srdcovité chodby mě velmi zaujaly. Průvodce říkal, že jinde na světě nejsou k vidění. Proč jsou tak vzácné?
4: V málo které jeskyni dojde k tak dlouhému období, aby agresivní voda stála v podzemí v jedné konstantní úrovni, můžeme říct možná po tisíce let. Takže došlo k tomu, že na úrovni hladiny byly ty jeskyně rozšířeny a to je právě ta nejširší část každé té srdcové chodby. No a ještě k tomu srovnání s Kanadou. V roce 1973, kdy byl v Olomouci 6. mezinárodní spelologický kongres, tak do jeskyně zavítala skupina specialistů, karstologů takzvaných, vedená profesorem Fordem právě z Kanady. No a profesor Ford potvrdil, že v Kanadě je jeskyně podobného typu, ale oproti jeskyni na Špičáku poněkud menší. A tak, když karsologové sepisovali typologii krasových tvarů, tak tenhle ten typ modelace uvedli do světové odborné literatury právě na příkladu jeskyně na Špičáku.
0: Máme se čím chlubit?
1: My jsme se mezi tím přesunuli do velkého domu. Vidím, že tu nejsou klasické krápníky, ale přeci jen je tu něco zajímavého.
3: Na stěnách i stropech se nám zde usazuje ještě poměrně vzácná forma vápence, takzvaný nickamínek, je toto bílé. Lidé ve střední Evropě kdysi věřili, že má léčivé schopnosti. Vařili si z něj různé léky a lektvary. Ale bylo dokázáno, že žádné léčivé schopnosti nemá, je to pouze vydatný zdroj vápníku. Jinak tam za vámi, jak jste přišli, hned můžete se tam jít ještě podívat. Máme celou stěnu právě pokrytou tady tím nickamínkem, tak jestli chcete, můžete se vrátit. Jinak hlavně se ho nedotýkejte, on je ještě plastický, je měkký, takže sebemenší dotyk tam zanechá otisk.
4: Já bych tomu doplnil, že nickamínek, který je taky označován jako bílé nic, nebo latinsky se označoval jako nihilum album, je kašovitá modifikace sintru. Ve světě je pro něj také rozšířený název Montmilch, čili horské mléko, a na Slovensku se mu jednoduše říká plastický sinter. Je poměrně vzácný, v jeskyni se vytváří za zcela specifických podmínek, a to za účasti organických látek, převážně bakterií, které zabraňují zpevňování a krystalizaci toho kalcitu a udrží jej stále v kašovitém stavu. A i když vyschnete nickamínek, tak nikdy neskamení, zůstane z něj převážně bílá, lehce zpevněná práškovitá hmota. A my máme radost, že zrovna v jeskyni na Špičáku se nic kamínek nejen vytvářel, ale tvoří dosud a dokonce máme pocit, že ho utěšeně přibývá.
1: Neodvažují se na něj sáhnout, ale opravdu vypadá křehčeji.
0: A teď se dozvíme, proč některým lidem kape na karbit.
3: V roce 1884 a 1885 nechal Sudecký horský spolek naší jeskyni primitivně zpřístupnit. V té době již návštěvníci vstupovali do jeskyně v doprovodu průvodce a s těmito karbidovými lampami. Ta funguje na tom principu, že dolů se umístil ten karbid, nahoru voda, ta na něj kapala a uvolňoval se plyn, který se zapálil a hořel. Vzniklo z toho takové přísloví kapeti na karbid, protože plyn, který se uvolňoval, byl jedovatý a lidé po něm byli omámení. Na pravé straně si ještě můžete všimnout červeného kříže ze 17. století. Takovýchto znaků můžete v naší jeskyni nalézt více. Lidé si tak kdysi značili cestu ven z jeskyního labirintu. My se nyní posuneme do druhého domu.
0: Kapeti na karbit. To se dochovalo až do dnešních dnů?
1: Přesouváme se do druhého domu jeskyně, takzvané zadní síně. A i tady vidím řadu nápisů.
3: Lidé kdysi tyto nápisy vytvářeli v leže nebo v kleče. Není to z toho důvodu, že by zde bydleli obři. Je to z toho důvodu, že zde bývaly o 150 až 200 cm vyšší podlahy. Teprve, když byla naše jeskyně znovu zpřístupňována, v roce 1954 a 1955 byly sníženy i tyto podlahy. Při snižování byla objevena i tato boční chodba, kterou archeologové nazvali chodba marné naděje. Je asi 30 metrů dlouhá a končí na bloku silně zvětralé žuly a ruly. Takže naděje na pokračování jeskyně za touto chodbou již není.
1: A teď už jenom rozloučení průvodce a hurá na světlo.
3: Takže já bych vám chtěl na závěr moc poděkovat za návštěvu naší jeskyně i za pozornost, kterou jste věnovali mému výkladu. Doufám, že za těch milion let, co už budeme zase slavná Krápníková jeskyně, si na nás uděláte čas a přijdete nás opět navštívit. Naschledanou.
0: Tak, to byla jeskyně na Špičáku. Kdybyste měl, pane Hromasi, pozvat posluchače k návštěvě, co je na této jeskyni z vašeho pohledu nejzajímavější?
4: Jeskyně na Špičáku patří sice k našim nejmenším zpřístupněným jeskyním. Její prohlídka trvá něco málo přes 30 minut, ale mohu potvrdit, že svým významem je zcela mimořádná. Jenom si shrňme, co jsme slyšeli. Popsali jsme její mimořádný vznik a vývoj v předpolí kontinentálního ledovce. Neznáme další takové jeskyně. Je naší nejstarší písemně doloženou jeskyní a tím také patří k nejstarším známým jeskyním v Evropě. Oplývá mimořádným množstvím epigrafických záznamů, to jest nápisů, obrazců na stěnách, které jsou v současné době předmětem soustavného vědeckého výzkumu. Letopočet 1519, o kterém jsme hovořili, je nejstarším letopočtem nalezeným na stěně našich jeskyní. No a v neposlední řadě nástěnná malba adorace kříže je zcela mimořádnou památkou z 16. století a ta vůbec nemá v našich jeskyních obdoby. A musím dodat, že také poprvé v historii našich jeskyní byla v uplynulém roce předmětem odborné restaurace. Takže na závěr nemohu jinak, než že jeskyně na Špičáku určitě stojí za návštěvu.
1: A to mohu potvrdit.
0: Takže to byla jeskyně na Špičáku. Příště se s komentářem ředitele správy jeskyní České republiky Jaroslava Hromase vydáme do Moravského Krasu, do jeskyně Balcarka.
1: Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči. Ten zážitek, ta atmosféra, která tam na člověka dýchne, to ani rozhlas, dokonce ani televize nedokáží zprostředkovat.
0: Máte pravdu, Petře. Zažít to na vlastní kůži, To stojí za to.
1: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti a abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlašujeme soutěž.
0: Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. Co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
1: Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko meteoru a pokladní vám ho dá na vstupenku.
0: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je pak najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120, 99, Praha 2.
1: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jenom jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
0: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba jen 5 nebo 6 jeskyní.
1: Uvidíme, zkuste to. Jeskyně jsou nádherným světem.
0: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
1: Amatérská jeskyně se nachází v Moravském Krasu. Je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
0: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
1: Určitě stojí za to zúčastnit se naší soutěže a navštívit jeskyni. My jsme tam s Kateřinou také nebyli a rádi se tam s vámi vydáme.
0: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyň, které v průběhu léta navštívíme.
1: Takže jeskyním zdar!

0: Co to máte v ruce, Petře?
1: Písně kosmické Jana Nerudy. Neruda byl astronom amatér a ve své slavné sbírce básní nemá jedinou chybu.
0: Samozřejmě.

0: A jsou tam žáby? Jaký život ve vesmíru máme hledat?
1: Víte co? Zkusíme si na to odpovědět. Zašel jsem pro názory hned 3 vědců.
0: Výborně. Vydejme se po stopách života ve vesmíru.
1: Víme, že život na Zemi je neobyčejně pestrý. Jaké formy by mohly žít na jiných planetách? Co vlastně máme ve vesmíru hledat, když ani nemáme pořádnou definici pozemského života?
2: Je docela dobře možné z jedné strany, že vzniká život na hodně jiných principech, než je ten současný život. Vždyť víme, že existují bakterie, které žijí bez přítomnosti kyslíku, existují bakterie, které vydrží teplotu přehřáté páry víc než 100 stupňů a pomnožují se tam. Dokonce některé bakterie rostou ve zmrzlých půdách pod minus 20 stupňů Celsia. Takže je vidět, že ta diverzita života je velká a to je všechno na Zemi. Není vyloučeno, že v jiných podmínkách ve vesmíru ten život se bude vyvíjet v ještě podstatně rozdílnějších podmínkách.
1: Myslí si biochemik profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. O člověku se říká, že jsme uhlíkové bytosti a to platí o celé přírodě. Poslední dobou se spekuluje o tom, že by mohl existovat život založený na jiném prvku, třeba na křemíku. Připomíná biofyzik Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
3: Teoreticky samozřejmě ano, ale za velmi exotických podmínek. A ty podmínky jsou většinou spojené třeba s vysokým tlakem, s vysokou teplotou, nebo naopak s nízkou teplotou a s nepřítomností vody, protože křemík bude reagovat s kyslíkem a to zase z něj bude vytvářet příliš inertní sloučeninu. Ale zkrátka a dobře, ty podmínky jsou velmi exotické. A taková prostředí, kde bychom je nalezli, tak ne, že by neexistovala, ale jsou třeba příliš turbulentní. Jsou taková, že si nedovedeme představit, že by tam, tak říkajíc, živé, v úvozovkách živé bytosti mohly nějakým způsobem existovat.
1: Proč ale hledat život na jiné bázi? Je asi pravděpodobnější, že i jinde je život založen na uhlíku. V takovém případě bude zapotřebí, aby tam byla voda.
3: Voda má spoustu podivuhodných vlastností jako polární rozpouštědlo a funguje de facto jako takové rozhodovací médium. Když se třeba podíváme na to, jak vypadají bílkoviny, tak ty využívají vodu jako, řekněme, skoro matematický nástroj, protože postaví tu svoji strukturu na základě jednoduchého rozhodnutí. Mám rád vodu, nemám rád vodu a podle toho se poskládají, zjednodušeně řečeno. A takovéhle vlastnosti se těžko hledají. Ne, že by ty molekuly jiné neměly, ale pak třeba narazíme na to, že jsou kapalné ve velice malém rozsahu. Nejčastěji se tedy hovoří o amoniaku. A amoniak, ten by nám velmi dobře vyhovoval. Ne úplně dokonale, on je prostě větší než voda a jestliže víme, že voda vytváří takové klícky, tak tohle s amoniakem úplně dobře nejde. Ale spíše problém, že amoniaku je sice hodně, ale vždycky se míchá s tou vodou nakonec. Takže si řeknete, jako proč byste měli hledat amoniak, když vám stačí hledat tu vodu. Takže je to velmi racionální a řekněme takový základní fyzikálně chemický pohled na věc.
1: Voda má zkrátka přesně ty vlastnosti, které život potřebuje. Ono to vůbec vypadá, že život pro svou existenci potřebuje řadu podmínek, které jsou jenom na Zemi. Takže to vyvolává otázku, jestli to nesnižuje pravděpodobnost, že je život i jinde ve vesmíru.
2: Já myslím, že ano. Dokonce slavný molekulární biolog, jeden z otců by se dalo říct, molekulární biolog je Jacques Monod, přirovnává vznik života k tomu takzvanému frozen accidentu, k tomu, kdy ta pravděpodobnost vzniku něčeho tak komplexního, jako je i ta nejjednodušší forma života, ta pravděpodobnost je tak malá, že možná jsme ve vesmíru sami, že to tady vzniklo za tak malé pravděpodobnosti, že už nikde jinde ve vesmíru to vzniknout nemůže. Jestli ovšem je to tak nebo ne, nikdo neví.
1: A tak se znovu dostáváme k otázce, co potřebuje život k tomu, aby žil.
4: Záleží na tom, jaký druh života máme na mysli.
1: Zamýšlí se biolog Tomáš Petrásek z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
4: Když se soustředíme na život, který se z chemického hlediska podobá tomu pozemskému, pak jsou to základní prvky, jako je třeba uhlík, vodík, kyslík a dusík. Dále je to zdroj energie, který život potřebuje k vykonání.

0: konávání svých životních procesů a nějaké kapalné médium, v našem případě je to voda, ve kterém právě ty chemické procesy mohou probíhat. Konkrétní formy života pak mají své specifické podmínky, které jim vyhovují, ale pro život jako celek jsou tohle asi ty úplně nejdůležitější předpoklady.
1: Pro člověka je kyslík naprostou samozřejmostí. Možná vás překvapí, že při hledání života jinde nezbytnou podmínkou není.
0: Protože existuje mnoho forem života, zejména tedy jednoduššího života, které jsou schopny se bez kyslíku obejít. Na druhé straně nás kyslík zajímá, a to proto, že jeho přítomnost je poměrně dobrým indikátorem života. Pokud na planetě najdeme kyslík, je to docela dobrý důvod si myslet, že by tam mohly být rostliny, když samozřejmě kyslík může vznikat i jinými procesy. A je to tedy svědectví o tom, že by tam mohla být biosféra podobná naší. Takže rozhodně kyslík není nezbytnou podmínkou pro existenci života, ale může být jeho projevem.
1: Stále tedy platí, že se vědci snaží hledat stopy, které by zanechal život, řekněme, pozemského typu, ale jsou si dobře vědomi, že život jinde ve vesmíru může mít podobu dost odlišnou.
2: Zdá se, že určité odlišnosti mimozemského života od pozemského vědci připouštějí, ale ne až tak veliké.
1: Ano, ono je to těžké, když známe život jenom na naší planetě a toho ještě nemáme prozkoumaný do všech podrobností.
2: Nezbývá, než hledat někde ve vesmíru.
1: Planet u jiných hvězd už známe mnoho. O tom vám ale s dovolením řeknu až za týden.
2: Klidně, my tady totiž teď máme citát ze sbírky pana doktora Grigara.
3: Myslím, že jméno dánského fyzika Nielse Bohra je dostatečně známé. Byl to jeden z největších fyziků 20. století. Dá se říci, že po Albertu Einsteinovi rozhodně nejvýznamnější. A to zejména proto, že je to zakladatel kvantové mechaniky, nebo jeden z těch hlavních zakladatelů kvantové mechaniky. Dostal Nobelovu cenu už v roce 1922. A ten prohlásil tohle. Co je to vlastně specialista? To je velice dobré vědět. Specialista je ten, kdo zná některé obvyklé chyby v dané oblasti a umí se jim vyhnout.
2: To je velmi trefné.
1: A platí to ve všech oborech.
2: V Meteoru jsme v květnu a červnu prováděli řadu chemických pokusů.
1: Máme od vás, našich posluchačů, ohlasy, že se vám pokusy líbily. Možná vás zaujme i následující výprava do dob, kdy chemie jako věda ještě neexistovala.
2: Byla jen alchymie. Možná se dnes na alchymisty díváme trochu skrz prsty, ale právě oni při svých četných pokusech nevědomky položili základy chemie či fyziky.
1: Jak alchymisté bádali a s jakými problémy se na cestě za svými výtvory museli potýkat, potom pátrala naše spolupracovnice Naďa Reviláková. Ta připravila společně s historikem alchymie a chemie, profesorem Vladimírem Karpenkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy celý seriál.
2: Dnes budeme sledovat, jak alchymisté objevovali zlato.
4: Vyrábíme zlato ze švestek.
5: Ale to nerozšiřujte.
4: To ještě nikomu nenapadlo dělat zlato ze švestek.
6: Ve filmu Císařův pekař, pekařův císař uvěřil Rudolf II. V podání Jana Wericha, že je zlato možné vyrobit z lehce dostupného ovoce. Skuteční alchymisté však postupovali docela jinak, jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko.
7: Alchymisté předpokládali výrobu zlata z méně ušlechtilých kovů, což znamená olovo, měď, cín, železo, rtuť. A techniky, které měli k dispozici, to byly techniky chemické, to znamená skutečně v chemické laboratoři zahřívat to v nějakých nádobách, případně metalurgické tavit.
6: Dnes už víme, že ať se alchymisté snažili sebe víc, vyrobit zlato v jejich silách nebylo. To však ještě neznamená, že to skutečně není možné.
7: To, co bychom nazvali dnes transmutací, tedy proměnou jednoho kovu v druhý, to je možné uskutečnit, ale jadernou reakcí.
6: Umělé zlato, tedy sen všech alchymistů, se tak podařilo vytvořit až v polovině 20. století. I přesto by žádní alchymisté ani jejich mecenáši na takové transmutaci nezbohatli.
7: Bylo to zhruba tak, že se podařilo připravit řádově 10 000 gramů zlata z rtuti, přičemž náklady se pohybovaly v desítkách tisíc dolarů.
6: Alchymistům se tedy zlato vyrobit nepodařilo, ostatně ani nemohlo. Byli tedy alchymisté podvodníci nebo pouzí snílkové? Nejspíš obojí.
7: Skutečně je možné v historických pramenech najít alchymisty, kteří byli naprosto pevně přesvědčeni o tom, že je možné uměle vyrobit zlato, je možné dosáhnout nesmrtelnosti, ale současně se nacházeli tací, kteří poměrně záhy zjistili, že tudy cesta nevede, a tudíž slibovali, že to zlato vyrobí, uvědomí toho, že ho vyrobit nedokáží.
6: K jejich štěstí existovalo dost takových, kteří byli ochotni podobné pokusy financovat v naději na závratné bohatství. Šlechtičtí mecenáši však nebyli až tak naivní, jak by se mohlo zdát. Uzavírali dokonce smlouvy o dílo.
7: Skutečně se zachovaly konkrétní smlouvy s daným šlechtickým zaměstnavatelem. Co se očekává od alchymisty, co se očekává od toho šlechtického zaměstnavatele. A vesměs byly ovšem samozřejmě koncipovány tak, že byly proto alchymistu nevýhodné.
6: U takového výběrového řízení na domácího alchymistu navíc nestačilo jen něco slíbit, ale také předvést, že slovo dodrží. Na to už měli alchymisté své metody. Používali je i ti z nich, kteří pevně věřili, že zlato vyrobit dokáží. Nejdřív k tomu totiž potřebovali dostatečné finanční zázemí, takže se jaksi museli uchýlit k podvodu.
7: Jeden přístup spočíval skutečně v naprosto nejprimitivnější eskamotáži, to znamená, že měli třeba tavicí kelímek s dvojitým dnem. V dvojitém dně bylo ukryto zlato nebo stříbro a nahoru se nasypalo cokoliv tedy neškodného, všechno se tavilo a ve vhodném okamžiku mistr tyčinkou prorazil to dvojité dno a samozřejmě na konci pokusu bylo zlato.
6: Některé metody naproti tomu vyžadovaly už zcela vědecké postupy.
7: Druhá technika spočívala v tom, že se připravil třeba předmět ze slitiny, která vypadala jako jiný kov, třeba jako stříbro, a ponořila se do něčeho, stačila kyselina dusičná. A všechny kovy se rozpustí, zlato se v kyselině dusičné nerozpouští. Takže jakoby zezlátnul ten předmět. Takže to už vyžadovalo nemalé chemické znalosti.
6: I přes podobné demonstrace se větší množství zlata nikomu vyrobit nepodařilo. Proč tedy nekončili všichni alchymisté v hladomornách nebo na popravišti? Měli jednoho velmi mocného ochránce.
7: Tam pořád byla zadní dvířka v tom směru, že alchymie byla označována za dar boží. Takže za prvé, daru božího se dostává jenom vyvoleným, což znamená, že daný alchymista musel být vyvolený. Druhá věc je, že vyšší moc, která je neovlivnitelná, rozhoduje o průběhu toho experimentu. Tudíž, když se dnes podařilo vyrobit zlato, neznamená to, že se to podaří zopakovat ještě zítra.
8: Snad géniové zodiakální, snad 58. vyšší inteligence spikly se proti ubohému starci.
7: Druhá zadní dvířka, která měli alchymisté, tak to byl vliv planet.
8: Možná, že zmýlil jsem se v planetární klasifikaci, považuje drchničku a zazichu za rostlinu Saturnovu, kterou je bezesporu Fenik.
7: Hovořilo se o tom, že je potřeba, aby bylo určité vhodné postavení planet, ale bohužel ty prameny různé písemné se lišily v názorech, jaké to postavení má být. Což znamená, když se pokus nepovedl, alchymista mohl říct, že to postavení planet nebylo zrovna šťastné a nezbývá než pokus opakovat. A teď záleželo na tom mecenáši, zda měl tedy trpělivost to i nadále financovat.
9: A kolik času ještě budeš potřebovat?
8: Snad týden. Snad den. Snad 8 let.
2: Jak jsme slyšeli, jednou z nezbytných vlastností alchymistů i jejich mecenášů musela být trpělivost. To ostatně pochopil i Rudolf II. Ve filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
1: Platilo to jak v případě přípravy zlata, tak u elixíru nesmrtelnosti, o kterém si s profesorem Vladimírem Karpenkem a Naďou Revilákovou povíme za týden.

0: koncem června skončila naše četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Četba se vám líbila a zájem posluchačů Zbyňka Hrkala potěšil. Pozornost vzbudila i doprovodná soutěž o knihu, o čemž svědčí stovky odpovědí.
0: Dlužíme vám správnou odpověď na poslední soutěžní otázku. Před týdnem jsme se ptali.
1: Ačkoliv denně hovoříme o globálním oteplování, neuvědomujeme si, že žijeme v nejchladnějším období vývoje naší planety. Kdy, respektive před kolika lety, byla průměrná teplota na Zemi tak nízká, jako je v současnosti?
2: Žijeme skutečně v nejchladnějším období vývoje naší planety. Naposledy na Zemi byla stejně nízká teplota na přelomu karbonu a permu, tedy zhruba před 280 miliony let. Druhé, stejně chladné období, pak vládlo na konci ordoviku, přibližně před 450 miliony let. Zajímavé je, že obsah kysličníku uhličitého, který obvinujeme z oteplování klimatu, byl v tehdejší chladné době téměř desetinásobně vyšší, než máme dnes. Za oteplování tedy nemůže.
0: A kdo nám napsal správné údaje o tom, kdy bylo na Zemi stejně chladné období, jako máme teď?
1: Ze správných odpovědí vybíráme Milana Chrousta z Prahy 10.
0: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: A pokud by se vám náhodou stýskalo po vodě, máme tu jednu novinku právě na toto téma.
0: Přichází s ní Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
3: Peruánská metropole Lima žízní. Řeky stékající z okolních hor mají v období sucha tak málo vody, že se 9 milionů obyvatel Limy ocitá doslova na suchu. Hydrologové, projektanti, stavaři hledali nejschudnější řešení a nakonec zjistili, že budou muset přizvat ještě historiky. Ukázalo se totiž, že velmi dobrý systém zásobování vodou měli už původní obyvatelé Limy, byli to indiáni z kultury Vary, která na tomto území vzkvétala mezi roky 500 a 1000 našeho letopočtu, tedy celá staletí před nástupem mnohem slavnějších Inků. Variové zbudovali rozsáhlý systém kanálů vydlážděných kamením, kterým dnešní Peruánci říkají Amunas. Tyto kanály zadržovaly vodu v období dešťů a odváděly ji na místa, kde vystupovala na zemský povrch porézní hornina a tam ji nechávali vsáknout. Voda putovala pod zemím a nakonec prosákla ke svahům v údolí, kde pak tryskala ve vydatných pramenech. Ty neslábly ani v období sucha a napájely vodní toky. Vodní kanály Variů se rozpadly a dávno už neslouží svému účelu. Kdyby se je podařilo vyspravit, získalo by Peru významný zdroj vody pro nejkritičtější období roku. Místní vodárenská společnost se rozhodla, že v příštích 5 letech investuje do obnovy varijských kanálů 1% tržeb za vodu. Celkem spolkne projekt 23 milionů dolarů. Je to ale jen setina částky, na jakou by se vyšplhalo zásobování města pitnou vodou vyráběnou odsolováním mořské vody. Projekt by mohl zabít hned několik much jednou ranou. Tím, že zachytí vysoko v horách vodu ze srážek, sníží zároveň rizika záplav a sesuvů půdy, které v období dešťů, Limu a okolí často sužují. Zavlaží se také výše položené svahy a je naděje na obnovu lesů, které v důsledku postupujícího sucha zmizely. Limský problém s vodou se tak významně zmírní, ale zcela vyřešený určitě nebude. Odhaduje se, že varijské kanály pokryjí vodní manko Limy tak maximálně ze 60%.
1: To je ale překvapení z Limy. Přes 1000 let staré rozvody vody teď pomohou současným obyvatelům.
0: Některá díla našich předků jsou skutečně hodna velikého obdivu.

0: Máme červenec, předpokládám, že nás ani letos neminou letní vedra.
1: Alespoň se můžete těšit na zmrzlinu nebo ledovou sprchu.
0: Co kdybychom se schladili hned teď, preventivně jaksi, do zásoby?
1: A jak to uděláme?
0: Zaletíme si k Jupiteru. Toho obíhají ledové měsíce, navíc plné překvapení.
1: To je pravda. Už Galileo Galilei objevil roku 1610 hned 4 měsíce Jupiteru. Dostali jména Io, Europa, Ganymedes a Kalisto. Dnes se spekuluje, že se pod povrchem skrývají velké oceány vody.
0: Je to tak. Jupiterovými měsíci se teď při přípravě kosmické sondy intenzivně zabývá profesor Hauke Husmann z Německého střediska pro letectví a kosmonautiku.
1: Jaké jsou důkazy o podpovrchových oceánech?
2: There's lots of evidence from theoretical models.
3: Vychází to tak z teoretických modelů nitra měsíců. Ukazuje se, že nitro měsíců je natolik teplé, že dokáže rozpustit led na tekutou vodu. Kromě teorií máme i výsledky měření sondy Galileo, která byla u Jupiteru v letech 1995 až 2003. Její magnetometr zjistil, že v měsících se indukuje magnetické pole. To svědčí o přítomnosti pohybujících se jontů solí pod povrchem. Ty jako nositelé elektrického náboje vytvářejí magnetické pole a reagují pak na ohromné magnetické pole Jupiteru. Samozřejmě, tento důkaz existence vody je nepřímý, ale jiné vysvětlení nemáme.
0: Říkáte teplé nitro měsíců. Kde se to teplo bere?
3: Horniny vnitru měsíců jsou podobně jako na Zemi radioaktivní. Rozpadem těžkých prvků, jako jsou uran nebo thorium, se uvolňuje teplo, které ohřívá led a mění ho na vodu. Je to stabilní zdroj, poločasy rozpadu jsou miliardy let. U největšího Jupiterova měsíce Ganymedes víme, že je z 50% tvořen horninami, má tedy z čeho energii brát.
1: Led dokáží vytvořit i jiné látky než voda.
0: Ano, jde na měsících Jupiteru skutečně o vodní led?
2: Yes, that's for sure. So water ice is abundant material in the outer solar system.
3: Ano, to víme jistě. Ve větších vzdálenostech od slunce je vodní led běžnou záležitostí. Obsahují ho všechny měsíce nejen Jupiteru, ale i Saturnu, Uranu a Neptunu. I komety jsou z vodního ledu. Voda je tam už od vzniku sluneční soustavy. Molekula H2O je ostatně jednou z nejběžnějších molekul ve vesmíru. Vodní led můžeme hledat za takzvanou sněžnou čarou. Ta leží mezi Marsem a Jupiterem. Za ní jde o zmrzlý svět. Že jde o vodní led, víme naprosto jistě ze spektr povrchů měsíců Ganymedes, Europa i Kalisto.
0: Dobře, ale když se podíváme na fotografie povrchu těchto měsíců, tak jsou velmi tmavé.
1: Led přitom odráží hodně světla. Není to v rozporu?
2: That's a good point. Yeah, if you look at the images, you wouldn't guess that this is really water ice what we see
3: because to je dobrá poznámka. Ano, když se podíváte na fotografie povrchu, neřekli byste, že jde o vodní led, protože je tmavý. Především měsíc Kalisto má hodně tmavý povrch. Vysvětlení je ale jednoduché. Ledový povrch měsíců je zaprášen. Led na povrchu je bombardován částicemi z vesmíru a sublimuje, tedy se rozpadá na vodík a kyslík a opouští povrch, protože nízká gravitace měsíce plyn neudrží. Poměr množství prachu ku ledu se tak neustále zvyšuje, protože prach z povrchu měsíce nikam nemizí.
1: Abychom si udělali představu, kolik vody je skryto pod povrchem měsíců.
2: I don't know the exact numbers, but inside each moon, for example, if we take Ganymede.
3: Nevím z hlavy úplně přesná čísla, ale z výpočtu, které jsme dělali, nám vychází, že jde o veliké množství. Musíme si uvědomit, že na měsících tvoří voda vrstvu silnou desítky kilometrů. Když jsme to počítali pro měsíc Ganymedes, zjistili jsme, že je pod jeho povrchem víc vody než ve všech oceánech na Zemi.
0: Máme vodu, máme oceány, jsou v nich ryby?
2: Okay, that's difficult if there's only microbial life or if there's.
3: Je moc těžké říct, jestli je tam alespoň nějaký život na úrovni mikrobů nebo vůbec žádný. Voda sama o sobě k podpoře života nestačí. Je potřeba energie, která by spouštěla chemické reakce, jsou potřeba určité chemické prvky jako síra, fosfor, uhlík. Dále je potřeba mít pro vytvoření a udržení života stabilní podmínky. Dnes pod povrchem měsíců oceán je, ale jak dlouho? Miliony let nebo miliardy?
1: Oceány jsou podpovrchové, tam musí být úplná tma?
2: That's right. These oceans are dark. Yeah. Especially in case of Ganymede, the ice shell.
3: Ano, ty oceány jsou temné. U měsíce Ganymedes odhadujeme tloušťku povrchového ledu na 70 až 100 kilometrů. Tím samozřejmě nepronikne vůbec žádné světlo. Navíc je potřeba si uvědomit, že Jupiter je od Slunce pětkrát dál než Země, dostává tedy 25krát méně sluneční energie. Pokud je v podpovrchových oceánech život, potřebuje jiný zdroj energie než je Slunce. I u nás na Zemi, hluboko ve tmavých oceánech, existuje život. Díky sopečné aktivitě, a ten je také nezávislý na Slunci.
0: Když bychom se vydali do podpovrchových oceánů Jupiterových měsíců, čím bychom pluli?
1: Pod povrchem je to led. A na dně je co? Vařící se voda ohřívaná nitrem měsíce?
3: Ne, pravděpodobně i na dně je dost nízká teplota. Máte pravdu, že povrch měsíce je velmi chladný, je tam asi minus 170 stupňů Celsia. Aby mohl být oceán tekutý, musí být ohřát aspoň na 0 stupňů. To ale platí pro čistou vodu a pro podmínky na povrchu Země. Pod povrchem Jupiterových měsíců jsou jiné podmínky, jiné příměsi ve vodě a vyšší tlak. Na měsících Jupiteru předpokládáme chladný oceán, několik stupňů pod nulou i na dně. Představte si to jako obří klidnou nádrž. Vše je tam díky nízké teplotě zpomalené, žádné silné proudy, žádné rychlé chemické reakce. Kdyby se tam přeci jen zrodil život, vyvíjel by se nesmírně pomalu a potřeboval by dlouhou dobu stabilní podmínky. Jsou to ale všechno jen hypotézy. Chybí nám údaje.
0: To se snad brzy změní. No, brzy. Staví se evropská sonda JUICE, která by měla startovat speciálně k měsícům Jupiteru roku 2022.
1: Hauke Husmann se podílí na vývoji přístrojů pro mapování měsíců, takže má velkou výhodu. Na nejasné otázky si bude moci odpovědět sám, někdy kolem roku 2030, kdy sonda k Jupiteru doletí.
0: Píšu si do diáře a za 15 let se ho tady na to zeptáme.
1: Domluveno. Do té doby bude odvysílána ještě řada dalších meteorů.
0: Ten nejbližší už za týden. Naslyšenou se těší Kateřina Březinová
1: i autor meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, hezký večer vám přeji z Českého rozhlasu České Budějovice. Je tu 6 let, co vyvolalo mediální i odborný zájem na Karlovarském filmovém festivalu uvedení životopisného snímku o slavném pianistovi a baviči Valentínovi Liberáčem. Děj tohoto zvláštního filmu známého tvůrce Stevena Soderbergha, nazvaný Liberáče Behind the Candelabra, začíná létem roku 1977, kdy do bouřlivého života slavného pianisty Liberáčeho v Las Vegas vstoupí mladičký, teprve 16-letý naivní Scott Thorsten, který je najat co by jeho osobní řidič. Scott je okouzlen Liberáčeho pompézním světem, opulentní vilou i jeho extravagantním stylem a záhy spolu prožijí tajnou milostnou aféru, která se rozvine ve vážný vztah. Film zábavným způsobem sleduje vášnivý, nelehký a bouřlivý vztah obou mužů v době, kdy bylo zcela nemyslitelné přiznat se veřejně k homosexuální orientaci, zvláště pak pro lidi ze showbiznisu. Liberáče chtěl utajit před veřejností se stejnou urputností jako svou sexuální orientaci i nemoc AIDS, které nakonec roku 1987 podlehl. Touto filmovou odbočkou bych chtěl uvést druhou závěrečnou jarní schůzku s kdysi ohromně populárním pianistou polsko-italského původu, kterému by bylo 16. května 100 let. Ostatně popisovaný film zjevně zvýšil zájem o nahrávky Liberáčeho, z nichž některé dnes zaznějí. Dnešní vzpomínku na Liberáčeho otevře slavná písnička Judy Garland z pohádkového filmu Čaroděj ze země Oz Over the Rainbow, tam za duhou. Jiříka Salván přeje klidný poslech.

Love Letters in the Sand, milostné dopisy psané v písku. Tento superhit zpěváka Peta Boona jsme vám ve vlídných tónech poslali po rozhlasových vlnách jako instrumentálku. Od 50. let uváděl Liberace vlastní televizní show, jejíž popularita lámala divácké rekordy a přejímalo jí 217 domácích i 20 zahraničních stanic. Liberace měl největší zázemí v centru luxusních hotelů a heren v Las Vegas a v tamní popularitě mu nemohl konkurovat ani Elvis Presley. Liberace byl znám jako kontroverzní osobnost a rád se chlubil pohádkovým bohatstvím, avšak nenechával si jej jenom pro sebe. Založil nadaci pro mladé umělce a financoval řadu dobročinných projektů. O tom, že Liberace a Las Vegas patřili k sobě, svědčí skutečnost, že mu tamní městská rada nechala postavit muzeum. Little things mean a lot. Malé věcičky mohou hodně znamenat. Zde Liberace z roku 1960 ve vlídných tónech na Českém rozhlase České Budějovice.

Too Young, příliš mlád, tuto baladu uvedl ve známost po světě především Nat King Cole, ale v Čechách zdomácněla zásluhou zpěváků Karla Gotta i Richarda Adama. Tentokrát jsme vám ji zahráli od pana Liberáčeho, jenž kromě umění bavit lidi a muzikantskými schopnostmi disponoval také unikátní sbírkou vzácných pián. V jeho sbírce údajně figurovaly například nástroje Frederika Chopina, George Gershwina nebo ruského cara Mikuláše II. Poslední koncert Liberáče absolvoval v listopadu roku 1986. O 3 měsíce později tento nepochybně zajímavý muž zemřel ve svém domě v Palm Springs. Na tohoto světoznámého pianistu jsme zavzpomínali u příležitosti jeho nadcházejícího velkého jubilea 100 let od narození. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Medicine man,

0: Víme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

Sheila Marie. Úně už nemůže chápat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zláhle brandy popíjí. A jen tři míle mi zbývají, Maria. A jen tři míle mi zbývají, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Pátek 12. srpna 1983 Helsinky. 1989, 1969, 1972, 1994, 2030 a nakonec 21.05. V tu chvíli se před zraky milionů milovníků atletiky stává mistryní světa ve vrhu koulí. Vůbec první mistryní světa. Helena Fibingerová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jestli pak byste zvládla z paměti jednotlivé hody, no, hodnoty.
1: Ne, já vám,
0: nebo jsem vás překvapil.
1: Já jsem vám za to velmi vděčná. To opravdu jste mi vrátil historicky celý hrůzný průběh toho závodu. Zaprvé, jako to svědčilo o tom, že já jsem házela špatně.
0: Jak to? Mně se to zdají vyrovnané.
1: No, jenže jestliže já jsem měla na výkon 21.05, který po dlouhé soutěži v dlouhotrvajícím dešti, kdy na těchto šampionátech je třeba, tam se tříbí charaktery, hrají se hymny, čekáte, něco se běží. To mistrovství světa bylo v tak obrovském mediálním zájmu, že prostě to svědčí o tom, že jsem ten závod vedla absolutně špatně a ono nutno říct jednu věc, já vůbec jsem pro sebe nikdy nehledala omluvy, ale mě zemřel otec před mistrovstvím světa, když jsem se vrátila, maminka byla velmi statečná a ona mě ani nezavolala domů z vysokohorského soustředění ve Von Rom, protože já, byť vrhačka, já jsem hodně běhala a mě strašně to prostředí dělalo dobře. A když jsem se vrátila, ani mě to tam neřekli, ona to zakázala, tak otec už byl prostě pochovaný. Víte, já jsem to dítě, nebo byla jsem to dítě, které neví, co to je nevycházet z rodiči, nebo já mám takový ten středomořský syndrom. Pro mě jako rodiče byli absolutně nejlepší lidi na světě a vůbec jak šel život, kdo mi dá za pravdu, tak rodiče jsou absolutně nejlepší lidi na světě. Už nikdy to nikdo s váma nebude tak myslet. A lituju každého slova, kdy některé věci, které mi říkali, jsem úplně nepřijímala jako s takovými vlajícími prapory. A to jako mě mrzí. Já si myslím ale, že to je vlastně takový ten souboj těch dětí a rodičů, těch generací.
0: Jak už to tak bývá. Jste říkala hrůzný závod. Jak jste se cítila v tom kotli dnes, když vidíme ty záběry? Skutečně to mělo obrovskou atmosféru, první mistrovství světa v atletice. A vy, když jste hodila ten první hod téměř 20 metrů, tak jste měla pocit, že to je špatně?
1: No, špatně. To bylo špatně. A já, víte, můj problém byl ten, že v podstatě ty velké závody mě všechny propršely. Je mě líto jediné věci. Já jsem člověk prostý absolutní závisti, že mě by strašně vyhovovala doba, v které žiju. A děkuji Bohu každý den, že jsem se jí dožila, kdy ten tlak té společnosti, která byla, byl obrovský. Vlastně z těch výsledků našich nebo mých dost žil ten vrcholový sport, to středisko, kde já jsem byla příslušná, a mě by spíš vyhovovala takový ten benevolentnější, prostě tak, jak je to dneska,
0: režim. Kdy
1: samozřejmě sportovci tomu dají vše, nicméně oni nejsou tak tlačeni. A já jsem od narození vůbec celý život člověk, který je neskutečně zodpovědný, a mě, přestože jsem byla nejlepší třeba na světě, to svazovala ruce. Ale v roce 83 už mě bylo kolik 33 let a už já říkám, že 33, 34, ale vrhač má dlouhověkost. Já jsem pak ještě vyhrála mistrovství Evropy řado a tak dále. A já prostě jsem cítila, že je to moje obrovská šance. Já jsem strašně chtěla, ano, ale když vy sám jste mi přečetl tu sérii, úplně se mě dodatečně udělalo z toho zle, jak jsem byla hloupá, tak já jsem tak strašně chtěla. A určitě tu zkušenost vy a i ti třeba, co mě poslouchají, když strašně něco chcete, jako chcete.
0: Tak to nejde.
1: No nejde, to chce kapičku jako v tom vypětí a v tom, co k tomu výkonu potřebujete, tak to chce trošičku nadhledu.
0: A co jste si říkala před tím posledním hodem?
1: No to jako už, já dokonce vám řeknu, že během toho závodu se udála taková historka,
0: ano,
1: kdy oni ty koulařky, já jsem s něma výborně vycházela ze všema. A ta Kubánka Seriová ke mně přišla, tak do mě jako dloubla, říkala, co jako se to děje. Co jako, a že jo, já jsem měla největší soupeřky Němky, západní Němky, východní Němky, rusky. A já před tím posledním pokusem jsem si říkala, no, to vážně tady ze sebe jako opravdu v mým věku už nechám dělat takové trdlo, že prostě se nechám tady tak oškubat, protože já jsem věděla, že jsou dokonale připravená, ale věděla jsem, že vlastně prší a ta moje technika, kdy já jsem úplně nedávala tu levou nohu jako k tomu břevnu, tak jsem věděla, že mi to bude dělat zle. Na olympiádě v Montrealu jsem si dokonce přes tu botu dala ponožku. Ale zřejmě ten pán Bůh atletický a vůbec už teda toho taky měl dost, protože mě propršel Montreal, mistrovství Evropy v Praze a nutno říct, že to nebylo jako teď. Jednou za 4 roky byla olympiáda, tohle bylo první mistrovství světa, byly haly, které se milovala, kde bylo vždycky dobrý, jako dejme tomu teda počasí, že tam to bylo zakryté a jinak jako my jsme žádné závody neměli. A tak jsem si říkal, no toto opravdu tak nějak to, víte, během toho závodu vám projde hlavou film.
0: Jo.
1: Několikrát to málem vzdáte. Jo, ale viděla jsem, že jsou v úžasné formě. To jsem věděla. No a tak potom jako já jsem dělala jednu chybu. Jak jsem mi vyjmenoval ty pokusy, úplně mi fakt zle z toho, že já jsem strašně rychle tu kouli chtěla odhodit a ono všechno chce své. To je v relativně krátkém pohybu, musí dojít z klidu k obrovské
0: explozi.
1: A já mám na to i povahu, jo. A já jsem se zvedala, protože jsem brzy tu kouli chtěla odhodit a ona mě v podstatě upadávala na 20 metrech, jo. Strašné. A teďka, víte, co je mi ještě strašně líto? A chtěla bych to říct, že to, co je dneska dovoleno, že závodník přijde k hrazení a tam má trenér a tam se s ním během závodu radí, tak to tehdy bylo zakázáno. Takže ve chvíli, kdy tam lilo jako z konve a ještě to bylo umocněno tím, že tam, kde seděl můj trenér, manžel, tak lidé roztáhli deštníky. A tím pádem byl konec. A i kdyby mě co někdo ukazoval, tak nevidíte vůbec nic.
0: Ale takže přišel poslední pokus.
1: Přišel poslední pokus.
0: A pak?
1: No a pak já jsem jako opravdu, najednou já jsem to jako pochopila. Víte, vítězství v té chvíli, vítězství nejsou úplně přesně popisována. Vítězství je emoce, kdy v té chvíli je to úleva, že jste to vyhrál. Ale a máte radost, jako prostě jste úplně, protože ten závod jako je takový, každý, je tam řada konkurentů, každý jako chce vyhrát. A to je jenom jedna stránka té věci. Pak je pár dnů před závodem, den a pár hodin. To jsou, tam se tvrdí charaktery. Svolavatel na příchod na ten stadion a tak. Ale v té chvíli, jako mě se tak ulevilo, že jsem pochopila, že celá ta moje kariéra, která jako měla zlaté medaile a to, že tohle to je první medaile z mistrovství světa a tak to máte hroznou radost. Tak jsem tam skákala, psali noviny finské, že jsem si získala srdce Finska. Když jsem se vracela, piloti mě dali v letadle bomboniéru, pozvali mě tam k sobě a tak. Ale ty nádherné dny, kdy si uvědomíte pocit svého vítězství, přichází až potom. Kdy jdete ráno do jídelny a všichni se smějí a na vás mávají a vám blahopřejí, když se vrátíte domů. Jo? A pak teprve přichází ten nádherný čas toho vítězství.
0: Užívání.
1: Tohleto je jenom radostná emoce.
0: A ta hymna, když jste stála?
1: Ta hymna, ano, ale pršelo. Jo. Já, když se dneska vidím, jak tam tak stojím schoulená, tak jsem brečela. Já měla úplně zmoklé vlasy. Já jsem vždycky, jako to bylo dobré, já jsem šla vždycky k holičce a začal závada, začalo pršet, kdy já jsem v momentě připomínala strašidla a vodníka.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Helenu Fübingerovou. Vy jste se narodila jako dcera mlynáře a druhý den po vašem narození slavil někde v Plzni mladík jménem Karel Gott svoje 10. narozeniny. Už jste zmínila tatínka a maminku. Jaký byl tatínek?
1: Tak ono, tatínek pocházel, to tady je poměrně všechno blízko z Bučovic. A maminka, tam já jsem se narodila ve Víceměřicích okres Prostějov, do dneška tam jsou bezvadní lidé, jezdím tam. A potom mém narození rodiče, otec byl mlynář, jako mlynářský dělník, ne, že by vlastnil mlyn. I když ta odnož té bohaté rodiny Fübingerů, což byla velmi vzdálená příseň, vlastnila ty mlyny, ale otec byl z 11 dětí a byli chudí jako stelní myši, tak on vlastně nastoupil do toho mlýna v Ostrohu jako mlynář. A tam prostě pracoval, tam já jsem vyrůstala, bylo to velmi romantické, tam jako vlastně dneska už to je všechno pryč, to je zasypané, ty mrtvé ramena. A určitě, jako, když jsem zdaleka neměla všechno a vyrůstala jsem hrozně v skromných podmínkách, tak si myslím, že to bylo hezké dětství.
0: Byli rodiče přísní na svoji dcerunku?
1: Tak určitě, jako, u nás nebylo na nějaké rozhazování, museli jsme pracovat, měl tehdy každý, měl pole,
0: hospodářství.
1: Měl hospodářství a jako ale matka, rodiče, určitě to byli milující rodiče, kteří pro nás v tehdejších podmínkách dělali, co mohli.
0: Po kom jste dostala tu výbušnost?
1: No, můj otec byl spíš takový jako klidný člověk, ale zas měl na rozdíl od maminky rád sport a maminka byla neskutečně ctižádostivá. Ona měla vystudovanou tu krejčovskou školu u Rolného a byla léta vedoucí, to se jmenovalo Vkus, a potom byla, bych řekla, velmi úspěšná vedoucí prodejny z oděvy tam v tom Ostrohu. A matka byla taková jako rázná a prostě asi i tou ctižádostí po ní. Řekla bych, že otec nebyl tak ctižádostivý, ale o to byl větší fanoušek, protože mamince, když já jsem začala dělat atletiku, tak ona teda nebyla z toho jako Bůh ví, jak nadšená.
0: A koho to vůbec napadlo, když se podíval na Helenku, že by to byla atletika?
1: No, tak já jsem má vysoká štíhlonká holka. Já jsem hrála ale českou házenou.
0: Aha.
1: A na školních závodech tedy jsme měli v Ostrohu, ta škola měla báječného učitele, učil občanskou výchovu a tělesnou výchovu. Vladimír Přílezky, já do dneška jako na něho vzpomínám, tak on na tom pedagogovi hodně záleží, kdy on nám vyprávěl o těch slavných sportovcích, o tom jak, co pro to dělali, jak se mu, jako čeho všeho třeba, co museli tomu dát, aby s nich byli ti sportovci. A víte, umocněno tím, že vyrůstáte v prostředí, které je velmi skromné, tak pokud jako jste ctižádostiví, tak aspoň já, je to moje, tak začnete snít a toužit o tom, že třeba se vypracujete nějak v něčem tak, že prostě jednou všem taky ukážete. A teďka je otázka, nakolik je v tom talentu vůle. Já nemám ráda slovo oběť, to jako, když něco děláte...
0: A u vás to bylo jak talent, vůle, v jakém poměru?
1: Tak já jsem byla báječně, to vidíte do dneška. Dneska bych potřebovala zase k té postavě jenom vyměnit hlavu, protože jsem zestárla. Já jsem, když natáhnu ruku, mám dlouhé páky, určitě jako dokonalé dispozice a strašnou vůli, to vy určitě jako víte. Potom já jsem člověk, který jako dokáže prostě potlačit třeba jako touhy nebo po něčem jiném, co by ho odvádělo od toho, co chce. To prostě já i do dneška mám určitý režim a všichni, můj věk je bohužel veřejné tajemství, kdy já tak pracuju, ale já to mám tak všechno jako poskládané a s podivem na tehdejší dobu, kdy vlastně takové věci se moc nenosily, tak já jsem na školních závodech začala dělat tu atletiku, i jsem běhala, dostala jsem kouli do ruky a prostě protože jsem jezdila po těch školních závodech a porazila mě tam taková malá dívka, tak jsem jednou se vrátila domů a říkám, tam nebyl v Ostrhu stadion, nic, žádný. Říkám, ty tati, prostě kupně tu kouli, já to zkusím. A tak jako úplně sama, úplně laicky, víte, jsem se naučila.
0: A kde jste to házela? Někde?
1: Házela jsem doma na dvoře a potom jsem různě. Víte, atletika vlastně je nenáročná, pokud nejste skokan. Nebo jako sprintera tak atletika jako příroda je nejlepší tělocvična. Stačí vám kousek asfaltové cesty nebo betonového chodníku a volný prostor a v tomto já jsem taková, ale já jsem to pak všichni věděli, já jsem byla taková, já prostě dokážu si z mála vytvořit prostě pro to, co jsem potřebovala, tak takové podmínky, no ale to víte, to bylo zatím jako někde taková periferie toho vůbec, co by mě mohlo čekat. No a já jsem pak začala studovat na gymnáziu ve Veselí, tehdy 12-letka, tak zase jsem, dneska si člověk říká taky, jak to všechno mohl vydržet. Jsem šla prakticky 2 kilometry na nádraží, vrátila jsem se ve 2 ze školy, musela jsem něco udělat, jít na trávu a. Mm-hmm. A pak jsem já každý den ty 2 hodiny trénovala, nebo 3, už na tehdejší dobu, místo svačin jsem si kupovala časopis Atletika, kde se člověk lecos dočetl a tam jsem si dala základ, za který jsem byla do dneška vděčná a myslím si, že ničím, já jsem překonala tu dobu tím, že já jsem třeba běhala 10 kilometrů, pak jsem si vyčetla, že musím sprinty běhat, měla jsem poleno, našla jsem si kus železa, s tím jsem házela a to už je o tom člověkovi samotném, mm-hmm. nakolik dokáže prostě sám se sebe vzdělat v tom, aby prostě jako mohl dělat to, po čem touží. Ani jsem nepřemýšlela, jenom jsem toužila se někam dostat, nakonec potom v tom vyniknout, to já jsem byla posedlá tou touhou, to už se pak vědělo i na těch okresních závodech, tam si mě všimli ze Zlína, tak zase já jsem si musela vydělat na tu cestu do těch Otrokovicích, do těch Otrokovic, a abych dojela do Zlína. Nikdo tam taky s otevřenou náručí na mě nečekal a tam byl trenér mládeže, myslím si, že my umíme rychle zapomínat. Jmenoval se shodou okolností jako náš nejlepší koulař jeden Jarda Brabec, který strašně moc pro tu dorosteneckou atletiku ve Zlíně a vůbec pro ten ligový základ udělal. Já jsem mu vděčná, no a začala jsem jezdit po závodech a v podstatě ten můj režim denní byl škola, doma něco udělat, trénink a já jsem se každý den učila do 1 v noci, do půlnoci, protože už mě v té době pak zvali na ty soustředění reprezentační a žákovské a já jsem musela mít dobré známky.

0: A já mě už prakticky, já jsem byla, měla ohromně našlápnuto před tou olympiádou, po tom vítězství na mistrovství světa. Najednou, jako já jsem vůbec neměla žádné zábrany a přistupovala jsem k tomu tak, jak jsem hovořila ze začátku, jak je k tomu třeba přistupovat. A jsem se strašně na tu olympiádu těšila. A musím říct, že už někdy na jaře, na halových závodech, mě jeden vysoce postavený důstojník z ministerstva říkal, neupínej se tak na tu olympiádu,
1: Aha.
0: protože já ti to říkám, že věděli, že se mnou jako je řeč. Může se stát, že prostě se to bude bojkotovat. Víš, že Američané bojkotovali Moskvu. A já ale vám jsem to nechtěla nějak slyšet. To tehdejší, oni, ti sportovci, víte, oni neříkají tak úplně pravdu. Ta doba byla taková, jaká byla a my jsme v ní žili. A nemohl jste si moc vybírat, jo? A určitě já nebyla jsem ten typ, že bych ze sebe dělala nějakého takového jako agilního šaška. Nicméně, jako jste měl několik služebních pasů a ať dneska někdo říká, co chce, stačilo málo. Například jednou, když jsme neodevzdali peníze z Berlína a už mě nepustili do Číny, ať si to ti lidi nemalujou. A určitě já jsem díky televizní radě několikrát lustrovaná, určitě jako jsem nikdy, jako se nějak nezaprodala. Nicméně, vrátím se k té olympiádě, ty podmínky, ty soustředění a to všechno běželo. Takže potom, když někdo scestně říkal, že já jsem rozhodla, že nepojedu na olympiádu, já jsem se držela za hlavu, nebo že si poslechli, protože mě vybrali, abych k tomu řekla slova. A zase jsem strašně ocenila, jako tehdy to byla frekvence jedna, a pak myslím, že to bylo i v Českém rozhlase. Oni vytáhli celý ten můj záznam, pustili ho a řekli, ani po 20 letech se tomu nedá nic vytknout. Já jsem oplakávala to, že nepojedeme na olympiádu, ale že v kontextu válek a to, jako, no a tehdy tam okamžitě jako na mě vystartoval jeden člen ústředního výboru KSČ a řekl, že to je příliš sentimentální. No a já, protože jsem dneska stejná a tehdy jsem byla, tak jsem řekla, já to už jinak neřeknu. A tak to zůstalo. Ale víte, vždycky se někomu to hodí. Bylo to těžké, my jsme odjeli na soustředění do Font Romé, do vysokohorského prostředí a tam v podstatě já jsem se dívala na kouli žen z Los Angeles. Jo, tehdy jsem koupila flašku whisky, seděli tam trenéři a jako opravdu to nebylo jednoduché. A
1: Bolavé místo do dneška.
0: ano, a tady ten východní blok, aby pravda jako nás nějak odškodnil, tak a tam já jsem s mnohými sportovci nesouhlasila. Tak udělá to, že uspořádali takzvanou Spartakiádu národů, to taky ti sportovci. Muži to měli v Moskvě a ženy v Praze. Chci říct, že atmosféra ohromná, ty závody tehdy, to tam se podílel na tom Aleš Vrabša, to on uměl ze Slávie. A výsledek byl ten, já jsem tam získala stříbrnou medaili, porazila mě Ruska Lisovská. Já si myslím, že pokud byla tady olympijská vítězka Lošová, kterou jsem podařila, všechny ty, co byly na té olympiádě, to zase bylo jako gesto, že přinesli tu kůži na trh, ale myslím si, že Natálie Lisovská by v Los Angeles mě neporazila. Takový výkon určitě by nepodala.

0: Helena Fibingerová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vaše kariéra je složena ze samých úspěchů, občas pád, ale v životě jste zažila řadu situací, které úplně jednoduché nebyly. Vy jste asi ta nejméně šťastná, to když váš muž měl autonehodu. Jak jste to vnímala? Protože se veřejnost obracela víceméně na vás po celou dobu.
1: Ano, já vám děkuju za to, že jste se na to zeptal. Já jsem za to vděčná, protože musím říct, že to bylo nejhorší období mého života, když pominu úmrtí rodičů. A v podstatě zaprvé, jako já jsem byla velmi naivní. A já musím říct, že mě to je strašně líto, co se stalo. A já jsem z toho skoro zemřela, to by vám řekla moje hospodyně, lidé kolem mě, kdy říkali, prosím tě, jako nám to je taky líto, ale nemůžeš to tak brát. Já jsem s tím přece neměla nic společného. Mm-hmm. A v podstatě bych se obvinila jenom za to, že mimo to, že je mi to strašně líto, že k tomu došlo, tak já musím říct, že jsem ten, víte, člověk, jak jdou léta, tak pořád si myslíte, a určitě se to stává i vám, že už vás nic nemůže překvapit. A nakonec já jsem nikdy nic neměla společného s policií, ze soudy. A teď já jsem viděla, že ta nehoda je manipulovaná, mm-hmm. že prostě soud, jak může říct soudce, že ten člověk měl reflexní oblečení, když on byl celý v černém. Státní zástupce, tam byly střepy, prostě ty střepy vůbec nepatřily. Prostě nebudu to tady rozvádět. Bylo to, mě to je líto, bylo to těžké období, ale nejstrašnější je, že jsem si zvolila tak špatně to právní zastoupení, kdy ten člověk mě ujišťoval, jak všecko jako umí, a pak jsem zjistila, že sám byl trestně stíhaný, předal to svému kamarádovi. Už já na tom nezměním nic, já jenom můžu říct, že prostě to tak nebylo. A pokud, ať si každý z toho vybere, co chce, pokud je v pořádku, že někdo celý v černém je na prostředku silnice, ale manžel si zasloužil trest, ale to není pravda, že se napil vína, to vymyslel jeho právník, on jel ze sklepa, on má inzuliny, měl alkohol, za to si zaslouží trest. To prosím vás, já jsem nekompromisní, ale ten vůbec nebyl příčinou té nehody. A byla rozbitá a to už každému bude stačit. Jel metr a půl od kraje a byla rozbitá pouze levá strana auta. Mm-hmm. A tomu střetu došlo na středovečáře. On jako, aby právník jeho řekl, ať nejde k soudu, už to nevrátím. Spíš mě to, co jste řekl, velmi hezky překvapil, že ta nehoda byla o mě, o útoku na mě. Ale já jsem s tím přece neměla vůbec nic společného. Jo, ani já jsem se nevyjadřovala, dneska nevím, jestli to byla chyba nebo nechyba. Prostě a já jsem byla úplně, dál jsem dělala svoji práci manažerky, dál jsem bojovala v pekárně a musím říct, že jako tehdy, jako opravdu stačilo málo, kdy já jsem jako řekla, já už fakt nemůžu dál, ale lidé, jeden z nich jste i vy, lidé kolem mě, lidé, kteří mě znají, kteří věděli, že to tak nebylo a říkali, to, ten útok na tebe, to jenom nás utvrzuje v tom, že to tak prostě nebylo. Ale prostě jako skončilo to, vyřešilo se to, nakonec ještě jako šli po pekárně. Musím říct, že víte, mě na celé věci, a za to vám teď strašně znovu děkuju, vadila jedna věc. Pan Polách zemřelý nebohý. Měl takovou nehodu v roce, nevím, před x lety, kdy zabil 14-letého chlapce Tomáška Schindlera a vlastně jeho matka už se nemohla na to dívat, co nám dělají, protože Poláchovi jako neměli zájem to řešit. Vůbec, jak se chovali. A je zajímavé, jak ta justice funguje. On zabil toho chlapce jejich a v podstatě neměl ani soud a dostal nějakou jenom, nevím, podmínku a pokutu. Tak já nevím, jestli tohleto je v té justici v pořádku. A A abych vám řekla pravdu, já jsem se ani neuměla nějak bránit. Já jsem byla tak zdrcená, kdy prostě pak už ti lidé, jako moji z toho okruhu, kteří se mnou pracují, celá atletika, prostě toho jako měli dost, protože v podstatě já jsem vůbec nic neudělala. A to bylo o mně. Takže tak to bylo. Ono, víte, jak se to říká, musíte se přesto přenést a pokud jako jste osobnost, tak i když je to tragédie a soucítíte vůbec, ale vidíte, že i ta pravda se dá prezentovat různě a vlastně, když jsem já to řekla, že vlastně on měl ten pan takovou nehodu, tak prostě ani nebyl zájem to napsat. Takže tady nebylo něco v pořádku. Ale říkám, je mi to líto, vzpomenu si na to, můžu vám říct často. Já jsem ale s tím neměla nic společného.

0: Stříbrný vítr, Helena Fibingerová hostem Jaromíra Ostrého. Už jste to tady zmínila, několikrát máte pekárnu.
1: Ano.
0: Upekla jste v ní někdy něco vlastníma rukama?
1: No, víte, tu pekárnu založil můj manžel, který už nechtěl pak dělat trenéra. V podstatě my jsme museli poměrně jako složitě řešit několik věcí, jako každý. Já jsem toužila žít v Praze a ve chvíli, kdy končila moje kariéra, tak já jsem chtěla prostě být v Praze a dělat tady. Vlastně se pak změnila doba, byl rok 89 a musím říct, že já jsem byla na dlažbě. Víte, ale to už taky se zapomnělo. Prostě všechny místa skončily. Já jsem byla nějakou dobu na systemizovaném místě a pak v tom vrcholovém sportu řídila jsem trénink, ten vedoucí jsem byla pro tréninkový proces a v Ostravě jsem zažila báječná léta s atletikou, ale já jsem vždycky milovala Prahu. Dům byl postavený v Ostrohu, manžel už to dělat nechtěl. Manžel začal podnikat, nejdřív měl nějakou restauraci a potom začal s nějakými společníky tady tu pekárnu. A já jsem vlastně začala si od toho roku 90 šlapat ten takový, řekněme, společensko-marketingový politicko-chodník v Praze a vybrala jsem si z toho úplně to nejhorší. A protože ani na tom atletickém svazu tehdy nikdo nemával prapory, prostě byla taková doba, takže budu dělat ten marketing, tak já jsem prostě musela si najít nějaký zdroj financování, to jako všichni, že? Mm-hmm. Tak jsem začala prostě podnikat, měla jsem obchod, svým způsobem i kvůli pekárně, jedna věc je věci upéct a jedna věc vy se smějete prodat. Mm-hmm. A potom vlastně jsem ale už byla větší část týdne v Praze a manžel byl v té pekárně, ale to víte, euforie, teď užiju, doufám, správné výrazy, euforie počátečních společností SRO v očekávání velkých finančních efektů, říkám to správně, jako se nenaplní v tom drobném podnikání. Ti společníci z té pekárny odešli, ten manžel tam zůstal sám, a protože já jsem ten týpek, co teda, a bohužel teda za to mě pokárejte, já do dneška neumím prohrávat ničem, tak jsem jako do toho vstoupila a ten život se začal odvíjet tím, že já odjedu, a to je tak do dneška, já odjedu v pondělí večer nebo v úterý do Prahy a jsem do pátku v Praze, nebo jak je potřeba, jsem dost často služebně v zahraničí a přes víkend se věnuju té pekárně. Dneska, kdy už manželovi je přes 80, tak je tam švagr a neteř. No a já to jako jistím, řekněme, jako finančně a taky se ještě starám o odbyt.

0: Heleno Fibingerová, jste šťastná?
1: Já bych řekla, že víte, že to je otázka, když jsem jela za váma, protože ty vaše, jako tento váš pořad je plný vždycky takového, abych tam řekla, v tom je duše, tak já jsem si položila tu otázku několikrát a zrovna i dneska. A já bych řekla, že jako přes všelijaké ty, jako které dostanete, šťouchance od toho života, tak já bych řekla, že jsem velmi šťastný člověk, že já přesně dělám to, co jsem chtěla, přesně žiju tak, jak jsem chtěla. No a to víte, že když přijdu do pekárny, tak tam jako třeba nadávám nebo ale zas dál bojuju, protože to drobné podnikání já se všemi je strašně náročné a já bych nepřežila, kdyby ta malá firmička jako měla zkrachovat. A takže já bych řekla, že pokud mi Bůh dá zdraví, já jako bych neměla vůbec důvod si stěžovat, ale zrovna tak mě překvapí, že někdo mi řekne, víte, vy jste vždycky v životě měla štěstí a vám se jako to dařila. A já jako už dneska se nevstekám. Já normálně jako jsem se jako úplně byla nepříčetná. I třeba při pár takových jako někde v nějakém médiu a jsem říkala, prosím vás, máte vůbec představu, co já jsem proto jako dělala nebo musela udělat. Dělám do dneška, protože už mám léta. Já pořád běhám a cvičím stran svého vzhledu, stran toho, abych byla dokonalá, abych byla přijatelná pro ty obchodní partneři, což jsou jako neobyčejně jako úspěšní a bohatí lidé, aby mě, co musím dělat třeba v té pekárně, ale zjistila jsem, že to jako asi jako se tak nehodnotí. Ti lidi vás vidí a oni mají pocit, že prostě jako člověk je známý a já nevím, jestli, já jsem ještě jednu otázku si kladu, já jsem dost nápadná, jednak jako bych řekla, že mám výstřední šatník na svůj věk, ale a jako ti lidé mě poznávají a třeba mě tahají za ruka a úplně, čili já už dneska trpím takovou schýzou, že pokud jako já nejdu běhat, tak já absolutně nevyrazím, abych nebyla jako upravená, učesaná.
0: Ano.
1: Víte, že bych jen tak jako odplotný a tak, ale já si myslím, že i to je hezké a to svědčí o tom, a Bůh to vidí, že snad jsem ten život neproflákla.
0: Helena Fibingerová byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří.
1: Děkuju pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Do Česka se z Venezuely dnes vrací náš záchranářský USAR tým. Připomínáme si slovanské vyjozvěsty Cyrila a Metoděje. Počasí bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu. Ano, Taťána Malá.
2: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme. Musíme stihnout. Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
1: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda podle ní u důležitých novel obchází běžný proces schvalování. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Do Česka se dnes vrací záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V Praze ráno přistane první část skupiny s 57 záchranáři a jejich 8 psy. Zbytek týmu s materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle pomáhali v zemi s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Otřesy mají už 3000 obětí. Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jen jedno, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Oficiální výsledky vyhlásí státní volební komise ráno. Ve slovanském Hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku bude dnes odpoledne tradiční cyrilometodějská pouť. Po modlitebním programu povede následnou mši olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mikulčické Hradiště patří k nejvýznamnějším centrum Velké Moravy a podle historiků i archeologů k místům spojeným s působením Cyrila a Metoděje po jejich příchodu na Moravu v roce 863. Pouť každoročně spolupořádá některá z okolních obcí. Letos se na její přípravě podílejí Mutěnice na Hodonínsku, upřesňuje mutěnický farář Jiří Jeniš.
3: Protože pojede naše kasa, tak vytvoříme taky hezkou parádu kolem této pouti. Také se zapojíme do některých věcí, které se při pouti dělají. Naši ženy se budou modlit růženec, kluci ministranti v krojích, tak budou ministrovat. Takže je to taková prostě radost.
1: Třem českým tenistům se včera povedlo postoupit do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve čtyřech setech. Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou ve třech sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovou taky ve třech sadách.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Večer srážky hlavně na Moravě ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde 21 až 25, na jihu Moravy až 27, na horách většinou kolem 13.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna opatrně za nájezdem na Vyškov západ na kilometru 225,5 stojí porouchané osobní auto a kolem se pohybují lidé. Další překážku čekejte na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Ostrovačice na kilometru 172,5 stojí šipka po porouchaném vozidle v odstavném pruhu, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Václav Žmolík.
5: Děkuji za slovo a přeji dobré ráno, přátelé. Dobré nedělní a náležitě sváteční ráno. Dnes je totiž neděle, což je sám o sobě sváteční den a navíc, protože v kalendáři stojí 5. července 2026, slavíme i svátek svatých Cyrila a Metoděje, mužů, kteří k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanství, jak jsme vám ostatně připomněli už ve zprávách. A tak dnes máme svátek, abych tak řekl, na druhou. Máme jej díky neděli i díky o něm zvěrozvěstům. A tak bychom si tento den měli, jak se patří, užít. Do dnešního svátečního rána jsem pro vás proto nachystal nejen povídání o obou bratrech ze Soluně, ale taky pozvánku do klenotnice Velké Moravy, kde až oči přecházejí, inspiraci k rannímu cvičení, když máme venku to léto. A nezapomněl jsem ani na přehled dnešních výročí a oslavenců. Tak ať se nám společně pěkně vstává.
0: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

dnešnímu datu patří nejen vzpomínka na Cyrila a Metoděje, ale vztahuje se k němu i celá řada dalších významných anebo alespoň zajímavých výročí. Vzpomenete si třeba, jak jsme se ve škole učili o bazilejských kompaktátech? A zdali pak byste dali dohromady, co ta kompaktáta znamenala? Jednalo se o ujednání mezi koncilem církevních, tedy katolických biskupů a učenců na straně jedné, kteří rokovali v Bazileji, proto bazilejská, a zástupci husitských Čech a Moravy na straně druhé. Právě toto ujednání konečně upravilo vztahy mezi husity a Římem. Husité získali právo na přijímání pod obojí a bratr Václava IV., v té době už roky mrtvého, císař a král Zikmund zase konečně českou korunu. Spečetěno to bylo právě 5. července leta páně 1436, tedy před nějakými 590 lety v Jihlavě. A ještě alespoň jedno domácí výročí. 5. července roku 1905 byl položen základní kámen k pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze. Mnozí naši dědové tenkrát pronesli konečně. Předcházeli tomu totiž dlouhé spory, kdy se proti vystavění pomníku kacíře mistra Jana stavěl zejména pražský arcibiskup. Něco podobného se, přátelé, opakovalo, co se týká těch vleklých sporů, zhruba o 100 let později v případě návratu mariánského sloupu na totéž náměstí. Teď tam jsou oba symboly obou vyznání pěkně vedle sebe a myslím, že už nikomu nevadí. Oba jsou krásné a důstojné a přispívají k jedinečné podobě tohoto jedinečného srdce staré Prahy. Řekl bych, že naše děti si bez nich už Staromák ani neumějí představit. Já ostatně taky ne. A tak říkám, co takhle dostavět staroměstskou radnici, její novogotické křídlo, a to pietně bez rádoby architektonických novot, aby bylo takové, jaké bylo do května 1945. Když jsme byli před pár týdny s kamarády ve Francii a Belgii, tak jsme zjistili, kolik tam toho po obou světových válkách znovu dostavili. Farasu, v Ypr, v Remeši. A rozhodně se za to nemusí stydět. Ale zpátky k dnešním výročím. Do třetice z naší novodobé historie připomenu, že 5. července roku 1990 byl podruhé zvolen, poprvé to bylo v prosinci 1989, prezidentem tehdejší České a Slovenské federativní republiky Václav Havel. Hned téhož roku naši zemi navštívili papež Jan Pavel II. A prezident Spojených států amerických George Bush starší. Ze světových událostí s dnešním datem jsem pro vás vybral jednu ze světa módy, která se báječně hodí teď na začátek prázdnin. 5. července před 80 lety, tedy v prvním poválečném roce 1946, vyvolali doslova senzaci na módní přehlídce v Paříži dvoudílné dámské plavky s nevystuženými trojúhelníkovými díly pod prsenky a šňůrkovými kalhotkami. Ano, bikiny. Předvedla je tam tehdy jedna striptýzová tanečnice, slušné manekinky je na sebe asi vzít nechtěli. Jejich autoři je tenkrát pojmenovali podle atolu Bikini v Tichomoří, kde pár dnů předtím Američané provedli atomový výbuch. Módní tvůrci tak chtěli naznačit, že se jedná doslova o výbuch v dámské plážové módě. No, jednalo se. Bikiny dámy nosí dodnes. Leč, co se týká převratnosti tohoto oblečení, je třeba poznamenat, že podobné se nosilo už ve starém Římě. Dokládá to mozaika v jedné římské vile na Sicílii. Inu, jak říkávala moje babička, všechno už tu zkrátka bylo, přátelé.

Kdo všechno se 5. července narodil? Jako vždycky je to pestrá směsice osobností a osudů. 5. července roku 1880 v pražském Michli přišel na svět, a to do rodiny Krejčího, který ovšem v té době provozoval zahradnictví, houslový virtuos Jan Kubelík. Byl neuvěřitelně hudebně nadaný, už od malička. A tak na pražskou konzervatoř byl přijat už ve svých 12 letech, dřív než to dovoloval řád školy. Vyhlášený profesor Otakar Ševčík tam na něm aplikoval svou novou metodu a během 6 let se z Kubelíka stal dokonalý umělec. Během absolventského koncertu vyvolala úžas jeho interpretace Paganiniho houslového koncertu D-dur a po koncertech ve Vídni o něm hudební kritikové psali, že by ho ve středověku upálili jako čaroděje. Ve 20. století ho neupálili, ale stal se globální megastar, jak by se dnes psalo. Koncertoval po celém světě a s těmi nejslavnějšími orchestry. Kupoval si vily a zámky. Ve Velké Británii ho přijala královna Viktorie. Byl hostem královských rodin v Rumunsku a Itálii. Papež Lev XIII. Mu propůjčil řád svatého Řehoře Velikého a zlatou medaili mu udělilo i rodiště Paganiniho, tedy Janov. Takový byl Jan Kubelík. 5. července 1923 se narodil významný tanečník a choreograf, dlouholetý šéf baletu Národního divadla v Praze Jiří Blažek. Možná si ho pamatujete jako Romea v baletu na Prokofjevovu hudbu. Jeho manželkou byla další významná baletní umělkyně Marta Drotnerová. A právě za jeho šéfování se hvězdou baletu Národního divadla stal Vlastimil Harapes, o kterém dnes budu taky mluvit. 5. července 1929 přišel na svět, a to v Paříži, syn básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reinka a básnířky Suzanne Renault Jiří Reinek. Vzhledem ke svému třídnímu původu, jak se tenkrát říkalo, a pevným postojům svých rodičů, mohl za komunistického režimu absolvovat pouze měšťanskou školu. Mimořádné vzdělání však získal celoživotním studiem. Psal taky krátké prozy, nejznámější je však díky svým překladům francouzské literatury. Vyšly nicméně až v 90. letech, dřív publikovat zkrátka nemohl a nesměl. Světlo světa spatřil 5. července, a to roku 1932, i významný historik, na jehož osudu se rovněž podepsala spletitá historie naší země a který měl ovšem za normalizace zakázáno přednášet dějiny 20. století. Jak bylo to 20. století zvláštní u nás, že? Profesor Robert Kvaček. A dnešní datum má ve svém rodném listě i průkopník rock'n'rollu a big beatu v Čechách, zpěvák skupin Flamengo a The Matadors, Viktor Sodoma. No a narozeniny konečně slaví taky herečka, manželka spisovatele a publicisty Ondřeje Nefa, paní Ljuba Krbová. Jistě ji znáte třeba z televizních seriálů a filmů Přítelkyně z domu smutku anebo Ulice. A možná víte i to, že se věnuje čínskému bojovému umění wushu a že v něm dokonce naši republiku i reprezentovala. A tak si s ní za chvíli ve svátečním dobrém ránu zacvičíme. Co vy na to? Tak se na to mezi tím, přátelé, nachystejte. Teď je tu Věra Špinarová. Krásné ráno.

0: Tak co, vážení, už jste se po ránu protáhli a rozhýbali? Třeba díky procházce s pejskem? A nebo že byste patřili k těm, co ráno pravidelně cvičí? To je opravdu chvályhodný zvyk. Svědčí našemu zdraví i duševní pohodě. Člověk se rázem cítí jako znovu zrozený. Mezi ty moudré, kteří to dodržují, patří i dnešní oslavenkyně, herečka Ljuba Krblová, která cvičí čínské bojové umění wushu, jak jsem říkal. No a jak jsem zjistil, když jsem u ní před časem doma natáčel, to její protahování je docela inspirativní. Tak se teď nechte inspirovat.
1: Jsme na návštěvě u Ljuby Krbové v jejím venkovském domě. Ona mi slíbila, že mi ukáže stretching, čili rozcvičování na bojová umění, kterým se věnuje, a zavedla mě do kuchyně.
2: Tak, já každé ráno si tamhle postavím vodu na čaj a než se ta voda začne vařit, tak stihnu aspoň ten základní stretching. Což znamená toto?
1: Já budu popisovat, Ljuba. Ano, jo? Ano. Ljuba právě položila levou nožku, půvabnou nožku na kuchyňský. Ano, na zvýšenou kuchyňskou linku, přesně tak. No a předklonila se a uchopila chodidlo oběma rukama.
2: Ano, a tady je důležitý, aby člověk vlastně hlídal celé tělo. To znamená, nepovolovat si chodidlo druhé nohy, to musí být v zákrytu, pak musí být i bok rovně, abyste si to jakoby neulehčoval, aby opravdu se protáhly všechny ty svaly, všechny ty šlachy, které jsou po té noci takový jako spohodlnělý a líňoučký, no minimálně 40 schýbnutí na jednu nohu, 40 na druhou nohu.
1: A to je ten úplně první ranní cvik?
2: Ano, ano. Mm-hmm. Jo, protože to je strašně důležitý. Ono to i otvírá tady...
1: Protáhne páteř,
2: protáhne tu záda. Páteř, mm-hmm. Záda. Ale je strašně důležitý, abyste to dělal správně, abyste se neublížil, aby to, opravdu ty boky byly...
1: Čili zpevněný.
2: Zpevněný. Mm-hmm. Jo, pak vlastně to jde do strany, že jo. No a když mám čas, a to pak já mám úplně hezčí den, tak začnu takzvaným čikungem pěti zvířat. A ten si se mnou můžete dát?
1: Ano, no jasný, tak pojďme na to.
2: Protože to jsou statické tak, pozice.
1: Dobrá. Čili to je trošku jako yoga, něco, statické pozice?
2: Ano, ano. Má to ještě tu výhodu, že vlastně tím cvičíte dech, že jsou tam zádrže dechu a posilujete tím plíce. Mm-hmm. Zvětšujete tím obě plic. Proto se strašně divili, že taková mrňavá ženská, jako jsem já, má takovou...

0: objem plic na plicním, když mě dělali spirometrii. Takže nejdřív vlastně se postavíte.
1: Špičky k sobě? My v Pilates dáváme špičky od sebe.
0: Ne, nejdřív stojíte takhle a vlastně ten základní postoj je na šířku ramen.
1: Ano.
0: Obě dvě špičky směřují dopředu. Trochu podsadíte pánev, aby se vám ta páteř ne takhle, ale jenom
1: Ale.
0: povolit. Ono je to strašně těžké se naučit tu rovnováhu. Správně má ta páteř být bez toho prohnutí. Já vám to ještě ukážu, že jo, takhle jste
1: Ano,
0: běžně.
1: prohnutý v páteři, ano,
0: Ale
1: osovitě.
0: ano, a tadyhle tu páteř vlastně vyrovnáte, tím pádem nezatěžujete svoje bedra, který mají celý den těžký život, protože je přetěžujeme, zvláště ještě my ženský v těch podpatcích, že ano. Takže ten postoj je důležitý a nejdřív teda v tomto postoji s nádechem jdete do upažení,
1: Upažíme ruce,
0: protáhnete zase ty
1: ano.
0: šlachy. Ano, ano, ano,
1: Je to
0: ano, ano,
1: těžké,
0: je to
1: ano.
0: těžké. Pak jdete nahoru do spojení a pak takzvaně otvíráte střední dráhu těla,
1: Pokrčíme
0: ano,
1: kolena.
0: a nahoru s nádechem, s výdechem dolů. No to vypadá jako, že to nic není, ale vlastně takovým nenásilným způsobem protahujete ty šlachy na rukou, protože teď se otevře ta druhá strana. A vidíte, tam ty rozsahy už jsou vidět, jestli jsou ty
1: Ano.
0: šlachy zkrácené nebo ne. Tak a když se takhle pomučíte, tak zavřete s nádechem a s výdechem a jdete do takzvané relaxační pozice. Chytnete si tadyhle ten prsteníček. Ne
1: Ano.
0: nadarmo se nosí prsten tady, protože tady je
1: Ano.
0: velmi důležitá dráha. Tady je
1: Tam, co nosíme
0: tam, co
1: prstýnek.
0: nosíme ten
1: Ano,
0: prstýnek.
1: snubní.
0: Ano, přesně tak. Takže tam se chytnete a v klidu odpočíváte. Protože když děláte to cvičení poctivě, tak cítíte, že se vám rozproudí ta krev po celém organismu a teď začínáte cvičit pět zvířat. A je to strašně jaksi pěkné protahující cvičení. První je, jak jinak, protože jsou to čínská cvičení, drak.
1: Aha.
0: Ano.
1: No, je to balet, Ljubo. Strašně vám to sluší, elegantní je
0: Děkuju,
1: to.
0: děkuju, děkuju. Je to hlavně strašně fajn, protože když si to ráno
1: No,
0: zacvičíte,
1: no.
0: tak máte pocit celý den, že jste prostě tak jako, já nevím, jak bych to řekla, křepký.
1: Krásné české slovo, ano.
2: A propos, takový čikung pěti zvířat, to je starobylé taoistické zdravotní cvičení. Jeho cílem je napodobováním pohybů, dechu, ale taky ducha pěti zvířat. Tygra, jelena, medvěda, opice a jeřába, protáhnout tělo, uvolnit mysl a harmonizovat vnitřní orgány v duchu tradiční čínské medicíny. Tak co vy na to? Pěkné ráno.

0: Vzpomínáte si, jak jsme se jako děti někdy uřekli a pronesli zvěrozvěsti místo věrozvěsti a jak nás rodiče anebo paní učitelka opravili? Komu se to nestalo, ať se teď přihlásí. Věru o zvířatech takový malý človíček, kluk anebo holka, mluví a přemýšlí mnohem častěji než o tématech, jako je víra. To přichází až později, až v dospělosti si člověk třeba uvědomí, jaký přínos pro naši zemi měli oni dva apoštolové Slovanů, bratři ze Soluně, kde se narodili. Přinesli k nám totiž křesťanskou víru. A ruku na srdce, přátelé, co pak si ze školy pamatujete o svatých Cyrilovi a Metodějovi? Jistě to, že Cyrila známe taky jako Konstantina, tak byl pokřtěn. Jméno Cyril to přijal jako mnišské jméno po nástupu do kláštera na sklonku svého života. Popravdě to museli být chlapíci jednak opravdu přesvědčení o své pravdě, jednak velmi odvážní. Představte si Evropu v 9. století. Legrace jako v Asterixovi a Obelixovi to jistě na cestách tenkrát nebyla. A tihle dva chlapíci vyjížděli ve službách Byzance k pohanům a vyprávěli jim, že by měli vyznávat jednoho boha. No, často jim to muselo přinést různé problémy a často jim muselo jít o holý život. Byli taky velmi vzdělaní, zejména mladší Konstantin, což byl teolog a filozof, ovládající díky svým cestám mnoho jazyků. Byl také vynikající řečník. Zemřel v pouhých 42 letech. Zajímavý byl i jeho starší bratr Metoděj, který byl o 14 roků starší než Konstantin. Původně se živil jako státní úředník. S mladším bratrem se zblížil během pobytu v klášteře a vyráželi potom společně na různé mise. I k nám na Moravu. Nakonec po Konstantinově či Cyrilově smrti právě Metoděj dokončil jeho dílo a povedlo se mu založit moravsko-panonskou arcidiecézi, ve které se stal prvním arcibiskupem. Dožil se na svou dobu kmetského věku 72 let. Na Velkou Moravu, jak si možná taky ze školy vzpomenete, dorazili oba bratři na pozvání knížete Rostislava na jaře roku 863. V jeho říši se jim povedlo za knížecí podpory zavést slovanskou liturgii a staroslověnština se začala používat během kázání a taky při výuce. Je dobře, že si oba bratry ze Soluně i dnes po staletích připomínáme, že jejich památka je stále živá a že třeba před pár lety o nich a jejich misi vznikl i hraný film. Natáčel se také v archeoskanzenu v Modré u Uherského hradiště, kam vás za chvíli taky zavedu ve svátečním dobrém ránu. Ale zdali pak třeba víte, že oba svědce máme i v Praze, na Karlově mostě. A není se co divit. Vzhledem k jejich významu se stali hlavními patrony Moravy. A papež Jan Pavel II. Je v roce 1981 prohlásil za spolupatrony Evropy, na což můžeme být náležitě hrdí. A odkdy se slaví právě v tento den svátek svatých Cyrila a Metoděje? Od roku 1863. Tak, nejspíš jste si teď spočítali, že tenkrát si zrovna naši předkové připomínali 1000 let od příchodu věrozvěstů na Moravu. Mimochodem, tohle datum nemá žádnou souvislost se životem obou věrozvěstů. Jejich svátek právě na tento den určil papež Pius XI. Na návrh tehdejšího olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberga. No, přátelé, tak jsme zase o něco chytřejší.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

0: kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: V časech slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se můžete ocitnout jenom kousek od Velehradu v archeoskanzenu v Modré, kde připomínají život právě v oněch časech. Tenhle nevšední skanzen vznikl díky dvěma mužům, díky starostovi Modré Miroslavu Kovaříkovi a díky archeologovi, který se zabývá právě starými Slovany, docentu Luďkovi Galuškovi z Moravského muzea v Brně. A právě s ním jsem se v klenotnici Velké Moravy v archeoskanzenu v Modré setkal. Tato klenotnice je součástí archeoskanzenu a jsou tam ty nejcennější památky na Velkou Moravu, zejména tedy šperky, chráněné jako v nějaké švýcarské bance. Však si to zaslouží. I proto jsem se svého průvodce nejprve zeptal, jak velké bohatství je tam shromážděno.
2: No, bohatství neskutečné. Jedna věc je samozřejmě to zlato, stříbro a tak dál, ale ono je zhodnoceno rukou velkomoravských, ale i cizích šperkařů 9. století, takže ta historická hodnota vystavených exponátů je neskutečná, protože vlastně všechno jsou to originály.
3: No a výsledkem je ta nádhera, která je tady k vidění v těch kulatých vitrínách. Promiňte takovou velmi novinářskou anebo návštěvnickou otázku, co je tady nejcennější?
2: Ano, to je skutečně novinářská otázka. Já se skoro ani na to netroufám odpovědět, protože asi bych odpověděl jinak, než by odpověděli mý kolegové z archeologického ústavu nebo z filozofické fakulty. Prostě všechny předměty, které tu jsou, znají návštěvníci nebo čtenáři knih s raně středověkou tematikou. To znamená, pro někoho je to, co já vím, třeba krásné stříbrné nákončí s vyobrazením velkomoravského velmože z Mikulčic. Pro jiného to může být třeba soubor železných předmětů související s jezdectvím, zdobených ovšem tauzí, měděnou, mosaznou, stříbrnou, dokumentující vynikající úroveň prostě toho velkomoravského uměleckého řemesla. Pro jiné, třeba pro ženy, ty se určitě tady zasní nad krásou třeba velkomoravských náušnic nebo gombíků. Zvlášť, že u sebe měla toliko jedna žena mladá, třeba 18-20 letá holka. Svědčí to tedy samozřejmě o tom, že ty rodiny, které pohřbívaly ty své členy, museli mít obrovské bohatství, obrovskou moc, když si mohli dovolit do jednoho hrobu dát třeba 15 zlatých a třeba 20 stříbrných šperků.
3: Pane docente, čím jsou typické šperky z období Velké Moravy?
2: Tak, takový jednotící moment asi je, že jsou vyrobeny za využití technik filigránu a granulace. Zejména pak samozřejmě, co se týká ženských šperků anebo i dětských šperků. Filigrán je metoda, která pracuje prostě s různě upravovanými drátky, které splétá do různých tvarů, košíčků, anebo jen různých obkladů, třeba puklíček a podobně. A jsou z toho filigránu dělány krásné takzvané košíčkové náušnice. Granulace je zase jiná technika, která pracuje s malými granulkami, tedy leckdy až makovými zrnky, někdy i většími, které prostě skládá do různých obrazců, ať už na povrch gombíků, anebo jenom tak je dává do tvaru klasů u takzvaných třeba hrozníčkových náušnic. Samozřejmě je to o tom, že ten velkomoravský šper, tak on nevznikl náhodou. To znamená, vychází i z okras Avarů, kteří tady žili v 8. století, mám na mysli v oblasti Balkánu a nebo v místech dnešního Maďarska nebo západního Slovenska, protože Avaři asi na Moravě nikdy nežili. No a samozřejmě pak je tu působení Franské říše nebo Byzantské říše, možná i dokonce Kijevské Rusy a některých dalších. A potom vzniká takzvaný veligradský šperk nebo typ veligradského šperku, kde zejména gombíky představují předmět, který se v tom středoevropském prostoru v jiných kulturách v té podobě, jak je známe z doby Velké Moravy, z našich mocenských center Velké Moravy, prostě neobjevuje. A je to svým způsobem výdobytek prostě té velmožské vrstvy starých Moravanů.
3: My bychom měli vysvětlit některé termíny a něco o nich povědět. Třeba takové nákončí.
2: Tak, nákončí je předmět, který vlastně ukončoval, od toho ten název, jeden konec opasku velmožského, nejčastěji. Ono nákončí se třeba objevují i na takzvaných lítkových řemincích nebo na soupravách řemení, záchytných řemení ostruh. Ale v podstatě je to předmět, řekněme tomu, jazykovitého tvaru, který je dutý a který se navlékal na tu koncovou část a zejména u těch velmožských opasků je takové nákončí často zdobeno, je-li ze stříbra nebo z pozlaceného bronzu a tak dál, tak je často zdobeno těmi technikami filigránu, ale i granulace, velice často pak tepáním. Takže je to taková ozdobná součást velmožských opasků.
3: No a ta nákončí jsou nádherná, stejně tak jako kombíky a někdo si knoflíky teda představí jako ty, které používáme dnes, třeba které mám na tričku, ale tyhle gombíky jsou kulaté.
2: Tak je to takový terminus technicus, jo. Dodnes se o tom vedou debaty, jestli knoflík, nebo přívěšek, nebo závěšek, nebo jak to nazývat, ale v minulosti to bylo nazváno tento předmět gombík. V podstatě je to předmět, který se stává ze dvou plechových polokoulí, tvořících jeden celek, opatřený závěsným ouškem teda. No a na tom gombíku, na jeho povrchu se pak může objevit buď to tepaná výzdoba v podobě různých vzorů rostlinných, architektonických, ale i figurálních, anebo výzdoba vytvořená granulací nebo filigránem, to znamená vytvářející ty různé geometrické obrazce jako obdélníky, kosočtverce sestavené z těch granulek, někdy dokonce i kombinovaná. A na některých gombících vzácně se můžou objevit i třeba skleněné vložky. No a takový gombík se potom upevňoval zhruba v oblasti klíčních kostí na košile nebo obecně na textilie. A my se domníváme, že tento gombík měl jednak funkci symbolickou, to znamená představoval jakýsi symbol svobodných Moravanů, když to tak nazveme, ale zároveň měl i funkci ozdobnou, protože často se objevuje na ženských krojích a kupodivu dětských krojích. No, takže jde o předmět asi vícerého použití, který je typický právě pro ty Moravany.
1: Krásně vyprávěl docent Luděk Galuška o nákončích, gombíkách a vůbec velkomoravských špercích a tak vás dost možná i zlákal k návštěvě archeoskanzenu v Modré a tamnější klenotnice Velké Moravy. A já vám tu návštěvu mohu jenom doporučit. Rozhodně nebudete litovat.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo na Moravě kriticky nízkých hodnot. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Počasí bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. V půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně, nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trnky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Nejvíc proto suchem trpí luční porosty, jako jsou trávy a byliny. Podle Trnky ale nedostatek vláhy ovlivňuje i stromy. Ty tak produkují méně dřeva, než je v tomto období zvykem. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky mohou pomoci pravidlem 2/3. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun. V německém Erfurtu končí stranický sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Úřady očekávají velké protidemonstrace. Jen v sobotu na místě podle policie protestovalo asi 30 000 lidí, většinou pokojně. AfD je momentálně nejsilnější opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila jako extremistickou. Dnes je den věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na Velkou Moravu z Byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany se stavili nové písmo v Hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
3: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byly také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášení za kulturní spolupatrony Evropy.
0: Odkaz obou bratrů připomínají i Cyrilo-metodějské slavnosti, které jsou celý víkend třeba ve Velehradě. Dnes si zakončí národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoli získal zlato v Albufeiře v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky hlavně na Moravě ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty na severu a severovýchodě kolem 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 13.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je nebezpečná situace za sjezdem na Zdice. Na 27. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. V Praze se tvoří fronta ve Kbelské ulici ve směru do Hloubětína. Ve sjezdu na Novopatskou havarovala 2 osobní auta. Je to zřejmě velmi obtížné, pokud vůbec. Další informace připojíme v další zelené vlně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Václav Žmolík.
5: Já děkuji Naděje Procházkové za slovo a přeji krásné ráno. Asi nejsem sám, pro koho je léto, tedy tento čas, časem nostalgických vzpomínek. Vybavuji si prázdniny svého dětství, události těch let i blízké lidi, které jsem měl rád. Rodiče, dědečka, babičku, bratrance a sestřenice, kamarády a kamarádky. i lidi, které jsem potkával během prázdninových cest a pobytů. Dědečkovi sousedy, paní z mlékárny a nebo kamaráda z kempu v Jugoslávii, který sice mluvil německy, zatímco já česky, ale stejně jsme si báječně rozuměli. Prostě vzpomínky k létu a prázdninám patří. A tak dál budu náležitě nostalgický a možná i sentimentální, promiňte mi to. Protože takové poslední představení před rekonstrukcí ve Vinohradském divadle, 90. hudebního skladatele a režiséra Zdeňka Zahradníka, anebo uložení ostatků Vlastimila Harapese na Vyšehradském hřbitově, tak to jsou události, které se sice udály před pár dny anebo týdny, ale už teď stojí za to na ně zavzpomínat. A myslím si, že nejen já, ale i mnoho dalších lidí si na ně vzpomene i po letech. Tak pojďme v další hodince svátečního dobrého rána právě vzpomínat.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: V divadle na Vinohradech jsem zažil mnoho krásných premiér a představení a viděl jsem tam na vlastní oči legendy našeho herectví od Vlastimila Brodského přes Jiřinu Jiráskovou až třeba po mého švagra Rudolfa Jelínka. Zkrátka od dětských let jsem tam byl častým hostem a chodím tam rád. Třeba i proto, že mám k tomuto divadlu jaksi domácký vztah, protože je na Vinohradech, na Královských Vinohradech v Praze, kde se naše rodina usadila už před víc než 100 lety a kde s různými přestávkami žijeme dodnes. Vy, kteří jste taky odněkud, abych tak řekl, mi jistě rozumíte. A tak mě moc potěšilo, když jsem dostal od pana ředitele Tomáše Tepfra, mimochodem taky rodilého vinohraďáka, pozvánku na poslední představení na Vinohradech před rekonstrukcí. Ta krásná secesní budova totiž slouží už od roku 1907, bez nějaké větší rekonstrukce anebo obnovy. A propo, klobouk dolů před jeho tehdejšími budovateli. Teď ale už na velkou opravu dojde. Je víc než zapotřebí a soubor divadla bude provizorně hrát nikoli v divadle na Vinohradech, ale v divadle na Vinohradské. Takto vtipně totiž nazvali provizorní prostor, který vzniká přestavbou někdejšího kina Květen v budově Radiopaláce jenom o pár set metrů dál, právě na Vinohradské ulici. Tam bude přeneseno několik úspěšných inscenací, jako třeba Petroleové lampy, Velký Gatsby a nebo Past na myši. Rekonstrukce by měla podle plánů trvat 33 měsíců od předání stavby. A tak držme divadelníkům palce, aby se na náměstí Míru vrátili už v roce 2029. Nejspíš jsem nebyl sám, kdo na to myslel před pár dny během závěrečného potlesku po představení komedie Pygmalion od George Bernarda Shawa. Právě tuhle inscenaci divadelní klasiky zvolili totiž Vinohradští, aby se se smíchem, nadhledem a espritem rozloučili s budovou, kterou všichni mají tak rádi a k níž se pojí tolik vzpomínek a historek. Vždyť v ní působily i takové osobnosti, jako byly Karel Čapek, Olga Scheinflugová anebo František Pavlíček. A poslední představení se povedlo. Na jevišti excelovali Jan Šťastný jako profesor Higgins, Tomáš Tepfr, co by plukovník Pickering a Markéta Děrgelová v roli Lízy. Publikum je nakonec zaslouženě odměnilo ovacemi ve stoje. A ještě větší potlesk měla potom scénka z jedné fiktivní porady, na níž se s nadsázkou řešilo, co s divadlem, které vám padá na hlavu. No, výborně se bavili zejména členové uměleckého souboru, který se na tom posledním představení sešel celý. Byli tam všichni do jednoho. Na webu Vinohradského divadla pak najdete v současnosti i tahle slova. Cituji. Hamlet před osudným soubojem s Laertem pronese větu The readiness is all. Erik Adolf Saudek ji přeložil být připraven toť celé. V divadelním provozu tahle replika zdomácněla. Vyjadřuje totiž vůli dosáhnout svého a připravenost čelit i nečekaným nástrahám. A já tedy divadlu na Vinohradech i nám divákům moc přeji, aby těch nástrah bylo co nejméně. I když pravda, jednou je hůř, jednou je líp. Tak doufejme, že v tomto případě bude jenom líp.
1: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Bělovlasý štíhlý muž, který má vždycky úsměv na rtech a pro dobré slovo a pochvalu nejde daleko. Tak to je hudební skladatel a režisér Zdeněk Zahradník. Tak ho znám já, tak ho znají i mnozí další už, desítky let. On se zkrátka nemění. Mám ho rád a vážím si ho nejen díky jeho dobrosrdečnosti a talentu, ale taky díky jeho pracovitosti a elánu. A tomu bylo nedávno, 90 let a stále pracuje a stále je aktivní. Vždyť seniory s nárokem na starobní důchod jsou už i jeho studenti z časů, kdy učil na Lidové a později Pražské konzervatoři. A celá plejáda umělců, zejména z oboru klasiky, ho zná jako hudebního režiséra a dramaturga gramofonové společnosti Suprafon a spousta herců a recitátorů zase jako klavíristu z divadla hudby a poezie Lyra Pragensis. Mnozí z nich se sešli na jubilantském koncertě v Praze, kde nemohla nezaznít Zdeňkova kantáta na slova Karla Hynka Máchy Máj, protože hudba a poezie Zdeňka Zahradníka provázejí celým jeho životem. Máchovo slavné dílo zpracoval nejen jako kantátu, ale taky jako melodram. Z jeho dalších děl připomenu třeba operu Popelka. A jak se stal vlastně hudebním režisérem? Tak to si od něho poslechněte.
1: Tady před sebou pamětní knihu, kterou jsem si založil, když jsem začal působit v Suprafonu. Tam jsem byl režisér pro vážnou muziku a potřebovali někoho, tak mě přijali. A já bez všeho školení, jako takového, což dneska trvá 4 roky na AMU, tak jsem prostě nastoupil a to bylo 8. ledna 1966, kdy jsem měl po 14-denní vlastně seznamováním s tou prací jen do Bratislavy, respektive jsem měl, protože nikomu z pánů se nechtělo. A tak jako já jsem říkal, bože můj, já jako nevím o tom nic, tak jsem byl poučen, nahraj všechno dvakrát, abys měl z čeho stříhat potom. Tak to bylo moje nejrychlejší školení a nahrával jsem Suchoňovou partitu Rapsodiku v Bratislavě ještě s Klárou Havlíčkovou a Ludovítem Reitrem jako dirigentem. A od pana Suchoně mám hezký věnování v té knize na paměti gramofonové nahrávky Bratislavy. Já srdečně věnuje Eugen Suchoň. Tak to bylo mé první setkání s ním. Pak jsem se s ním setkal ještě mnohokrát.
0: Tolik vzpomínka Zdeňka Zahradníka, kterému bych rád i prostřednictvím rozhlasových vln popřál hodně zdraví a pohody do dalších let. A vzpomínat ostatně budeme v dnešním svátečním Dobrém ránu i dál. Na tanečníka a choreografa Vlastimila Harapese, který by se teď v červenci, už za pár dní, dožil 80 let.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Já si tak říkám, co se ti vybaví, když se poví Vlastíkovo jméno. Na co si vzpomeneš jako na první?
1: Jako na první? Na to, že se vlastně chodilo do divadla na Vlastíka.
0: Je to tak.
1: To je takové, co okamžitě člověku naskočí, že tak jako se chodí na některé herce nebo zpěváky, tak se prostě chodilo na Vlastíka.
0: Protože byl velká hvězda. A kdy vy jste se vlastně poznali, jak jste se poznali a co všechno jste spolu dělali, na čem jste spolupracovali?
1: Tak já jsem znala samozřejmě Vlastíka mnohem déle než on mě, nebo spíš než on mě zaregistroval, protože on už byl ta hvězda, my jsme byli zatím studenti a hostující studenti v Národním divadle a tak dále. Ale pak jednoho léta mi najednou Vlastík volal a volal mi, to bylo po revoluci, a říkal, já jsem se stal šéfem baletu. A prosím tě, já vím, že jsi teď tady na prázdniny, protože já jsem v tu dobu žila ve Státech, ale já bych potřeboval, aby si tady zůstala teďko na 3 měsíce. Mám v plánu dělat vlastně poprvé americké choreografie, bude se to nazývat Amerikána, a moc bych potřeboval tvoji pomoc. To takže takhle jsme se domluvili a já jsem teda samozřejmě s nadšením přijala. A potom bylo, že jsme vlastně připravovali tu první Amerikánu, čili jsem oslovovala ty americké choreografy, instituce, vlastně účastnila jsem se toho, jak teda se to domlouvá, kdo teda přijede a tak dále. No a najednou vlastně říká, víš co, teď jsme to teda takhle připravili a teď sem budou jezdit ty choreografové, budou sem jezdit prostě scénáristé, budou sem jezdit lidi kvůli kostýmům a tak dále, tak já jsem ti to prodloužil do konce sezóny. Takže vlastně tím to bylo všechno jasné a já už jsem se vlastně do Státu nikdy nevrátila, jenom na prázdniny. Měla jsem funkci dramaturga a pak jsem vlastně dělala i PR, přestože tam ještě měl další, takže já jsem vlastně dělala dramaturga a PR a vlastně jsem dělala takové všechno, protože tím, že to bylo všechno nové a po revoluci, tak každý prostě dělal, co se dalo. Zároveň jsem chodila i se všemi těmi, co se týká světel, sedět prostě do hlediště, aby na tom jevišti si to dávali dohromady, protože americké svícení má třeba jiný způsob osvětlení, má spíš mnoho více menších světel, my máme třeba velká světla, takže se to prostě i toto se všechno muselo korigovat a tak dále, takže jsem vlastně i dělala tady tlumočnici a všechny technické věci a tak dále, co bylo potřeba.
0: Tak to vzpomínáme víceméně na 90. léta.
1: Ano, ano.
0: Kdy si Vlastíkovi byla opravdu hodně blízko, jaký byl?
1: Tak Vlastík byl člověk s úžasným smyslem pro humor. Někdy teda říkal velmi věci napřímo, byť to říkal s humorem, ale vždycky byl velký nadšenec do tance, takže on vlastně všechno, co říkal, opravdu měl ten tanec rád a bylo to v zájmu vždycky té věci, bylo to v zájmu té choreografie, v zájmu toho člověka. Jo, ne, že by se neuměl někdy rozčílit, ne, že by neuměl být prostě jakoby i tvrdohlavý, ale vždycky se s ním dalo mluvit a vždycky se dalo domluvit to, o co šlo, šlo o to divadlo, a to vždycky bylo na prvním místě. Takže ale nezapomínat, tak vždycky přišel, měl báječně vykládat vtipy. Takže to on se tím sám také bavil a bavil všechny ostatní, a tak jako on to neuměl vykládat nikdo u nás na baletu.
0: Je to tak. No a čím to bylo, že udělal tak výjimečnou kariéru, že byl tak výjimečný tanečník, díky čemu se stal největší hvězdou našeho baletu?
1: Tak já si myslím, že tam bylo spoustu jakoby věcí, které se spojily, a to byla jednak jeho v podstatě ušlechtilá postava, on byl velmi elegantní, byl by takový ten noblesní tanečník, byl vysoký, měl 1,80 m nebo přes 1,80 m a samozřejmě úžasnou tvář, takže on měl divadelní zjev moc krásný. A tím, že vlastně hrál i už na konzervatoři, hrál už ve filmech, tak toho velmi spopularizovalo, protože on měl i ten herecký talent a tím pádem samozřejmě u toho tance použil i tento talent. Vždycky říkal, že nechce dělat jenom nějaké technické věci a technické cvičení. To má být samozřejmostí a musí tam být něco navíc. A u něj právě bylo toto něco navíc. To na tebe sahlo, to když prostě přišel na jeviště a tak jako tam byly tanečníci a tak dále. A najednou přišel Vlastík a byl tam jenom on. A člověk okamžitě ho zaregistroval.
0: Je to tak. I když jsem kluk, tak jsem to cítil stejně.
1: Jo, jo, jo, on nastoupil, teď hodil tou patkou.
0: S Renatou Sabongy vzpomínáme v dnešním svátečním Dobrém ráno na Vlastimila Harapese a za malou chvíli budeme pokračovat.

0: Na telefonu mám stále Renátu Sabongi. Před malou chvíli jsme si povídali o jejím a vlastně i mém příteli a o jejím spolupracovníkovi, šéfovi a kolegovi Vlastimilu Harapesovi. A mě by moc zajímalo, Renato, jak tě napadlo, že by Vlastimil měl odpočívat na Vyšehradském hřbitově hned vedle Slavína?
1: To byl nápad zcela spontánní, protože jsem stála těsnou stráž u jeho rakve, vystavené na jevišti Národního divadla. A tam najednou prostě, jak ty emoce s člověkem lomcují, tak jsem si říkala, Ježíš Maria, tento člověk by si vlastně zasloužil být na Vyšehradě. A je vůbec nějaký tanečník na Vyšehradě? Tak tam mě to napadlo. Samozřejmě zmínila jsem se o tom na baletu a tam mě říkali, že to je dobrý nápad, no a pak prostě jsem se toho ujala. Zjistila jsem, že tam žádný tanečník na Vyšehradě ještě pohřbený není, takže jsem tak Vlastík bude první a zaslouží si to, protože to je opravdu výjimečný člověk, který je synonymem baletu a tance v naší republice.
0: Co to znamenalo sehnat volné místo na Vyšehradském hřbitově? Tam už je snad úplně plno, ne?
1: No, znamenalo to vlastně oslovit magistrát, protože tím, co disponuje magistrát, pokud tam nejsou nějaké historické hrobky, které mají vlastně smlouvu na dobu neurčitou, tak jinak všechno řeší magistrát a ten musel dostat vlastně jakoby žádost, musel se k tomu vyjádřit. Ta komise se skládala z 9 členů a ku podivu všichni jednomyslně se vyjádřili pro.
0: To jistě nebyl konec tvého martýria.
1: Ne, to byl začátek. To jsem ani netušila. A teď to samozřejmě byl začátek a teď řekli ano, tak se tam musíte spojit s vedoucím hřbitovu a ten vám řekne, co je tam možné vlastně za místo. Tak to jsem zjistila, že jsou pouze možná 2 místa. Já jsem samozřejmě mezi tím, když jsem zjistila, že teda vůbec by to připadalo v úvahu, tak jsem se domluvila samozřejmě s příbuznými a pozůstalými po Vlastíkovi, jestli by něco pro ně takového připadalo v úvahu. Takže oni dokonce jeli se mnou, byli jsme tam vybírat to místo, takže jsme to jedno z těch 2 volných míst, kterým disponuje magistrát, si vybrali a pak začalo všechno. Samozřejmě tam, že jo, urovnání ty plochy, odklizení, udělání návrhu na ten náhrobek, kdo bude dělat náhrobek, malí památkáři, velký památkáři, stavební povolení, odklízení, jo, potom kolaudace a tak dále, takže těch úkonů bylo strašně moc. Odhad ještě na ten předcházející vlastně, co tam byl pozůstalý, ten hrob nebo ty zbytky, takže to všechno, jestli tam není nějaký kámen, který by byl cený, který musí ten odhadnout, prostě aby to ty hřbitovy měly pak, no takže to opravdu byla anabáze vlastně velmi dlouhá.
0: No a hlavně dát dohromady peníze taky, že?
1: No a ty peníze, to je ještě dlouhá taky trať, to ještě poběží dál samozřejmě, protože já jsem vlastně udělala sbírku v rámci platformy Donio a je moc hezké, že na to slyší vlastně ty, co si ho pamatují, ať už to jsou jenom vlastně jaksi diváci, tak i kolegové, protože to je strašně důležité, ta podpora a to, že zůstává pořád v paměti. Já vlastně toto všechno chci uložit do archivu Národního divadla, aby každý, kdo přispěje, tam bylo to jeho jméno a tu sbíráme vzpomínky, sbíráme fotky a to všechno bude vlastně ve složce Vlastíkově, složce, kterou vlastně zorganizujeme.
0: No a všechno je také na webu vlastimilharapes.cz, tam se naši posluchači mohou podívat. Já si tak říkám, Renato, že ty máš díky tomu takový opravdu krásný zápis tam někde nahoře. Máš tam několik velkých plus teď, která zcela jistě vyváží všechny hříchy, pokud by ses někdy vůbec nějakých dopustila.
1: Jasně, tak. No ano, mám to tam nahoře dobře zapsané, to je krásné, to mě kdysi řekl Marek Eben, já už jsem dělala, já to mám tak nějak prostě, já jsem vždycky srdcař, já vždycky o tom musím být přesvědčená srdcem a je to hrozně hezký a právě i když jsme vybírali ten kámen, tak jsem taky vlastně vyzvala jeho dlouholetého kamaráda Jaroslava Urbánka, která jsem řekla, ten to taky bude dělat nejenom jako za vlastně zakázku, ale bude taky to dělat se vzpomínkou na toho Vlastíka, což je moc fajn a plus tam budeme mít i QR kód, který vlastně ocenili zase hřbitovy. hrobě a přišli s nápadem, že vlastně by se to mohlo umístit na Vyšehradě i na ostatních hrobech, když budou souhlasit majitelé a nájemci, že by to bylo moc hezké, že v dnešní době ti mladí lidé nechtějí číst a že si to mohou takhle načíst a postupně se dostávat k těm informacím. Takže to si myslím, že je taky hrozně důležitý moment.
0: To zcela jistě. A hlavně na uložení ostatků, byť bylo děsné horko, se sešly stovky lidí, zejména kolegové a kamarádi, ale také diváci, fanoušci, faninky, všichni, co měli vlastíka rádi a vážili si ho, ten obřad byl moc pěkný a důstojný, tak to tě muselo potěšit.
1: To mě potěšilo moc, protože já jsem to brala, že to je vlastně podsta nejen vlastíkovi, ale že je to podsta vlastně tak oboru jako takovému, protože taneční obor je hrozně těžký a myslím si, že i nedoceněný. Je to velká dřina a strašně krátká životnost. Takže to pro mě byla taková čest, že já si myslím, že vlastík by s tímto zcela souhlasil, protože, jak jsem říkala, on byl velmi kreativní a líbilo se mu, že já také a věděl, že se můžeme na sebe vzájemně spolehnout, že vždycky všechno dodržím a na tomto jsme se sice nedomluvili, ale já věřím, že by z toho měl velkou radost a že by to bral zase nejenom pro sebe, ale vlastně pro celý obor, protože on i když tančil, tak on byl solista a když tančil svoje solo, tančil svoje solo, ale když byl jako partner, tak vždycky nechával vyniknout tu partnerku. Nikdy se tam prostě za ní nějak neukazoval, vždycky to bylo, aby ona byla a oni to o něm říkalo a vědělo se, že on je vynikající i partner. Velmi prostě se držel zpátky a nechal vyniknout tu ženu, což je taky neúplně obvyklé, protože každý ten tanečník má to svoje ego, ale on byl v tomhle tom, to byl známý i u těch kolegyň.
0: No a teď díky tobě má hrob poblíž malíře Maxe Švavinského a spisovatele Jana Nerudy. Je tedy v té nejlepší společnosti, co by kamenem dohodil od Slavína.
1: Přesně tak, mohou si krásně povídat a když se rozhodnou, můžou jít i tam na vínko.
0: No a my bychom měli, Renčo, taky připomenout, že právě za nějaké 3 týdny, 24. července letošního roku, by se Vlastimil Harapec dožil 80 let. Tak můžeme vyzvat naše posluchače, aby při té příležitosti navštívili Vyšehradský hřbitov a poklonili se tam jeho památce, zavzpomínali.
1: To by bylo skvělé a já si myslím, že by vlastník měl z toho velkou radost a on to tam určitě někde vidí.
0: A já mám velkou radost, že si vstávala s dnešním svátečním dobrým ránem na Dvojce a na Pohodě se mnou a s našimi posluchači. Tak děkuju a krásný den.
1: Já děkuji moc a krásný den, krásnou neděli.
0: To byla Renata Sabongi.

Nevím, jak vy, vážení, ale já jsem opravdu moc rád, že je tady zase léto, ten opravdu nádherný čas. I když ještě raději mám, když se na ně mohu těšit. Tedy ten čas před létem, dny a týdny v květnu a v červnu, které teplotami a délkou slunečního svitu už dávají tušit, že léto je za dveřmi. Protože jakmile léto, tedy konkrétně i prázdniny začnou, tak to potom utíká děsně rychle, že? No ale nic na plat. A tak je třeba si užít každý den, každou chvíli, každý okamžik, přátelé, kdy je možné chodit na boso trávou i třeba podláždění, vysedávat na zahradě dlouho do noci, vychutnávat si zpěv ptactva nebeského, užívat si, že není zapotřebí oblékat těžké bundy a nasazovat kulichy, smočit se v chladivé vodě řeky a nebo rybníku, či požární nádrže, jako u nás ve vsi, nasávat vzduch provoněný růžemi a nebo jasmínem, jako by ty vůně zhotovil nějaký věhlasný parfumér, jít na dlouhatánskou procházku bez toho, abyste se museli vrátit do té a té hodiny. Jet autem a otevřenými okénky si nechat prohánět vlasy vítr, sledovat svatojánské mušky, počítat blesky během bouřky a nechat se ohromit duněním hromu někde daleko za humny, zajít na nějaký koncert anebo divadelní či třeba novocirkusovou produkci pod širým nebem, tedy open air, jak se teď říká, navštívit letní kino a vybrat si v programu třeba některý z příběhů komisaře Clouseaua anebo neskrotné markízy andělů, překrásné angeliky, zajít na pivko do Pergoli u nás ve vsi a pokecat tam třeba s kamarádem Jirkou, jak jsem to udělal předevčírem, anebo prostě jenom posedět s věrnou životní družkou v zahradních křesílkách na terase nad naším statkem a třeba jenom mlčet. No tak to všechno se dá dělat jenom v tomhle nádherném ročním čase, pročež léto budiš pochváleno. A tak si to léto, které tu teď máme, užívejme, přátelé, ať už budete na nějakých prázdninových cestách anebo jenom u vás doma na terase na zahradě. Užijte si návštěvy a tu bohatou nabídku nejrůznějších kulturních a sportovních akcí. A občas si dejte to pivko, vinný střik anebo bublinky. Ovšem všeho s mírou. A hlavně vám přeju, abyste tohle všechno dělali s vašimi blízkými a vůbec s těmi, které máte rádi. No a přitom si občas třeba pusťte rádio. Od rozhlasového mikrofonu, řečeno s komisařem Clouseauem, se s vámi i za Pavla Choura, který mává od mixážního pultu, loučí Václav Žmolík. A ještě něco, mějte se rádi.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Historie českého zločinu na dvojce. Kam zmizel Antonín Walter?
1: Ve zprávě se píše, že se měl sejít v Praze s nějakým horákem, se kterým pak měl odjet do Rumburku. Všechny horáky u nás jsme prověřili a nic.
0: Po několika měsících se ale zjistilo, že živý už se domů nevrátí.
1: Kapesník pevně stažený kolem krku, takže uškrcený.
2: Musel mít pořádnou sílu. On ho tam nepřetáhnul, ale podle polohy těla fakt přehodil.
3: Cesta nikam.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
2: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Píseň Angelina, která naše dnešní hudební setkání zahájila, patří neodmyslitelně k mým pěveckým začátkům. A na rozdíl od bídy a nesnází, jak se v té písni zpívá, mě příjemně provází celým mým hudebním životem. Poprvé jsem ji zpíval na sklonku 50. let pražské kavárně Vltava, kam mě angažoval kapelník Jaroslav Malina. A ten program se jmenoval Vltava dříve, což byly 30. a 40. léta, a dnes, kam jsem byl angažován já. A přinesl jsem kapelníkovi tuto píseň, kroutil hlavou a vypadalo to, že asi k této písni nedojde. Nějak jsem ho přemluvil, píseň se teda uvedla a publikum jásalo. To musím říct, s odstupem času to byla bomba taková, že paní pokladní mě vždycky říkala, pane Go, tady chodí lidi, kupují si vstupenky a ptají se, a bude Angelina? Tak z toho mám velkou radost. Hudební publicista Josef Vlček o téhle písni mého repertoáru dokonce napsal, je to podle mého názoru klíčová skladba pro definici Gotovy další kariéry. Na jedné straně swing, jump a začátky rock'n'roll, na straně druhé italská zpěvnost. Protože jedním ze základů této písně je italský lidový tanec Tarantella. Angelina vznikla někdy v polovině 40. let. Je to vlastně sicilská lidovka a zřejmě nejvíce ji proslavil americký bavič, trumpetista, zpěvák a kapelník Louis Prima. Právě jemu jsem věnoval naše dnešní hudební setkání.

Louis Prima dospíval svůj velký hit z roku 1956, Buonasera signorina, Dobrý večer slečno. Nechal jsem ho zaznít proto, abych vám mohl říct, že se tenhle americký hudebník, rodák z New Orleansu, nebývale zasloužil o doslova celosvětovou popularitu italských lidových písní a kanzonet. Jak by také ne, když byl díky oběma rodičům italského původu, prostě Prima. Louis Prima, trumpetista, zpěvák, kapelník, showman armstrongovského ražení a entertainer v tom nejlepším slova smyslu, byl stylově někde na pomezí swingu, jumpu a italské lidové hudby. A je právě považován za jednoho z nejdůležitějších předchůdců rock'n'rollu. Jak se dnes sami přesvědčíte, několikrát jsem se jeho tvorbou v průběhu let nechal s úspěchem inspirovat. Během svého 66-letého života totiž Louis Prima určoval hudební trendy. Na konci 90. let minulého století odstartoval oslnivou kariéru v rodném New Orleansu. Na Floridě pak pokračoval se 7členým jazzovým bandem. Ve 30. letech založil oblíbené kombo New Orleans Gang a slavil s ním první úspěchy. V letech 40. už měl vlastní big band. V 50. a 60. letech byl Louis Prima velkou hvězdou těch nejluxusnějších společenských podniků v New Yorku, Los Angeles a v Las Vegas. Jednak s rhythm and bluesovým kombem The Witness svědek, které založil se skvělým tenor saxofonistou a svým dlouholetým spolupracovníkem Samem Buterou, a hrál také s vlastním velkým orchestrem. Poslechněte si teď Primovu vlastní skladbu Sing, Sing, Sing, která mu v roce 1936 zajistila celoamerickou popularitu.

Louis Prima dospíval svou vlastní píseň Sing, Sing, Sing, ze které posléze udělal slavný jazzový standard bílý americký jazzman, klarinetista a kapelník Benny Goodman, jemu se přezdívalo král swingu. Traduje se, že právě píseň Sing, Sing, Sing patří k těm, které se o toto Goodmanovo lichotivé přízvisko zasloužily. Teď se vydáme na konec 40. let, kdy se na koncert svého oblíbence Louise Primy vydala do surf klubu ve Virginia Beach, jen tak v plavkách, protože šlo o podnik na pláži, teprve 17-letá Kelly Smith. Musela se jít převlíct, no ale štěstí se obrátilo na ní, až když Louis Prima, když ji spatřil, oslovil jí, vytáhl na pódium, říkal, slečno, co, máte ráda za muziku a také zpíváte. A ona řekla, samozřejmě, já znám vaše písně. No tak, pojďme si dát nějakou. No a pak už to šlo jak nějaké opravdu pohádce. Přijďte mezi nás, tam se strašně líbí, hlavně se líbíte publiku. Přijďte, zkusíme něco. No a tak věděl, že právě našel to, co hledal, protože v té době zrovna hledal novou zpěvačku. V roce 1953, myslím, že to bylo, se navíc rozvedl se svou třetí ženou a tak už nic nebránilo jeho sňatku právě s Kelly, která byla o polovinu let mladší než on. Samozřejmě věděla, že je to právě on, kdo z ní může udělat hvězdu. Povedlo se, s Kelly nakonec Louis Prima udělal nejen matku svých dvou dcer, ale především uznávanou jazzovou a popovou zpěvačku, která získala cenu Grammy a tehdy prestižní trofej Playboy Jazz. V roce 1959 se poprvé v historii prestižních amerických cen Grammy udílela cena v kategorii nejlepší pěvecké duo. Získali ji právě Kelly Smith a Louis Prima, a to za interpretaci písně That Old Black Magic, to staré černošské kouzlo. Oh.

0: Manželství Kelly Smith a Louise Primi vydrželo 7 let a když se pak z kraje 60. let rozvedli, Louis Prima prohlásil, že s touhle bláznivou ženskou už nechce mít nikdy nic společného. Co mu ale zůstalo na pořád, byla právě píseň "That Old Black Magic". Tu si v roce 1961 Louis Prima zaspíval s Frankem Sinatrou, který ho pozval na inaugurační gala koncert amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Poslechněme si teď modrookého Frankyho Kelly Smith a Louise Primu v písni "I can't believe that you're in love with me". Nemohu uvěřit tomu, že ses do mě zamilovala.
1: And now, ladies and gentlemen, I'd like to do a little something here that we've been preparing for. This isn't it, but as I said before, if you can't beat 'em, join 'em.

Jednou z písní, která Louis Prymu proslavila, se stala ve druhé polovině 50. let skladba I've got a world on a string. Mám svět na provázku. Možná, že jste viděli skvělý americký film Cotton Club s Richardem Gerem a spoustou krásné muziky v hlavních rolích. A právě v tomto, ve své době mimořádně slavném newyorském nočním klubu, který dal název tomuto filmu, se od roku 1932 konaly mimořádně slavné show zvané Cotton Club Parade. A do jedné z nich její scénáristé Harold Arlen a Ted Keller napsali píseň, kterou teď v podání Louis Prymy uslyšíme.

Svět, co by loutka na provázku. I've got a world on a string. Po celou svou uměleckou kariéru byl Louis Prima milován fanoušky, které nikdy neodmítl. Když po něm chtěli autogram nebo společnou fotografii, koho ale přiváděl k šílenství, byli majitelé nočních klubů, heren a kasín, stejně jako filmových studií, jež se s železnou pravidelností nespokojoval s nabízeným honorářem. Smlouval, až takřka vždycky dostal tolik, kolik si umanul. V roce 1967 jsem se šel podívat v Las Vegas do hotelu Sands na jeho mimořádně dobrou show. Mě to tak nadchlo, že jsem si říkal, toho bych chtěl požádat o školu showbiznisu. Představte si, že jsem jel s ním ve výtahu v tomto hotelu, stojím proti němu a on vypadal velmi vyčerpaně, protože měl ten večer dvě show za sebou. A říkal jsem si, neměl bych mu říct, pane Prima, já bych vám chtěl rád říct, že jsem prožil u vašich desek tolik krásných hodin, tolik mě inspirovali, kolik písní jsem z vašeho repertoáru na jevišti zpíval. A když jsem viděl, jak je vyčerpaný, říkal jsem si, bude ho to vůbec zajímat? No, poslechněme si, jak Louis Prima zpívá o drobných mincích,

jsem se dneska zmínil o tom, že byl Louis Prima velkým milovníkem italských lidových písní a kanconet. Od poloviny 40. let měl v repertoáru také slavnou neapolskou kanconetu Maria Marie, kterou napsal skladatel a zpěvák Eduardo Di Capua, mimo jiné autor jiné slavné italské písně O Sole Mio, Moje slunce. Na Primovu verzi písně Maria Marie jsem si vzpomněl začátkem 80. let, kdy jsem chystal televizní show do pražské Lucerny. Český text mi k ní napsal Zdeněk Borovec a od té doby patří tahle píseň mezi nejvděčnější přídavky mých koncertů.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: V roce 1984, tedy 7 let poté, co Louis Prima odešel do muzikantského nebe, oživil zájem o jeho osobu a tvorbu David Lee Roth, tehdejší zpěvák kalifornské rockové skupiny Van Halen. Ten se zrovna zabýval myšlenkou na sólovou kariéru a naspíval ve stylu Louis Primy směs dvou písní z jeho repertoáru. Just a Gigolo a Ain't Got Nobody, tedy pouze gigolo a nikoho nemám. Takový repertoár od ortodoxního rockera tenkrát nikdo nečekal a značnému úspěchu nahrávky napomohl i nápaditý a vtipný videoklip, který parodoval tehdejší velké hvězdy Michaela Jacksona, Cyndi Lauper, Jane Fonda, Billyho Idla, Williho Nelsona a Boye George. A právě na tenhle videoklip s Davidem Lee Rothem v hlavní roli se můžete podívat na mém oficiálním webu a na Facebooku.

David Lee Roth, který už potom nic jiného neudělal, dospíval směs dvou písní Just a Gigolo a I Ain't Got Nobody, která vám možná přišla povědomá. Není divu, u nás i v české verzi skvěle naspíval Karel Černoch. V 90. letech sáhla Marie Rotrová po slavné původně židovské písni By Mir Bist du Schön. Se mnou si krásná, kterou se v roce 1937 celosvětově proslavilo americké dívčí vokální trio Andrew Sisters a o 22 let později byla znovu hitem podání Louise Primy. Marie Rotrová píseň naspívala s Helenou Vondráčkovou a Jitkou Zelenkovou. Z jejich interpretace písně je cítit nejen inspirace zmíněnými Andrew Sisters, ale také Louisem Primou a Kelly Smith.

Americký bavič, trumpetista a zpěvák Louis Prima, jemuž je naše dnešní hudební setkání věnováno, se v roce 1967 zapsal také do dějin kinematografie. Namluvil a naspíval totiž part orangutána Kinga Louie v animovaném filmu studia Walta Disneyho Kniha džunglí, který vznikl podle stejnojmenné knížky povídek anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga. Velkým hitem z tohoto filmu se stala píseň I Wanna Be Like You, Chci být jako ty, kterou Louis Prima naspíval s představitelem líného medvěda Baloo, s americkým hercem a zpěvákem Philem Harrisem. A já pro úplnost dodám, že i loni na své zatím poslední swingové album naspíval Robbie Williams v duetu s Olim Mercem. Mimochodem, Robbie Williams bude 26. dubna koncertovat v pražské O2 aréně. Takhle však vypadá předloha Louis Prima a Phil Harris. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm

0: Louis Prima a Phil Harris dospívali píseň I Wanna Be Like You a na řadu se dostává tradiční židovská anekdota. Pan Löwenstein je obžalován z falšování vína a využije práva hájce sám. Rozumíte chemii ctihodnosti? Vyptává se Löwenstein soudce. Nerozumím, odpoví soudce, na to tady máme soudního znalce. A vy rozumíte právu? Ptá se pan Löwenstein soudního znalce. Nerozumím, od toho je tady soudce, odpoví znalec. No a po ubohém židovi chcete, aby rozuměl obojímu?
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A to je pro dnešek bezmála všechno. Jenom vám ještě prozradím, že Louis Prima po celý svůj život nakupoval v těch nejluxusnějších obchodních domech to nejdražší značkové oblečení. Obrovské částky vydával za koně a jízda na koni byla jeho velkou životní radostí. Byl také vyhlášený hazardní hráč a takové umělce hotelové produkce rádi angažovali, aby ve zdejších hernách nechali své honoráře. Ve roce 1986 jsem naspíval ve stylu Louis Prima slavnou cikánku Karla Vacka, kterou se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně. Za týden se s vámi ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu těším naslyšenou. Váš Karel Gott. Až

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Poprvé v historii tohoto pořadu není hostem Jaromíra Ostrého žena, tedy jedna, ale hned dvě. Pravda, jsou od sebe téměř k nerozeznání, mimochodem jednobuněčná dvojčata, a dělí je od sebe 2,5 minuty. Hana a Jiřina Machatovi, slavné moderní gymnastky a také baletky, dnes Hana Bubníková a Jiřina Langová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak
1: dobrý
0: se
1: den.
0: Máte, sestry?
1: Děkujem za pozvání. Já myslím, že tak, jak
2: mohlo by být hůř, ale je dobře.
0: Je pravda, že jste se vlastně původně jmenovali Machátovi s dlouhým A?
1: Ano, tatínek byl Oldřich Machát, ale nějakým způsobem jsme Machatovi.
0: Tak se to krátilo, až se to zkrátilo.
2: Ano, úplně. My ani nevíme od kdy.
0: Tatínek byl slavný brankář SK Židenice.
2: Ano,
0: to na vás nějaký vliv?
2: Ano, říkali mu Culín.
0: Culín?
2: Ano.
0: A proč pak?
2: Nevím, že vždycky, když šel na něho míč a on to chytl, tak vlastně se skoulil a udělal třeba kotoul, anebo se zhoupl, tak mu říkali Culín. Maminka byla na něho hrozně hrdá. Vždycky, když byla tenkrát na hřišti se dívat a kamarádka jí říká, podívej se, ten brankář, to je hezký pán. Ne, tenkrát řekl, to je hezký chlap a říkají mu Culín.
0: Měl to na vás nějaký vliv, to, že táta sportoval hodně a maminka vlastně taky, že jo?
1: Maminka chodila do Sokola Židenice, jako gymnastiku prováděli, ale to tehdy bylo propojené s atletikou, takže tohle, ale já myslím, že i docela ono, že mamka nás vodila potom do Sokola, samozřejmě, my jsme tedy vlastně jako válečné děti, bohužel, máme vzpomínky i na to, ale tatínek...
2: Chodili jsme do té gymnastiky takovej od Jarky Slezákové.
1: No a tatínek nám...
2: No a vystupovali jsme, ale spíš se k tomu inklinovala maminka, chtěla z nás mít baletky, chtěla, aby jsme hráli na klavír a uměli plavat, protože ona neuměla plavat.
0: No jo, ale tak hrát, být baletky a vedle toho fotbal, to je trošku rozdíl, ne?
1: No tak tehdy jsme nechtěli být baletky.
0: Jo.
1: Tehdy to nebylo jako náš takový cíl životní, to až potom pokračovalo.
2: Protože my jsme v podstatě plavali potom a pak jsme skákali do vody a pak teprve vznikla moderní gymnastika, čili my už jsme vlastně byli slečny. Kolik nám bylo 14? Dokonce aj, že? Takže to už je na moderní gymnastiku poměrně postarší věk.
0: Dámy, na první pohled jste úplně stejné. V čem jste jiné, Hana?
1: Já myslím, že přece jenom nějaká povahový rys je jiný.
0: Třeba?
2: No, Hana byla šťastnější v tomto směru. Vždycky uměla, já jsem mluví Jiřina, jo, samozřejmě. Hana jako vždycky lépe kresila, já jsem ji doháněla. Pak teda byla lepší v moderní gymnastice, k tomu třeba ještě přejdeme. A já jsem ji doháněla, jo. Ale já jsem zase byla lepší ve skocích do vody.
0: Tak jste byla o ty 2,5 minuty mladší, že?
2: Ano, ano.
0: To se vám to skákalo.
2: Ano, ano.
1: Já jsem se vydbala.

0: Stříbrný vítr, sestry Machatovy přišly do studia za Jaromírem Ostrým. Kde se objevil ten balet? Už jste to naznačili, že maminka chtěla, abyste hráli na klavír, taky tančili, čili maminka byla ten estet.
1: Tak v baletu byl tady hlavně známý Ivo Váňa Psota. Znalo celé Brno, vědělo, že tedy jako balet povznáší tady, že dostává úroveň mezinárodní. Vlastně tady jsme šli. No, do divadla jak jsme vycházeli.
2: To bylo z pohádky do pohádky.
1: Ano, na balet. A jak jsme vycházeli, šli jsme trošku později, maminka nám ukazovala, jak to vypadá, jako i v foaje a tady tyhle věci, které jako divák obdivuje tady v Brně, samozřejmě to je Mahenová činohra, tehdy budova. No a šel takový jako pán.
0: Jak vypadal?
1: Byl malý.
2: On byl malý, menší a
1: černý.
2: Tu krásu moc nepobral asi, tak
1: to neříkej. No, z obrázku je známo, že byl takový jako tmavší, černý.
0: A
2: byl bohem, bylo to na něj vidět.
1: A já si pamatuju, že to bylo jako ty mezi dveře.
0: Jo.
1: A on se jako zastavil a díval se na nás.
0: A co jste měli na sobě tehdy?
1: To nevíme.
2: To my nevíme, ale my jsme chodili stejně oblečený. Tím pádem my jsme byli hodně nápadní. A on teda, jak se zastavil, pokračuj. Já jsem tě přerušila teďka.
1: Ale to nevadí. Tak jako říkal, to jsou hezké holčičky. A maminka říká, mohli by, jako jestli bychom mohli, já samozřejmě doslovně to teď už nevím, jestli bychom mohli vyjít k němu do baletní školy. Mm-hmm. A on říká, no samozřejmě, ale pak se zjistilo, že teda ten obnos by nebyl jako...
0: Pro
2: byl
0: vás.
2: Hodně drahý, vysoko, byl hodně byl, jako,
1: ale kolik nevímeš.
0: Tak byl to profesionál, že?
1: Ano, samozřejmě, no a tak jsme potom nechodili a mamka nás potom dala teda do té skupiny rytmické, tam v těch Sokol Židenice tam byla taková skupina, no a tím pádem jsme začali vystupovat na jevišti.
2: A my jsme vždycky měli poslední číslo, protože jsme byli dvě a asi jsme byli nejlepší, já nevím. A dokonce jsme to i opakovali, pamatuješ?
1: No a pak nebo jsme se taky učili stepovat. Tehdy to byla velká móda, pak samozřejmě ta móda zanikla, že je první.
2: A to vím, že jsme měli partnera nějakého vysokého pána, ježiš, teď už nevím, jak se
1: inženýr nějaký.
2: A on nás naučil stepovat a my jsme s ním stepovali. On byl jako šašek a my dvě jsme byli takový jako k němu a to vím, že jsme opakovali. Že? Pak píseň lásky jsme opakovali a takový, to bylo vždycky takový židenická akademie.
0: Tak jste byli malé hvězdy už tehdy.
2: Dá se říct.
1: Zvykali jsme si.
0: V čem jste byli vlastně nejlepší, že vás všude dávali na závěr, kdy se dávají největší hvězdy, chodí na závěr vystoupení? V čem jste byli lepší než ty ostatní děti?
1: Já si myslím, že jsme měli stejný pohyb. I výraz jako v obličeji.
2: Ne, takže jsme byli stejný, měli jsme opravdu stejný pohyb a mám pocit, že jsme něco museli umět, ne? V podstatě jsme byli takový vláční.
1: Plastický pohyb se tomu říká.
0: Měli jste se rádi jako sestry?
1: Já myslím, že jo, my jsme spolu žili hodně dlouho, nebyli jsme, až teprve v 25 jsme se vdávali, no a takže v divadle jsme byli spolu.
2: Nehádali jsme se, spolu. Nebyli jsme se, že?
0: To je co říct.
2: Ano.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval sestry Machatovy, slavné moderní gymnastky a také samozřejmě baletky. Já když jsem přišel do rozhlasu, tak v kanceláři, kde jsem trávil každý den těch 8 hodin jako asistent režie, byl na zdi obraz Eduarda Miléna baletky. To mě vlastně provázelo celý život a teprve teď se dozvídám, že vlastně vy jste seděli modelem tomuto slavnému malíři. Jak tomu přišlo?
1: No, vlastně mistr Milén přišel na konzervatoř a ptal se jako na oddělení baletu, jestli by některá jako z konzervatoře dívka nechtěla mu stát modelem, že by měl zájem se přiblížit jako k tomu, že by nemaloval kytice, podle kterých je známý, a Brno, že on je velmi známý přes kresby Brna, takže by chtěl zkusit toto. Tak samozřejmě žádná dívka z našeho ročníku se nepřihlásila. No a my jsme byli zvyklí, že někdo nás požádal, že jsme tedy jak kluci.
0: Hned zvedli ruku.
2: Ano, nevyšli jsme mu vstříc. Ano, samozřejmě.
1: Byli jsme u něho v ateliéru a skutečně jsme to my na tom obraze, který tedy jako podle nás vytvořil. No a pak jsme se s ním znali jako tak jako na dálku, dokonce i s tou paní třeba jsme telefonovali. No a skutečně i když jsme se vdávali, tak jsme dostali od něho nějakou reprodukci, ale teda jako kopii. No a byl velmi příjemný pán.
0: Ono se to řekne sedět modelem, ale to pro mladou holku musí být docela nuda, ne?
1: O tak ono ani ne.
2: Nám to tak nevadí.
1: Ne.
0: Vy jste vydrželi sedět
2: vydrželi, prostě bez kutí. Ano, on byl velice příjemný pán.
1: A byli jsme překvapeni, když potom měl tady výstavu v Brně, že teda jako, samozřejmě jsme na sebe nebyli zase podobné, že jo, ale byli jsme překvapeni, že ten obraz skutečně vystihuje to, co by vlastně měl vystihovat jako taneční.
2: Tanečníci.

0: sestry Machatovy, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Co mě úplně fascinuje, vy jste se vdali ve stejný den, ve stejný rok, a každá jste si vzala teda pochopitelně jiného muže, že jo?
1: Ano.
0: Tak pojďme na to.
1: Tak. My jsme chodili spolu pořád, že? Mm-hmm. Její Hanin první manžel vlastně na konzervatoři na plese se seznámili. Mm-hmm. Byl houslista, proto taky aha, jako byl na tom plese jako konzervatoře.
0: A tam hrál?
1: Ne.
0: Tančil jsme.
1: Tančil, ale zásadně tančil jenom se sestrou. Já jsem měla jinou lásku, ale s kterou jsem se samozřejmě rozešla a se svým mužem jsem se seznámila na vystoupení, kdy jsme vždycky vystupovali u horníkům nebo na nějaké estrádě.
2: Orchestr Knírše.
1: A to byl, ano, orchestr Knírše, on s ním kamarádil, no a tak jsme se seznámili. A pak jsem se si ho samozřejmě vzala.
2: Jsme samozřejmě tančili různé rock'n'rolly a podobně. Nejenom jako nějaký baletní
1: krasy. Že bychom tam po špičkách utíkali. To ne.
2: To by na estrádě neuspělo.
0: Ale jak přišlo k tomu, že jste se vdávali ve stejný den?
2: Tak já jsem, přiznám se, že jsme nějak se domlouvali, aby byla společná svatba z důvodu i toho, aby rodiče neměli starosti.
0: Ekonomický.
2: Okolem organizace a podobně.
1: A ty jsi už potom chodila déle s tím Lubošem, než já se svým mužem, no a tak jsme se tak jako domluvili na termín, že budeme mít spolu.
2: Zhodou okolností to bylo v roce 65.
1: A 2. září, kdy se otvíralo...
2: 3.
1: 3.
2: září, kdy se otvíralo nové divadlo tady. Nynější tedy
0: Janáčková
2: opera.
0: Mm-hmm. Jaká to byla svatba, dámy?
1: No, poněkud velká, ta poměry. No, samozřejmě.
2: Docela byl zájem, byli jsme dokonce i v televizních novinách.
1: Tenkrát to bylo trošku uvolněnější, tady ty televizní reportéři dávali, pak už to teda zase v době totality skončilo, ale tenkrát trošku...
2: Se hodně natáčelo v televizi.
0: A vy jste vlastně v té době už byli hvězdy, že jo?
1: Ano, ano.
0: Jak se to projevovalo na ulici?
1: Ale
0: třeba?
1: ještě nebyla hvězda na tom, na mistrovství světa. To teprve bylo po svatbě.
2: Potom na ulici poznávali nás, dokonce i teď se nám stane, samozřejmě starší nějaká dáma nám řekne, prosím vás, nezlobte se, já se vás ptám, jste ta a ta. Takže já řeknu, je, ano, jsem a děkuji, že teď...
1: My jsme na vás se chodili dívat, vy jste měli vždycky takovej, vy jste měli projev, že jste to chtěli ukázat divákům, že to ne, že jste netancovali pro sebe jenom. A tak jsme měli tak z toho radost. No. Tam bylo totiž otázka ta, že když jsme dělali moderní gymnastiku, tak jsme museli cvičit každá za sebe.
0: Jo.
1: A když jsme byli v divadle, tak jsme většinou měli taneční příležitosti spolu. Což bylo třeba v Labutím jezeře v prvním jednání s tím partnerem, když jsme byli přáteli toho prince, pak jsme dělali padekater.
2: Nejvíc jsme se vyžili, když jsme tančili sestry z Popelky.
1: To bylo bez.
0: A vaše nejoblíbenější role nebo největší role v baletu?
2: No, Jiřa byla solistka docela velké příležitosti. To byl Abraxas, tehdy to zde přivezli z Lipska jako choreografka.
1: A to bylo jako Fausta Markéta a já jsem v podstatě byla zlá a toho Fausta jsem pak zničila.
0: Vy jste taky měli velké štěstí, že jste byli u vzniku brněnské televize.
1: Aha.
0: Ano. Kdy to bylo? Vzpomenete si ještě na to? Jak to vlastně vypadalo všechno?
2: Budu mluvit já. Jiřa s partnerem, s panem Kociánem.
1: Ano.
2: Tak byli vybrány jako choreografka, jim udělala číslo na první vysílání brněnské televize. Bylo to vlastně situované v době, kdy divadlo jako balet byl v Litomyšli na velkým Smetanovým litomyšlským
0: festivalu.
2: No a já jsem s kolegyní, protože jsem věděla, že bude první vysílání, tak jsem s kolegyní chodila po Litomyšli a hledala jsem, kde má někdo anténu televizní, tehdy to nebylo zase, že by to měli všichni, tak jsme zazvonili u jedné paní a říkala jsme, prosím vás, my bychom se chtěli podívat a tak dále. Znači jsme se posadili, prošlo vysílání, já jsem prozradila, že to zrovna tančí moje sestra.
0: To nebylo poznat na první pohled?
2: ne, určitě ne. A znači jsme teda poděkovali a odešli.
1: A to bylo přímý vysílání. Mm-hmm. A tak to bylo docela, ty přímý vysílání byly trošku takové jako...
0: Nervozita.
1: Tak vás to trochu jako šimralo, ale tím, že jsme byli už zvyklé vystupovat a závodit, tak to zase tolik nevadilo.
0: Jo? Ale atmosféra musela být nervózní, že to bylo úplně první vysílání.
1: No, tak víte, to má takovou krásnou zvláštní atmosféru, my jsme několikrát pak vystupovali ještě v televizi, dokonce tenkrát
2: tam byl. Tam byl, jak, jsme, jak jsi jela na té motorce, ne, on má řidičský průkaz.
1: No, oni, my jsme měli vystupování s tehdejším šéfem baletu Ogounem a my jsme...
2: Bylo to veletrhy.
1: Ano, většinou vždycky v dobách veletrhu a teď jako jedna sedněte na motorku a sjedete tady z té osmičky, to byla taková jako osmička, to nebyla osmička, pardon, z té zatáčky směrem dolů. Tak já jsem... Jako
2: já jsem vzdala samozřejmě.
1: Já jsem si na to suverénně sedla a tak jako a říkám, pozor, já neumím řídit. Načiž jsem samozřejmě, jsme to sjeli, kameraman, který stál pod tou zatáčkou, tak se mírně se odklonil, kdyby náhodou, ale všechno jsem zvládla, bylo to výborný.
0: Mimochodem, ještě se vrátím k tomu prvnímu vysílání brněnské televize. Je pravda, že jste tančili na píseň Sedmi krásky nad Brnem?
1: Ano, přesně, ano, Sedmi krásky nad Brnem. Já si to v podstatě moc nepamatuju.
2: Bylo to takové jako společenské.
1: Bylo to spíš tak jako, mám pocit, že to bylo brany ze zdálí, takže to nebylo tak jako a na malé místnosti, malém úseku, takže to nebylo tak, jak když se rozletíte na jevišti, nebo když používáte diagonálu nebo něco takového. Takže v podstatě to bylo takové tancování na místě, spíš rukama a jako k partnerovi přiklonit, odklonit.
0: Tak si zahrajeme tu písničku a třeba se vám lecos vybaví.
1: A, výborně.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůčit.

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Pojďme k té moderní gymnastice. Jako baletky jste se rozhodli, že budete taky sportovat, i když ta moderní gymnastika s baletem aspoň tehdy měla hodně společného, má možná dosud. Úplně se přiznám, že se v tom sportu neorientuju. Která z vás byla lepší, dámy?
2: Na střídání. Pardon, napřed byla lepší Jiřina, to jsem já. Protože jsem tenkrát vyhrála, nebývalo to mistrovství, se to nemenovalo, byl to přebor republiky, bylo to v roce 59. Dokonce, pozor, dokonce, když chodí ten československý týdeník, teďka na dvojce, teď je propagace České televize, že?
3: 50 roků zpět,
2: tak z roku 59 dokonce ten šot byl celá moje sestava se závojem, když jsem to prostě vyhrála, kde o tom mluví, jakože mladíčka ta.
1: Jo.
2: No a tak to jsem vyhrála já, no a později už to zase se pozor překlenulo a byla to

0: A byli jsme jako první závodnice. Tehdy jsme byli jako dorostenky, to byly dorostenky a ženy.
1: No která z těch disciplín, pokud vím, tak tam je obruč,
0: míč.
1: Něčím se mává, míč, taky
2: stuhán,
0: švihadlo a kužele.
1: Co byl největší oříšek tak pro vás?
0: Dneska nemám ráda kužele.
2: Já taky.
0: A naštěstí jsme neměli, jenom úplně první závod krajský byl s kuželama a fotky od tam jsou, jak se mračíme.
2: Ne, tak bylo to samozřejmě mnohem jednodušší než teď. Úplně to se nedá srovnat.
0: Jako značení, pozor.
2: No a propagovalo se to hodně, proto jsme byli poměrně známí, obzvlášť tady v Jihomoravském kraji, tenkrát brněnským v Brně, protože to byl, stavili to jako, že to je jediný sport proti mužům, kde nemohou být muži.
1: Mm-hmm,
2: jo?
1: Mm-hmm.
2: Že muži, že mají fotbal, hokej, tenkrát děvčata to nedělali, jako nezávodnili. Nebo...
1: I když představit si chlapa se stuhou.
2: A tak to bylo
0: groteska.
2: Groteska na akademiích. Ano,
0: já bych ještě chtěla doplnit, že vlastně v té moderní gymnastice velký rozvod dostala práce s náčiním a kvalita toho náčiní a kvalita úboru a tak dále, ale ta práce vlastně pod tím náčiním je stále stejná a ba naopak se vlastně z toho baletu velmi čerpá, takže my jako specialistky baletu obě dvě do toho hodně pracujeme, takže nejen třeba jsme měli úkoly v reprezentaci jako dříve, teď momentálně ne, ale v každém případě balet je základ teď.
2: Mm-hmm.
0: Ale zažili jsme situaci na mistrovství světa v Kodani, kdy za náma přišla naše trenérka, kterou jsme měli tehdy z Prahy, že nesmíme ukázat pátou pozici a něco z baletu, že by byla diskvalifikace. Takže i tam byl velký vývoj. Nedali se Sovětky, ty to tam dali, Bulharky a od té doby to teda jako je
2: jsou jako
0: nutné.
2: Vůči trend moderní gymnastiky.
0: No, ale aby jsme to přiblížili, je to hlavně v otáčkách, ve výdržích, i když ty rozsahy těch výdrží teďka jsou mnohem větší, že jo, než my jsme měli. No a v tomto hlavně a potom taková ta elegance a procházení přes ty pozice.
2: A já se vrátím ještě vteřinu, že my jsme měli tu přednost, že jsme měli základ toho baletu, tím jsme měli propracované nohy.
1: Mm-hmm. Ještě mě řekněte, dvě sestry, jednobuněčná dvojčata a soupeřky na závodech. Vy jste skutečně soupeřky, nebo jste si navzájem přáli úspěch?
0: No vlastně, jako v tom procesu jsme byli soupeřky.
1: Mm-hmm.
0: Vzájemně jsme si to přáli a vzájemně jsme mívávali trému. A za sebe ne, no, ale za tu druhou. Já
1: fakt?
0: Teda, já jako ano, já se přiznám.
2: No, je pravda, že když třeba já jsem šla později než sestra, tak jsem šla, odešla do šatny, abych se na ní nedívala. Jo? Kdyby to pokazila, aby se nerozhodila, jak se to říká jako ve slengu. Si tak nějak...
1: Nejslavnější závod každé z vás, ano.
0: Já jsem vlastně reprezentovala tehdy Československo třikrát na mistrovství světa. Na prvním to bylo tak, že jsem byla celkově čtvrtá, na druhém jsem byla celkově třetí a v sestavách bez náčiní jsem byla druhá, takže teda jsem získala jako medaile. No a na dalším jsme byli v Kodani a to jsem byla šestá. No a fakt je, že když získáte tady tyhle věci, tak si kolikrát řeknete, ale teď jsem normální, nejsem něco tak navíc, že bych. A tím pádem jsem jednou takhle hovořila s Věrou Čáslavskou a takhle jsme si v obě dvě kývali hlavu. Takže to je normální, nejsme tak, že bychom byli zlatí, tak ona byla zlatá, že jo.
1: Jiřinka?
2: No já jsem to měla trošku takové jako složitější tím, že zaprvé teda po tom prvním mistrovství jsem byla jako první, že jo, to byla velká sláva, ale potom později se, protože v Brně jsme byli jako nejlepší, Brno bylo nejlepší a pak se dostávala do popředí Praha.
1: Mm-hmm.
2: A tam samozřejmě veškeré dění bylo v Praze, tak se to událo tak, že nemůžeme obě dvě být první, druhá, že jo, což se stalo, ale až později, když všichni reprezentantky odešli, tak zůstala Hana a já, takže já jsem byla druhá. Mě dávali většině na čtvrté místo.
1: Aha, Bramborová.
2: Bramborová. Takže třeba na tom prvním mistrovství jsem byla čtvrtá, jeli dvě Pražačky. V Praze jsem, když bylo to druhý, to jsem
0: mistrovství světa,
2: takže po všech těch takových těch závodech, než byl

0: do mistrovství světa, tak jsem byla buď to třetí nebo čtvrtá. A tenkrát jsme měli po svatbě, já jsem byla těžce zamilovaná, řekla jsem, že dělat gymnastiku nebudu, věčně čtvrtá nebudu. Říkám to velice jednoduše. No, jenom, že po mistrovství světa obě dvě reprezentantky se toho vzdali, zůstala jenom Hana, bylo za týden mistrovství mezinárodním závody v Českých Budějovicích. Jiřo, nemohla by si závodit, tak jsem byla šla závodit a byla jsem desátá. Tak jsem ta chvíli ještě zůstala v té gymnastice.
1: No a pak dál pokračovala, to už jsme potom byli
0: v té Kodani
1: mistrovství republiky a tak dále.
2: Jo, jo, jo.

0: Sestry Machatovi, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Paní Hano, vy jste potom potkala nového muže, slavného muže, Vlastimila Bubníka, ale co vím, tak vlastně prvního viděla Jiřina, vaše sestra. Tak jak to bylo, Jiřino?
1: Byli jsme s manželem zbyla na nějaké estrádě, ano, kde se soutěžilo.
2: Se soutěžili židle. Znáte to, jako prostě ti slavné osoby prostě šli na jeviště, vždycky se přestalo hrát, jedna židle se odměla a tak dále. Na závěr zůstal pan Bubník tenkrát a já, Jiřina Langová. A on gentlemanský samozřejmě si nesedl, já jsem si sedla jako poslední a dostala jsem pítel dobrot. Tak to jsem byla já, pak už jsem...
0: A to už byl Gustav Bubník, byl Vlastimil Bubník, slavný hokejista a fotbalista?
1: Už byl. Já potom, abych řekla pravdu, tak jako mě to říkala, že jo? My jsme ho znali i podle jména, ale osobně jsme ho neznali. My jsme ho vlastně první osobně poznali tady v rozhlase.
0: Tady přímo v budově brněnského rozhlasu?
1: Přímo v budově ve Vrátnici.
0: Tak to je hezké místo na seznamu.
2: Ano.
1: S panem Vlastimilem Říčánkem, který zde byl velký hlasatel. A to byl jeho kamarád až potom v podstatě do smrti, že? A do toho skonu obou dvou. A bylo to proto, že to bylo po Innsbrucku, jako po olympiádě a divadlo si přálo s ním, jakoby, aby rozhovor, co na olympiádě, že tehdy získali bronzovou medaili. No a tak, protože my jsme znali takový jako kolem ze sportu lidí, tak tím pádem jsme byli vyzváni, abychom to zorganizovali.
0: Aha, a to setkání první bylo jaké? Kdy jste pochopila, že už teda se něco děje v srdci? Čím vás okouzlil Vlastimil Bubník?
1: Tak on byl velmi skromný člověk. Bohužel říkám byl, že? Byl velmi skromný člověk a měl hezký oči.
2: No ty jsi byla vždycky na ty hezký velký oči. Vždycky si se jí líbili velký oči.
0: Zároveň to byl velký sportovec, velká hvězda. No, a ta skromnost nebývá vždycky úplně vybavením těch velkých hvězd.
1: No, já potom, když jsem chlubil, vlastně... Ne, já,
2: on,
1: když
2: se, no, ne,
1: no, on sám od sebe nikdy neříkal nějaké úspěchy nebo neúspěchy. On zkrátka, když jste se ho zeptal, tak to ano. A nejvíc jsem se během svého manželství s ním dozvěděla tehdy, když někdo byl na návštěvě a chtěl nějaké informace. Tak to jsem se nejvíc dozvěděla kolem hokeje, kolem fotbalu, kolem života takového jako člověka.
0: Na ledě a na hřišti byl vynikající, jaký byl doma?
1: To je zajímavá otázka, to se mě ještě nikdo neptal. On byl takový jako velmi příjemný v tom, že jako on věděl, že já mám svoji profesi, tak on se jako nerozčiloval, nepletl se mě do toho a já jsem pomalu odcházela vždycky a řekla jsem, přijdu tehdy a tehdy. No a nenadával.
0: Máte dceru Hanku? Ano. Je víc tatínek nebo maminka?
1: A tak já si myslím, že je to trochu směska. A jako tady ty schopnosti, no vlastně i vizuálně, že jo? Protože má po něm oči. No.
2: Ne, já mám pocit, že se víc přiklání k vlastníkovi, že je taková jako...
1: A tak samozřejmě má, tak jak všichni říkají, nadaný. Že sport byl velmi sportovně nadaný. Já jsem kolikrát viděla třeba jezdit na kole a hrát table tenis a volejbal a to
0: šlo mu všechno, na co sáhl to prostě.
2: Jak to píší noviny, tak
1: no,
2: to je pravda.
1: Tak je to pravda, není to nadsázka.
2: A to mám pocit, že Hanka...
1: A Hanka si myslím, že to vyloženě podědila, protože když studovala na fakultě sportovních studií, tak protože tak jako jsme se tak všichni jakoby neznali, to nebyla protekce, to ne, ale že mi řekli, prosím vás, ta vaše Hanka, na co šáhne, to zvládá, to umí.
0: Mimochodem, když se podíváte na dnešní sport, je něco, co vám vadí na něm? Je dneska tak hodně mediálně a ekonomicky někde úplně jinde než za vašich časů?
2: No, dřív to bylo všechno amatérsky. Nevím, jak to bylo ve fotbale a v hokeji, to se tenkrát vlastně nikdy nezveřejňovalo až teď. My jsme to
1: jako
2: dělali...
1: Jako výdělky, myslíš?
2: Myslím teď
1: to
2: o peníze.
1: Říct.
2: Jako peníze.
1: Vlastník Rudá hvězda, když prohráli zápas, nedostali nula. A když byla remize, 160 dostali, když vyhráli, ale oni byli jakoby zaměstnanci. Jo?
0: Prosím vás, ne 160 tisíc, ale 160 korun.
2: No a my jsme samozřejmě nedostávali nic. My jsme
0: vůbec ten... nic?
2: Ne, vůbec
1: ne, já
2: nic.
1: Jsem dostala. Já no, jsem ty... za ty dvě medaile mistrovství světa jsem dostala 1600 korun.
0: No vidíte to.
2: No aspoň něco. Ale my jsme potom měli takzvaný kalorný.
0: Jo, jo, jo.
2: A my jsme za ty kalorný, to jsme měli 300-500 korun měsíčně a jezdili jsme za to do Prahy vlakem na trénink za tou trenérkou. Jednou za týden, protože my jsme v divadle mívávali v pondělí volno. Mm-hmm. Volný den a my jsme ho obětovávali tím, že jsme jezdili do Prahy trénovat.
1: A přečetli jsme si noviny. A co ještě?

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval sestry Machatovi, vlastně by se měl říct Machátovi. Vy jste taky učili herce na JAMU. Které?
1: No my jsme vlastně, teď mluví Jiřa, ano. My jsme vlastně ze začátku začali učit na JAMU obě.
0: Jo.
1: Čili já řeknu, co jsem učila já a pak předám slovo sestře. Já jsem tenkrát učila jenom klasický balet.
0: Mm-hmm.
1: A pamatuju si, že v tom ročníku jsme měli Dašu Veškrnovou. A to byla, ta byla jako nejlépe, se snažila dělat balet. A
0: z těch hereček.
1: Z těch hereček. Mm-hmm. Já vám ale opravdu neřeknu, kdo byl dál. Já jsem si ji pamatovala, mě se hrozně líbila.
2: Manžela. Už tam měla manžela, ano.
0: Radvítanová.
2: Ano, ano.
1: No a tím on asi to moc neuměl, protože já jsem si ho nevšimla. Pardon.
0: A v čem byla dobrá Dáša Veškrnová?
1: Omlouvám se mu.
0: V čem byla dobrá Dáša Veškrnová?
1: To vám řekne potom sestra, protože já jsem měla jenom balet, ona měla, řekni to sama.
0: Pohybovku?
1: Pohybovku.
2: Já jsem tam začala učit jako externí pedagog samozřejmě. Mm. Tak různá jména, na které herce se ještě teď dívám, třeba v seriálech a tak dále. Samozřejmě 4 roky teda, když hovoří o té Dáši, tak 4 roky jsem měla třeba celý ročník. Já si myslím, že je zbytečně někoho vyzdvihovat, ale jako Zedníček, Trávníček, Dvořák, tady tyhle jako prošli mýma rukama, ale jako v jazz gymnáziu, jo, ještě Donutil, teď si z toho dělá legraci, jako z jazz gymnastiky,
1: ale to je
2: to byla
1: kouzelný.
2: Taková jazz gymnastika, pak jsem jednou dobu učila jako i lidový tanec, protože oni měli to rozdělené do těch 4 ročníků. No bylo to zajímavé, byly tam i různé zábavné situace, jako protože každý semestr musel mít jakoby závěr předváděčku, tak oni si dokonce z baletu vždycky jako lakomi a ty si z toho dělali strašnou legraci, protože to má francouzský názov, tak oni vždycky z toho udělali jakoby, a udělali větu, kde jsme se nemohli smát, jo, protože jsme nemohli rozhodit. No a pak si dělali třeba ukázku nějakou, ukažte, kde to je na zemi to a to, jo, a tak dále. Ale oni museli ukazovat skutečně před tou komisí všechno tak, aby to nebylo jako přehrávané. Mm-hmm. A tím pádem se chystali na takovou tu předváděčku před televizní kamerou.
0: Aha.
2: A právě teda, promiňte, že říkám zase Dáša, je proto je vynikající na kameře a vynikající v divadle. Oni vlastně na tom JAMU se tehdy, že já teď učím tam jenom, teď já tam ještě jako externě učím určitou dobu, mm-hmm. vždycky jako teď tam mám neslyšící, ale jako víc už nepracují s jiným jakoby oddělením, nebo jak by se to dalo říct.
0: A co vám vyváděl ten Miroslav Donutil?
2: No, oni nechodili moc do hodiny, tak měli svoji, třeba Trávníček, když byl v prvním ročníku, tak natáčel 3 hořišky pro Popelku, takže oni měli už své věci.
0: A už to byly hvězdy
2: už
0: začínající.
2: Nechodili a on, a tak já jsem řekla, tak si uděláte sami prověrku. On potom jednou v jedním pořadě říká, no dostali jsme, ale neřekl, že za trest, dostali jsme za úkol, tak jsme vzali tu Evu nad ramena a teď jsme to tam všechno takhle zaváleli.
1: No já jsem nebyla, ta šla směrem uměleckým, má sestra, já jsem šla směrem sportovním. Já jsem se dostala ke sportovní gymnastice i k určité reprezentaci za dob Matlochové, paní Matlochové, která byla potom později trenérka Čáslavské. A tak jsem u té reprezentace taky dělala balet, pohybovku a opravovala jsem jim sestavy. Jo, když jsem třeba řekla, aby pohyb protáhli, anebo aby prostě tam se víc ohli, nebo prostě teď to říkám,
2: protáhli ruku.
1: Viděla jsem třeba celou sestavu jejich a tam jsem třeba řekla, máte 12 chyb, to. No tak já jsem v podstatě zůstala u sportu.

0: jedna z vás bude mít.
1: Že se dožije lepší partie, než ta, co si vás musí vzít.
0: Než která?
1: Než ta, co si vás musí vzít.
0: Snad v obráceně.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Přece zákonitě nešťastná musí být.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: To tohle to může tvrdit.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Promiňte, ale já špatně rozumím.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Je to vaše poslední slovo?
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: V tom případě?
1: Ta, co?
0: Nepočítejte s tím, že se v pátek dostavíme.
1: Hurá!
2: Dámy, jste šťastné? Hanka?
3: Tak momentálně... Já to řeknu za tebe. Momentálně je to trošku těžká doba, protože jí před 14 dní zemřel manžel. Takže je to trošku takové jako smutnější období. Mohu za ní říct, že se z toho dostává, že se z toho trošku jako dost, samozřejmě dostává. Bylo hrozně krásné reakce lidí, fotbalistů, publika, novinářů, kteří o něm psali velice krásně, a proto jim za to všichni děkujem. Já za sebe svým způsobem šťastná jsem. Bohužel teda jsem 16 let vdova. S tím si člověk samozřejmě zvykne. Mám dceru a syna. Obě mají, i dcera má vnučku, dceru a syn má dva syny. Takže v podstatě, když nás neskolí nemoc, jsme rádi, že žijeme.
2: Co vás nabíjí?
4: Je tedy pravda, že jako to mládí a ten vývoj a to všechno jsme měli moc krásný. To musím říct, že si nemůžeme stěžovat, že jsme měli takzvané velké štěstí. To je důležitý nejen v rodinném svazku a tak dále. No a tak já teda už to doplním zase, že já teda jsem taky velmi šťastná, že ta dcera vlastně do toho sportu stále pracuje a že je velmi uznávaná.
2: Co vás nabíjí, dámy?
4: Tak společná taková...
3: No je pravda, že se vzájemně, ano, že se vzájemně podporujeme, když se stane něco mně, tak utíkám telefonem, anebo obráceně honem telefonem.
4: No tak telefonem neutíkáš, ale scházíme se, naštěstí žijeme obě dvě v Brně.
2: Sestry Machatovy, Hana Bubníková, Jiřina Langová byli hosty Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkuju za to, že jste přišli.
3: Děkujem
2: a těšíme se zase někdy.
3: Ano, děkujem za pozvání.
4: Děkujem za pozvání.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Meteor je tu s vámi i o prázdninách.
1: A s Meteorem jsme tu i my dva. Kateřina Březinová.
0: A autor pořadu Petr Sobotka.
1: Oba dva přejeme příjemný poslech.
0: Putování po jeskyních.
1: Dnes do jeskyně Balcarka.
0: Jak vzniká perla?
1: Hledání života u jiných hvězd.
0: Máme na Zemi další oceán nebo ne?
1: Alchymisté a zázračný elixír.
0: I dnes začneme náš meteor v podzemí.
1: Ve velkém letním putování po jeskyních zavítáme do Moravského Krasu.
0: Asi 5 kilometrů východně od Blanska najdete ostrov u Macochy s 11 obyvateli a ti si mohou užívat exkluzivní společnosti. Na hranici obce mají jeskyni Balcarku.
1: Do ní se teď vydáme, tedy já se tam vydám a vy, Kateřino, budete mít ve studiu Jaroslava Hromase, ředitele správy jeskyní České republiky, který naši prohlídku s průvodcem okomentuje.
0: Tak jsme si rozdělili úlohy a hurá do jeskyně.
1: Vchodu do této jeskyně si všimne každý. Je vidět už od hlavní silnice jako velká díra ve skále. Od pokladny stačí vyjít do mírného kopečka a prohlídka může začít.
2: Dovolte mi, abych vás přivítala v severovýchodní části Moravského Krasu v jeskyni Balcarka. Moravský Kras má rozloh přibližně 100 km čtverečních a na této poměrně malé ploše se nachází přes 1100 jeskyní. Jeskyně Balcarka je tvořena z devonského vápence, jehož stáří se odhaduje na 350 až 380 milionů let. Samotná jeskyně je stará asi 20 milionů let. Tento vstupní portál, ve kterém se právě nacházíme, znal člověk již od nepaměti. Jeskyně byla objevována a postupně zpřístupňována v letech 1923 až 1948. Největší zásluhy na tomhle objevování měli občané z nedaleké obce ostrova u Macochy, například pan Josef Šamalík. Jehož pamětní desku můžete vidět na stěně před vámi. V současnosti je naše prohlídková trasa dlouhá přibližně 700 metrů a vystoupíme na ní nebo sestoupíme 330 schodů.
0: Slyšeli jsme, že Balcarka je stará 20 milionů let. Jak se to určuje?
3: Jedná se v tomto případě samozřejmě o velmi hrubý odhad a odvíjí se od datování geologických procesů. Dneska už lze celou řadou metod určit stáří hornin, jejich jednotlivých vrstev a tím i datovat procesy, které se na jejich vzniku podílely. Víme, že zhruba v polovině třetihor doznívaly v českém masivu vlivy alpinského vrásnění. Poté zvolna ustupovala i mořská záplava Jižní Moravy a v Moravském Krasu se obnovovala další fáze vzniku a vývoje jeskynních systémů. A mezi nimi byla i jeskyně Balcarka. Tehdy však vypadala úplně jinak. Byla to dávná předchůdkyně dnešní Balcarky, která od té doby prošla velmi, velmi složitým vývojem a mnoha výraznými změnami.
1: To byla historie. Už jsme se chtěli vydat do nitra jeskyně, když v tom... Zapomenutý návštěvník za dveřmi. Pustili jsme ho dovnitř a sestoupili po schodech asi 14 metrů.
2: Nyní stojíme ve Vilznových rotundách. Vilznovy rotundy jsou dvě a mají jeden společný strop ve výšce kolem 10 metrů. Tento strop vám s trochou fantazie může připomínat plastickou mapu. Dále si na stěnách všimněte barevných vodopádů a kaskád. Vznikaly postupným opadem vod dvou potoků, a to Krasovského potoka a potoka Lopače. Za pozornost dále stojí po mé pravé ruce v tom osvětleném výklenku perníková chaloupka v popředí s Jeníčkem a Mařenkou. Pokud tam někdo z vás hledá čarodějnici, tak to bohužel u nás nenajde. Té se tady nelíbilo a tak nám odletěla do Kateřinské jeskyně.
0: Ty dvě rotundy v Balcarce mě zaujaly. Jak posluchači už podle názvu tuší, mají válcovitý tvar. A to se mi zdá pro prostředí jeskyně dost neobvyklé. Pane Hromasi, jak vznikly?
3: Tam bylo křížení vrstev a puklin v těch dvou místech, kde zrovna jsou rotundy. Jo. A díky tomu, že jsou to lavice vápenců, tak vždycky se prolomila jedna lavice a spadla. A zase druhá lavice. Trvalo to velmi dlouhou dobu. No a zřejmě potom voda, která se do těch prostor dostala, který už měli přibližně ten válcovitý tvar, tak ta už zřejmě nějakou takovou rotační činností je vyrovnala, vyhladila ty stěny, ale jako to jsou domněnky, že jo, to jako nezjistíte.
1: Úplně přesný způsob vzniku rotund asi nezjistíme, ale to nám nevadí. Jsme okouzleni výzdobou jeskyně a jdeme poměrně úzkou chodbou do nádherné a veliké prostory.
2: Došli jsme do největší prostory naší jeskyně, a to do velkého dómu. Velký dóm je 65 metrů dlouhý, 20 metrů široký a místy 10 až 15 metrů vysoký. Dominantou jeho přední části je tenhle velký kamenný blok, který při svém pádu vytvořil závrt před vámi.
0: Velké dómy najdeme prakticky v každé jeskyni a prostory to někdy bývají obrovské. Velký dom v Balcarce vznikl, podobně jako rotundy, zřícením. Co k tomu vedlo?
3: Vápence v této části masivu prostupují četné tektonické poruchy, zlomy a rozevřené pukliny. Podél nich postupně vznikla řada komínů, kterými v určitých fázích vývoje přitékala do jeskyně voda. Skalní masiv se tady narušoval natolik, že došlo ke katastrofickému zřícení, které v tomto případě pokračovalo i do hlubších částí jeskynního systému. Dnes je jisté, že pod velkým domem je částečně zasuté další jeskynní patro. A to dokládá i závrt, taková hluboká propadlina, která je ve vstupní části domu. Ostatně řícení stropu je proces, který napomáhá vzniku téměř všech velkých podzemních prostor a často nejen přírodních.
1: Nemohu se ve velkém domu vynadívat. A co to má naše průvodkyně za tlačítko?
2: V jeskyni máme i výbornou akustiku. Pro vaši lepší představu jsme si přichystali hudební ukázku z filmu Duch. Během ní si to tady můžete prohlédnout a pomalu se přesuneme do zadní části velkého domu.
0: Poslouchání hudby v jeskyni musí být skvělý zážitek. Nenapadlo vás, pane Hromasi, někdy uspořádat v Balcarce koncert?
3: Samozřejmě, že napadlo. Čas od času také zde nějaké to hudební vystoupení kolegyně z Balcarky pořádají. Naposled jsme tu mohli slyšet velmi působivé tóny netradičního nástroje australského didgeridu. S jeskynním prostředím a s jeho akustikou si moc dobře rozuměla. Dom je však ale vzdálen od vchodu a pro posluchače je tu také málo místa, takže proto věnujeme koncertům vhodnější prostory v jiných jeskyních. Určitě některou z nich také navštívíme.
1: Během hudební skladby jsme si prošli celý velký dom a ocitli se na druhé straně.
2: Došli jsme do zadní části velkého domu. Je to nejníže položené místo v jeskyni. Nacházíme se na úrovni parkoviště před jeskyní. Nad našimi hlavami je 50 metrů pravého devonského vápence. Jistě jste si všimli různého zabarvení krápníků. Bílá je čistý vápenec neboli sintr. Šedá až stříbrná je způsobena příměsí manganu. Červená až hnědá je způsobena příměsí železa. Ještě u nás v jeskyni na některých místech, nejčastěji v blízkosti světel, můžete najít zelenou barvu, a to se jedná o mechy a lišejníky. Nyní si můžete projít malou belgickou jeskyňku. Při vstupu se otočte doleva a uvidíte pravé jeskyní jezírko i slekniny. Až budete vycházet, tak si dávejte pozor na hlavu, protože zde máme snížený strop a přibližně v těchto místech, jak stojím já, tak se můžete podívat nahoru nad sebe a uvidíte vysoké komíny. Ty komíny nevedou až na povrch, takže to, co uvidíte, není denní světlo, jsou pouze uměle nasvícené.
0: Slyšeli jsme o různých barvách v jeskyni. My máme zažito, že v jeskyni je tma. Ale kdyby se jeskyně ocitla na denním světle, jakou by měla barvu?
3: Našemu zraku pochopitelně jeskyní šerobarvy tlumí. Také spektrum používaných elektrických světel zkresluje barvy jeskynních stěn. Ale tam, kde už používáme osvětlení LED diodami denního spektra, jako například právě tady ve Velkém domu, tak bychom měli vnímat barvy jeskyně už stejně přirozené jako na povrchu.
1: Stoupáme po schodech, mají být 66, ale já mám pocit, že jsou nekonečné. Přesouváme se z místa nejníže položeného do nejvýše položeného.
2: Došli jsme do galerie. Galerie proto, že zde najdeme všechny tři základní druhy krápníků, a to ze zhora rostoucí stalaktity, ze spodu rostoucí stalagmity. A když se nám tyhle dva druhy krápníků spojí, tak vznikne krápníkový sloup neboli stalagnát. Tyhle malinké stalaktity se nazývají brčka nebo také makarony a jsou to nejrychleji rostoucí krápníky v jeskyni. Brčka jsou dutá a protéká jimi voda. Když se nám takové brčko ucpe kamínkem nebo blátem, tak vznikají tyhle vosí báně. My nyní budeme pokračovat opět uměle prokopanou chodbou, která je dlouhá přibližně 60 metrů. Na ní nám navazuje jediná přírodní chodba v naší jeskyni. Ta je dlouhá přibližně 50 metrů. Chod do ní nám střeží malý černý krápník, kterému říkáme Černoušek. V části té přírodní chodby můžete vidět pravé jeskyní hodiny, které nám dvakrát denně ukazují správný čas, a to 5 minut po třetí. Potom pecku z broskve a také přírodní rovné stropy. Já vás na všechno ještě jednou během cesty upozorním.
0: Tyhle hodiny jsou samozřejmě jen z krápníků. Ono vůbec spousta krápníků něco připomíná. Tak mě napadá, pane Hromasi, kdo rozhoduje o tom, jak se který bude jmenovat?
3: Tak v první řadě jsou to objevitelé. Potom průzkumníci a lidé, kteří jeskyni mapují a dokumentují. Aby se domluvili, aby se v jeskyni orientovali, tak používají často různé popisné termíny, které sice ještě za názvy nepovažují, ale které se stáhlým opakováním mnohdy postupně vžijí a pak se názvy stanou. Ve zpřístupněných jeskyní je časté, že si průvodci vymýšlí různá podobenství, převážně pro děti a pro zábavu návštěvníků. A některé takové názvy, nenázvy vychází i z fantazie návštěvníků samotných. V průběhu let se mnohé názvy v jeskyních vyvíjí a obměňují, a to nejen z politických důvodů, ale třeba takový název Raketa by před 100 lety žádný krápník nedostal.
1: Prošli jsme kolem nejužšího místa jeskyně, širokého pouhých 30 cm. Viděli jsme rovné stropy, prošli takzvanou přírodní chodbou, dómem zkázy a ocitli se u objevitelského komína.
2: Nyní stojíme pod objevitelským komínem. Tudy se 22. února roku 1924 spustili první objevitelé a začali s prokopáváním a spojováním jeskyně v opačném směru naší prohlídky. Komín je 16 metrů vysoký. Na jeho konec ale nedohlédnete, protože se ve dvou třetinách stáčí o 60 stupňů doprava. Kdybyste tento komín hledali na povrchu, tak jej také nenajdete, protože byl z bezpečnostních důvodů zasypán sutí a zabetonován.
0: Ještě jsme si vlastně neřekli, jak to bylo s objevem Balcarky.
3: Když profesor Karel Absalon objevil a zpřístupnil punkevní jeskyně, tak také občané ostrova chtěli mít svoji turistickou atrakci. Aktivity se tehdy ujal sám starosta Josef Šamalík. Po neúspěchu na několika lokalitách obrátil pozornost k Balcarově skále. Tam byl od nepaměti jeskyní portál a v malém lomu na jejím úpatí i nadějné skalní pukliny. A právě tady se jeho dělníkům podařilo 16. června 1923 proniknout do prvních prostor Balcarky. Od té doby bylo podzemí okryváno postupně až do roku 1948. Prostory zprvu objevené ze tří míst na povrchu byly v podzemí postupně propojovány umělými chodbami a prorážkami. Návštěvní trasu často překládali, některé prostory zase dokonce zasýpaly. Přitom samozřejmě utrpěla značně i krápníková výzdoba. Tento amatérský přístup byl tehdy terčem velmi ostré kritiky ze strany profesora Karla Absalona. Až teprve v roce 2008 současná správa jeskyní nechala z jeskyně vyklidit staré zakládky a zásypy a při obnově zpřístupnění alespoň z části tak napravila staré chyby.
1: Trochu divoká historie objevování. My teď přecházíme asi 15 metrů od objevitelského komína a jdeme dál.
2: Za chvíli budeme procházet dvěma malými jeskyňkami. Ta první se nazývá Popeluška. Popeluška, protože je celá pokrytá šedavým nickamínkem. V této malé jeskyňce najdete symbol celé naší jeskyně Balcárky, což je zahnutý krápník, kterému říkáme hanžár nebo také turecká šavle. Najdete ho určitě ve znaku naší jeskyně a máte ho i vyobrazený na vaší vstupence. Jeho zakřivení je způsobeno teplými větry, které vanou od východu jeskyně. A dominantou té druhé jeskyňky je potom zrcadlové jezírko.
0: Zakřivený krápník? To je něco zcela výjimečného?
3: No, zcela běžné to není. Důvodů k zakřivení krápníku může být celá řada. Tady se traduje, že k němu došlo průvanem. A je to velmi pravděpodobné. Hanžár totiž roste poměrně blízko povrchu a puklinami mezi skalními bloky tudy do jeskyně proudil vzduch. Ne, že by průvan ohýbal vápencový stalaktit, ale ovlivňoval kapku na jeho špičce. Když ji po dlouhou dobu tlačil stále k jedné straně, tak i krystalky kalcitu se ukládaly asymetricky a stalaktit přirůstal šikmo směrem do jeskyně. A když po nějaké době průvan ustal, pokračoval růst krápníku už opět vertikálně.
1: Procházíme dlouhou chodbou, na které je na první pohled vidět, že není přírodní. Na jejím konci nás čekají trochu překvapivě medvědi, tedy naštěstí vycpaní.
2: Uměle prokopanou chodbou jsme došli do muzea. Tato prostora byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1938 a poté až po rekonstrukci jeskyně, která proběhla v letech 2008 až 2009. Exponáty, které zde vidíte, nám zapůjčilo Moravské zemské muzeum v Brně.
0: Co pak je v muzeu v Balcarce k vidění?
3: Z poslední doby ledové pochází kosterní pozůstatky řady zvířat a doklady, že byla jakousi porodnicí jeskyních medvědů a doupětem mláďat. Ve starší době kamenné, v paleolitu, byla zase osídlena lovci sobů, zvanými Magdalénci. V muzeu jsou nejen originály a kopie nálezu, ale také zdařilé rekonstrukce jak medvíďat, tak i pravěkých lovců, a to v životní velikosti.
1: A jsme na konci. Ještě rozloučení a hurá ven na denní světlo.
2: Já bych vám ráda poděkovala za vaši pozornost. Doufám, že se vám u nás líbilo. Přeji vám příjemný zbytek dne a někdy příště v podzemí Moravského krasu opět nashledanou.
0: A je po návštěvě. Jakou byste dal Balcarce vizitku vy, pane Hromasi?
3: Jeskyně Balcarka je mimořádně působivým labyrintem chodeb, síní a domů s krásnou a pestrou krápníkovou výzdobou a je významným paleontologickým a archeologickým nalezištěm. Neprávem trochu zastíněna ostatními jeskyněmi Moravského krasu, nabízí klidnou, pohodovou a velmi poučnou procházku krásným krápníkovým podzemím s lidskými rozměry.
1: Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči, ten zážitek, ta atmosféra.
0: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti a abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlašujeme soutěž.
1: Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. A co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
0: Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
0: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá stihnout. Na vítězství tak bude stačit třeba jenom 5 nebo 6 jeskyní.
0: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
1: Amatérská jeskyně se nachází v Moravském Krasu. Je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
0: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
1: Určitě stojí za to se naší soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
0: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyň, které v průběhu léta navštívíme.
1: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Perlové náhrdelníky, náušnice, prsteny. Perly jsou oblíbenou ozdobou žen už hodně dlouhou dobu.
1: Ano, minimálně 5-6 století před Kristem už byly perly cenným artiklem v jižní Indii.
0: Nás ale bude zajímat perla nikoli z hlediska obchodu, ale z hlediska přírodovědného.
1: Ano, i když je někdy pěstována uměle, stále ji vytváří živý tvor. Jak přesně, z čeho a kolik?
0: Máme řadu otázek, které nám přišla zodpovědět Dagmar Hříhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
1: Jak perly vznikají?
2: Perly vznikají tak, že mlž je nějakým drobunkým předmětem podrážděn. Ten předmět se dostane přímo do mlžova těla, nejčastěji mezi lasturu a mezi takzvaný plášť, tak se říká povrchu měkkějšího těla, který i tu lasturu vytváří. A ta nějaká malá částečka tam plže dráždí, anebo může být dokonce nebezpečná. Takže ten plž začne podnikat kroky k tomu, aby se té částečky nějakým způsobem zbavil. Ta částečka může být v podstatě cokoliv. Může to být nějaký droboučký organický nebo anorganický úlomek, může to být malá rybí šupinka, může to být zrnko písku, ale to jenom málo kdy. A nebo to taky může být třeba vajíčko nějakého mlže. Dokonce to může být parazit. V tu dobu to také může být pro toho mlže nebezpečné.
0: Vždycky se mlž musí bránit tím, že vytvoří perlu? Nebo existuje nějaký jiný způsob, jak by se toho mohl zbavit, třeba tu nečistotu nějak vytlačit tělem?
2: Ten kousíček se nedá vytlačit tělem, ale může ho jakoby vypustit ven s vodou, protože mlži fungují tak, že jsou to filtrátoři, nasávají vodu a kromě toho, že z té vody filtrují drobné částečky, které pak polikají a tráví, tak taky z té vody berou kyslík. A tu vydýchanou vodu musí nějakým způsobem dostat z těla ven. Takže mají i otvor, který mi vyloučí, vypudí a s tím můžou vyloučit i tu částečku. Pokud se ale částečka dostane mezi plášť a schránku, tak už to nejde.
1: Jací živočichové vyrábějí perly?
2: V podstatě jakýkoliv měkýš je schopen vyrobit perlu. Ale takovým perlám, které nevyrábí mlži s perletěvou vrstvou ve schránce, se neříká perletěvé perly, ale říká se jim vápenaté konkrece. Můžou být kulovitého nebo oválného tvaru, ale většinou nemají lesklý povrch. Velmi často jsou droboučké a když je vyjmete z těla toho měkýše, tak se velice brzy rozpadnou.
0: Škoda. S těmi se my ženy neozdobíme. A ty ozdobné, ty vyrábějí které druhy živočichů?
2: Jsou to perly, které vytváří mlži, a to jak mořští mlži, tak mlži sladkovodní, ale jsou to taky dva typy perl, které vytváří mořští předožábří plži, voluta melounová a křídlatec velký.
1: Říkáte sladkovodní, takže někteří z nich žijí také u nás?
2: Dokonce i u nás v České republice můžeme najít bohužel už zbytkové populace mlže, který vytváří velmi krásné říční perly. Jmenuje se perlorodka říční a je u nás kriticky ohrožena. Vyskytuje se v podstatě jenom v západních a v jižních Čechách. Vyskytuje se v oligotrofních, to jest živinami velmi chudých tocích a je velice náročná na podmínky, kde žije. Takže je to jeden z našich nejohroženějších měkkýšů vůbec.
0: Vraťme se k mechanismu výroby perly. Už jste říkala, o co jde tomu mlžovi, aby se toho předmětu zbavil. Jak přesně to dělá?
2: Mlž vytvoří okolo toho cizorodého předmětu malý váček z pláště. To je ten jeho vnitřní měkký povrch. Tenhle ten plášť je schopen dělat uhličitan vápenatý, v podstatě vyrábí i schránku. A jakmile jednou ten malý cizorodý předmět, který dráždí uzavřený v perlovém vaku, tak epitel, čili buňky na povrchu toho perlového vaku, dělají přesně to samé, co by dělali, kdyby třeba opravovali nebo vytvářeli schránku. Začnou sekretovat uhličitan vápenatý, který v tenkých vrstvičkách začne obalovat to cizorodé tělísko.
1: Jak dlouho to trvá, než je perla hotová a řekněme použitelná pro ženy na zdobení?
2: Když se u nás v středověku anebo v nějakém 17. 18. století perly sbíraly, tak mezi jednotlivými sběry se nechávalo 4 až 5 let. Takže u perlorodky to bude okolo 4 až 5 roků.
0: Vyrobí jeden mlž jednu perlu za život nebo kolik?
2: Mořští mlži obvykle vytváří jednu nebo dvě perly, tedy perlotvorky, které jsou tím nejznámější, ale třeba ty naše sladkovodní perlorodky anebo perlorodky z jiných rodů jsou schopné vytvářet i několik perl. Může jich v té schránce být i víc najednou, ale většinou pak nemají moc pěkný tvar a některé jsou menší, některé jsou větší.
1: Takže když se ženy chtějí zdobit, nebudou čekat celý život perlorodky. Jakými způsoby se dají perly v mlžích vyrobit záměrně?
2: Uměle se perly dají vyrobit velice jednoduše. Znovu se využívá ten princip, že podrážděný mlž uzavře to zrníčko do perlového váčku a obalí ho aragonitovými šupinkami, uhličitanem vápenatým, takže se uměle vkládají do perlotvorek, těch mořských, anebo perlorodek, těch sladkovodních, malinkaté korálky, které jsou vyřezané ze schránky jiného mlže a ten živý mlž je postupně obalí.
0: Dá se říct, jak se klasifikuje perla? Je to nerost nebo co to je?
2: Perla není nerost, protože nerosty vznikají geologickými pochody a velice často mají nějakou krystalickou strukturu. Ačkoliv v perle můžete najít droboučké krystalky, tak ty krystalky vznikají takzvaně biogeně. Ten měkýš je schopen velice precizně a přesně koordinovat vznik perly, je schopen přepínat mezi dvěma formami uhličitanu vápenatého, mezi takzvaným aragonitem a mezi kalcitem. A perla samotná se neskládá jenom z anorganického uhličitanu vápenatého, ale skládá se také z organických látek. Skládá se z velice složitého komplexu proteinů, které jsou nazývané konchiolin a které obalují malinkaté mikroskopické krystalky uhličitanu vápenatého, které ve skutečnosti tu perlu tvoří.
1: Jsou v ní nepochybně nějaké biologické složky? Neznamená to, že se perla po letech nebo desetiletích, co ji někdo nosí, prostě rozpadne?
2: Perly jsou poměrně náchylné na rozpad, vadí jim především kyselé podmínky, ale zatím jsem nikdy nezažila, že by se někdo

0: se kapitán mohl chodit v podstatě rok co rok dívat, jak mu přirůstá. Ve skutečnosti je to ale mnohem složitější, protože když se na tu perlu chcete podívat, tak toho mlže musíte poranit. Musíte mu rozříznout ten perlový váček, protože perla samotná v něm neleží volně, ale je uzavřená v tom perlovém váčku. Dokonce, když se perly dělají uměle, tak se mlžům naruší pohlavní žláza, takzvaná gonáda, a ten korálek, okolo kterého se perla dělá, se vkládá dovnitř. Takže potom se ta perlotvorka musí zase otevřít a rozříznout. Někdy se dokonce používá při mechanizaci i postup, při kterém je tělo toho mlže rozpuštěno chemicky a perla se potom uvolní sama.
1: Díky Dagmar Říhové se teď především ženy dozvěděly, jak vzniká ta bílá kulička, co se jim tak líbí.
2: Vidím, že je zatím několik let práce většinou malého tvorečka. O to více si budu svých několika perel cenit.
1: A pokud je budete někdy prodávat, můžete toto vaše ocenění i zpeněžit.

0: Je kromě planety Země ještě někde ve vesmíru život? Možná. Zatím to nevíme. Ale víme, že ne všude má smysl ho hledat. Měly by to být planety určité velikosti v určité vzdálenosti od své hvězdy. A ta jejich hvězda by měla být podobná našemu Slunci a nacházet se v určité oblasti naší galaxie, tedy v našem hvězdném ostrově, kde je nějakých 100 miliard hvězd. Jak Petr Sobotka před týdnem slíbil, dnes nám ukáže, kde má smysl hledat život. Kde by mohly být exoplanety vhodné pro život a u jakých hvězd.
1: Při snaze hledat život jinde ve vesmíru u cizích hvězd jsou vědci přesvědčeni, že to nemá smysl všude. Že existuje v naší galaxii oblast, které se říká zóna života. A mimo tuto zónu podmínky pro život prostě nejsou, jak potvrzuje biofyzik doktor Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
2: Ne všechna místa galaxie jsou vhodná pro ten život, protože jsou místa potenciálně nebezpečná. Stejně jako když se budete chtít pojistit, tak vám vyhodnotí míru rizikovosti dané lokality a něco podobného se dá udělat v té galaxii. Takže největší míra rizika je v podstatě tam, kde je hodně hvězd, hodně hmotných hvězd, které mohou vybuchovat jako supernovy a tím vysterilizují své okolí. Stejně tak dobře, chceme uhlíkový život, tak musíme ten uhlík mít a on se vyskytuje zase jenom tam, kde už vybuchlo dostatek hvězd, obohatili to prostředí a máme tam dostatek materiálu, ze kterého postavíme planety a vybudujeme ten život a to zase nenajdeme na úplné periferii té galaxie.
1: Nejvhodnější podmínky jsou tedy v zóně života, která má tvar jakéhosi prstence. Zatím nemáme techniku na to hledat život v jiných galaxiích, ale ukazuje se, že to ani moc nevadí, že některé galaxie pro život moc vhodné nejsou a že máme štěstí, když žijeme zrovna v té naší.
2: Především naše galaxie je velice bohatá na prvky různé od vodíku a helia, což u těch ostatních galaxií zdaleka není pravidlem. Ona patří mezi několik málo procent těch nejbohatších na takovéhle prvky. Plus to, že u některých dalších galaxií můžou být řady jiných druhů problémů. Takové galaxie mohou být třeba příliš malé, takže šance, že by se tam nějaký život vyskytl, prostě klesá. Další věc může být, že ty galaxie se často třeba sráží a začne překotný vznik hvězd na periferii, začnou všude vybuchovat supernovy. To všechno vlastně půjde proti vzniku komplexního života. Obohatí to ten druh toho prostředí o uhlík, ale zároveň to v podstatě vysterilizuje to dané prostředí. Takže ne každá galaxie se hodí.
1: Hledat život v jiných galaxiích, o tom se nám ale může zatím opravdu jenom zdát. Jak říká biolog Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd, zatím hledáme jenom v tom nejbližším okolí.
3: Většina z nich se nachází v relativní blízkosti Slunce. Řekněme v okruhu 300 světelných let, což je z galaktického hlediska skutečně velmi malá oblast. Má to čistě praktické pozadí, protože nejlépe se studují hvězdy, které jsou relativně jasné, je snazší z nich nashromáždit větší množství světla, a ve většině případů se to tedy týká

0: hvězd, které jsou nám blízko.
1: O exoplanetách se dá většinou zjistit jen několik základních informací, jako oběžná doba, hmotnost, velikost. Bohužel podrobnosti se zjišťují velice těžko.
0: V případě naprosté většiny planet o jejich složení nevíme naprosto nic, ale už dnes v těch nejvhodnějších případech, kdy se jedná o planety blízké, kde je ten signál poměrně výrazný, můžeme alespoň velmi hrubě zkoumat exoplanetární spektrum, z nějž lze pak vyčíst něco o složení atmosféry té planety. V budoucnu právě si klademe velké naděje do přesnějších exoplanetárních spekter, které by umožnily odhalit třeba planety s atmosférou podobnou Zemi.
1: Přesto dokážeme i z toho mála poznat, jestli planeta je nebo není obyvatelná. Nejenom v galaxii, ale i v okolí každé hvězdy se nachází obyvatelná zóna, do které planeta buď spadá nebo nespadá.
0: Pro existenci kapalné vody je zásadní vhodná teplota a tudíž hovoříme o takzvané obyvatelné zóně, kde je planeta umístěna ve vhodné vzdálenosti od hvězdy, aby její teplota právě se pohybovala v tom rozmezí, které je pro kapalnou vodu vhodné.
1: Takže 0 až 100 stupňů Celsia. Jenomže obyvatelná zóna není stále na jednom místě. Jak se vyvíjí hvězda, mění se i zóna. Vybízí se otázka, jestli přítomnost planety v obyvatelné zóně znamená automaticky, že na planetě nějaký život je.
0: Rozhodně ne. Ta pozice v obyvatelné zóně je jistě dobrý začátek, ale je to jeden z mnoha parametrů, který ta planeta musí splňovat. Ta samotná planeta musí mít třeba vhodnou hmotnost, vhodné chemické složení, aby se právě mohla podobat Zemi. Pokud tam třeba nebude přítomná voda, nebo bude příliš hustá atmosféra, podobná třeba tomu, co vidíme na Jupiteru, tak ta planeta nezávisle na tom, kde je umístěna, prostě nemůže být obyvatelná nebo přinejmenším nebude vůbec podobná Zemi.
1: To je pro astrobiology samozřejmě komplikace, protože o planetě se musí vědět mnohem víc, aby se vůbec dalo uvažovat, jestli na ní je něco živého. Všichni se těší, až se podaří objevit druhou Zemi. Ale navzdory různým prohlášením pro média je možnost existence přesné kopie Země trochu utopická představa.
0: Zcela identická planeta, jako je naše Země, rozhodně neexistuje, alespoň ze sluneční soustavy to vypadá, že žádná dvě tělesa nejsou nikdy v podrobnostech stejná, vždycky tam jsou nějaké osobitosti, nějaké odlišnosti. Ale máme asi dobrou šanci už v nejbližších desetiletích najít planety, které budou Zemi podobné, aspoň v těch základních ohledech, jako je velikost, teplota nebo složení atmosféry a s tím snad i potenciál pro nalezení života.
1: Přestože najít planetu podobnou Zemi je na samé hranici současné techniky, vědci to rozhodně nevzdávají a tak se daří objevovat stále menší a menší planety, stále podobnější Zemi. Objev druhé Země, alespoň v těch základních parametrech, je určitě už za dveřmi.
2: Hledání života pokračuje. Kam nás zavedete příště, Petře?
1: Řeknu vám, kam se přestěhovat ve sluneční soustavě, neboli kde jsou podmínky nejpodobnější pozemským, kde by mohl být život.
2: Uslyšíme za týden. Do té doby můžeme přemýšlet. Třeba i nad následujícím skoro filozofickým citátem ze sbírky Jiřího Grigara.
3: Dneska jsem si připravil citát doktora Coleyho, který žil v minulém století a který vyslovil něco, co by mělo být takovým ideálem pro každého z nás, a to bez ohledu na to, zda děláme vědu nebo nějakou jinou činnost. Během svého velkého dobrodružství na Zemi by měl být každý zvědavý a tuto vlastnost by si měl uchovat až do posledního dne života. Jestliže někdo zemře bez otázky v srdci, není důvodu, aby jeho život našel pokračování.
2: Máme o čem přemýšlet. Je pravda, že zvídavost je asi základní vlastností vědce.
1: Kdo není zvídavý, ten se, řekl bych, na vědu nikdy nedá.
2: I posluchači Meteoru jsou jistě zvídaví, jinak by náš pořad neposlouchali. A myslím si, že následující zpráva je hodně zaujme.
1: Taky myslím. Na naší planetě totiž máme jeden oceán, o kterém se nemluví. Oceán obrovský, oceán, který je teď na všech mapách bezejména a v učebnicích o něm není ani slovo.
2: Přitom už 24. ledna 1845 Mezinárodní komise Královské zeměpisné společnosti v Londýně uznala pátý oceán světa, antarktický.
1: Ptám se Miroslava Šobra z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, proč ho dnes nemáme v atlasech a proč jsem se o něm neučil ve škole?
4: Neučil jste se o něm ve škole z toho důvodu, že on vlastně v podstatě přestal platit, zase ten jeho název, ten Jižní oceán, nebo spíš Antarktický oceán, byl zrušen zase v roce 1953. A co to je zrušen vlastně, že jo? Existuje nějaká mezinárodní hydrografická organizace, ve které jsou sdruženy jaksi státy, které právě rozhodují o vedení hranic v oceánech, v mořích a tak dále. Jo, a oni v tom roce 1845 jej uznali, vymezili, no a to bylo nějaké první vydání toho atlasu moří a oceánu, bychom to mohli takto pojmenovat. Ještě v roce 1936 v tom druhém vydání stále tento oceán existoval, ale v roce 1953, kdy vyšlo třetí vydání hranic jednotlivých moří a oceánů, tak tam už tento oceán chyběl.
2: Jižní oceán formálně existoval od roku 1845 do roku 1953. Skoro 100 let?
1: Současní oceánologové jeho zrušení považují za chybu.
4: Od roku 2000 jej oficiálně znovu vytvořili, ale není to tak úplně jednoduché, jak by se mohlo zdát. Čeká se totiž na čtvrté vydání toho atlasu moří a oceánů, který by měla teda vydat ta Mezinárodní hydrografická komise nebo organizace, které prostě od roku 53 žádné nové jaksi nebylo. Jenže je problém, aby všechny ty státy, které jsou jaksi členy a které o tom hlasují, se shodly na určitých hranicích, zejména někde v oblasti Korejského poloostrova, co jsem si hledal nějaké informace, jsou nejasné hranice mezi nějakými okrajovými moři a oni stále se nemohou dohodnout a tudíž ještě oficiálně vlastně ten oceán neplatí. Jo, protože když si otevřeme třetí vydání, které nebylo zrušeno, protože čtvrté ještě není, tak tam jaksi ten Jižní oceán prostě není. A tudíž jeho používání je takové trošičku sporné. Navíc v podstatě pro to jeho zavedení se vyslovilo pouze nějakých 28 států a navíc je velmi sporná jeho hranice. Jeho jižní hranice je jasná, to je samozřejmě poloha pevniny Antarktis, Antarktidy a problém je s tou severní hranicí. No a právě tady to kritérium, že leží mezi pevninami, je u toho Jižního oceánu jaksi porušeno.
2: A není to přeci jen trochu umělá snaha vytvářet Jižní oceán, který by svou plochou ukrojil z oceánů Atlantického, Indického i Tichého?
1: Správná otázka. Jaké jsou argumenty zastánců Jižního oceánu?
4: Ty argumenty jsou v zásadě asi takové, že ten oceán má nějaký vlastní proudový koloběh. Je tam ten největší oceánský proud, západní příhon, který vzniká v důsledku západních větrů, které převládají tady v té oblasti. A tím, že země v těchto zeměpisných šířkách není přerušena žádnou pevninou na té jižní polokouli, tak jako je to na polokouli severní, že jo, kontinentem Amerika, respektive Euroázie, tak tam ten západní příhon je cirkumpolární, proudí kolem dokola země a v podstatě uzavírá ty vody antarktické od těch vod ostatních, jaksi severněji ležících. Jo, takže je tam třeba vytvořena docela zajímavá teplotní bariéra, kdy vlastně ty teplejší, severnější vody směrem blíže k rovníku se nemohou jaksi promíchat s těmi chladnými antarktickými vodami, které jsou tam uzavřeny díky tomu západnímu příhonu. A dochází tam k takzvané konvergenci, kdy ty chladné antarktické vody se zanořují pod ty vody teplé, severněji ležící, říká se tomu zóna konvergence. A to si já osobně myslím, že by byla asi nejsprávnější hranice pro vymezení tohoto oceánu, protože tam je třeba poměrně zásadní rozdíl v teplotách mezi těmi teplejšími a chladnějšími vodami. vodami. Hovoří se až o 5 stupních Celsia rozdílu. No a s tím samozřejmě souvisí i rozdílné podmínky jaksi pro život a pro oživení těch dvou rozdílných oceánských mas.
2: Tohle vypadá jako nejsprávnější, nejlogičtější a selským rozumem zdůvodnitelná hranice Jižního oceánu.
1: Já souhlasím. I Miroslav Šobra by tu hranici dal tam. Jenomže ku podivu o severní hranici se vedou velké spory.
4: Ta komise uznala nebo vytvořila hranici na 60. stupni. Dříve byla ta hranice z toho roku 1845, co jste zmiňoval, tak byla na 67,5. stupni jižní zeměpisné šířky. A právě teď teda se shodli na tom 60. stupni. Ale třeba Velká Británie, ta uznává až 55. stupeň jižní zeměpisné šířky. Někde jsou zase ještě až k nějakému 35. že by někdo to raději posunul. Třeba Austrálie, ta už má jižní oceán, když se podíváte na nějaký australský atlas, tak ten jižní oceán, všechno, co je na jih od jižního pobřeží Austrálie, je pro ně jižní oceán. Tu mapu jsem přímo i viděl, takže opravdu to tak je.
1: Skoro to vypadá, že si každý může hranici dát kam chce.
2: To je tím, že není uznána oficiálně a zanesena v mapě. Ostatně jako samotný oceán.
1: A co na jižní oceán říkají suchozemské české instituce?
4: My v České republice, já jsem kontaktoval s dotazem, proč jaksi ten jižní oceán ještě není zaveden, tak jsem kontaktoval dvě takové instituce, které jsem považoval za zásadní. Jednak jsem se ptal České názvoslovné komise, jejího předsedy, jak oni se k tomu staví. A on mi odpověděl, že to je velice jednoduché. Pakliže ten oceán ještě nebyl jaksi uznán, tak ho ani Česká názvoslovná komise neuznává. Tudíž prostě se neuznávají tento pojem zatím. A úplně stejně je na tom kartografie, když jsem se o tom bavil s zástupcem ředitele a ten říkal, ukažte nám hranici, řekněte nám, že opravdu ano, existuje, to znamená, že také čekají na to čtvrté vydání toho atlasu moří a oceánu a my ho tam zakreslíme. Jo? A teď navíc ještě to trošičku, to, co jsem říkal já, že já bych teda tu hranici položil na tu zónu té konvergence, tak ta je pohyblivá. V průběhu roku a možná i v průběhu času samozřejmě nepůjde přesně vymezit do té mapy, bude se trošičku jako od sebe lišit. Takže to až by se řeklo těm kartografům, tak oni, co oni tam pak jako zakreslí, že jo? Jak tu hranici položí? Když se řekne 60. stupeň, tak je to jasné, tak se na 60. rovnoběžce, že jo, udělá hranice, spočítá se plocha, ta už je spočítaná dneska na 20 milionů kilometrů čtverečních, byl by to teda čtvrtý největší oceán, menší by byl už jenom teda severní ledový. Ale ta zóna té konvergence, ta jaksi přesněji tak to vymezit nejde. Takže na to právě ty kartografové taky jaksi mi upozorňovali, že v tom taky vidí jako problém. Samozřejmě pak, když se to vymezí i třeba tím 55. stupněm nebo tím 60., tak to zobrazení v té mapě je potom velice jednoduché už.
2: No, když shrnu, co říkal Miroslav Šobra. Na Zemi máme 5. oceán, omývá břehy Antarktidy a je 4. největší.
1: Akorát není uznán zcela oficiálně, nikdo neví, kde má hranici a můžeme pochybovat o jeho jménu.
2: Pěkný nepořádek.
1: Naštěstí tomu oceánu je to fuk. Voda tam je, proudí jak proudí a jak si ji lidé zaškatulkují, na ní nemá vůbec žádný vliv.

0: Elixír mládí, kdo by ho nechtěl?
1: Třeba děti, nebo všichni mladí lidé do, já nevím, do 25 let?
0: No tak elixír života, tam nebudou spory. Ono to bylo v podstatě to též.
1: Zkrátka, tekutina, která vyléčí všechny nemoci, člověk se uzdraví, nebo dokonce omládne.
0: Dnes na ní pohlížíme s úsměvem, jenomže v dobách alchymistů to byl jeden z hlavních cílů.
1: Jak to tehdy bylo? To se dozvíme od naší spolupracovnice Nadi Revilákové a historika alchymie a chemie profesora Vladimíra Karpenka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

0: Zázrak.
1: Jaký pak zázrak? To udělal asi můj elixír mládí.
0: A co jste do něho dal?
1: Já jenom vím, že jsem tam asi nedal to, co jsem tam měl dát.
0: A co jste tam měl dát?
1: To jsem právě zapomněl.
0: A co jste tam dal?
1: To právě nevím.
2: Najít recept na elixír mládí bylo jedním z výrazných motivů filmu Císařův pekař a Pekařův císař. A hledání zázračného nápoje, který vám vrátí mladá léta, přinese nesmrtelnost či vyléčí veškeré neduhy, bylo jedním z hlavních cílů alchymistů i ve skutečnosti. Hned po objevení receptu na výrobu zlata. Aby toho vymýšlení nebylo moc najednou, tak právě tekuté, poživatelné zlato mělo údajně nesmrtelnost vyvolávat. Profesor Vladimír Karpenko vysvětluje, čím zlato získalo svou magickou moc.
3: Zlato, když bylo poznáno jako kov a bylo zpracováváno, tak se ukázalo, že je to kov, který nepodléhá žádným způsobem korozi, nemění se, zahříváno, taveno, ponecháno na vzduchu, nic, prostě zůstává stále třpitivým krásným zlatem. A jako nesmrtelný kov byla na snadě myšlenka spojovat to také nějakým způsobem s lidským životem, že by mohlo ten lidský život přinejmenším prodloužit, ne-li učinit nesmrtelným.
2: Jenže k tomu, aby se nějak projevily zázračné účinky, nestačí jen polknout nějaký ten zlatý valoun. Bylo potřeba nejdřív zlato dostat do tekuté podoby a v tom byl problém.
3: Po dlouhou dobu to bylo naprosto nemožné. To bylo právě důvodem, proč se zlato stalo nesmrtelným kovem, protože ty ostatní kovy se daly převést nějakým způsobem na sloučeniny více či méně snadno, když to zlato odolávalo, takže ta nesmrtelnost zlata tvrdošíně přežívala po celá staletí, až se podařilo kolem roku 1300 připravit konečně rozpouštědlo, které opravdu zlato rozpouští, což je lučavka královská, směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové.
2: Zlato se tedy konečně podařilo rozpustit, takže dlouho hledaný zázračný nápoj Aurum Potabile, neboli poživatelné zlato, byl na dosah. Jenže to mělo ještě drobný háček. Aby se tekuté zlato dalo skutečně pít bez okamžitých smrtelných následků, bylo nutné s ním ještě dále pracovat.
3: Tady je potřeba si připomenout, že tady se rozpouští v lučavce královské, to je směs dvou silných kyselin. Takže v této podobě, když bylo rozpuštěné, tak podávat ho bylo přinejmenším tedy napováženou. Jeden z klasických postupů byl, že se přidal k tomuto roztoku vinný kámen, hydrogen vinan draselný, kterým se to zlato vysráželo a tato sražena se pak rozpouštila kyselinou vinou. Vzniknul roztok skutečně, který se podával a hovořilo se o tom, že to má blahodárný účinek na lidský organismus jaksi celkově.
2: Dá se tedy říci, že jedním z vynálezů alchymistů bylo placebo. Věř, že to funguje a víra tvá tě uzdraví, pokud to ovšem přežiješ. Kromě přísad vyloženě životu nebezpečných, byly i takové, které nebylo právě jednoduché získat.
3: Velmi oblíbený preparát to bylo mumio, přičemž v některých pramenech najdeme, že to je opravdu tedy prášek z mumií. Někde se píše opatrněji, prostě se dováží z exotických krajin a že to byla ve skutečnosti směs pryskyřic. V každém případě nikdo nevěděl dobře, co to je. Bylo to nesmírně vzácné, nesmírně drahé a všichni věří, že to má zázračné účinky.
2: A pak to byla ještě další oblíbená přísada. O jejíž účincích se na rozdíl od těch předchozích nedalo pochybovat.
3: Naprosto mimořádné jaksi oblibě a mimořádnému zájmu se těšil samozřejmě spiritus víny neboli alkohol. Protože pokud dotyčnému neuškodili ty všechny ostatní ingredience, tak ten alkohol působil v dávkách nepříliš vysokých, alespoň tak, že se dostavili jaksi příjemné pocity, které většinou známe.
2: Prodloužit život nebo vyléčit každou nemoc univerzálním lékem. Přiznejme si, komu by se taková představa nelíbila. Leckoho by však mohlo napadnout, že se alchymisté snažili fušovat do řemesla samotnému pánu bohu. A to se jim ve středověku nebo počínajícím novověku mohlo pěkně vymstít.
3: Skutečně se dostávali doslova na ostří nože do potenciálního konfliktu s náboženským dogmatem, protože podle křesťanských představ tedy Bůh byl určující bytostí, která rozhoduje o zrození člověka, o jeho životě a samozřejmě také o jeho smrti.
2: To by však nebyli alchymisté, aby se jim nepodařilo z tohoto absolutně nespochybnitelného faktu nějak vyklouznout.
3: alchymie podle dogmatu alchymického byla darem božím. A tím se podařilo otupit hrany tohoto sporu, protože jestliže někdo byl vyvolen Bohem, tak zřejmě tedy Bůh souhlasil s tím, že tento člověk může se pokusit vyrobit preparát, který by léčil úplně všechny nemoci.
4: Obzvlášť populární byla vidina zázračného léku a nápoje nesmrtelnosti v Číně.
5: Ano, čínští alchymisté dokonce při vývoji tohoto elixíru vynalezli střelný prach. V čínštině je nazýván doslova lék, který hoří.
4: O vynálezu střelného prachu si povíme s profesorem Vladimírem Karpenkem a Naďou Revilákovou za týden.
5: Ano, za týden při dalším Meteoru. Těšíme se na vás, naši posluchači. Kateřina Březinová
4: i autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Oblíbený herec Alexej Piško slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší.

letní šejksmurovské slavnosti, Megved, nádvoří nejvyššího pražského půlkrabí a tobogán.

0: Hezké příjemné dopoledne, milí přátelé, vítáme vás, jak už jsme předznamenali v té naší znělce na nejvyšším pražském Purkrabí, kde každý den, každý večer v tuto chvíli se odehrává velice osobitá inscenace Shakespeareovy hry Macbeth. Vítám rozhlasové posluchače a vítám vás, diváky, a především vítám naše milé hosty. Některé z těch, kteří na těchto místech, odkud vysíláme, večer stvárňují své významné role. Eva Salcmanová, Johana Tesařová, Hana Ševčíková a David Prachař. Řekněte mi, jak vám je zaprvé, jestli nejste vyčerpáni po tak náročném představení, protože prakticky ještě ve 10:45 si tady klaníte v tomto prostoru, potom odcházíte, nevím kam, nechci vyzvídat, Hanko, ale nicméně vyčerpání asi je, takže je to taková otázka, která se zatím netýká té inscenace. Když skončí představení, co to pro vás znamená? Povídáte si o tom ještě, Boris je nadovolené, Reznor, který režíroval tuto hru, ale třeba k soupišku nebo s ostatními rozebíráte to, anebo rovnou někam do kavárny, domů?
1: No, ono záleží také na tom, kdo ten večer má třeba dozor. Když tady není Boris Reznor, tak je tady třeba Tomáš Vondrovic, takže nějaká připomínka se určitě řekne, no a potom se musíme trošičku osvěžit, takže asi do té hospůdky a potom rovnou do postele, jak říká Hekate.
0: Takže poprosím, Hekate, Johano, mikrofon je tam, jak je to v tvém případě?
2: No, tak je to vlastně stejný. Připomínky jsou podle toho, kdo má režijní dozor, ať pan Vondrovic nebo Boris Reznor. No, většinou chvilku se teda zdržíme po odlíčení, ale vzhledem k tomu, že třeba, protože ty role jsou alternované, tak někdo hraje 3 představení za sebou, někdo jedno, pak přijde na další představení alternant. No a já mám teď takovou příhodu, že já hraju od neděle do neděle, takže jsem po představení docela unavená a v podstatě bývám dost brzo doma.
0: Poprosím Evu Salcmanovou, ten výkon Lady Macbeth je samozřejmě také náročný, ale v podstatě všechny role, které se hrají v té inscenace Borise Reznera, vlastně, snad mě to potvrdíte, nejsou takzvaně oddechové. Tam je to právě tou redukcí toho dramatického textu děláno tak, že vlastně každý hraje hlavní roli. Každý tam má přesně svůj význam a podporuje v tom silném náporu a v tom rytmicky lenitém představení význam a výklad toho Shakespeareova textu.
3: Tak já musím říct, že já unavená nejsem a je to proto, že pan režisér Reznor se během přípravy inscenace s námi tak říkajíc moc nemazal. A docházelo tady k tomu, že třeba těsně před premiérou jsme měli generálky a protože se to všechno muselo stihnout v tom dvojím obsazení, tak tady docházelo k takovým situacím, že třeba jedna generálka začínala ve 12 v noci a druhá ve druhé obsazení ve 3 ráno. Takže my jsme poměrně zvyklí.
0: No a pokud jde o samotného Macbetha, role možná, na kterou si čekal, anebo přišla sama, máš už za sebou některé jiné shakespearovské role, ale co pro tebe ten Macbeth právě znamená, Davide?
4: Tak v tomto případě to byla taková zase práce celkem poměrně rychlá, protože jsem původně neměl hrát v této inscenaci, takže jsem doskočil během zkoušek, jsem na to neměl zas tak strašně moc času, ale celkem to vyhovovalo, asi 7 nebo 8 neděl, takže to bylo v pořádku. No jinak to, pro mě to je třeba taková zajímavost, že zároveň s tím ještě hraju Hamleta, takže ty dvě role jsou Hamleta a Macbeth docela velký, takže i to srovnání toho, jaký to jsou postavy, si já můžu nějak vnitřně takhle sám pro sebe říct, což je docela zajímavý hrát najednou tyhle dvě věci. No a jinak to pro mě znamená krásný prázdniny tady, protože máme možnost dojíždět automobilem až sem na hrad, máme takový průkazky, kde máme napsáno, že to můžeme parkovat do 13. září, takže já trávím léto třeba v Kolodějích, na chalupě, tak pak večer si přijedu sem autem, zaparkuju, jdu si splnit svou krásnou povinnost, potom to skončí to představení, nenechám se zlákat nikým, abych šel do vinárny, protože mám zaparkované auto a střízlivý odjedu domů, kde si dám litr a půl dobrého bílého vína, ve tři usnu, probudím se ráno v 9, zpívají ptáčci a těším se na další den.
0: Tak víte, tohle je pohled Davida Prachaře. A všechno se nám to dostává do zajímavých souvislostí. Představte si třeba ty dva mladé muže, jak stojí u té černé brány, u vchodu. Oni nemluví, že jo? Oni vám nic neřeknou, i když na ně vy mluvíte, ale já přesně vím, co se odehrává v jejich duši. Tam se vede taky takový monolog. Oni si říkají mezi sebou, tak tady tak stojíme a každý den přijíždí Salcmanová a Ševčíková a my si je hezky prohlížíme a každý den se to znovu a znovu opakuje, takže v podstatě dochází k tomu, že všichni jsou rádi, že něco na Pražském hradě se děje. A v tom programu, který jste vydali k Macbethovi, velice hezky, jedna autorka říká, že vlastně to všechno je přání pana prezidenta Václava Havla oživit prostory Pražského hradu, aby se tady něco dělo. Toto není první inscenace, už loni se to začalo a já si vzpomínám, že na první to představení, které tady bylo, Romeo a Julie, pan prezident Václav Havel, tak kde jste vy, v tomto prostoru byl navštívit herce také a myslím si, že společně mu teď přejeme brzké uzdravení a jsme rádi, že se to všechno může uskutečnit. Tečka. David hovořil o dvou význačných rolích ve svém životě. Možná, že posluchači neslyší takzvaný dopotlesk, ale to není dopotlesk, jak jsem si já myslel, to jsou zase jiní turisté, kteří tady procházejí a obdivují nikoli tedy starý přenosový vůz Českého rozhlasu, ale obdivují úplně něco jiného a to je Lobkovický palác. Davide, když ses dostal na výsluní, to znamená, když ses dostal k tomu, že můžeš hrát Hamleta, že můžeš hrát Macbetha, takže, pardon, připrav si jenom odpověď na otázku, protože máme telefonát. To je taky zajímavé, já jsem nevyhlásil telefonát a už lidi volají. No, nevadí. Halo, dobrý den. Ne. Nevadí, takže když bych já hrál někdy Hamleta nebo Macbetha, tak to bych teda byl klidně každý týden třeba ženatý, nebo každý týden rozvedený, protože by se mě líp s děvčaty komunikovalo. Používáš někdy těch hereckých fíglů na to, aby si snadněji našel přítelkyni nebo novou manželku nebo někoho, o kom neví ani Eva tady, ani Johana, ani Hanka?
4: Tak to nějak nepoužívám, protože tak už jsem hrozně starý, já už tohle nedělám. Já myslím, že to i pan Strejček mi to potvrdí, že prostě muž už po 30 si nemá dělat žádný nároky na děvčata, to ani náhodou. A já jsem šťastně ženatý už 16 let, myslím, takže to já už si nemůžu dovolit takový věci.
0: Tak takhle se snižují věkové hranice, to jsem netušil opravdu, ale bylo vysloveno jméno Alfreda Strejčka a Štěpána Raka, takže já bych jenom rád pozval naše milé hudebníky na pódium. Dámy a pánové, Štěpán Rak, Alfred Strejček. Kteří stejně tak jako Eva Salcmanová, Hanka Ševčíková, Johana Tesařová, David Prachař si krátí prázdniny tím, že dělají to, co je baví a co jim přináší radost, ale na rozdíl od vás, oni skutečně kočují, protože vy tu inscenaci hrajete na jednom místě každý den, když to oni každý den se objevují někde na nějakém jiném hradu nebo zámku a tam se vracejí do středověkých dob, kdy přicházejí jako minstrémové, aby zahráli a potěšili panovníky i diváky.

Tebe, Praho, je tak těžké opouštět. Tvoje Hradčany a tvého Mikuláše. Tvoje vlaštovky, jež odlétají plaše z věží, kam se vracejí vždy s jarem zpět. Pohledy z těch cest, jež vedou z Petřína, jich se nikdy, nikdy dosti nenasytí. Vltavu zníž třpití se jen hladina, jako rybí kůže již se trochu štítím. Na tisíce oken, střech a okenic, kde si žijí titíž lidé, jak já žiji. Rezavé tvé střechy, jimž se nevyrovná nic. A k tomu ještě cosi tvou. Slyšel člověk tvoje zvony znět, až mu sluch již ztratí smysl pro tvá slova. Tebe, Praho, je tak těžké opouštět, pro tvou krásu, Praho, chtěl bych žít ti znovu.

0: Štěpán Rakal, to je Strýček v přímém přenosu stanice Praha, posloucháte Český rozhlas 2 a my vám chceme přiblížit nejen inscenaci Macbetha, máme zde několik představitelů této hry, ale možná jsme se dostali také k tématu Prahy jako takové prostřednictvím této písničky. Jistě se vám vybavila básnička Vítězslava Nezvala, podle které tato píseň Štěpána Raka vznikla. Před malou chvílí se dovolal do přenosového vozu Tomáš Vondrovic, dramaturg tohoto představení, a mě by zajímalo, Tomáši, než nám něco řekneš k Macbethovi, které je tvoje nejoblíbenější místečko v Praze? Kam chodíš ty rád na procházky?
1: No, já ti řeknu, Tomáši, ono se to vlastně asi mění. Já mám Prahu strašně rád celou, ale když jsem býval mlad a Praha byla vylidněná, tak jsem hrozně rád chodíval na Kampu a hrozně rád jsem chodil Královskou cestou na Pecinat. Ale dneska jsou tam takový strašný návaly lidí a to, že vlastně se mi to mění a já začínám objevovat kouty takový zapomenutý Prahy, třeba tady u nás v Libni, podle Vltavy, když se jde až do Troje, nebo takový zapomenutý háječky, který jsem tady objevil, jsou tak líbezný, že vlastně dneska už spíš utíkám tam, pokud tedy mám čas.
0: Dobře, můžeš nám říct, jak jsi spokojen s výkladem, který prostřednictvím hereckého umění, s výkladem, který jste s Reznerem, tedy s Borisem, uskutečnili, měl nějaké záludnosti podle tebe, čeho jste se obávali, čeho ne?
1: No tak obávali jsme se, protože on ten výklad samozřejmě vypadá, doufám, alespoň velice jednoduše a organicky, ale my jsme se tam vlastně dopustili takové věci, že jsme velice posílili roli tří čarodějnic a Hekaty, to znamená Hekaty je role, která se někdy dokonce škrtala v představení, protože Boris chtěl a chtěli jsme v tom záměru dělat to jako vlastně takové představení, my jsme tomu říkali magické, ale on ten Shakespeare skutečně popsal takový ten fenomén zla jako takový způsobem, kterým jaksi zachvacuje celý svět. Není to jenom psychická kategorie lidí. Je to, my jsme tomu říkali, metafyzický El Niño. Čili v tomto výkladu jsme to dělali a úprava textová, vlastně, která z toho vycházela, z velice krásného překladu Martina Hilského, tomu vycházela vstříc, ale pochopitelně, že jsme měli obavy, jak při realizaci dopadne, když, já nevím, Hekate má monolog vrátného, nebo když čarodějnice dělají vrahy a tak dále. Čili to jsme jako byli, nebo ne, jsme se báli, byli jsme spíš na jak to dopadne, no já doufám, že to dopadá dobře.
0: Dobře, Tomáši, já ti moc děkuju, přeju ti hezkou sobotu a my se přímo z prostoru, kde se hraje Macbeth, vracíme k Macbethovi. Nechci se ptát na úskalí toho překladu nebo té úpravy, ale když jste se vy poprvé, každý z vás setkal s Shakespearem jako takovým, s dramatikem, možná, že Hanka nebo i Johana nebo Eva, když usilovali dostat se na damu, tak si třeba brali monolog Julie nebo monolog někoho jiného, nebo David možná už začínal tenkrát s Hamletem. Vaše první setkání s Shakespearem?
2: Jako divácky nebo herecky?
0: Je možno i divácky. Divácky nebo herecky?
2: No tak herecky to bylo samozřejmě už na škole, kdy jsme měli na herecké tvorbě za úkol stvárnit z Hamleta promluvu k hercům. Tak to bylo asi takové první setkání a vošmatání si Shakespeara. No.
0: Kdo byl tvým pedagogem tehdy?
2: No, tehdy to bylo ještě těsně před revolucí, takže to byla paní Hlaváčová, pan Laurin a doktor Kabát.
0: Davide, tvé setkání s Shakespearem?
3: No tak zřejmě to naše školství se moc nezměnilo, tak taky jako tady Hanka. Přes prázdniny jsme se měli naučit promluvu k hercům a protože jsem se v Shakespeareovi tak neorientoval a v Hamletovi taky ne, tak jsem si připravil monolog, ale úplně jiný, který se netýkal promluvy k hercům, týkal se promluvy o tom, zda být či nebýt, a když, a ještě v jiném překladu, než původně měl být, myslím, že jsem to dělal v překladu pana Hodka, zatímco to mělo být v překladu pana Soudka, no nic, a přišli jsme na hereckou, Evička Salcmanová se mnou chodila do ročníku, takže si to taky pamatuje. A nikdo se přes ten monolog nedostal, protože jsme si mysleli, že to je jenom taková sranda, že to tak jako to. A pak se vlastně zjistilo, že v půlce nikdo nevěděl, jak dál. Tak řekli, jestli bych teda já nemohl říct aspoň ten blbej monolog, který jsem si vybral špatně, tak ani já jsem to nezvládl. A pak náš hlavní pedagog Leon Spáčil, vynikající člověk, na kterého moc vzpomínám, on žije, to jako nevzpomínám mě jako na mrtvého člověka, ale že to bylo takový světlo na té škole, tak ten nám pak řekl, že takhle by to dál nešlo a že kdyby měl tu moc, tak by nás všechny vyhodil.
0: No, on to bral asi s nadsázkou, ale kdo ví, tenkrát si to mohl myslet i upřímně. Poprosím Evu Salcmanovou o její názor.
4: Tak já potvrzuji monolog k hercům s Davidem v ročníku, v prvním ročníku na Damu. No a potom jako takovou, jako už jako v představení, já jsem hrála v takovým malým divadle, který se jmenovalo Divadlo na okraji, a v tomhle divadle jsem hrála Julii. Bylo zajímavé to, že Romea hrál tehdy můj manžel, to bylo zvláštní. A dokonce ještě mám takovou věc, že teďka momentálně v divadle Rokoko hrají zase v inscenaci Romeo a Julie. Bohužel už teda nehraju Julii, už se rozhodli, že to dají mladší kolegyni, no tak nic, jak myslí, a hrají tam chůvu.
0: No, já je ještě poprosím, já si na tu inscenaci Roma a Julie vzpomínám, to bylo velmi netradiční pojetí, že jste to hráli celým na nějakým nafukovacím balónu, že jo?
4: No, to asi už tyto vaše vzpomínky jsou trošku taky nafouknutý.
0: Taky nafouknutý.
4: Nafukovací balón to nebyl, ale je pravda, že jsme to hráli na takovým jakoby středověkým jevišti, velice malým, a to představení se vyznačovalo tím, že bylo hrozně kontroverzní, byli jako lidé, kteří ho adorovali, a na druhé straně bylo spousta lidí, kteří jako říkali, že to takhle nejde, ten Shakespeare. Hráli jsme to taky hodně pod širým nebem. Myslím, já na to mám krásné vzpomínky, hrálo se to asi 3 roky a bylo to krásný. No a teď momentálně v tom divadle Rokoko je to představení taky docela zvláštní, kde tedy Romea a Julie hrajou strašně mladí představitelé, protože ty shakespearovské role jsou, teda zejména třeba Romeo a Julie, jsou obtížné hlavně tím, že jsou strašně technicky náročné a přitom vyžadují prostě Julie by mělo být vlastně 14 let, že jo, tak tady teda není 14 let, její a myslím 18, hraje to Lucka Vondráčková, myslím, že to hraje moc hezky.
0: Poprosím ještě Johanu Tesařovou, kterou já si vzpomínám z ostravského angažma, a doplním Evu Salcmanovou, že vlastně já jsem si to popletl, víte s čím? Ano, Knedlíkové radosti, tak.
5: No, já nepotvrdím zkušenosti mých kolegů, že v prvním ročníku na Damu měli za úkol ten určitý monolog, protože já jsem chodila na jinou školu. Já jsem chodila na JAMU v Brně. No, tak tam jsme to tenkrát neměli. Je teda už jen zase pravda, že já už jsem u divadla 31. sezonu, takže možná, že teď se tam dělá monolog. No, já jsem se setkala se Shakespearem poprvé v ostravském divadle Petra Bezruče, kde jsem hrála Kateřinu ve Skrocení zlé ženy, a ještě jsem tam měla příležitost hrát v Jak se vám líbí Rosalindu. A jestli chceš o Ostravě něco ještě, no, protože já mám další Shakespeary z dalšího angažmá.
0: Chci o té Ostravě říct, protože, jak jsem řekl, vše má své souvislosti a jsou tady i diváci z jiných míst. Já jsem tady zahledl právě Lídu Nárovou, která řadu let působila v ostravském divadle, a je to naše dobrá kamarádka a tak chodí na tobogán. A když něco špatně a nepřesně říkáme, hned mě přijde poopravit. Takže musíš to říct, ale přesně nedělat chybičky jako já.
5: Tak co, tak Ostravu necháme?
0: Nenecháme.
5: Ne, co bys chtěl ještě?
0: No, tak třeba, jak se ti tam žilo?
5: No, žilo se mi tam krásně, bylo to moje první angažmá, takže to bylo nádherný. Měla jsem ze začátku trochu smůlu, ale pak se to obrátilo, bylo štěstí, a hrála jsem tam přenádherný role v režii Josefa Janíka, se kterým jsem nejvíc pracovala.
0: Děkuji. Já chci připomenout, že posloucháte v přímém přenosu pořad Tobogán, že se nacházíme na jevišti, kde se každý večer i dnes bude hrát Macbeth. Složitá inscenace, ale velice krásně udělaná, a mě by zajímalo, co se vám mezi tím, já nevím, jestli už máte 10., 15. reprízu, v tomto otevřeném prostoru stalo. On je otevřený tak jako i dnešní Tobogán, že procházejí i lidé. Tam se stalo, když jsem já viděl před 3 dny inscenace, že v okamžiku, kdy David přemýšlí o tom, koho zavraždí jako Macbeth a provede strašné věci, tak najednou jsme slyšeli projíždět sanitku, která houkala. Jo? Dostalo to okamžitě asi jiný rozměr. Jak ti taky, jestli jsi někdy počítal třeba, Davide, schody, po kterých musíš vyběhnout. Tady nad námi jsou schody a Davida vidíte úplně tam nahoře někde, pak ho vidíte tady v tom okně, které je asi tak 6-7 metrů vysoké. Co vás nečekaného potkalo v tomto prostoru?
3: Tak nečekaného, tamhle, jak vidíte ty dveře, to okno, to bývá otevřené někdy, ale teď je to zavřený během představení, tam takový černý hadr. Tam chodí lidi a komentují to, co tady říkáme, někdy to se nám stalo. Pak potom tady vlevo je taková zeď a za tou zdí při jednom představení bylo takové zahradní party, svatba. Takže tady se vraždilo a vedle se zpívalo Na Šumavě dolina a v té dolině Kalina. A to trvalo asi půl hodiny a furt to gradovalo, jo. Tak jsme si říkali, tak ke konci toho představení už ty opilci přilezou tu zeď a řeknou, co tu děláte, pojďte za náma a to. Tak naštěstí někdo z produkce šel ty lidi mírnit. Jinak já chodím po těch schodech nahoru a protože to teďka nebylo zrovna příznivý počasí, tak vždycky zjišťuju, když jdu nahoru, nepřemýšlím vůbec o té roli, ani náhodou, dole je Evička nebo Táňa Medvecká, čtou dopis a já mám čas se nadívat, jak je to s počasím. A nahoře je taková absurdní situace, že dole se vaří umění na 120% a nahoře prostě lítají ptáci, jezdějí tramvaje, každému je to úplně jedno a tady ty lidi prostě mají pocit, že se děje něco, co se prostě zboří ten svět a nahoře běží ten úžasný, obyčejný život, kdy holub přiletí, dívá se, říká, to tady není, to tady jako, ty zase odletí. Ale hodně jsem se díval na počasí, protože bohužel jsme doteďka měli docela smůlu, teď to musím zaťukat, teď je ideálně třeba zrovna dneska, včera
4: předevčí. Já jenom do toho vstoupím, že v té hře jsou takové dvě klíčové věty a ty jsou chystá se na déšť a průtrž mračen, pane.
3: Ano. A doteďka se to vždycky splňovalo.
4: Teďka se to vždycky splnilo.
6: Jenom napadla otázka, jestli když tam rozjímáš nahoře a dole se něco děje, nechtěl jsi někdy tam zůstat a nevrátit se na to jeviště?
3: No, to by bylo krásný, to by nešlo. Ale tady taky hráli tady představení, Tomáš Tepfr režíroval a ten měl krásný počasí a Peťa Pelcer se tak na mě koukla a říkal, to víš, židovská obec si koupí všechno.
6: Tak, rádi budeme tlumočit Tepfrovi, ale můžu tě ubezpečit, že než mu to řekneme, my už to bude dávno vědět. Ale poprosím opět Štěpána Raka Alfreda Strejčka a než přijde Štěpán, možná poprosím Petra Veletu z jednoho prostého důvodu, že tady sedí i zahraniční návštěvníci. Petře, můžeš ve dvou větách říct, aby věděli, co se tady děje. A samozřejmě je to i zkaz pro rozhlasovým posluchačům.
7: Ladies and gentlemen, I would like to inform you that you are present at Czech Radio 2 Prague Station, live broadcasting from Prague Castle, from the Open Air Stage, where are every year performances of Shakespeare's Summer Festival. Our special guests today are Czech actors performing in Shakespeare's play Macbeth.
6: Děkuji, Petře. Alfred Strejček, Štěpán Rak.

díváte se na podstatu lidského života? Je to umění nebo láska? Něco totiž býti musí, protože jinak by to bylo k zbláznění. Umění je modré, láska růžové sklo, jímž se díváme na svět. Chyťte se jednoho z nich, anebo ještě lépe chyťte obě a bude vám dobře. Je to ovšem iluze, ale což není iluzí všechno? Cit, blaha jako bídy, život jako smrt, sen jako skutečnost. Jaroslav Vrchlický.

0: Já jestli bych ještě mohla doplnit tady své kolegy a jak jsi se ptal, jestli se nám přihodilo něco zvláštního během představení, tak já teda musím zaťukat, že nic hroznýho, že by nebyla nějaká rekvizita nebo vzhledem k tomu množství pohybů stylizovaných, že zaplať pánbu nic, ale jeden nádherný pocit si odsud odnáším. Měli jsme pár představení, kdy to vypadalo, že teda bude pršet, potom začalo pršet, ale přesto se to představení dohrálo. Ale to bylo strašně nádherný to, co vzniklo mezi jevištěm a hledištěm, protože ono začalo pršet a my jsme teda řekli, budeme hrát, dokud lidi nebudou odcházet, jo? A lidi zase seděli a říkali si, no dokud budou hrát, tak budem sedět, jo. A byla to taková zvláštní úcta herců k divákům, že jim to za to stojí, dívat se i v dešti s dešníkama a zase od těch herců těm divákům jakože zůstanou, no. A herci, že teda hrajou v dešti, no. I když tady tomu představení ten déšť sluší.
1: No, já chci

0: Půjdu na ten pylon. No a stačí.
1: Nechceš tam někdy vzít na procházku třeba, že bys vybíral, já bych vybíral dole, jo, a lidi, ty bys tam byl průvodce nahoře a říkal bys, já jsem David Prachař, tady vám ukazuju Prahu z nezvyklého úhlu, já bych si vzal 15 korun, no za den by to bylo dobrý. A tady bychom si pak mohli koupit 3 kávy třeba. Tak, ale chci se zeptat ještě na věc, který osobní, vy a Praha, Evo. Které místo je takové, že ráda se tam vracíte, jdete podívat? Já? Třeba s manželem dokonce.
2: S manželem dokonce.
1: A nebo bez manžela dokonce.
2: Bez manžela, s manželem, no. Já mám takovou zvláštní slabost pro takové ty čtvrti Prahy, které vlastně jakoby nejsou tak úplně atraktivní. Já mám třeba hrozně ráda Starou Libeň, která ale bohužel teď už vzala hodně za svý. Tam ta ulice Na Hrázi slavná, kde vlastně bydlel Vladimír Boudník, ten dům už zbourali. A zároveň taky mám hrozně ráda třeba Žižkov, kde já jsem nějaký čas bydlela ve svém pohnutém životě. Bydlela jsem na Kostnickém náměstí. A myslím, že Žižkov je strašně krásná čtvrť, která samozřejmě byla asi hodně zanedbaná. Doufám, že se to teď vylepší, ale já mám vztah k takovýmhle těm k téhle té Praze, jako ne úplně té atraktivní, turistické, ano, a tak dále. Mám to tam ráda, ty hospody a to.
1: Johana Tesařová.
3: No, já to mám složitější v tom, že já jsem tedy z Moravy, z Olomouce, a do Prahy jsem se dostala způsobem, že jsem se vdala, jednoduchým prostě způsobem. Můj muž je odtud. Jenomže jen jsme se z Ostravy přestěhovali do Prahy, tak jsem dostala nabídku do angažmá do Plzně. Takže já jsem 10 let dojížděla do Plzně do práce a vracela jsem se zase jako do Prahy domů, k manželovi a k dítěti. Tím chci říct, proč to říkám takhle zdlouhavě, chci říct, že já Prahu, musím říct, neznám moc dobře a je fakt, že když jsem takhle přijela na chvíli domů z Plzně, tak jsem byla šťastná, že můžu být doma jednak a druhá, ať jsme šli kamkoliv se projít, všude mi bylo hezky.
1: Děkuji, Johaně, a poprosím Davida Prachaře, ten je v Praze, ale skutečně jako doma, tak...
4: Tak já jsem se narodil v Praze, taky bydlím v Libni, takže vlastně podobně jako Tomáš Vondrovic, znám hrozně to, když se jde do Troje, prostě podél Vltavy, takový tyhle ty, jinak miluju Prahu, Praha je teď nejlepší ve 4 ráno, protože to je jediná možnost, kdy si člověk tu Prahu může prohlídnout v klidu, tu vnitřní, Karlův most, takže bych doporučoval všem, aby někdy natáhli večer tak do těch 3 hodin, pak šli pěšky tou Prahou, protože to je jediná možnost si prohlídnout Karlův most, Kampu, Nerudovu ulici, Hrad. Ale to se týká teď všech velkoměst. Paříž už to má leta, Londýn taky, nás to nemohlo neminout, takže vyzývám všechny na noční procházky Prahou.
1: Ty bys mohl udělat takovou cestovní kancelář David Prachař, ale tady jde o to, aby do těch 3 hodin raních tě nikdo neokrad, nepřepad, neudělal ti nějaké další věci, protože jinak je to bohužel zase, patří to asi k tomu nešťastnému 20. století. Ještě jsme neslyšeli názor Hanky na kouzelné místečko v Praze a poprosil bych oba hudebníky, když jsem porovnal tyto 2 týmy, to znamená tuto hereckou čtveřici, která hraje v Macbethovi, a oba pány muzikanty, že patří do kočovné společnosti, aby nám potom také řekli i oni, které místo jim uchvátilo na letošních prázdninových zájezdech. Ale ještě Hanka, Praha.
0: Tak já jsem se taky v Praze narodila, takže Prahu miluju, strašně ráda se samozřejmě vracím. Narodila jsem se v Dejvicích, takže to je ještě taková pěkná čtvrtina, která má hodně blízko k přírodě. Máme tam Šárku, máme tam Hvězdu, Oboru, takže tam, kam na procházky do zeleně vyrazit, je kam. A říkám, no, byla jsem už někde taky na světě a Praha je prostě pro mě nejkrásnější, je to můj domov, sem patřím a tady to mám ráda. Moc.
1: Děkuju. Alfrede Štěpáne a hned potom písnička.
5: Mohu se vrátit k Macbethovi, ano. K tématu. My jsme Macbetha uváděli v divadle E. Buriana na přelomu 70. a 80. let v režii Jirky Frehára a já jsem hrál Macduffa. A když se ptal na ty zážitky, tak jsem zažil jeden

0: Konec představení, snad mojí zásluhou, snad zásluhou nedokonalé jevištní techniky, v závěru, kdy jako se porvu s Macbethem, zabiju ho, vnáším, já jsem bohužel ještě neviděl vaši inscenaci, teprve přijdu, tak vnáším na jeviště Macbethovu hlavu, co Macduff. A říkám text, hle, zde vidíte Macbethovu prokletou hlavu. Jirka Frehár to narežíroval tak, ta hlava samozřejmě byla z umělé hmoty, taková podivně skrvavená, a na spodku onoho klacku, na které jsem přinesl tu hlavu, byl bodec, já to měl zabodnout do země. Já to jednoho dne zabodl, ten klacek se rozkmital a ta hlava z té umělé hmoty spadla. Ta Macbethova prokletá hlava, a kdyby jenom spadla, ale ona začala skákat po tom jevišti. A doskákala postupně, protože jsme měli takovou mírnou šikmu, tak doskákala do hlediště. To je samozřejmě příšerné, když se stane. Ale nejpříšernější bylo, že se našel jeden velice poctivý divák, který mi ji přinesl naspátek na jeviště. Další repliku měl mít můj milovaný kolega, dnes už bohužel neboštík, Jirka Němeček. Té repliky jsme se nedočkali, konečně u žádných dalších, a tam padla opona a tam skončilo jednoho dne představení Macbetha v divadle E. Buriana. Tak to jenom k Macbethovi. A o těch oblíbených místech, Tome, já tě musím malinko poopravit, odpust. Udělal si ze mě muzikanta, byl bych strašně rád muzikantem, ale jsem pouze amatérským muzikantem a bojím se, že už jsem tak napůl amatérským hercem i amatérským muzikantem, takže zvaně mezi muzikanty jsem slušným hercem a mezi herci jsem slušným muzikantem. Tak, my jezdíme v létě po hradech s Jitkou Molavcovou a hrajeme takovou středověkou hru, která se jmenuje Oráč a smrt, napsal Jan z Žadce. Roku 1401, je to rozhovor člověka a smrti, a mám-li vzpomenout na nejkrásnější divadelní zážitek právě v takovémto historickém prostředí, tak to byl hrad Hukvaldy na Moravě, kde skutečně ve scenérii hradu, který dobově odpovídal onomu textu, a co David vyprávěl o těch holubech, a tam dokonce kroužili draví ptáci nad těma Hukvaldama, tak tam, když se říkali texty o životě a smrti, tak to byl skutečně pro mě asi největší zážitek divadelní i přírodní tohoto léta.
1: Já bych se připojil k Fredovi, protože Hukvaldy skutečně je něco neskutečného. Já jsem cestoval moc a moc po světě, je to vlastně více než 60 zemí dneska, a mohu říci, že u nás je skutečně nejkrásněji. Miluju teď Moravu, zamiloval jsem si ji, protože jsem byl třeba v tak krásném místě, jako je městečko Štramberk, a každému to doporučuju. A jednu takovou zajímavou příhodu, když jsem hrál na Moravě u Honzy Morávka, což je vynikající člověk, který nám organizuje koncerty a mnoha lidem, tak to bylo v Lošticích a tam jsem hrál takovou tichou skladbu, která končila, pomalu končila dostracena úplně, a když už se úplně skladba vytratila, tak se tam takovou krásnou bodrou hanáčtinou ozvalo: Osnol! A já když jsem potom ve Štramberku viděl slavné štramberské uši, což je takový pozůstatek po nájezdech Tatarů, kdy uřezávali uši našim chudáčkům a odváželi je svému panovníkovi jako dárek, tak jsem se neudržel a řekl jsem: jedné hanácké oše.
0: Jestli dovolíte, my bychom tady svůj další vstup herecko-muzikantský teď věnovali, nebo já to řeknu takhle naplno, já ho věnuju svému kamarádovi Štěpánovi, který má dnes narozeniny. Děkuji.

0: Štěpán Rak, Alfred Strejček, přímý přenos tobogánu z Pražského hradu, z nejvyššího purkrabství. A naše dnešní prázdninová letní party, tento název si vymyslel Alexandr Piško, producent této inscenace, pokračuje dál. Možná, že by se slušelo poděkovat hercům, ale celému štábu, že vymysleli inscenaci, ve které, když sedíte i v 10., 15. řadě, rozumíte každé slovo. Je to vymyšleno tím, že je použito, i pokud je o hudbu, digitální technologie počítačové, na řadě míst jsou zainstalovány mikrofony, na které herci mluví, čili nepoužívají takzvaných mikroportů. Ten zvuk je plastický a donese se až do posledních řad, čili to je jedna z dalších předností této hry. Možná, abyste si udělali přeci jenom maličký obrázek o mistrovském umění Davida Prachaře, já bych poprosil Davida, kdyby kousíček ukázky právě z Macbetha, nějakého monologu nebo té vnitřní pasáže těch úvah, kdy se rozhoduje, nám řekl, abychom slyšeli v tom autentickém prostředí, pro herce je to nezvyklé, protože najednou nemůže použít pohyb, sedí na židličce vedle nás, je v civilu, to všechno hraje svoji roli, ale s tím se David Prachař určitě vyrovná.
1: No, to je právě, že sedím, že jo, to nikdy je herec jako, tomu říkám ten...
0: Můžeme se postavit, ale to je jediné,
1: ne.
0: Můžu pro tebe udělat.
1: Já tomu říkám IP Pavlov v téhle situaci, protože to mají někdy herci spojený s tím, že zrovna něco dělají a pak ten text jde trošku hůř. Ale já třeba obdivuju na Shakespeareovi takový ty nejjednodušší věci, třeba mít vše je nemít nic, když nemáme to bezpečně. To je krásný samo o sobě. A potom pan Hilský má hrozný cit pro rytmus řeči, češtiny a angličtiny. To je vždycky hrozně těžký češtinu naroubovat tak, aby prostě ten blank verse zní jinak, zní přirozeně v angličtině. I must be cruel only to be kind, as bad begins and worse remains behind. One word more, good lady. To je v angličtině něco z Hamleta, ale že ta angličtina má takový zvláštní přerývaný ten a panu Hilskému se podařilo v takových situacích, kdy ten Macbeth mluví o Hekate, tam ten rytmus jako dostat. V obřadu čarodějnic Hekate přijímá dary. Vychrtlá vražda, co vytím vlk jí odměřuje čas, se kradmým smilným krokem násilníka ke svému cíli plíží jako duch. Ty, pevná země, buď mi oporou a neposlouchej, kudy jdou mé kroky, ať nevykřiknou tvoje kameny a neprotrhnou hrůzné ticho noci. Já vyhrožuji, ale on dál žije. Chladný dech slov, ať vzplane žhavým činem.
0: Děkuju Davidovi. Nechce přidat něco Johana nebo Eva? Máte pocit, že... Myslím si ale, že to dost dobře nejde. Já jsem tady vyslovil jméno producenta, ale pro vás především herce, Alexandra Piška. Poprosil bych ho, Alexe, aby přišel na pódium. Lexo, prosím tě, pojď, už jsem ti dal tři křestní jména teďka. Ne, Hanko, ty seď, protože to by znamenalo, že bych tě vystřídal za Piška, to bych nechtěl. To uděláme ve stroje. Seš v roli producenta, no vidíte, už si tam sedne a teď budu stát já, nevadí, dobře. Je to velmi jednoduché, protože kolik vás ještě čeká asi přibližně replis Macbetha?
2: No přibližně asi 35, 36 představení.
0: Počítá se s tím, že budou i v příštím roce Shakespeareovské letní slavnosti. Víte už nějaké tituly, které budete uvádět na půlkrabství, nebo zatím to je jenom v podstatě ve stádiu nějakých výhledových plánů?
2: Tak mý přátelé a kolegové šli do toho šíleného nápadu se mnou proto, protože bychom opravdu chtěli, aby lidé této země měli krásný, dalo by se říct, festival v nejkrásnějším místě na světě. Takže tím jsem vlastně zodpověděl první část otázky, že bychom opravdu rádi, aby to byla tradice a aby zase příští rok něco bylo a přes příští rok. Nepochopitelně, protože já osobně si myslím ne, protože se o to starám producentsky, ale já si osobně myslím, že to je skutečně přenádherný představení, že se povedlo něco strašně krásného a nemuseli jsme jít cestou nejmenšího podbízivého odporu. Takže tím zodpovídám druhou část otázky, to znamená, že bych byl velice rád, kdyby kolegové příští rok Macbeth tady znova zazněl. Samozřejmě máme ve výhledu další hry Williama Shakespearea, ale já bych nerad cokoliv teď v tuto chvíli prozrazoval, protože to není na papíře, není to podepsáno. A touto cestou, jestli můžu, taky bych ještě poděkoval skutečně všem lidem kolem toho představení. Diváci přijdou sem na nádvoří, přečtou si, kdo v tom hraje. Hraje v tom spousta krásných lidí. Ale zase ti bezejmenní, kteří se o to starají, kteří tady taky sedí, třeba taková Veronika Osladilová, nebo spousta jiných, zpráva Pražského hradu. A já se teď dopustím takového faulu, klidně si to zodpovím, Česká pojišťovna a tak dále a tak dále. Bez nich by to vůbec nespatřilo světlo světa.
0: Dobře, děkuji ti, Lexo. Poprosím páni muzikanty, aby se připravili, tedy promiň, stále používám toho termínu muzikanty, na dvě kratičké věci, a já vyzkouším Lexa Pišku z jedné věci. Když se zkoušel Macbeth, tak po jedné zkoušce říkal Lexa, že se podíval pod židli a tam, že najednou uviděl jednu penny. A že viděl odlesk slunce ještě, který na tu penu září, a že okamžitě běžel do zlatnictví a dal si to zarámovat, pověsil si to na krk, protože tam na té peně je Alžběta, takže by to mělo přinést štěstí, takže zkouším, jestli tomu tak je a jestli si opravdu myslí, že ta pena ti přinesla mezi tím štěstí.
2: Já nejsem člověk pověrčivý, ale já vám to takhle krásně vysvětlím. Seděl jsem tady s paní Marikou Gálovou ze správy Pražského hradu u jednoho stolečku. Rozhovorívali jsme takhle o tom, jak to tady může vypadat. Já jsem zaplatil kávy a teď se fakt kouknu pod svou židličkou. To byla ta penny. Pod mou židličkou teda. A musím říct, že to na mě zapůsobilo strašně, proto jsem tohleto udělal. A zatím si myslím, že to opravdu přináší štěstí.
0: Děkuju.
3: Podsta panu Jaroslavu Foglarovi.

životě máme všichni možnost být na prvním nebo na posledním místě. V lidském životě musí každý člověk o všechno bojovat, ale to podstatné je nikdy se nevzdávat a nikdy nevěšet hlavu. A i když tě stihne prohra, tak ji přijmej jako muž. Vrať se třeba docela zpátky na start a začni znovu. Ale nepřestávej a nezastav se. Nikdy není nic ztraceno. Jaroslav Foglar.

0: Alfred Strýček, Štěpán Rak. Milí přátelé, naše letní párty tobogánu věnovaná letním shakespeareovským inscenacím na nejvyšším pražském půdokrabství. V tuto chvíli bude končit, abych poprosil na závěr naše milé hosty, herce, kteří hrají v Macbethovi za prvé. Jim děkuju, že přišli, za druhé bych je poprosil o odpověď teď už jenom na anketní otázku, na co se těší, až skončí tu ještě, já nevím, asi 30. nebo 35. reprizu a nastane alespoň chvilinka pár dnů prázdnin. Čili co očekáváte od prázdnin, až skutečně přijdou? V krátkosti, Hanka Ševčíková.
1: No Tomášku, já netuším, o kterých dnech to mluvíš, totiž já tady skončím, vlastně my ani neskončíme a už začne sezona v divadle, jo. My ještě 13 dnů budeme hrát jak v divadle, tak tady na Hradě, jo. Ale je pravda, že je to alternovaný, takže pár dnů volna máme každý a já se ještě chystám do Řecka na týden.
0: Děkuju, příjemný pobyt, Hanko. Lexa?
2: Já jsem si myslel, že nebudu moci odjet vůbec nikam, ale všichni mě uklidnili, protože jsou šíleně poctiví a zodpovědní, takže mi dovolují, abych ještě tak na týden odjel do Beskyd.
0: David Prchař.
3: Já se s Michalem Dlouhým střídám teď po týdnu, takže mám celkem možnost být v Kolodějích a potom pojedu ještě na Moravu.
0: Že Johana Tesařová.
4: Já alternuji roli Hekaté s paní Jaroslavou Adamovou a jsme také domluveni, tento týden hraju já, příští týden hraje paní Adamová, já odjíždím na chalupu.
0: Salcmanová na
5: závěr. Já alternuji s Táňou Medveckou, takže také, ale budou to jenom tak 2-3 dny a odjíždíme tady s Davidem a s naší přítelkyní, malířkou a herečkou Ivou Hitnerovou na kola do Třeboně.
0: Dobře, ty jsi promluvila o Evě Hitnerové. Já jsem přišel na to, že máme vlastně minutku času a Ivu Hitnerovou velmi dobře známe a známe i to rozdělení, které je podobné jako u Alfreda Strýčka, divadlo, výtvarné umění, u Alfreda muzika, herectví. Co máte rádi na Ivě Hitnerové, když uvidíte třeba její tvorbu, její malebný obrázek? To je vlastně anketa, abychom udělali Ivě, když spolu pojedete na prázdní radost.
3: Můžu začít? No. Já Ivu znám taky dost dobře a na každém obrázku má kočičku. Takovou líbeznou s babičkou v okně. A teď jsem byl u ní na chalupě, tam proběhla kočka. Iva se na ní ošklivě podívala a říkala: "Marš jdi do háje." Jsem říkal: "Proč jsi na ní tak ošklivá, když je tak krásně maluješ?" A ona říká: "Jo, maluju, ale víš, jak to tady smrdí."
0: Evo, pač se znáte dobře.
5: Ano, já na Ivě kromě samozřejmě jejich obrázků obdivuju především to, že Iva je strašně vtipná osoba a je takové, jako je to zvláštní, že ženy většinou nemívají moc smysl pro humor a Iva je vynikající vypravěčka, která je schopna takového skoro, až bych řekla, brutálního peprného humoru.
0: Děkuju a na závěr tímto pozdravujeme Ivu Hitnerovou, Lexa Piškom.
2: Já bych na závěr tímto pozdravil Ivu Hitnerovou, protože ji takhle dost dobře neznám, ale na závěr bych řekl, že jsem strašně potěšen, kolik lidí se tady dneska sešlo, takže vás všechny zvu ještě jednou každý večer od 8:30 do 13. září tady na tomto nádvoří Macbeth, ale rád bych vás ještě pozval na speciální představení, protože jsou to letní shakespeareovské slavnosti, tak jsme si dovolili pozvat také hosty. Jeden už proběh, to víte určitě, to bylo Divadlo na Fidlovačce. A pak bych vás rád pozval ještě na 3 představení. Divadla komedie Hamlet part 2, je to 31. 1.9. a 3.9. a hlavní představitel sedí vedle mě.
0: David Prachař, děkuju. Přátelé, dnešní tobogán končí a našimi milými hosty byli Eva Salcmanová, Johana Tesařová, David Prachař, Alexej Piško, Hana Ševčíková, Štěpán Rak a Alfred Strejček.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Divadelní, filmový a televizní herec a také vyhledávaný dabér, to všechno je Oldřich Vlach, který slaví v těchto dnech 85. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
2: V tajuplné krajině Transylvánských Alp se odehrává vzrušující dobrodružství legendárního příběhu Žila Verna. Poslechněte si rozhlasovou úpravu románu Tajemný hrad v Karpatech.

Tajemný hrad v Karpatech. Na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář. Režie Ivan Holeček.

0: Jmenuji se, promiňte, vlastně jmenoval jsem se Jules Verne. Byl jsem romanopiscem, zakladatelem vědeckého fantastického románu, aspoň to tak o mě říkají. Jsem už přes 80 let po smrti a přesto mé romány žijí dál a já žiji v nich. Některé z nich si možná časem přečtete, některé jste možná už četli. Dnes tu má být jeden z mých románů, jmenuje se Tajemný hrad v Karpatech, převyprávěn. Prosím, nic proti tomu nenamítám, až na jednu maličkost. Velmi trpím, jsou-li mé příběhy násilně překrucovány a zkreslovány. A tak jsem se rozhodl, že vás dějem svého románu budu provázet sám. Ale protože při každém vyprávění píši svůj román vlastně znovu, odpusťte mi, jestli shledáte, že se mé vyprávění bude trochu lišit od toho, jak jsem téměř před 100 lety tento román napsal. Mohu vám slíbit, že do jeho děje budu vstupovat jen, pokud to bude nezbytně nutné. A nyní již poodhalme roušku onoho tajemného příběhu, jehož děj se začíná odvíjet v jednom z nejkrásnějších měst světa, v italské Neapoli. Až sem zaváli rumunského šlechtice Františka Teleka jeho toulky po Evropě. Událost, kterou zde můj hrdina zažil, hluboce poznamenala jeho další život. V té době zpívala v divadle San Carlo slavná zpěvačka Styla. Když kníže Telek poprvé uviděl Stylu, ženu mimořádné krásy, vzplanul k ní prudkou vášnivou láskou a záhy ji požádal o ruku. Styla souhlasila. Byl stanoven den svatby a Styla se měla rozloučit se svým obecenstvem. V ten večer, kdy Styla zpívala naposledy, by divadlo San Carlo muselo být 10x větší, aby se do něj vešli všichni diváci. Slyšíte? To Styla zpívá svou nejoblíbenější árii. Ale co to? V loži blízko jeviště postává jeden ze dvou návštěvníků. Má dlouhé, prošedivělé vlasy a vzrušenou, hrůzně bledou tvář. Jeho společník zůstává sedět. Planoucí oči stojícího muže se upřeně dívají na Stylu. Když Styla zachytí mužu v pohled, hlas se jí bolestně zachvěje. Velmi znejistí a ve tváři se jí objeví děs. A nyní zvedá ruku k ústům, které se zbarvují krví. Teleku, Styla vrávorá a klesá k zemi. Pospěš k ní na jeviště.
1: Stylo. Stylo. Miláčku.
2: Zavolejte někdo doktora.
3: Rychle.
1: Je mrtvá. Mrtvá. Mrtvá.
0: Knížete Teleka odnesli do hotelu v takovém stavu, že byli obavy, aby nezešílel. Stylu pochovali na hřbitově Campo Santa Nuovo. Večer po pohřbu stanul před Stylinným hrobem onen podivný muž s uhrančivýma očima a jeho společník, který ho do divadla doprovázel. Dlouho se oba mlčky dívali na bílý mramor se Stylinným jménem a ještě ten večer odcestovali neznámo kam. Navštivme nyní jednoho z dalších hrdinů mého příběhu. Jmenuje se Firk. Je pastýřem a pase právě své ovce v divokém lesnatém sedmihradském kraji na úpatí Karpat. Rukou si cloní oči a pozorně hledí do dálky, kde se na obzoru rýsují obrysy starého hradu, který stojí na opuštěné Orgalské planině, obklopené divokými skalami a nepropustnými lesy. Náhle pastýř vykřikne a zahrozí.
3: Ahou, ahou, ahou, ahou! Starý Karpatský hrade, už dlouho nebudeš stát na týmí skále. Ještě 3 roky a bude po tobě veta. Tvýmu staletýmu buku zbývají už jenom 3 větve. Ta 4. se ulomila dnes v noci. Už jenom 3 větve, Karpatský hrade, a pak uvidím tvý rozvaliny. Hahou, hahou, hahou, hahou.
0: Říkáš divné věci, Firku. Ale já ti rozumím. Podívej se, máš návštěvu.
4: Ohej, příteli, ohej. Tak co, jak se daří?
3: Podle počasí, kramáři.
4: No, takže dneska dobře, protože je krásně.
3: Ale zítra bude pršet.
4: Pršet? Co pak ve vašem kraji prší bez mraku?
3: Mraky přijdou v noci. No, podívej, jak je vlna ovcí drsná a suchá.
4: To tedy bude pro lidi na cestách, že? Já jdu se svým zbožím až ze Sibině.
3: A na co je to haraburdí, které táhne?
4: Haraburdí, haraburdí, samé cenné věci. Jej, tenhle přístroj ti třeba prozradí, jestli je teplo nebo zima.
3: To poznám i bez přístroje. A na co je ten krám s tou velkou ručičkou?
4: A tenhle ukáže ti, jestli bude zítra pršet, nebo jestli bude pěkně. Jo. Podívej, tohle jsou hodinky. No, mohly by se ti hodit.
3: K čemu? Nejlepší hodinky visí na obloze. A jdou sami od sebe. Jo. K čemu je ta roura, jak ti visí u pasu?
4: Tahle, to je dalekohled.
3: Daleko.
4: Prodlouží ti zrak, pastýři.
3: Já mám oči jako rys. Když je jasno, vidím i nejvyšší skály na vrcholu Retezatu, tam v dálce.
4: Milej zlatej, ani nejlepší oko nedohledne tak daleko, jako tenhle dalekohled. No, ostatně, můžeš se přesvědčit, no?
3: No. Nebude to nic stát.
4: A nic, vůbec nic. Ovšem, kdyby se rozhodl ten přístroj koupit, no tak... Hele, zavři levé oko a pravé přilož k okuláru.
3: Takhle.
4: Ještě víc. Aha. No, tak.
3: Je, měl jsi pravdu, kramáři. Vidím s tou věcičkou opravdu mnohem dál.
4: No, tak vidíš.
3: Až k nám dolů do verstu. Jo, a poznávám i lidi, co jdou po vsi. Hele, hele. Lesník Nick Deck se vrací z obchůzky. Pušku na rameni. Je.
5: A proti němu dcera rychtáře Kolce. Krásná Miriota.
3: Teď si dali hubičku.
4: Ukáž, ukáž. Na odduši.
3: Počkej. Podívám se tedy až k hradu. Vidím ho, jako bych stál kousek od něj. Je to tak. 4. větev starého dubu je dole. A nikdo ji nezvedne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Jenom blázen by se do těch míst odvážil.
4: No, slyšel jsem, že hrad je už po léta opuštěný.
3: Kdyby on opuštěný, zakletý.
5: V noci se tam zjevují duchové. Vlkodlaci.
4: Nepovídej.
3: A upíři.
4: Upíři.
3: Ne. Ne. No to není možné.
4: Co pak je? Co vidíš?
3: Z hradní věže stoupá kouř. Už 20 let se z hradních komínů nekouřilo. To sám ďábel si tam musel rozdělat svůj pekelný oheň. Kramáři.
4: No?
3: Kolik žádáš za svoji kouzelnou rouru?
4: No? 1,5 zlatky.
3: No tak... Tady je, tady je.
4: Trubáš. No, koupil jsi dalekohled pro sebe?
3: Ale kdež, koupil jsem ho pro svého pána rychtáře Kolce.
4: Jo, tak.
3: Dobrou noc, kramáři.
4: Dobrou noc.
3: Musím honem domů.
4: Dobrou noc. Dobrou noc.
0: Počkej, Firku, a co ovce? Samým rozčilením bys je tady zapomněl. No, písky na psy. Pastýř Firk žene své stádo ovcí k vesnici. Kdybyste mohli vidět jeho vyplašené oči, poznali byste, jak je rozrušený. Jen co zahnal ovce k ovčinci, rozběhl se do hostince, který stál na návsi a jmenoval se u krále Matyáše. Tam se každý večer scházeli nejváženější občané zaostalé vesničky Verst. Udýchaný Firk vpadl do krčmy a zakřičel:
6: pane rychtáři, na hradě hoří.
7: Pomátl ses na rozumu, Firku, jak by mohlo v hradu hořet?
6: Na mou duši z hradní věže stoupá dým.
7: Neblázni, viděl jsi mlhu.
6: Je to kouř. Podívejte se tímhle.
7: Co je to?
6: Přístroj na dívání do dálky. Koupil jsem ho pro vás od kramáře za 2 zlatky, pane.
8: Ukáž, Firku. Zvláštní trubička.
6: Prodlužuje zrak, abyste viděl jak.
8: Děláš si legraci.
6: Ani trochu, Niku. Před hodinou jsem byl nahoře na pastvinách a viděl jsem vás. Když jste scházeli po cestě do Verstu.
8: Co?
6: Vy a vaše Miriota. Hubičkovali jste se.
7: Cože?
6: Jo, a pak jste vešli sem do krčmy.
7: Nepovídej.
6: Já nelžu, pane rychtáři. Přesvědčte se sám, že se z hradu kouří. Otevřu vám okno. Tak. A teď přiložte přístroj k oku. A naměřte ho přímo k hradu.
7: Na mou duši. Kouř?
6: Tak.
7: Je to pravda, z hradní věže se kouří. Pane učiteli.
9: Ukažte. Na mou věru. Vidím.
6: Počte mi to taky. Jo.
7: Tak co?
6: Jo.
7: Krčmáři Jonáši.
6: Pravda pravdoucí.
7: Ale kdo to jen mohl udělat?
6: Ďábel, pane rychtáři, sám ďábel. Staletý buk už má jenom 3 větve. Podle starého proroctví bude hrad stát už jen 3 roky. Potom ho ďáblové strhnou do pekla.
7: Tak tohle je velmi vážné.
9: Vážné a nanejvýš podivné.
7: Na to se musíme napít. Krčmáři!
6: Nevěstí to nic dobrého. Zlá pověst hradu udělala kraji už tak velké škody.
9: A teď nastanou ještě mnohem horší časy.
6: Každý pocestný se naší vesnici raději zdaleka vyhne. A já mohu svoji hospodu zavřít. Přijdu na mizinu.
10: Odstěhuju se odtud. Odejdu jen co prodá vinice.
7: No, jen jestli je někdo koupí, příteli.
10: Odstěhuju se.
6: Možná by bylo třeba...
7: Co, Firku?
6: Jít se tam podívat, pane rychtáři. Pastýř má asi pravdu, ale...
7: Jít na hrad teď?
6: No, když se kouří z komína hradní věže, musela tam nějaká ruka zapálit oheň.
9: Ruka? Spíš pazour, krčmář Jonáši.
6: No, na to bychom se právě měli dozvědět. Jisté je, že od té doby, co odešel z hradu baron Gorc, kouří se z hradního komínu poprvé.
9: Přátelé, nemusím vás snad přesvědčovat, že ten oheň nezapálili lidé. Proč by hledali útulek na tak pustém místě? A jak by se tam dostali?
7: A kdo tedy zapálil, pane učiteli?
9: Nadpřirozené bytosti, duchové, čarodějnice, nebezpečné noční příšery.
6: Ale proč by si duchové zakládali oheň? A co je jejich čáry? Zapomínáte, že k čarodějnictví je potřeba ohně.
7: Tak, to je pravda.
9: Kdo by se opovážil jít na hrad, asi by se odtamtud už nevrátil.
7: A co tedy budeme dělat, sousedé? Co budeme dělat?
11: Já vám to povím, rychtáři. Když si chce starý hrad kouřit, nechme ho, ať si kouří. Vy snad, pane učiteli, nekouříte? Bafáte z dýmčičky celý den.
7: Doktore, nežertujte. Vás vůbec neznepokojuje, co se na hradě děje?
11: Ne, ani trochu, rychtáři.
9: Co pak doktor Paták? Ten se vždycky pověstem o hradu tady v krčmě vysmíval.
6: Dokonce tvrdil, že by se šel do hradu podívat, kdyby ho k tomu někdo vyzval.
11: No, přece, přátelé.
7: Na vlastní uši jsme to tady všichni slyšeli.
11: Počkejte, já připouštím, že jsem mohl něco takového říkat, ale já opravdu nevím, o co vám jak si jde.
9: Abyste svá slova proměnil ve skutek a navštívil hrad.
11: No, podívejte, abych navštívil hrad? Ale to jak si, přátelé?
7: Ale doktore, jak jste doktore, my vás o to prosíme. Prokážete tím velkou službu naší vesnici i celému kraji.
11: No, tak chápejte, přátelé, takový návrh a tak znenadání.
7: Vidím, že se vykrucujete, doktore, proto vás o to už neprosím. Já vás k tomu jménem celé vesnice Verst vyzývám.
6: Doktora Pataka není třeba vyzývat. Všichni víme, že je to statečný muž. A když řekl, že by se k radu odvážil, jistě to také udělal.
11: No, prosím vás, přátelé, uvažujte. Co když odejdu? Ve vsi někdo onemocní a bude mě potřebovat.
7: To jsou jen samé výmluvy, doktore.
6: No, že doktore Pataku.
11: No.
6: Půjdete na Karpatský hrad?
11: No, zdá se mi to nesmyslné a hloupé. Stezky k hradu už dávno zarostly. Mám se po nich trmácet jen proto, že z komínu hradní věže vystupuje kouř. Nezlobte se, přátelé, ale kvůli tomu se na hrad nepovleču.
6: Půjdu tedy já.
7: Ty lesníku, proč?
12: Je to má povinnost.
7: Nerozumím.
12: Nejlépe z vás se vyznám v hlubokých lesích kolem hradu.
6: A kdo jiný by měl jít než já?
13: To je pravda.
7: Ty bys opravdu šel?
12: Ano, půjdu. Půjdu, ale jen pokud půjde doktor Patak se mnou.
11: A co tě to napadlo, lesníku? Proč zrovna já?
7: Teď už se tomu nemůžete vyhnout, Pataku.
11: No, prosím, když chcete, prosím, půjdu s Nikem, i když je to zbytečné.
14: Niku, prosím tě, nechoď.
12: Buď klidná, Mirioto.
14: Nechoď.
12: Já se vrátím.
11: Když se chceš vydat na cestu, lesníku.
12: Kdy? Zítra ráno.
15: Nikolasi Deku. Nechoď na Karpatský hrad. Nechoď tam, nebo tě stihne neštěstí.
0: Záhadný hlas, který promluvil, vyvolal zděšení. Odkud přicházel? Na tuto otázku si nikdo nedovedl odpovědět. Ani při důkladné prohlídce hostince nebyl nikdo objeven a záhadný hlas zůstal zahalen tajemstvím. Té noci se obyvatelé Verstu důkladně zabarikádovali ve svých domovech. Na celou vesnici padla hrůza. Nik se však přesto chtěl vydat ke Karpatskému hradu. Od jeho záměru ho nedokázala odradit ani zoufale plačící Mirjota.
11: Měli bychom se vrátit, lesníku. Je to šílenství. Šílenství je to! Teraz tě přece varoval. Hrozil ti.
16: Ta hrozba se vztahuje jen na mě, ne na vás.
11: Neštěstí má synu tebe. Ale kdo mi zaručí, že já vyváznu bez pohromy.
16: Pohroma sem, pohroma tam. Slíbil jste, že se mnou půjdete na hrad. No, tak nechte zbytečných řečí a pojďte.
11: Ještě si tady v té divočině zlomím nohu.
16: Ale jen pojďte.
11: Nemohu tak rychle, Niku, pochop.
16: Musíme si pospíšit, doktore, abychom z těch houštin byli konečně venku.
11: Sotva pletu nohama. Stezka k hradu dávno zarostla. Prodíráme se těmi křovisku 6 hodin.
16: Právě proto nesmíme ztrácet čas.
11: Niku, potřeboval bych si odpočinout.
16: Doktore, v komnatách hradu možná najdete i postel.
11: Postel?
16: No, tam si odpočinete, pojďte.
11: No, počkej, co pak se narobro zešílel? Myslíš, že budu ochotný v tom prokletém hradu strávit noc? To se radši hned teď vrátím zpátky do Verstu, a?
16: Tak už toho mám pokrk, Pataku. Pro mě za mě si můžete jít. A dejte pozor, ať nezabloudíte. Sbohem, doktore.
0: Pataku.
16: Sbohem!
0: Musíš ho zadržet, bez něj si v téhle divočině ztracen.
11: Počkej, Niku. Prosím tě, Niku, počkej. Vždyť já už jdu.
0: Cíl vaší cesty je blízko, moje milí, ale mějte se na pozoru. Jste na pusté Orgalské planině a před vámi se rýsuje temná silueta Karpatského hradu. Vidíte ty zubaté hradby chráněné vodním příkopem? Padací most? A hradní věž strmící k večernímu nebi? Slyšíte to zvláštní ticho?
13: Ptáček tu nespívá. Lísteček se nepohne. Tohle hrobové ticho nevěstí nic dobrého.
14: Ale doktore...
13: Duchové si nemohli najít lepší místo ke svým rejům. Já nezůstal doma. Komu mě to sem čerti nesli?
14: Padá tma. Teď už se přes hradní příkop nedostaneme.
13: No, konečně trochu rozumná řeč. Nejlepší by bylo vzít to i na ramena a utíkat odtud pryč, dokud je ještě čas.
14: Ne. Přespíme tady, pod hradbami. A ráno najdeme cestu do hradu.
13: Jen jestli se rána dožijeme.
14: Tak, tady se natáhneme a budeme spát.
13: Spát?
14: Dobrou noc, doktore.
13: To se ti lehko poví. Ale já se bojím, že tahle noc pro nás skončí zle.
0: Tak jako se na Orgalskou planinu snáší noc, tak se i do mého příběhu počínají vkrádat stíny. Nick Deck, který je zvyklý spávat v lese, se opírá o skalní lavici a za chvíli je slyšet jeho pravidelné oddechování. Ale doktore Pataku, ty usnout nemůžeš. Vytěšenýma očima se díváš kolem sebe a posloucháš zvuky, které se šíří po Orgalské planině. Tvoje fantazie se rozbíhá jako splašený kůň. Znepokojující šumění se podobá šepotu, sténání a vzdechům. Slyšíš noční příšery, jak tlukou svými křídly. Vidíš čarodějnice rejdící kolem. Vlkodlaky hledající své oběti. Chvěješ se a zalévá tě studený pot. A pak přichází půlnoc. Nejstrašnější hodina. Hodina duchů. Ne. To už není mámení smyslu. Zcela zřetelně vidíš podivné tvory osvětlené přízračným světlem, jak letí od jedné strany obzoru k druhé. Stoupající a hned zase klesající zmraky. Vypadají jako skutečné příšery. Draci s hadími ocasy. Velikánští upíři, kteří cvakají obrovskými čelistmi. Všechno se na Orgalské planině dává do pohybu a na hradní věži začíná být zvon. Zvon probudí i lesníka.
17: Co je to?
13: Hradní zvon. To sám ďábel na něj vyzvání.
0: Z hradní věže vyšlehává prudká záře. Světlo zaplavuje celou Orgalskou planinu a zároveň oblévá oba odvážlivce zvláštní synalou barvou.
13: Niku, co se to s tebou děje? Vypadáš jako mrtvola.
17: Vy taky, doktore.
13: Oči máš úplně vyhaslé. Tvář mrtvolně bledou. Za chvíli jsou z nás nemoštíci.
0: Potom už bylo na Orgalské planině ticho. Ani lesník, ani doktor si neuvědomovali čas, který uplynul do svítání. S prvními slunečními paprsky vykročil Nick Deck k hradu. Své rozhodnutí prozkoumat hrad nezměnil ani po nočních událostech. Doktor Patak se chvěl hrůzou a zoufale odrazoval Nika od jeho střeštěného nápadu.
13: Niku, žereš se do záhuby. Prosím tě, vraťme se.
14: Děkuju vám, doktore, že jste se mnou vytrval až do této chvíle. Ale já se nemohu vrátit, pokud nesplním to, co jsem slíbil. Vesnice mi věří a Nick Deck drží své slovo.
11: Neblázni, Niku.
14: Vyšplhám se po řetězu. A vy tady na mě počkáte.
11: Nedělej to, Niku. Přestaň. Slez dolů.
14: Za chvilku budu nahoře.
11: Vrať se. Nebo odejdu.
0: Nik šplhal stále výš a výš. Doktor, který si uvědomil, že za chvíli zůstane pod hradbami sám, se chtěl dát na útěk. Ale nějakým kouzlem byl zbaven pohybu a nedokázal se pohnout z místa. Nějaká podivná síla mu držela nohy a doktor se nemohl odtrhnout od země. Nik se mezitím vyšplhal až na konec řetězu, ale najednou vykřikl bolestí a jako by ho zasáhl blesk, sjel po řetězu na dno příkopu. Neviditelná síla, která svazovala doktorovi nohy, povolila a doktor se vrhl k Nikovi. Lesník se probral z bezvědomí, ale levou ruku a část těla měl ochrnutou. S doktorovou pomocí se mu podařilo vylézt z příkopu a vydat zpátky na cestu do vesnice. Jistě by ti dva padli v hlubokých lesích únavou, kdyby se z verstu nevypravili tři další odvážlivci doktora a lesníka hledat. Byl to krčmář Jonáš, rychtář Kolc a pastýř Firk. Ochrnutého Nika naložili na nosítka a s večerem se vrátili do vesnice. Vyprávění doktora Pataka vyvolalo zděšení. A když i zvolna se zotavující Nik potvrdil, že hrad ovládají tajemné síly a že ho z hradeb srazila jakási neviditelná ruka, zmocnila se vesničanů hrůza. Není divu, že po těchto událostech krčmář váhal, zda má otevřít dvěma neznámým cizincům, kteří v 8:30 večer zabouchali na dveře hostince.
6: Kdo je tam?
18: Dva cestující.
6: Živí?
18: Co je to za otázku, krčmáři? Jistě, že jsme živi.
6: A jste si tím jisti?
18: Jsme tak živi, jak jen můžeme být. Ale brzy zemřeme hlady, jestli nám neotevřete.
6: Ano. Ano.
19: Dobrý večer, krčmáři.
6: Klaním se, urození pánové. A čím vám posloužím?
18: Můj pán, kníže František Telek z Krajovy, by zde rád přenocoval. Můžeme u vás dostat dva pokoje?
6: Ha, dva, tři, čtyři, kolik si jen budete přát, pane kníže.
19: K večeři nám postačí chléb, víno, vejce a studené maso.
6: Jistě, hned vás obsloužím. Zaručuji vám, že budete spokojeni.
19: Cože tu máte tak prázdno, krčmáři?
6: No, to víte, pane kníže, vesničané chodí spát se slepicemi.
19: Když jste nám otvíral, měl jste pro strach uděláno.
6: No, tak já...
19: Cestou sem jsme nepotkali živou duši. Vesnice je jako po vymření.
6: Už je dost pozdě, pane kníže. Večeře bude za okamžik. Račte si zatím prohlédnout pokoje, pánové.

0: třeba ke Karpatskému hradu.
1: Ty mlč, hlupáku.
2: Jen ho nechte, rychtáři. Ať promluví.
1: Je to jen pastýř a plácá hlouposti, odpuste mu, pane kníže. A ty, Firku, koukej, ať už jsi na pastvě.
0: No jo.
2: Počkej, pastýři. Čím je Karpatský hrad tak zajímavý?
0: Vůbec ničím, urozený pane, nestojí za návštěvu. Raději se mu obloukem vyhněte.
2: Proč?
0: No totiž, jak si, že jo.
2: Tak o co jde?
3: Odpověz, když se tě můj pán ptá.
0: Na Karpatském hradu straší, pane kníže.
2: Cože?
4: S nevolí sledovali občané verstu Firkovo přiznání. Obávali se, že bez tak už špatné pověsti kraje tato zpráva ještě více uškodí. Nehodlám vás však nudit vyprávěním toho, co už znáte. Proto přeskočme tu chvíli, kdy vesničané obeznámili knížete s podivnými událostmi posledních dnů.
2: Nevím, kdo se na Karpatském hradu usídlil, ale rozhodně si nemyslím, že by to byli duchové. Spíš lidé, kteří mají důvod se skrývat. Možná nějací zločinci.
1: Cože, zločinci?
2: Pravděpodobně. Nechtějí, aby je někdo odhalil a snaží se vyvolat dojem, že v hradu straší. Lituji, že mám tak málo času. Jinak bych se tady s Rokem na Karpatský hrad vypravil a hned bychom věděli, na čem jsme.
5: A vy byste se na hrad odvážil?
2: Ani sám ďábel by mi v tom nezabránil.
6: No, já jsem také těm pověstem o hradu dlouho nevěřil. Ale pak jsem se sám přesvědčil, že to místo ovládají tajemné síly. Ano, věřte mi, pane kníže, všechno jsem viděl na vlastní oči, jakože se Nick Deck jmenuju.
2: A já vám říkám, že vás obalamutili nějakými primitivními kouzly.
5: No tady v krčmě byste takhle neměl mluvit, pane kníže. Co kdyby se ten hlas znovu ozval?
2: Tak ať se ozve.
5: Pane kníže, s tímhle si není radno zahrávat.
4: Doktor má tentokrát pravdu. Pokoušíš osud, Teleku?
2: Ozvi se, tajemný hlase. Ozvi se. Volá! Já, kníže Telek, tě volám. Vidíte? Mlčí. Podlehli jste nějakému hloupému klamu. Všechno se možná odehrálo jen ve vaší fantazii. Roko.
3: Pane?
2: Připrav zavazadla. Vydáme se na cestu do Karlovského Bělehradu.
3: Ano, pane.
5: Velevážený pane kníže, kdybyste na svých cestách v cizině náhodou potkal zdejšího hradního pána, barona Gorce.
2: Cože?
5: Promiňte mi moji opovážlivost, ale chtěl jsem jen požádat vaši ctěnou laskavost, aby mu naznačila, že na jeho hradě se dějí podivné věci.
2: Karpatský hrad patří baronu Gorce?
5: Ano, pane kníže.
7: Před 20 lety se z hradu odstěhoval a pak už jsme o něm neslyšeli.
2: Od té doby do hradu nikdo nevkročil.
5: Nikdo. Lidé v kraji si myslí, že pan baron žije kdesi v cizině.
2: Před 5 lety jsem se s ním setkal v Neapoli. Co když se baron Gorc vrátil a uzavřel se před světem ve svém hradu?
6: Promiňte mi tu opovážlivou otázku, pane kníže, ale jaký by k tomu měl důvod?
3: Zavazadla jsou připravena, pane.
4: Odlož svůj odjezd, Teleku. Vše, co se zde děje, možná souvisí s tvým starým žalem a bolestí.
2: Zavazadla můžeš odnést zase zpátky do pokoje, Roko. Karpatský hrad mě začíná zajímat.
3: Ano.
2: Krčmáři, postarejte se, abych nebyl nikým rušen.
8: Jistě, pane kníže, u mě budete mít klid a pohodlí.
9: No tak lidi, co tady stojíte? No tak běžte. Dneska je zavřeno. Tak bude to.
2: Vzpomínáš si na barona Gorce, milý Roko?
8: Jistě, pane. Žil jako my několik let v Neapoli se svým sluhou Orfanikem. Nevynechal jediné představení, v němž paní Styla zpívala. Proslýchalo se, že
2: v Stylu velmi miloval.
8: Ano.
2: Nabízel jí manželství, k tomu šlechtický titul a velké bohatství. Styla však odmítala jeho nabídky. Bála se toho podivného člověka. Baron Gorci vyhrožoval, všude jí sledoval jako stín. A když se dozvěděl, že Styla je se mnou zasnoubená a má se stát mojí chotí, chtěl se pomstit.
8: Ten večer, kdy paní Styla zpívala naposledy...
2: Zavinil baron Gorc její smrt.
8: Smrt?
2: Ano. Vstyčil se náhle v loži těsně vedle jeviště a hypnotizoval Stelu svýma uhrančivýma očima. Ještě dnes vidím tu smrtelně bledou tvář a ďábelský pohled. Působil jako zjevení a Stylu tak vyděsil, že zapříčinil její smrt.
8: Ale o tom jste nikdy nechtěl mluvit, pane.
2: Chtěl jsem zapomenout.
8: Proč o tom dnes začínáte?
2: Baron Gorc je

0: na Karpatském hradě Roko.
1: Cože? Jsem o tom přesvědčen.
2: Baronův sluha Orfanik byl prý jakýsi zneuznaný vědec. Fyzik.
1: Možná, že právě on je původce všech těch podivných úkazů, které děsí kraj.
3: Také jsem už na to myslel.

0: její hlas. Hlas, který jsem tak miloval. Ale odkud přichází?
1: Tuto záhadu se však v této chvíli rozluštit nepodařilo. Kníže Telek i jeho sluha byli silně rozrušeni. Pod dojmem této další podivné události se kníže rozhodl prozkoumat Karpatský hrad a odhalit jeho tajemství. Ale ještě před odchodem doporučil rychtáři, aby oznámil celý případ veliteli policie v Karlovském Bělehradu a jeho jménem ho požádal, aby vyslal k hradu oddíl četníků, který by v případě nutnosti na hrad zaútočil. Pak už se kníže se svým věrným sluhou vypravil na cestu. Po namáhavém celodenním putování divokou a zcela opuštěnou krajinou konečně stanuli na Orgalské planině pod mohutnými hradbami Karpatského hradu.
2: Pane, vy se chcete pokusit vniknout do hradu ještě teď večer?
3: Rozum mi velí, abych vyčkal rána, ale srdce mě žene dál.
2: Na kraj se snáší tma. Bezpečnější bude přečkat noc zde pod hradbami a proniknout do hradu až za úsvitu.
3: Máš pravdu, Roko. Musíme být opatrní. Nevíme, co na nás za těmi vysokými zdmi čeká.
2: Obávám se, že nic příjemného, pane.
3: Už zase slyším ten zpěv. Je to mámení smyslu nebo skutečnost?
2: Není to klam, pane. Slyším to také. A pohleďte na cimbuří.
1: Na rohové baště se objevuje mlhavá postava ženy s rozpuštěnými vlasy, oděná v bílé roucho. Vypadá jako tvá snoubenka, Teleku. Ale co když je to jen přízrak? Vztahuje k tobě ruce a upírá na tebe svůj pronikavý pohled.
3: Styla. To je přece Styla. Ona žije.
4: Ano, pane, i já tu ženu vidím.
3: Zmizela. Stylo. Stylo.
2: Pane, jak si vysvětlujete něco takového?
3: Baron Gortz vězní Stylu v Karpatském hradu.
2: Ale to by znamenalo,
3: že tenkrát v Neapoli nezemřela. Její smrt byla jen zdánlivá.
2: Ne.
3: Baron Gortz se Styly zmocnil a odvlekl ji sem.
2: Ne.
3: My jsme na pohřbu oplakávali prázdnou rakev. Musíme rychle za ní. Do hradu!
4: Ale kudy, pane?
3: Stylo! Stylo!
2: Pohleďte, pane, světlo u boční brány.
3: Slyšela mě. Dává nám znamení.
2: To světlo ukazuje cestu do hradu, pane. Rychle k boční bráně!
1: Kníže Telek se svým věrným sluhou spěchali ke světelnému zdroji. Záře, která vycházela z hradní věže, mohutněla, čím více se k ní přibližovali. Záhy stanuli u boční brány. Padací most přes hradní příkop byl spuštěný a za ním otevřená brána je lákala do hradu. Ani okamžik nezaváhali, přeběhli po kolísavé podlaze padacího mostu. Slyšíte? Padací most se zdvihá a přiléhá k boční bráně. Cesta ven je odříznuta. Kníže Telek a jeho sluha byli zajatci Karpatského hradu. Boční brána ústila do kryté, naprosto temné chodby.
2: Pane, nevidím ani na krok.
3: Opatrně postupuj za mnou a rukama se opírej o stěnu.
2: Ano, pane.
1: Dlouho bloudil kníže Telek se svým sluhou v podzemních chodbách hradu. Byli už velmi unaveni, mučila je žízeň i hlad. Náhle se před nimi objevil světelný bod. Když došli blíže, uviděli podzemní kryptu ozářenou žlutavým světlem žárovky.
4: Nechoďte dovnitř, pane! Ta krypta je past!
5: Vejdu a ty počkej zde.
4: Ano, pane. Otevřete! Pane! Otevřete!
6: Dveře nemají zevnitř! Kliku, Roko! Pokusil je otevřít zvenku.
4: Snažím se, pane. Ale nejde to!
6: Dveře zavřel jakýsi skrytý mechanismus. Musíš ho objevit.
4: To je těžká věc v téhle tmě.
6: Dveře se za mnou přibouchly, když jsem vstoupil na nějaký kámen. Zkus na ty kameny zatlačit.
4: Už na nich stojím, pane.
0: Díky bohu.
3: Jsem volný. Měl jsi pravdu. Byla to past. Doufejme, že nevědí, že se mi podařilo uniknout. Pokusíme se je překvapit.
1: Kníže Telek a Roko se vraceli temnou chodbou zpátky. Po několika metrech objevili skryté schodiště, které stoupalo kamsi vzhůru. Vydali se po jeho stupních a došli k zadním, zřejmě nepoužívaným dveřím rozlehlé hradní komnaty. Škvírou ve starých dubových dveřích pronikalo na schodiště několik paprsků elektrického světla a z komnaty byl slyšet šramot. Kníže přitiskl oko ke škvíře a spatřil barona Gorce. V druhém muži poznal kníže člověka, který seděl s baronem v loži onen osudný den, kdy Styla zpívala v divadle San Carlo naposledy. Byl to baronův sluha Orfanik.
7: Jsou všechny dynamitové nálože v hradních chodbách propojeny?
2: Právě jsem spojení dokončil. Elektrické vedení i dynamitové nálože jsou připraveny.
7: Budeme mít dost času utéct, až zapneme elektrický proud.
2: Odpálení náloží můžeme časovat podle libosti. Hrad vyletí do povětří v okamžiku, který předem stanovíte.
7: Prohlédl jsi, zda tunel pod Orgalskou planinou není zatarasený?
2: Tunelem spolehlivě unikneme do bezpečí.
7: A kníže Telek se svým sluhou?
2: Jsou uvězněni v kryptě. Slyšel jsem je volat a bušit do dveří. Zahynou pod troskami hradu.
7: Nic jiného si nezaslouží. Zaplatí za svoji troufalost. Vyslechl si, o čem se hovoří ve Verstu?
2: Před necelou hodinou jsem zachytil rozhovor z hostince u krále Matyáše.
7: A co jsi se dozvěděl?
2: Četnický oddíl je již pod hradem. Zaútočí ještě dnes v noci.
7: Dostane se jim patřičného přivítání. Měděný drát, který nám umožňoval spojení s hostincem, si zničil?
2: Ale telefonní přístroj, který vysílal váš hlas a přijímal všechno, co se v krčmě dělo, zůstal skryt v podkroví hostince.
7: Co se dá dělat? Stejně ti hlupáci nebudou vědět, k čemu sloužil. Dnes v noci se Karpatský hrad pomstí všem, kteří se odváží za jeho hradby.
2: Pokusím se četníky od útoku odradit. V příhodnou chvíli vzbudí magnetické pole ve vodní příkopu a nechám útočníky na čas přirůst k zemi jako doktora Pataka. Po případě uvedu do chodu světelný ohňostroj. Vetřelci se možná leknou a dají se na útěk.
7: Přivedou vojáky, ti hrad nakonec dobudou. Ba ne, příteli. Hrad je odsouzen k zániku již dnes v noci. Spíše než hradu však lituji tvých geniálních vynálezů, které zůstanou pohřbeny pod troskami.
2: Dva z nich, které jsou vám nejmilejší, zachráníme. Fonograf na zachycení a přehrávání lidského hlasu a přístroj na zachycení a promítání obrazu. Není důvod k zármutku. Všechny ostatní přístroje, které budou zničeny, jsem schopen znovu vyrobit.
7: Nože, ač tedy nadejde chvíle zkázy. Ať hrad pod svými troskami pohřbí kníže Teleka. a všechny ty, kteří mu přijdou na pomoc. Je čas nařídit přístroj, který odpálí nálože.
2: Přesně. Za 20 minut vyletí hrad do povětří.
7: A nyní již odejdi. Naposledy zde chci vidět a slyšet zpívat.
2: Opravdu si přejete, abych vás nechal v radu samotné.
7: Počkáš na mě v tunelu pod Orgalskou planinou, tak jsme se domluvili.
2: Jak si přejete, ale nesmíte se opozdit. Přesně za 20 minut nastane výbuch.
1: Orfanik odešel z komnaty a kníže Telek s Rokem škvírou ve dveřích sledovali, jak baron Gortz usedl do křesla a zapnul jakýsi přístroj, který osvětlil pódium zahalené černou látkou. Posléze baron do malé drahokamy vykládané skřínky vsunul zvláštní kovový váleček. Náhle se na pódiu objevila Styla v bílém rouchu, taková, jak se knížeti zjevila na hradbách. Začala zpívat, ale její rty se nehýbaly.

0: Kníže vyběhl z úkrytu.
1: Stylo! Stylo!
2: Tareku, jak jste se sem dostal?
1: Přišel jsem si pro ženu, kterou jste mi uloupil.
2: Tak si ji odveď, ty bloude. To, co vidíš, je jen její obraz, který zmizí, když stisknu tuto páku. Styla už je 5 let mrtva. Všechno se to stalo tvojí vinou. Kvůli tobě chtěla ukončit svoji kariéru a přestat zpívat. Kvůli tobě mě tenkrát odmítla a předčasně zemřela. Za to mi teď zaplatíš.
0: Teleku, v baronově ruce se zableskla dýka. Pozor, baron napřahá ruku k smrtící ráně. V tom však... To promluvila roková pistole. Baron Gortz zavrávoral, strhl na zem onen geniální přístroj a padl mrtev. Obraz Styly na černém suknu se rozplynul.
1: Je mrtvá! Mrtvá. Já jsem uvěřil, že se s ní opět shledám. Tenhle prokletý přístroj mě oklamal.
3: Rychle, pane! Za několik okamžiků nastane výbuch.
1: Je mrtvá.
0: Prchej, kníže Teleku.
1: Mrtvá.
0: Ďábelský stroj odtikává poslední minuty Karpatského hradu.
1: Rychle pryč, Roko.
4: Ano, pane.
0: Prchejte. Podzemní chodba. Hradní nádvoří. Boční brána. Padací most. Teleku, četnický oddíl právě stéká hradby.
1: Utíkejte! Všichni zpátky! Utíkejte!
3: Zpátky!
1: Utíkejte!

Výbuch zastihl knížete Teleka a jeho věrného sluhu Roka mimo nebezpečí. Za zády jim dýmají rozvaliny Karpatského hradu. Pod jeho troskami je pohřben baron Gortz a geniální vynález jeho společníka Orfanika, kterého už nikdy nikdo v Sedmihradském kraji nespatřil. S dýmem, který stoupá z rozvalin, se vytrácí i můj příběh. Ale já se neloučím. Určitě se ještě setkáme u některé z mých dalších knížek, které vám budu vyprávět.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Tajemný hrad v Karpatech, kterou na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář, dramaturg Ivan Hejna. Osoby a obsazení. Žil Vern, zasloužilý umělec Vladimír Ráš, kníže Telek, František Němec, Roko, jeho sluha, František Husák, pastýř Firk, Oldřich Vlach, kramář, národní umělec František Filipovský, rychtář Kolc, zasloužilý umělec Josef Mixa, lesník Nick Deck, Martin Stropnický, doktor Patak, Vlastimil Bedrna, krčmář Jonáš, Svatopluk Skládal, učitel Bořivoj Procházka, baron Gorc, zasloužilý umělec Rudolf Hrušínský, orfanik, jeho společník Jan Přeučil, Styla Leontine Price, Miriota Klára Kubíková, sedlák Miroslav Krejča. Asistent režie Petr Brodský, zvukové efekty Artur Šviha, Josef Plechatý a Tomáš Jančařík, záznam a střih Zuzana Bartáčková, hudba Ladislav Tůma, zvuk Jiří Furman, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.
1: Slyšeli jste rozhlasovou hru Tajemný hrad v Karpatech, kterou na motivy románu Žila Verna pro rozhlas napsal Zdeněk Kovář. Účinkovali Vladimír Ráš, František Němec, František Husák, František Filipovský, Oldřich Vlach, Josef Mixa, Martin Stropnický, Vlastimil Bedrna, Svatopluk Skládal, Bořík Procházka, Rudolf Hrušínský starší, Jan Přeučil a další. Režii měl v roce 1986 Ivan Holeček.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Lásko prokletá, za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když napadá,

všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš. Je to odveta za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

Lásko, prokletá. Beru kletbu zpět. Roztál celý svět. Jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž. Skoro na dosah. A přesto mám strach. Z čeho to ty víš? Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

ulice, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v

0: za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Toulky českou minulostí.
2: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
1: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
3: Pozdravuj,

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci a začínají tradiční rozpravy. Na konci roku 2018 jsme vysílali vánoční díl a mými hosty byl velice pozoruhodný umělecký pár, životní umělecký pár. Ten vánoční díl měl mimořádný ohlas, přišla mi spousta dopisů a mailů dorazila také do rozhlasu s přáním všech pisatelů, abych zmíněné hosty pozval do rozprav znovu. Takže slovo plním, uplynulo 2,5 roku, došlo k malé změně. Tehdejšími hosty byly herečka Táňa Vilhelmová a herec a zpěvák Vojta Dyk. Dnešními mými hosty jsou manželé Dykovi. V tom vánočním díle jsme samozřejmě rodině vzpomínali na dětství, mimochodem na vaše dětství, na dětství malé Táničky a malého Vojtíška. No ale mezi tím je tu úplně nová rodina, tady Táňa s Vojtou vychovávají 3 kluky, denně zkouší v Ungeltu a já jsem ty 2 mladší tady zaznamenal a byl to pro mě šok, s jakou energií jsem ti kluci vtrhli, ta vitalita, ta zvídavost, všechno tu prošmejdili, no byli v tom divadle fakt jako doma. Takže mě hned napadlo a ptám se nahlas, jste asi smíření s tím, že z nich budou umělci?
4: A oni budou?
3: No tak jak se tu hned zabydleli?
4: No oni se právě jako zabydleli, že jim to vůbec nic neříká.
3: Neříká, ne?
5: Milane, musím ti upřímně říct, že naše rodina se dokáže zabydlet během 5 minut úplně všude.
4: Ať i ve výzkumném ústavu.
5: Ať se jedná o výzkumný ústav biologický, anebo prostě literární ústav, knihovna, divadlo, autobus, odpadkový koš. Je to úplně jedno.
3: Tam se
5: prostě
3: vyjde celá rodina.
5: Vyjde, no jasně. Nebo do popelnice, to je jedno. Prostě naše rodina se opravdu během chvíle zabydlí úplně kdekoliv, takže to, že zrovna tady si vybrali tvoje divadlo, tak prostě
3: no, ale
5: to zase není
3: taková. No tady fakt úplně všechno a byli hnedka všude doma. No mimochodem, postřehli jste nějaké neumělecké dovednosti u těch 3 kluků, že by třeba někdo miloval šroubovák a rád zatloukal hřebíky i tohle, jak si lze očekávat? No po Vojtovi to asi nelze předpokládat, že někdo z dětí. Nebo jo, ty zatloukáš hřebíky?
5: Já miluju šroubovák, jako jediný z rodiny miluju šroubovák. Jinak kluci podle mě zas tak moc nešroubuju. Ale musím říct, že když jsme se bavili o tom biologickém ústavu, tak nás teďka překvapil náš prostřední syn, který měl na chalupě kamaráda a Táňa ho zastihla, když odcházel ze stodoly se sadou nožů, který normálně používáme na krájení chleba, na krájení cibule, prostě na vaření. A on říkal, my jsme pitvali myšičku, maminko. Takže těma nožíčkama, který prostě používáme, bohužel pitvali i tu myšku, kterou chytla naše kočka. No tak to podle mě posvědčí o nějakým jako, jestli to bude veterinář nebo něco takového.
4: Ne, on řekl, tady ten teda prostřední Cyril, tak ten řekl, protože on ten dar má, teda jako velký improvizace, má obrovský pohybový nedání, jako pobaví tady celou společnost okamžitě z fleku a řekl, že kdyby jako bylo úplně nejhůř, tak by jako když tak byl herec, ale
3: kdyby bylo
4: jako
3: nejhůř.
4: Jenom úplně v nejhorším případě.
5: A já mám pocit, že už nejhůř je, ne?
4: To nevím, tak zatím herec není, tak asi ještě ne.
3: Aha. A proč říkáš, že už herec je už byl povolán jaksi ne, k nějakému hereckému úkolu ve filmu nebo někde?
5: To ano,
3: i to
5: ano.
3: Jo, to nevím.
5: Jako jediný z naší rodiny točil na Netflixu, ale jinak
4: Tam prorazil, ale
5: jinak já jsem to spíš myslel tak jako obrazně, že teďka jsme v takové zvláštní situaci. Nejhůř spíš myslím pro divadlo momentálně asi, no, nevím.
3: Nebudem tu situaci rozebírat, držme se klučíku. Měli bychom prozradit, že jsou geniálně věkově rozvrstvení. Ten nejstarší už je asi trošku solista. Ten má 16, nebo patří rovnoceně do party těch mladších, kterým je 13 a 8. Současňuje se stejných klukovin?
4: A tak já nevím, tak prostě už má samozřejmě svoje kamarády a svoje party a zájmy, ale
5: a
4: tak...
5: Hlavně svoji holku na rozdíl
4: a už má přítelkyni, takže už má trošku jiný, ale zároveň si myslím, že on je takovej tolerantní a takovej nadvěcí, že rád i jako věnuje svůj čas třeba Lojzíkovi, tomu nejmladšímu a něco si s ním zahraje. Neříkám, že úplně už tomu propadne, to asi ne, ale jako dá mu laskavě prostě svoji pozornost. A ještě když jsme se bavili o tom, jestli tady se něco potatilo nebo pomamilo a umění a tak, tak já si myslím, že třeba František, ten nejstarší, mě překvapil tím, že vlastně teďkon dělal přijímačky na gymnázia. Vybral si takový ty jako opravdu nejtěžší, takže já ho teda s obdivem sleduju. A
3: jak se poctivě připravuje.
4: Jak se poctivě připravuje, jak ho baví učit, jak ho baví se prostě dozvídat nový a nový věci. A jako z úplně jiného světa, než ve kterém se třeba pohybuju já a i úplně z jiných jako oblastí, které mě třeba zajímají. Takže já si myslím, že si jde prostě takovým svým směrem a je to zajímavé to sledovat. Ne?
3: Držím jenom palce, aby to rodinné klima jaksi bylo takhle setrvale soudržné a krásné, protože jako starý člověk můžu říct, a vy to víte už taky, že to je velmi zásadní životní období, to dětství. Takže jaksi dětství u Díku předpokládám, nebo vlastně vnímám, prožívají krásně.
5: Jo, jo, já doufám, že jo, já mám pocit, že tak my jsme takový, jako že jim vlastně všechno celkem jako povolujeme.
3: No to mě napadlo, promiň, že ti skáču do řeči, že vy asi nejste rodina, že by Táně řekla, kluci, pokud nebudete poslouchat, přijde táta, já mu všechno řeknu a ten to srovná. Neumím si představit, že přijde přísný Dick a postaví chlapce do latě. Neumím si představit.
5: No ale tak jako taky se občas taky snažím, jo. Ale oni se na mě občas i to vykašlo. Prostě no. Tak asi mi to trošku připomíná i třeba moji výchovu nějak, že lépe řečeno nevýchovu v uvozovkách, protože já si taky nepamatuju, že by naši byli nějaký takový velmi jako akorátní nebo velmi přísný. Někdy bylo potřeba jako zakřičet a nebo vzít prostě plyšovýho šášulu a zmlátit nás, ale jako jednou udělá moje máma, ale jinak vlastně ne. Ale takže si myslím, že to máme tak celkem podobně, že se spíš snažíme jim dávat nějaký snad dobrý příklad.
3: Tak úplně volno myšlenkáři nejste, to nějaké rodičovské metody asi volíte, ale...
5: Já nevím, jestli... A já myslím, že celkem jsme volno myšlenkáři, no... Tak jako každý ten syn potřebuje totiž trošičku něco jiného. To je na tomto vlastně nejsložitější, protože třeba ten prostřední potřebuje, když nějaké hranice jsou viditelné, protože on osobně, jako jeho energetický pole, je obrovský. To znamená, že on, když prostě nevidí žádné hranice, tak je vlastně paradoxně trošku ztracený. Ten náš nejmladší naopak, ten by byl furt jako... takovej uhraničený, tak mu naopak jako dodáváme občas sebevědomí, aby se nebal říct svůj názor a projevit se. No a nejstarší František, to je takovej, to teda vnímám obecně u prvorozených, hlavně teda synů, že jsou takový jako prorážitelé, že vlastně prorazí to, co ty druhý, potom už ten chvost generační, tak ty už tam prostě jenom si tak jako v tom plujou, ale ten František má v sobě takovou klidnou moudrost. Mm-hmm.
3: No promluvil otec Vojta Dick. Mimochodem, ale já jsem zaznamenal na té zkoušce, co byli kluci, byli také tví rodičové v úctyhodném věku. Pan Radko Pitlík, literární historik a spisovatel, nakladatelka, maminka, tvoje, tedy babička. Kluku a měli krásný vztah, jak si pan Pitlík.
5: To si takhle stačil vypozorovat během jedné zkoušky.
3: Opravdu, jak si to pro mě byla zkouška ve znamení, jak si synu od Dicku.
5: Trpělivosti. Já jim už teďka doma nesvítím, jo, ale taky to určitě bude normálně, jako normálně všude, prostě občas se pohádají, ale musím říct, že jako jak já to vnímám, takže prostě furt jsou oba dva natolik trpěliví, aby se furt v lásce měli rádi, no.
3: Tak hezčí tečku za tím prvním vstupem neuděláme. Součástí...
5: Můžeme udělat ještě takovou fórovou, protože když jsi zmínil mýho tátu, ano. Tak tady byl náš prostřednícem má kamaráda Vašíka a ráno jsme snídali, on u nás spal taky, takže nás tam bylo víc a ten Vašík, ten kamarád toho našeho prostředního seděl a já jsem říkal, Vašíku, víš, jak se jmenuje můj táta? A on říká, jo, jo, počkej, Cirna mi to nějak říkal. Počkej. Koule. A já, ne, pytlík.
3: Ale byl na stopě.
5: Byl na stopě, no. Zvolil obsah místo formy.
3: Tak a teď už zalovíme v tom archivu Českého rozhlasu a dáme si herce Vojtu Dyka.
6: Tmavě červená hlína, věže na vinicích. Slunce ostrý, bílý. Výstražnej cypřiš jako prst. Do El přijíždím vlakem z Paříže s přestupem v Marseille. Nádraží voní rozpáleným železem a prachem. Klementína a Michel na mě už čekají. Michel hodně kulhá. Výjíždíme po úzký silnici mezi vinicema, pak zabočíme a zastavíme na plácku mezi stromy před bílým zámečkem s kovanou mříží a s cestou vysypanou štěrkem. Zatímco Michel parkuje a taháme z auta můj batoh, Klementýna mi vysvětlí, že moje rodina nebydlí v tomhle zámku, ale v bývalém domě prosluhy. Což nic nemění na tom, že majitel zámku je zbohatlík z Paříže, zatímco moje rodina jsou skuteční šlechtici, co přišli do Provence už ve 12. století. Takže jen doufám, ty kluku, že se umíš chovat u stolu a nejsi pošahanej vyznavač Robespierra, řekla Klementýna. Klementýna mi našla tuhle rodinu, protože ji o to poprosila babička. Klementýna, Michel a babička jsou kamarádi. Jezdívala za nima každý rok, než prodali byt v Paříži a přestěhovali se na venkov. Teď už k ním nejezdí. Vymlouvá se, že je to daleko. Babi nesnáší pospávání ve stínu a důchodcovský vejlety po okolí.
3: Aha, zabere Vojta Dyk, tuší, o co jde, v kterém roce to natočil.
4: To jsme se ještě neznali.
5: To jsme se určitě ještě neznali.
4: Úplně jiný hlas?
5: No, nebo že jsem měl rýmu. Ale
3: já vám to
5: jsem poznal. To
3: jste
5: jediný.
3: Se neznali v roce 2009, ne?
4: Ne.
3: Ne.
4: No možná, no, on tam mě znal.
3: No. Znal tě určitě. Vy jste se fakt poprvé potkali až při Blázněvém Petříčku.
4: Ne, předtím už jsme se viděli, jo. Ale jako to ještě neměl tak vykřičený hlas. Vy?
5: No, jako teď.
3: Kritický.
5: Co? Kritický, jako teďka, nebo jako předtím? Předtím jsem měl právě rýmu, no.
3: Ne, Cesta na jih, byla to solová četba Vojty Dyka ze sbírky Recyklovaný muž. Jiří Vondráček, úprava, režie Markéta Jahodová.
5: No.
3: Celý ten cyklus se jmenoval Moderní povídka. No a budeme se chvilku, Táňo, držet Vojty, protože teď bude následovat hudební ukázka.
5: Chvilku, ať se drží celý život už, to
3: ne,
5: už nemá cenu měnit.
3: Mimochodem, náš pořad budou rámovat písně svého nejnovějšího alba, takže nám, než zasní ta první prozrať, jak se album rodilo a co pro tebe vlastně znamená? Co od něj očekáváš?
5: Co od něj očekávám? No takhle, rodilo se to. No právě peníze od něj, to je ne? Asi to jediné, co neočekávám. Protože jsem si zvolil trošku trnitější cestu a jel jsem ho natočit do New Yorku za mým kamarádem Ondrou Pivcem, který tam domluvil i tamnější muzikanty. Takže co se týče peněz, tak jsem stále v červených, ale to nevadí. Myslel jsem si, že si aspoň trošku vydělám tím, že budu hrát ty koncerty, ale nemůžu je hrát momentálně. Tak doufám, že co nejdřív budu moct a že už ta situace, o které ty nechceš mluvit, ale prostě je, tak já, že už to co nejvíc pomine.
3: Mluví o ní všichni, co nejdřív, pojďme lidi potěšit.
5: No, teď jo, teď samozřejmě. Ježišmarja.
3: Jak se to album jmenuje?
5: Jmenuje se ku podivu DYK, což je vyspelovaný moje jméno, protože já jsem říkal, že nemůžu prostě nikde tam v té Americe bohužel říct Dick. Protože prostě to znamená v té americké angličtině trošku něco jiného než moje jméno. Co?
3: Já to nevím.
4: Já koukám na výraz Milana, on to neví.
3: Ne.
5: No, ale já nevím.
3: Je tlustý taky, ne? Nebo ne?
5: Ne.
4: No,
5: ne.
4: Může být i tlustý.
3: Že jo, já mám pocit, jako, a to by se vyloženě Dyka tohohle našeho netýkalo.
5: No, ale když to Milan...
3: Může být Dyk taky tlustý. Ne?
4: Já neznám, já znám spíš umený, ale...
3: Tak mě poučte, co je Dyk.
5: Co, já, tak no, Milane,
4: to,
5: já ti
4: to... Pytlíka.
5: já ti řeknu, no.
3: Až takhle.
5: Tak jako můžu ti říct, že to je pindjour, ale Takže prostě já vždycky, když jsem přišel na hotel a řekl jsem, že mám prostě rezervaci na Dyka, tak se mi nejdřív zasmáli a potom mi dali ten klíč od pokoje. Takže jsem říkal, že to nesmím nazvat jako moje jméno, tak jsem to jako udělal mezi tím tečkem, jmenuje se DYK. No. A znamená to pro mě hodně, protože jsem se odstřihnul od českého prostředí a natáčel jsem to všechno tam. A já budu jenom doufat, že se někdy podaří prostě dovést ty muzikanty, kteří to tam nahrávali, i sem. One,

0: To zněla píseň Mr. Beat, natočená jako celý album v Americe. Táňo, ty jsi vyhrála velkou soutěž, pěveckou soutěž na jedné televizní stanici. Laškuješ trošku s představou, jak si i pěvecké dráhy?
1: Ne.
0: Ne. Není to škoda, Vojto?
2: Že s ní nelaškuje? No je, protože krásně zpívá. Ale ono je to hrozně u Táni složitý, protože tak, kdyby laškovala i s čímkoliv, tak stejně bude v tom dobrá. Takže je to takový těžký. Ona může laškovat s kýmkoliv. S čímkoliv.
0: A je vdaná, už ne?
2: No, nevím. Ale ne, tak ona krásně zpívá. No. Jako určitě myslím si, že kdyby si začala psát texty, tak já bych tomu dělal muziku a ona by to zaspívala.
0: Vidíš, to je hozená rukavice.
3: Tak jo, tak zítra na to skočíme.
2: Na zítra na to určitě skočíme.
0: Ano, rodinko. Prosím tě, Vojto, a ty píšeš někdy texty ke svým písním?
2: Píšu taky. Ale je pravda, že frekvence úspěšnosti dokončení je tak někdy kolem 6 až 7 měsíců. No. Je to těžký, je to fakt těžký.
0: Tak to je opravdu.
2: Že mám v sobě takovou autocenzuru, že mi potom po týdnu všechno přijde hrozně blbý, ale potom si musím tomu od toho dát trošku odstup a proto to trvá tak dlouho. No.
0: Já pokud jde o Táňu, tak jak si už jsem proslulý tím, že mluvím o ní jako o herečce jen v superlativech, ta autentičnost je zcela mimořádná, vydělává na tom pak kamera, film, televize, ale já tě přesto bytostně považuji za divadelní herečku. Jak to vnímáš ty?
3: No, to by mě těšilo. No, protože tak je to logický, že přece jenom je pohodlnější, nebo i prostě všichni, co mají doma televizi, tak samozřejmě je to, tam se objevují a nemusíte ani nikam jít. Takže ještě furt spousta lidí, kteří jsou překvapení, že mě někdy můžou vidět v divadle. Mě to taky jako překvapuje, protože přece jenom to divadlo dělám už vlastně skoro hned od začátku, co jsem začala studovat na konzervatoři, tak potom vlastně mě objevil díky svému synovi Filipovi Raimontovi, jeho tatínek, pan Raimont do Národního divadla, tam mě vlastně dal příležitost teda zkoušet asi 2 nebo 3 věci. Takže tam to celé tak začalo a vlastně furt a celkem intenzivně v tom divadle pracuju. Ale je pravda, že nejsem nikde zakotvená v jedné stáji, byla jsem, a ne krátce, třeba 11 let v Davidském divadle, ale prostě mě baví to tak různě střídat. No.
0: Záleží na nabídce, na typu role, na tak. spoluhráčích,
3: ano, ano.
0: Na režisérovi a teda.
3: Mhm.
0: Pokus se, já vím, že to je nejapný dotaz, sdělit asi nejoblíbenější divadelní roli. Že by to byla z poslední doby Božena Němcová?
3: No tak Božena Němcová, to je srdcovka celkově, protože za prvý je to teda jako naprosto teda žena opravdu s velkým, že a její život je, to jsou prostě hlubiny a stále neprobádaný a obrovsky inspirující. Pak teda ta hra, kterou napsal pan Miloš Horanský pro divadlo Viola, ta hra je přenádherně napsaná a vlastně furt odkrývá další a další a mě jako teda herečce, co stvárňuje Boženu Němcovou, to nabízí stále furt nový a nový pohledy a možnosti. A pak taky tím, s jakýma hercema to hraju, to je Tomáš Pavelka a Aleš Procházka, tak my jsme prostě takový trojlístek, který strašně rádi spolu trávíme čas a hrozně rádi zlobíme a různě, ale zároveň, než jdem hrát představení, tak všichni tři cítíme nějakou úctu k tomu dílu a to je prostě obrovsky příjemný, jako nemusí člověk by nakládat energii, protože se prostě všichni sklouzneme na tom, že to představení chceme, aby se událo ten večer, to úplně to nejlepší, co jde.
0: Viděla jsi tu televizní podobu? Seriál?
3: Ne, ještě jsem to neviděla. Neviděla. Ale to teda upřímně řeknu, že já totiž, když to měli dávat, tak já jsem v sobě začala sledovat takový už trošku kritický jako pohled a bylo mi to hrozně líto, že už bych na to koukla. No tak to se teda ukažte, jak vy jste to udělali. Takže spíš jsem si řekla, že od toho potřebuju odstup a podívám se na to, ale nemám ráda, když už tam jdu s nějakýma předsudkama nebo na něco jdu, nebo se jdu na něco dívat. Je to škoda.
0: Vojta. A jeho cesta tedy k tomu herectví. Bylo to dilema, jestli tedy budu studovat herectví nebo budu studovat přímo hned zpěv. Pač dnes seš, řekl bych, špetku více v povědomí jako zpěvák než herec.
2: No, to ano, ale je pravda, že fakt jednou za čas se snažím s tím divadlem udržovat kontakt, protože to si myslím, že pro toho herce je prostě neuvěřitelně důležitý. Jak ten přímý kontakt s tím divákem, protože přece jenom u toho filmu člověk má prostě šanci na nějaký reparát, může natočit několik klapek a ten přímý kontakt, ta regulérní dráha srdce v tu chvíli toho představení je prostě hrozně důležitý, myslím pro každýho herce. Takže já se vždycky snažím jednou za čas zkoušet a vlastně zkoušel bych i víc, ale jelikož prostě mám hodně té hudby a dejme tomu toho natáčení, tak to je míň, ale se vždycky ptali, jestli jako jsem víc herec nebo zpěvák a já vlastně jako nedokážu na to odpovědět, prostě vždycky říkám, že jsem jako člověk a dělám to obojí a zároveň při zpěvu využívám herectví a při herectví zpěvu, takže to tak je.
0: Co očekáváte od režiséra? Trváte na tom, tedy tak vás cítím, aby byl chytřejší než jste vy. Aby jaksi jste měli bezmeznou důvěru v jeho intelekt, v jeho pojetí a nemáte třeba potřebu, třeba u tebe jsem to Táňo postřeh, tak jako s ním polemizovat nebo jaksi aktivně mu třeba chtít narušovat jeho představu. To jsou herečky, které jaksi v tomto ohledu vynikají.
3: Jo, já nevím, to přiblížení teďko bude trošku takový, že se to říká, ale vlastně je to asi nejlepší to takhle přiblížit. Já si myslím, že ten režisér má být trošku jako rodič, jako rodičové teda, takže třeba otec řeknu, jako jo. On by měl ve mně vzbuzovat nějakou autoritu, měla bych vědět, že má nějaké svoje zkušenosti napřed a tím pádem, že má nějakou představu o tom, jak teda chce, aby vypadal jeho dílo, nebo teda život, nebo výchova. Jo, když to takhle převezmu, co i očekávám od rodiče, jo. A pak by měla dát přesně ty hranice, nějaký pravidla a vlastně říct vůbec, proč to děláme, nebo proč jako žijeme, nebo tohle, to, co očekávám i třeba, že rodiče, že někdy se doma takhle lidi třeba bavějí a je to zajímavý. Takže to a v tom on dává svobodu a má ty herce, i to divadlo, i tu hru rád.
2: No já to nemám úplně jako otce, protože jsem dělal i s režisérama, který jsou třeba mladší, ale spíš mě tam vždycky vábí, nebo mám to asi podobně, že začínám u tématu, jestli vůbec si dokážu představit, že můžu já tomu tématu něco přinést, anebo to téma, jestli může přinést něco mně. A u těch režisérů to prostě spíš mám jako... Já se teda taky hodně hádám a polemizuju, protože kdyby to tak nebylo, tak mám pocit, že takhle, zkrátím to. Když si uvědomím, že to představení potom v uvozovkách budu jenom hrát, tak vlastně na tom nejkrásnější je to zkoušení. Pro mě teda. Já to budu upřímnej. Jako to hraní, to prostě se nějak třeba vybičujete a prostě hrajete 2 hodiny něco to, ale vlastně ta cesta k tomu, jak k tomu dojdete, je vlastně to nejzajímavější, protože se jedná o to setkání těch lidí. Jo. Setkání toho režiséra, toho dramaturga, toho scénografa, scénografky, kostymérů, prostě všechno. A najednou potom už to samotné představení je hezký, protože už je tam to pozlátko, třeba ty reakce těch diváků a ten potlesk a tak dále. No a skončí to a jdete domů a tak dále. Ale ty zkoušky jsou pro mě taková vlastně furt posvátnost, ten takový rituál vlastně, jo. Takže to já mám na tom nejradši, takže potom se podle toho taky samozřejmě rozhoduju, abych to nejposvátnější, co na tom divadle vlastně zažívám, abych trávil s lidma, který mě nějakým způsobem třeba i někam posunou, no.
0: Měla Táňa v tomhle složitém čase, který nebudeme rozebírat, nějakou práci filmovou, televizní, nebo si byla úplně...
3: Ne, neměla. Neměla, ne. Nebo ne. To já nevím, o jaký dlouhý pauze se vlastně jako bavíme. Minulý léto jsem natočila film Večírek a vlastně potom už se teda nehrálo a já jsem nic nenatáčela. Vlastně začínám natáčet až teď.
0: A prozradíš co?
3: Co budu natáčet?
0: Teďko... Ty Špunty!
3: Ano, Špunty na vodě, což je pokračování takového úspěšného filmu Špunty na vodě, tak teď Česká televize se rozhodla, že by chtěli natočit teda 13-dílní seriál, takže na to se moc těším, protože přesně kvůli hercům, jako je Pavel Liška, nebo Jirka Langmajer, nebo David Novotný, Anička Polívková, tak my jsme byli úžasná parta už předtím a hlavně s panem režisérem, s Jirkou Chlumským a s celým tím štábem. A to hlavně je to film pro celou rodinu a vlastně teď za té doby, o který ty se nechceš bavit, tak my jsme zjistili, jo, protože každý večer teď jako nic se nedělo.
0: Já jsem napadán ze všech stran, ano.
3: Ne.
2: Já si myslím nakonec, že se o ní i chvíli bavit budeme.
3: Ne, my jsme totiž jako každý večer a že jako tak jdeme si pustit něco společně, že jo, i s dětma a přišli jsme, že je strašně málo filmů, na který se můžeme dívat společně. A furt jsme vlastně sahali do té filmografie vlastně starý, jako S tebou mě baví svět, Jak vytrhnou velrybě stoličku.
2: Což takhle dá Cišpena.
3: No a to už naše děti znají, jako rádi se na to podíváme znova, ale jsem říkala, prostě musí se točit jako rodinný filmy. Bylo to trošku něco takového, jako že je to takový jako nuda nebo potůrové. Myslím si, že takových 20 let to tady prostě bylo. A teď se ukázalo, že takovýhle filmy prostě potřebujeme, protože třeba ještě taky někdy doma budem zase, že jo? Nebo taky třeba ne, jo, ale prostě je to prýma se podívat společně i s dětma na film, který teda vy u toho neusnete, protože je to nudný, a nebo oni tomu nerozumějí, protože je to zase pro dospělí. Tak tohle by mohlo být něco. No a pak bych měla točit film Mašíni, který se teda už dlouho připravuje, asi 5 let, a teď konečně to teda vypadá, že v srpnu se bude točit, a to mě zajímá, protože si myslím, že
0: to téma,
3: vlastně, no tak to téma je zajímavý, že jo, a velmi rozporuplný, tak to mě baví, když to takhle je.
0: Vojto, co osud myslivečka, taky bude myslivěček rodinný film.
2: On už umřel. Ale rodinný film
0: oživí ho, myslím, Vojta Dyk, ano.
2: Myslím, nebude, protože při prvním střihu měl 2 a 3/4 hodiny, ale ne, ale já nevím, hele, to bude takový trošičku, spíš si myslím, víc úzkoprofilový film. A to jsem teda musím říct, že ten minulý rok...
0: Takže umělecký počin pro vyvolené.
2: Ne, to nechci říct pro vyvolené, pro toho, kdo si to najde samozřejmě, ale nevím, protože se obávám, že třeba toho myslivečka vůbec tu nejenom práci, ale vůbec ten osud nebo toho člověka jako znám málo lidí. I já jsem ho neznal tak dokonale, já jsem věděl, kdo to byl, ale neznal jsem ho tak dokonale, abych mohl přesně jako říct to. Takže vlastně jsem i za to rád, že to bude takový jako i si myslím naučný film, jo.
3: A hudebním skladateli,
2: ano. A tak já jsem ten minulý rok měl ve znamení takovýchhle trošičku, dalo by se říct,

0: Cházel s Jirkou Černým a vůbec s lidma z jeho kapely bývalý a tak jsem si o něm zjišťoval a vlastně jsem zjistil, že on byl opravdu takový propojovatel obrovského spektra lidí, kterým všem půjčoval peníze. On sám skoro nic neměl, jenom na pivo a na cigára, na což potom taky teda dojel, ale prostě...
1: No Evu Jakubkovou, jeho ženu by mohla hrát Táňa.
0: No, mohla.
1: Ano. No tak bohužel.
0: Ale ta taky neskončila úplně nějak tak no. Vesele. Tak radši něco
2: veselější. Jak se to taky dlouho furt připravuje a oddaluje, tak mezi tím už bych spíš mohla hrát jeho maminku.
0: No, no a já jeho staršího bratříčka.
1: Ne, ne, tak já jsem ti Petrem Novákem skočil do řeči.
0: Ne, ne,
1: a ty
0: bohužel
1: chtěl říct jiný film, který já, věříš, ne, že budeš točit.
0: Film, to asi teď, filmy se teďka nějak moje všechny odložily spíš, co se týče televizní práce, tak taky bych měl roztočit seriál o jednom takovým zvláštním bláznivým profesorovi, ale takovým vlastně frajírkovi, ale který prostě miluje ze všeho nejvíc na světě vlastně tu školu a je to vlastně, má to svoje povolání prostě jako takový poslání. No. Takže to je věc, která mě teďka bude zaměstnávat.
1: No ten Dick na pohled takový pohodový, usměvavý, pěkný, nekomplikovaný člověk hraje takhle složité charaktery. To je nesmírně jaksi lákavé, že tě takhle režiséři vidí.
0: A viděl jsi film Přes prsty?
1: Tě a... Co jsi viděl?
0: Viděl jsi film Přes prsty? Ne, ne. Ne, já jsem právě teďka, já to musím říct, upřímně říct, že jsem na filmu, no ve filmu v televizi zas tak složitý charaktery jako nehrál. Že vlastně až ten minulý rok a že jsem opravdu trošičku přestal ty v úvozovkách
1: pohledné hochy
0: a nadějné právníky a tak dále, jsem to začal odmítat, ty scénáře. A prostě jsem si přál něco, co by mě vyloženě naplnilo jako třeba ta práce na tom divadle, protože tam jsem si toho užil jako do syta. A přišla ta zpráva o... ten film s Vaškem Kadrnkou a ten o tom myslivečkovi s Petrem Václavem. A já jsem si říkal, no tak možná to funguje, možná si člověk opravdu nejdřív musí udělat místo, vyčistit si všechno, prostě říct si, OK, tak tohle to mám za sebou, tenhle ty prolí a teďka bych zase něco pokročil někam dál, no. Ale když člověk bude furt přijímat jenom a furt zároveň toho pracovat,
1: recyklovat,
0: tak to stejně někam neposune. No tak jsem zvědav, jestli to mělo nějaký význam v mojí herecké cestě.
1: Tak jsme lehce zmapovali televizní a filmové projekty Táni a Vojty, ale ty se stala Raněvskou v inscenaci Českého rozhlasu.
2: Ano.
1: To tě potěšilo určitě.
2: To mě potěšilo moc. No. Tak to
1: figura.
2: Jsem vlastně natočila třeba na podzim roku 20. A to mě,
0: při druhý vlně.
2: To mě totiž potěšilo, protože já jsem vlastně začínala právě
1: nedá
2: na divadle.
1: Ten
2: já jsem začínala... na divadle jako Aňa. V Národním divadle právě jako Aňa ve Višňovém sadě a paní Raněvskou hrála paní Jana Prajzová. A to prostě bylo...
1: Legendární představení.
2: No, jako, ale ona byla fantastická, úžasná, jo, prostě to bylo něco, jako, a protože jsem tam teda neměla vlastně žádného svého vrstevníka, jako Zuzka Stivínka, ale ta byla trošku starší a byla hlavně už taková opravdu už taková otřískaná herečka, já jsem byla holka prostě z druháku, že na konzervatoři, tak já jsem tam neměla co dělat, no tak jsem se chodila teda dívat do těch šál a znala jsem to naprosto všechno. Kdyby řekli, že paní Jana Prajzová onemocnila, tak jsem byla připravená tu celý za ní zahrát.
1: A byl to tvůj sen jednou?
2: Byl to můj sen.
1: Si zahrát.
2: Byl to můj sen.
1: Taký český rozhlas.
2: No, takže opravdu já vůbec nemám žádný sny, že bych si něco chtěla zahrát, ale tohle jsem si říkala, že s tím bych ještě se chtěla setkat s touhle hrou. Přesně, v jakýkoliv podobě. A takhle mě to potkalo, tak jsem byla ráda. Ale ještě hlavně s takovými úžasnými hercema, který tam se mnou hrajou.
1: Teď zazní píseň z alba Vojty Dicka You Don't Know Who I Am. A tam se Táňa roztančí. Já jsem viděl ten klip, který natočil Honza Malíř s Olinkou, svou ženou, Malířovou Špátovou. Choreografii já tady mám napsáno, že dělal...
0: Jan Kodet
1: a já jsem byl přesvědčený, že choreografem musel být nejbližší přítel Honzy, pan Kilián, ale to by měl daleko asi k vám. Takže opravdu to nemám špatné podklady, byl to ne, Jan Kodet.
0: Byl to Jan Kodet, ano, ano.
1: No, jste tančili v Lukách, obrovské pohybové dispozice.
0: Obrovské pohybové dispozice. Táni. Ne, Táňa tančila, já jsem se tak pohyboval.

0: to tančila Táňa Dyková, ty se tam tak si
1: děkuju,
0: pohybově
1: Helene.
0: Přičmrndáváš, no, ale celé to odspívá.
2: Ten harapes jsem taky jenom zvedal, jo, nosil, přesouval v podstatě ty baterie.
0: Kde je ten klip k vidění?
1: K vidění je na YouTube. No,
0: a já můžu říct, že stojí za vidění, opravdu. Se nesmírně vydařil.
1: Děkujeme.
0: Teď si dáme ale Táňu Dykovou, co by herečku, rozhlasovou.
3: Chtěla bych tu sedět a pít a poslouchat muziku tak dlouho, dokud neusnu a už se do toho všeho neprobudím. Jsem mrcha Aleši. Michalova smrt. To bylo pro mě vysvobození. Teď, když se má Honza vrátit. Ale proti peklu, který jsem udělala Michalovi ze života, byl ten konec úplnou propustkou do ráje. Přiměla jsem ho, aby se do mě zamiloval a potom jsem ho nechala stát v půli cesty. Michal... Nejdřív to byl jen takový příběh jedné noci. Ani jeden z nás nechtěl víc, jenže já jsem založila požár, abych si měla kde ohřát svoje skřehlý ruce.
4: Jak umřel Michal, Renko?
3: Co? Co já vím? Zeptej se Borise nebo Klevara. Já to vědět nechci.
4: Tvůj muž je pro tebe tak důležitý?
3: Kdybych Honzu tolik nemilovala, kdybych tady nebyla tak sama, tak nešťastná, nikdy bych do toho nespadla. Ale byl tak daleko, nechal mě tady. Myslel si, že si umím poradit sama, se vším. Myslel si, že jsem taková ta ženská, která nechce, aby ji někdo opatroval. A já ho tolik potřebovala.
0: No, to byla charakterní herecká role. Říkám to z toho důvodu, že se psal rok 2001, takže ty jsi byla velice mladička.
2: To už jsem žila.
0: No a mimochodem, promiň, Vojtovi bylo tenkrát 16, jako
2: takže mě bylo 23.
0: Ano, tak teď to upřesnila všem.
1: A taky si měla rýmu.
2: Rýmu?
1: A nebo nějaká šílený večírek, šla si rovnou.
2: To spíš.
1: Zatímco já přicházel o panictví, tak Táně už natáčela takovýhle klády.
0: Co?
1: Ne, to už já si to upřímně nepamatuju. Je, pardon.
0: Přišel náš syn. Druhý. Syn, ano. Ano, nejmladší synové přišli. Ano.
2: Nejmladší a nejstarší.
1: A nejstarší.
0: Ty jsi 16-letý, ahoj, ty jsi tady minule nebyl. Ty jsi po první Fungeltu, že jo?
2: Ne.
0: Už tady byl někdy. Jo, jo.
2: Takže víte. Ano,
0: to je... Milé, vítane, osvěžení, já zase budu koukat na ty zdravé, vitální kluky, ale ano. Já se musím ptát.
1: Ne,
0: a
1: už
0: ptát se budu a chci na slepici na zádech, ano. Kterou tady denně teď v Ungeltu zkouší, ale hlavně to byla volba v určitém čase a jednoznačně vyhrála. Nabízeli jsme Táni po skleněném stropu krásné, charakterní, dramatické role a vyhrála jevištní groteska. Proč a proč s Dykem?
2: No, tak proč... No, protože vlastně my jsme ji vybírali na podzim, tenhle podzim. Tak nějak všecko, co nás provázelo, o čem nechceme se bavit, tak
0: nebylo... v množném čísle, nechceme. Já jsem pocit, že jsem tady opuštěn.
2: No teda ty vlastně nechceš, promiň. Ano, jenom ty nechceš se bavit. Tak byla vlastně ta situace, byla smutná, nebo prostě nebyla veselá vůbec. A já jsem si řekla, že na charakterní herectví bude času dost ještě a že prostě moje touha byla diváka pobavit. Prostě, aby si trošku prostě odpočinul od všech těch starostí, které nás tykon provázely a aby prostě, a jo, a věděla jsem, že to představení je hlavně připravované pro letní scénu, i když se pak nadále samozřejmě bude hrát tady na kamenní scéně Ungeltu, ale že jsem chtěla zažít takový ty léta na tom novém světě, ty teplý večery, kdy prostě se lidi budou smát a nás bude bavit je bavit. To byla opravdu moje touha a je nadále a já si opravdu
0: takže
2: moc přeju.
0: Takže Táňa se trefila na slepici na zádech a pak propašovala asi velice
2: umě. Vůbec jsem to nepropašovala,
0: Dyka,
2: ne.
0: No musela se ho přesvědčit, ať to hraje.
2: Ne,
0: taky,
2: musela
0: nebo
2: jsem
0: hnedka ho. Na první dobrou si to Vojta přečet, co to tady máš, já to chci hrát.
1: Já to nečet ještě vůbec. Já to...
2: Ne, já prostě, no tak tohle, tak to mně se líbila ta hra a říkám, no tak ale jako to je přímo pro nás dva s Vojtou, protože to je o dvou, to je takhle, to není o dvou bláznech, to bych, ale musí to hrát naprosto dva herci, kteří se přišli znemožnit. Jo, před publikum. No a to my prostě s Vojtou máme rádi. My vlastně tohle, co tady dneska jdeme, děláme, jako jo, jako že tady mluvíme o nás a o našich dětech, tak tohle my úplně rádi nemáme a vždycky se trošku tak jako u toho kroutíme. Ale co máme rádi, jako na veřejnosti, nebo to, a to je právě si ze sebe dělat legraci spolu. Že jako mluvit o sobě, jak se hrozně máme rádi, jak je to prýmá, co všechno děláme doma, to vlastně se nám trošku, to nám nějak nejde. Nebo aspoň mě, nechci mluvit za tebe.
1: Já tě mám rád.
2: Já tebe taky mám ráda. Ale prostě jako takhle, no, tak...
0: Nemimochodem, pojďme prozradit, že to je stylizovaná jevištní groteska a tihle dva, Táňa a Vojta, jsou opravdu jaksi povoláni k tomuto hrát, pač jsou mimicky a pohybově taky velice zdatní, že to není jen o slovech verbálně, ale je to opravdu svého druhu klauniáda a pro mnohé lidi to bude šokující překvapení. Jak si opravdu, až do jaké míry jste ochotni
1: ty to tady líčíš, opravdu, jak kdyby měl přijet Shakespeare.
0: Legraci.
2: My jsme to představení, ale začali zkoušet v únoru. Už v únoru, v těch příšerných jako dnech, jak byly furt ty strašné mlhy. Určitě si toho i ostatní všimli. A to bylo teda něco neuvěřitelného. Já se teda musím přiznat, že jsem takhle těžké zkoušení ještě nezažila. A nejenom proto, nebo ne, z důvodu, že by to bylo tak příšerně těžké, ta hra to vůbec ne, nebo i když náročná je. Ale jako opravdu v takovéhle atmosféře opravdu ze sebe dolovat nějakou legraci, to teda to, jako musím říct, že to teda bylo opravdu náročný. A teď vidím, že zase, jak už se blíží, ten divák už je blízko a ta premiéra už je blízko a všecko už se to teď uvolňuje, tak jak to najednou zase prostě jde. Tím chci říct, že ten divák je tak neskutečně důležitý, že jsem si to nikdy neuvědomila a začala jsem si ho vážit ještě víc, než jsem si ho vážila předtím.
0: Možná děti přestanete být v bablnce, já přestanu být vstřícný a laskavý moderátor a proměním se v direktora, který si něco bude chtít ověřit. Mm-hmm. Nebyl jsem teďka pár dní na zkoušce a než vás pustím na letní scénu, tak si chci ověřit, jestli máte bez nápovědy v hlavě bezpečně usazený text. Takže já vás teď požádám, milí herci, abyste, bohužel neuvidíte jejich pohybovou výbavu, protože zůstanou sedět u stolu, ale do mikrofonu vám to odehrají. Začíná představení Slepice na zádech.
1: Počkej, promiň Milane, ještě než to začne úplně všel, já samozřejmě ten text ovládám brilantně, ale jenom bych chtěl pro diváky Českého rozhlasu říct, že Táňa se nalíčila. Jo,
2: a dneska. No já si myslela, že to bude snímat i kamera.
1: No právě, no. Takže prostě jenom, že má takový třpitivý tváře, krásnou takovou nenápadnou rtěnku, má namalovaný i oči, myslím zvenku, ne zevnitř.
2: A vzala si šaty
1: a podprsenku. Tak jich můžeme.
2: Tu jedinou právě nemám, ale vypadá to, že mám.
1: No tak samozřejmě.
0: Pochlubila se, že nemá. Já jsem chtěl požádat našeho zvukaře, který nám pomáhá i při ozvučení tohohle rozhlasového pořadu a zároveň zvukařem a osvětlovačem toho představení, aby na začátku zazněl alespoň blesk a on řekl, že to nejde. Tak si představme blesk a na scénu vstupuje a jedná kdo?
1: Já udělám ten blesk. Dobrý večer, paní Kovaldová. Stalo se něco?
5: Hledám psa.
1: Jakýho psa?
5: Bílýho.
1: Vy máte psa?
5: S černýma flekama.
1: Proč?
5: Nevím.
1: Proč ho hledáte tady?
5: Ztratil se mi.
1: Ach tak.
5: Vy jste sám?
1: Ne, já mám 3 ženy.
5: Můžu dál?
1: Ne.
5: Tak nashledanou.
1: No a to byl konec té hry.
0: Ale tak to napsali snad.
2: No to je jako kdyby pršelo.
0: Sami. Zkontrolujete si, jak to bude vypadat pak na letní scéně.
2: Prosím vás, o takový blbině to samozřejmě není.
1: Přesně, je to o kočce.
0: Takže přátelé, náš čas vypršel. Já děkuju.
1: Ale jako v rozhlase, ne, životní, ne?
0: Ne, to doufám. No. Rád bych, aby se mě to taky týkalo.
1: Ne, protože kdyby to někdo poslouchal a najednou, rozumíš, někdo to poslouchá v neděli dopoledne a najednou náš čas vypršel, no tak třeba víš co, aby si to někdo nebral.
0: Takže já děkuju dnešním hostům, manželům Dykovým.
1: Ale stejně tak jenom na závěr, stejně ten covid svině, víš? No,
0: to mohu potvrdit. A mohu a chci pozvat na příští rozpravy. Vyjedeme z Ungeltu a zamíříme do Dráškova. To je krásná vesnička na Sedlčansku a existuje tam divadlo Hogo Fogo. A rozmlouvat budeme s principálkou toho divadla, Gábinkou Falcovou, a patronem toho divadla, který žije ve vedlejší vesnici. A tím je slavný herec Karel Roden. Tak to je pro dnešek všechno. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.
6: The number you have dialed is busy. You will not be connected.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, jsem potěšen, že vás mohu opět po týdnu pozdravit na začátku nejenom týdne, ale i dnešních vlídných tónů, tedy pásma instrumentálek pro vaše uši, ale i pro vaši duši. Frankie Carl, narozený jako Francis Nuncio Carlone, byl onehdy oblíbený americký pianista, kapelník i skladatel. Tento rodák z Providence na Rhode Islandu zažil coby instrumentalista nejlepší časy ve 40. a 50. letech minulého století, kdy se mu přezdívalo čaroděj kláves, ale přes všechny úspěšné nahrávky a koncerty nabyl proslulosti především jako skladatel, když se na sklonku 30. let jeho Sunrise Serenade, tedy Serenáda slunečního svitu, stala mohutným šlágrem. Jako první natočil orchestr Glenna Graye, ale nesmrtelnou se stala tato melodie zásluhou orchestru Glenna Millera. Muzikantské začátky Frankieho Carla však snadné nebyly. Jeho otec byl nemajetný dělník a tak si nemohl dovolit opatřit pro syna ani levné piano. Frankieho vášeň pro tento nástroj však byla velká a tak jeho strýc, původně barový pianista jménem Nicholas Colangelo, mu vytvořil jakousi napodobeninu kláves, aby mohl cvičit, než pro něj našel v rohu jedné tančírny polorozpadlé piano, které mu pak pomohlo opravit do uspokojivé formy. Jinak strýc byl pro Frankieho důležitou osobou i v tom, že synovce docela záhy angažoval ve svém tanečním bandu, který vyhrával v oblasti Rhode Islandu. Frankie Carl si rychle vybudoval jako pianista velmi dobrou reputaci a spolupracoval s později slavnými zpěváky taktéž italského původu Deanem Martinem a Jerrym Whalem. Ve svých 32 letech sestavil svůj první orchestr a na plakátech byl v reklamní nadsázce uveden jako největší americký pianista. V tomto punktu vyprávění o Frankiem Carlovi přerušíme a přehrajeme vám pár snímků, které natočil se svým orchestrem mnohem později. Nejprve to bude skladba oslavující skotské jezero Loch Lomond, kterou můžete znát s textem Ivo Fischera a v podání Valdemara Matušky. A Jiří Kasal vám přeje klidný poslech.

Půvabná Shannonova irská ukolébavka Tu Ra Lu Ra Ra, kterou proslavil Bing Crosby, zazněla v něžném uchopení orchestrem, v jehož čele stál pianista Frankie Carl. Ta uzavřela blok ukázek z alba, které bylo jakousi hudební cestou okolo světa. Však se také jmenuje Around the World, tedy okolo světa. Frankie Carl ji natočil před více než 60 roky. Zejména z ekonomických důvodů musel Carl s příchodem 60. let svůj band rozpustit a věnoval se dráze solového pianisty, který si po dobu takřka 30 let udržel své četné věrné fanoušky. A Frankie Carl byl opravdu prvotřídní pianista, čehož důkazem může být i jeho interpretace Tales from the Vienna Woods, tedy povídek z vídeňského lesa, slavného valčíku Johanna Strause mladšího, který, jak známo, volně inspiroval k literárnímu zpracování Edna von Horvátha.

The Wooden Soldier and the China Doll, dřevěný vojáček a čínská panenka. To byla příjemná skladbička autorů Jonese a Newmana, která uvádí monotematické album pianisty Frankieho Carla a jeho orchestru z roku 1959, nazvané Beautiful Dolls a složené ze songů o panenkách a s panenkami v názvu. A jedna taková z papíru, Paper Doll, bude finální hudební položkou dnešních vlídných tónů a malého portrétu mistra piana a kapelníka Frankieho Carla, neboli Francesca Nuncia Carloneho, který se dožil vysokého věku 97 let a zemřel v březnu roku 2001. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední, tam zaspívám, až zvon se rozední.

No vážení, vy jste si nás zase zapnuli, to je od vás krásné. Tak bychom vám to měli nějak vynahradit. Proč zrovna dnes? No, protože rozhlas má výročí přece. V květnu Zeg Bell. Takový louky letiště prej tam bylo. A ve stanu se začalo vysílat. Co pak o to, ale... Já, když si představím Pavlíkov, v té době to znám jenom z vyprávění. To už byla v Pavlíkově elektřina zavedená, nebo se tam zrovna zaváděla. Jak jsme o tom mluvili, oni ji nechtěli, to jsou nějaký novoty. Žárovkou svítit, proč pak, když petrolejka stačí a petrolejn skoro nestojí nic. No a přesto se to prosadilo. No a teď by mě zajímalo, kdo tam měl první rádio. Kdo tam měl první rádio, kdo by mě to řekl? Žaninko, papoušku, co tomu říkáš, posloucháš? Kdo mohl mít první rádio v Pavlíkově? Možná pan řídící? Nebo pan pošmistr, určitě možná ve velkostatku u Černých, tam byly na tyhle ty novoty.

No a na krystal se chytalo takový krystálek kovů. Já mám krystalku. Jak se tam takovej drátek zkroucený vpichoval do kousku kovu. Jak to tam nejdřív praskalo a potom, když se to vpíchlo hezky do toho místečka, kde to nějak čert ví, jak to bylo, no. A ve sluchátkách to praskalo, že jo, a potom se ozvalo takový škodečení. Jo, to bylo, ještě se začaly teprve hojit ty rány po první světové válce, která vlastně skončila před 6 lety. Co to je 6 let? Pomník padlejch už asi stál. 26 men je tam. Těch, který padli v první světové válce, ty už se elektrifikace Pavlíkova nedožili, ani rádia se nedožili. A život šel dál. Tečka.

No a když se tak ohlížím, tak nevím. Nedovedu si představit to, jak by vypadalo dětství naší generace bez rozhlasu. To je stejně hezký, že se muselo vymyslet slovo pro rádio. Rozhlas. A to klaplo. To jim vyšlo. Ale když se potom snažili vymyslet nový slovo pro televizi, rozvit, tak to už se neujalo. Ale rozhlas se ujal. Ta naše mateřština je krásná. Kolik má jemností, rozhlas. Za mýho dětství taky nebylo rádio všude, v každém domě. Ale jako kdyby bylo, protože my děti jsme si říkali všecko to, co jsme v rozhlase slyšeli.

To je taková, víte, ta dnešní, to bude taková chvála rádiu. No a díky pokrokovosti nejmladšího babičinýho dítěte, strejdy Vaška, který dělal ve fabrice stadion v Rakovníku, když přinášel obtisky, firemní obtisky, které se otiskovaly pod řídítka na takovou tu silnou trubku. To byla vzácnost, papírek, vůbec nic tam nebylo vidět. Ani když jsme se podívali proti slunci, bylo to neprůhledný a muselo se to namočit a tak hezky ten obtisk se musel na něco hladkýho, na kus kovu, hezky přitisknout a potom takový papírek z toho svlíknout a někdy se ten obtisk natrh nebo odtrh nebo přetrh a když se to povedlo, tak tam byl vidět závodník, jak letí na kole. Letí na kole a za ním jsou takový čárky, jak jede rychle. A pod tím bylo napsáno stadion. A strejda tam lakoval, dělal linčičky na rávkách, protože tam mohl dělat, protože měl měšťanku. Všichni kluci od nás, ne, mý strejdové, já říkám kluci, protože maminka o nich mluví jako o klukách. Kluci měli měšťanku, to jim naší dali, ale nám holkám prej ne, protože stejně nemáme dvoje šaty, jenom jedny a stejně se vdáme, tak kluci potřebují mít měšťanku, aby mohli mít řemeslo. Tak Pepík dělal zámečníka, Vašek taky, Rudolf a František dělali zedníky. No a holky se vdali. Teta Hela, první dítě, babičiny, ta šla do hájovny, měla hajnýho. A moje maminka si vzala Adama z Chodska.

No jo, to sem jako by skoro nepatří, i když všecko souvisí se vším. Já jsem chtěl říkat o tom, že ten strejda Vašek byl pokrokovej a jak si vydělal peníze, ušetřil a koupil domů, tedy babičce, rádio značky Makrofon. No to byla krása. Truhlář Beneš udělal pod to rádio poličku, maminka tam uštrikovala hezkou záclonku s kytičkama, s tulipánama, i nějaký ptáčky tam byly. A děda to rádio poslouchal a jak tam na něj sedla moucha, tak měl plácačku na mouchy a plesk. A babička řekla, kdo to má po tobě pořád utírat, ty mouchy, ty mušince. Já ty mouchy nesnáším.

to sklo, kde byly ty města, všelijaký, s těma flekama po těch mouchách, Lublin, Budapest, Berominster, Hilversum, Paris, PTT, Katovice, Ústí nad Labem, Dresden, Marseille, Roma, Charleroi, Berlin, Nürnberg, Liblice, Zagreb, Brasov, Strasbourg, Moskva, Ankara, Motala, Droitwich, to jsem nikdy nevěděl, co to je, Droitwich, s dvojitým V a římská jedna tam byla, Oslo, Varsava, Kavn, Dbg, no kde to vůbec leží, jsem si říkal, Kavn s dvojitým V, Dbg, Lachty, Minsk, Frankfurt, Horby, dvě tečky na O, Wroclav, Leipzig, Graz, pomlčka Dobl, to jsem si taky říkal, no teda, tam bych se chtěl někdy podívat. Brno, no, to jsem věděl, že u jeskyně Macocha. London, Bucuresti, Roma, Sofia, Rennes, Stockholm, Hilversum. Jedna. Beograd, Charkov, Bruxelles, Les, Lyon, Vín, Riga, Helsinki. A nad tím taková kukulatá čočička. A v tom nikde nebyla tadyhle ta barvička do zelenkava, jako byla na magickém voku, kde byl motýlek, který se zužoval a rozšiřoval podle toho, jak se ladily stanice a jak ta stanice byla silná. Když byla moc silná, třeba Praha, Praha 1, tak ten motýlek se tak roztáhl, ty křídílka, že to v magický voko zářilo jako... Jako co? Jako... Vočko našeho, tedy vašeho, papouška Žaninky. Jenomže Žanda má voko černý a tamto magický voko zářilo takovou tyrkysovou modří, jako když sprchne a slunce zapadne a na obloze se objeví taková, na večerní obloze taková zelenomodrá, vymitá část mraků. To byla barva magického voka.

Když naší bílili poprvé, tak muselo rádio z poličky. A já jsem si říkal, to není možný, aby tam nebyli malí muzikantíci. Malí muzikanti. Ono to rádio stálo na stole. I poličku jsme museli sundat, teda babička musela sundat poličku. To rádio se muselo odpojit, anténka, uzemnění. Ta anténa se musela vytáhnout z rádia, zůstala viset na blesk pojistce. Blesk pojistka to byla taková jakoby výhybka, taková svorka, která do takových kleštiček zapadla páčka mosazná. Tím se spojila anténa, propojila. Když se ta páčka z těch kleštiček vyndala a odklopila, kdyby přišla bouřka a šlehnul blesk, což se taky jednou stalo, že praštil blesk do antény, která vedla z našeho komína na stožár na protější naší stodole, a to byla taková hyba a tu anténu to přeseklo. Ale naštěstí byla blesk pojistka vypnutá, že ten blesk nemohl vletět do toho rádia. Ta anténa byla krásná, to byl měděný drát na takových dvou vajíčkách porculánových. Ten střed antény, který byl ten svod do toho rádia, musel být odizolovaný. No, jsem chtěl o těch muzikantících vyprávět přece, že jo. Jak jsem se těšil, že konečně ty muzikanty malý uvidím. No takový šroubečky, tam byly, takový papundek lze zadubil s obrázkama. Anténa tam byla, uzemění tam bylo, bylo tam napsáno makropon, spoustu dírčiček. A strejda Vašek mě to pomohl očroubovávat. Já jsem se tak těšil, že tam uvidím muzikanty, jak tam hrajou na trumpetky malý, na housličky, na bubínky. Jo, starou belu. Tam byly pavučiny a nějaký trubičky a nějaký cívečky a prý to jsou kondenzátory a potom takový nože, který se do sebe zaklapovaly a to prý bylo ladicí, zařízení. A všude spoustu drátků a cíveček a ampliónek byl zabalený do takového plátínka a to bylo všecko. A ani jeden muzikantík tam nebyl. To bylo zklamání.

Já jsem myslel, že tam bude takový pódiátko a na tom už bude sedět kapela. Pan bubeník Patera malinký, s malinkým bubínkem a s malinkýma činýlkama. A bude to dirigovat pan kapelník Polívka. A muzikanti, že budou mít na hlavách čepice se zlatou lirou. Jako jsem to vydával, když jsem s maminkou chodil, to byla válka a byly jenom taneční čaje odpoledne. A v tom rádiu, že to bude takový všecko, jako jsem to viděl v té hospodě. Ale přesto, když vysílalo rádio, to se rozlejhalo celým Pavlíkovem. Hvězdy se líbají, když se večer skloní, ta písnička stará, taková pěkná. Nebo to jsme všecko znali, ty Kmochovy pochody, jako kolíne, nebo polky jako šroubovák. Já tě, holka, nemiluju, já tě nemám rád. Ale my jsme znali ty vošklivý slova, ty jsme zpívali a velký lidi nám říkali, fuj, to je hamba. Už byste mohli mít rozum, jste už dost veliký, ale takhle se dostanete do polepšovny přijdete, určitě. Ženský se zvlášť zlobili, když jsme zpívali tuhle tu písničku. Chlapi, ty ne, ty dělali, že nic neslyší, protože chlapi věděli svý.

čtyři páry bílejch koní, nebo valčík červená sukínka. Potom taky byla hezká hřbitové zahrado zelená, do tebe padají nejdražší semena, padají, ale nevycházejí, snad je ti hrobaři hluboko sázejí. No a to, když hráli, tak kdo to slyšel, tak se zastavil a ženský i začali smrkat tím dojetím. No jo,

to, co se řeklo v rádiu, tak to bylo svatý. To každý říkal, to přece hlásilo i rádio. A třeba na Mandlu, který byl hned vedle za rohem u nás, u Černých, paní Černá Pepka. Ta měla takový pěstičky. Ona měla od té dřiny, nemohla natáhnout prsty. Taková malá bradu dopředu, takový malý drobný, takový jako fousíčky měla pod nosem, pichlavý oči, pořád se usmívala, ale jak mohla, tak nám jedno natáhla. Nám dětem, do foroty, ona se šikne. Říkala a smála se, stejně pořád zlobíte parchantí. A přes zadek taky dostaneš a ten nám brněl, když nás paní Černá Pepka vzala přes zadek do foroty. No a tam rádio neměli, tam ho nepotřebovali na Mandlu, protože všechno, co ráno hlásili, tak už v poledne se to na Mandlu všecko zopakovalo a semlelo. Šmelináři, zlatokopové, vervolfové, sudeťáci, vlasovcí, rudoarmějcí, partizáni a jak se odsává přebytečný mlíko, když ženský kojí a hygiena a slintavka a kulhavka a červenka a záškrt a spála a neštovice a vsteklina a nevybouchlý bomby jsou ještě všude, říkali. S tím by se mělo něco udělat. Až mě z toho šla hlava kolem, když jsem tam s maminkou chodil mandlovat cejchy.

A o rádia v Pavlíkově se staral pan Pitner, elektrikář. Ten pořád chodil v takových montérkách. Ten i na fotbalový hřiště na fotbal přišel v neděli v modrákách. On snad si šaty v oblík jenom s kravatou a s košilí. To už muselo být, když ten si v oblík šaty. Jen když šel na ochotnický divadlo do hospody Kirkovským nebo když šel na posvícení k muzice, jinak pořád byl v modrákách, protože tu praskly pojistky, tu vyhořel elektromotor, tu přestalo hrát rádio a pan Pitner měl pořád do bodu. Zázračná krabička s kouskem hadříčku, který mu se říkalo brokát, který se tak tetelil, tím byl potažený ten reproduktor. Amplion se tomu říkalo. A když to děda poslouchal hrozně moc nahlas a řvali tam do toho zprávy, nebo zrovna ty Kmochovy pochody, tak ten brokát se tak tetelil podle toho, jak kdo třeba mluvil rychle, nebo jak kdo bouchal do bubnu.

No a ta kouzelná skříňka v našich dětských fantazích dokázala vytvářet tak nádherný biografii. Kde byla nejkrásnější zlatovláska? Ta nebyla v biografu, ale byla, když jsme ji poslouchali z rádia. A pohádky. A dlouhý, široký a bystrozraký. A tři zlatý vlasy děda Vševěda. Cink. Vždycky jak vytrhla ta babička tomu stařečkovi, který se ráno probouzel, co by malé děťátko, zářící slunce, a večer usínal, co by stařeček, a tři zlatý vlasy mu ta babička musela vytrhnout. Oni tak vždycky zazvonili, to jsme si to všecko tak představovali. Rozhlas to byl pro nás přelud. Sněhůrka, sedm trpaslíků, jak tam ona ležela v té skleněné rakvi. Osmolíčkovi, pacholíčkovi, zahory, zadoly, mé zlaté parohy, kde se pasou smolíčka, pacholíčka, jezinky nesou. To nám bylo do breku, kolikrát jsme i brečeli. Perníková chaloupka. Babičko, proč pak máš tak velký zuby? Proč pak máš tak velký oči, to abych tě lépe viděla? Proč pak máš tak velký uši, to abych tě lépe slyšela? To byly strachy strašný, co jsme prožívali, a zase naopak pocity štěstí. Když třeba princ zachránil princeznu, o té šípkový růžence, jak tam vtrhnul nahoru do té věže a nejdřív se tam prosekal skrz to křoví. Bílý tesák taky, hra, o čem to bylo. A Verneovky, je, vynález zkázy, cesta kolem světa za 80 nebo za kolik dní, četby. Potom dramatizace her, vážných her, třeba Válka z mloky, Bílá nemoc, RUR. Později to rádio nás provázelo stále, četby na pokračování, Turgeněv, Šlechtické hnízdo, nebo Bídníci Viktora Huga, nebo Mrtvé duše Gogolovi, nebo Vojna a mír.

A zvláštní kapitola, to by mohla být kapitola sama pro sebe, přenosy hudby, přenosy z koncertů pražského jara. A úplně nejzvláštnější kapitola by mohla být samostatná poslouchání cizího rozhlasu. Se trestá smrtí, tam byly cedulky, když se poslouchal Londýn ve válce bum bum bum bum. Bom, bom, bom, bom. Volá Londýn. A nebo gavariť Moskva. Moskva gavariť. No, to byly uši nalepený až na rádiu a to všecko ten pan Pitner elektrikář, když Němci rozkázali, že se vykuchají krátký vlny, tak ten pan Pitner potajmu tam ty krátký vlny někdy dával, jo. A to stačilo jedno, dvě rádia na celou vesnici. To si všecko lidi potom říkali. Jo, královalo tenkrát našim životům rádio.

To zlý vysílání takový. V němčině Achtung, Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Achtung, Achtung. V nejbližší blízkosti se nenachází žádný nepřátelský svaz.

0: Co jsme všecko z toho rádia slýchali.
1: No a potom volala Praha o pomoc samozřejmě při revoluci. No a potom mluvil pan prezident Beneš často do rozhlasu a potom ten osudový projev.
2: Právě jsem se vrátil z hradu a oznamuji vám, že všechny mé návrhy, tak jak jsem je přeložil, pan prezident přijal. Jak to Kléma takhle řek a ozvalo se hromový hurá a ať žije KSČ. A bylo to a měli jsme to na 40 let spočítaný.

No a potom přišel Urválek. Vzpomínáte si někdo na prokurátora Urválka, jak vyřvával? A každý se přiznával, když řval státní prokurátor Urválek. On vypadal jako Karl Hermann Frank. To byla taková postava. No a potom střelba v přímém přenosu před rozhlasem, před budovou rozhlasu v srpnu 68. roku. Potom přenos pohřbu Jana Palacha. A potom už najednou tady bylo něco pro nás. Zvláštně znějící slovo perestrojka se často v rozhlase objevovalo. A potom najednou už se zvonilo klíčema a projevy u sochy svatého Václava a na balkónu Svobodného slova na Václaváku a na Letný. A potom vidíte, jak člověk zapomíná, který pan prezident to zvonil u sochy svatého Václava, americký prezident, na ten zvon svobody. Bush, jo, a projev papeže Jana Pavla. Na Velehradě se vysílal taky v rádiu. A teď ode dne ke dní se prodíráme takovejma někdy až úplně nejapnejma termínama. To se vždycky něco někoho popadne a teď začne o tom mluvit jako, že se bez toho v projevu nemůže obejít. Časový horizont, nedostali jsme signál, partikulární zájmy, transformace, tunelování, platební neschopnost, batracho mio machie, neboli batrachos je žába, mio je myš, machia je boj, žabomyší války, toho velkého loutkového divadla globalizace. Tak dneska taky vypadá rádio.

Rozhlas byl u všeho, co se tenkrát dělo důležitýho. Měnová reforma nebude, řekl prezident Antonín Zápotocký. Zápotonda, lidi ho měli rádi. Prej je takový upřímnej, je od nás nedaleko tady od Skladna, vyučenej kameník. Napsal hru Vstanou noví bojovníci. A s lidma to myslí dobře. A ten, když řekl, že měnová reforma nebude, tak mu každej uvěřil, jo? Najednou bác. Myslím, že v sobotu večer, v roce 53. Teďko nevím, jestli to bylo v květnu nebo v červnu. Já vím, že najednou tady měnová reforma a já měl našetřených asi 210 korun a teďko strach, abych o ně nepřišel, tak jsem v Mánesu, v knihkupectví výstavní síně Mánes, jsem si koupil české malířství 19. století knížku, no a všecko bylo zavřený. A když to bylo otevřený krámy s potravinama, tak tam bylo vybílíno, nebylo vůbec nic k jídlu. Až taková hezká krabička, kde bylo napsáno diabetické suchary, tak se na mě tak smála. Myslím, že stála 21 korun. Já jsem si říkal, to budou něco takového jako diabetické, to bude něco jako delikatesní nebo dezertní. O diabetes tenkrát nás v Pavlíkovské obecné škole neučili. To jsem nevěděl, co je, že to je cukrovka. Tak jsem slavnostně přinesl domů tu knihu paní Novákový s Honzou Matějákem, jak jsme se na to vrhli. Ta hezká Josefína od Josefa Mánesa tam byla namalovaná. No a potom jsme se pustili a Honza říkal, ty jsi se zbláznil, diabetický suchary, podívej se, jak je to tvrdý. A nemá to žádnou chuť, teď je to jako kdyby to bylo dřevěný spilin. Tak jsme to vše jak máčeli v čaji a stejně se to nedalo jíst.

Optimus, samá lež. Měna nebude, jo, jak říkal Zápotonda, no a už je tady. A začínáme zase od začátku. Pokolikátý už, nejdřív Hitler, pak Tydle.

Mistře, že tu prolhanou bednu nevypneš, kdo to má poslouchat, říkal král kovář na rádio, který tam v krámu hrálo v oficíně, v pánským. Kopnul bych do ní, zuřil král kovář a odpliv si. Promiň, Mářo, já to utřu sám, říkal mamince. To jo, my živnostníci to vždycky odneseme, my na rukou jsme živi a oni nás takhle okradou, fuj, že se nestydí a zase si odpliv. To víte, jo, ono je to 8 let po válce a tak nám to přišlo trošku líto. Naplivali nám do ksichtu, co od nich můžeme čekat. Takovýhle řeči se vedly, no a tak se štěkali chlapi a jeden najednou vstal, kdo to tenkrát byl, někdo od komunistů a řekl, on, kdyby ten váš posranej kapitalismus byl ideální, tak by lidi nic novýho, lepšího nevymýšleli. Vy, zabedněncí, kdyby to bylo bejvalo, bylo všecko akorát a nevykořisťovali kapitalisti ty chudí, tak by si ten Lenin za žádnou revolucí nezačal tenkrát v tom Leningradě. Stejně je víc chudejch než bohatejch, no a když se proletariát spojí, tak to aspoň někam dotáhne. No pánové, tak kdo je další na řadě, říkal táta, holit nebo střihat, v obojí, mistře, tak Jiříku ukázal na mě, na mydli tady. No a už sedí další zákazník na křesle holičským a moje štětka už, panečku, se točí a řeči se taky vedou.

a řeči se vedly a chlapi se štěkali a Žanda je venku a zpívá si, protože se začala učit ajdu. To jste jistě poznali. Jak ten kázal? Já jsem si vzpomněl, kdo to byl, já ho nechci jmenovat. On, když to vyřvával, že kdyby ten kapitalismus byl ideální, tak že by Leninci žádnou revoluci nevymýšlel, tak on byl tak předkloněný. On byl takový vyhublej, vychrtlej, on štěkal na celý krám, takovej zarudlej byl steky a hlavu měl při tom řvaní vtaženou mezi ramena a celý se klepal jako zimomřívej pes. No a když odešel, tak to vypravování ještě pokračovalo dlouho a vypravovalo se o minulosti, o současnosti a hlavně o budoucnosti, která byla nadějná, protože byla bohatě živená rozhlasem zahraničním, jako nedávno ve válce každý poslouchal Kroměříž. Vzpomínáte si? Kroměříž. Ty vysílače, který byly mimo říši velkoněmeckou. Tenkrát ale v 50. letech se hlavně poslouchal Las Ameriky a Svobodná Evropa a Londýn. Bylo to hezký, to mydlení, to pomáhání v Otčímově holičství a kadeřnictví. No tady mezi námi často to byla otrava. Halo, a ruka bolela od toho točení tou štětkou. A někdy jsem byl uběhaný, protože jsem běhal z Pánskýho do Dámskýho a... Ale ty lidi se mně líbili, já je mohl pozorovat a těch bohatých osudů, se kterýma jsem se setkával. To byla velká škola života a vlastně s odstupem času to byly zlatý časy mýho života. Oni mě lidi měli rádi a dávali mě i diškerece, korunu nebo dvě. Diškerece z té zkomolení na slova diskrétně. Neboli neokázalé. Skoro každý, než odešel, tak mě vložil do ruky penízek.

0: když kreci.
1: No a jednou jsem si vydělal i 22 korun. 22 korun, to jsem si mohl koupit kreslicí čtvrtky nebo pastelky. To se tenkrát dokázali chlapi pohádat kvůli politice. Ty, když se začali štěkat, tak to se to na nějaký hrubý slovo vůbec nekoukalo. Ty lítali, ty drsný výrazy jako motýly. V tom našem holíctví a kadeřnictví.

Rádio ty zlomy v této zemi provázelo, potvrzovalo křivdy, usvědčovalo v ubližování. Tenkrát v těch 50. letech a vůbec ty generace, třeba vemte si generaci mýho dědy, který se vrátil z první světové války, ochrnutej na levou ruku. To byla generace poraněná válkou. Generace mýho táty, taky poraněná zradou v Mnichově a těžkým životem v druhé válce a potom tou křivdou. Na Jaltě, jak poprvé o nás bez nás to bylo v Mnichově a potom o nás bez nás to bylo na Jaltě a tam nás odtrhli od západu. Museli jsme odmítnout Marshallův plán. Každý říkal, kde by ta naše země byla. Vždyť jsme neměli zničený průmysl, vždyť jsme bývali by byli lepší než Švýcarsko.

No a generace naše, taky poraněná zase totalitou, museli jsme se prodírat tím pichlavým, zraňujícím trním srpů, kladiv a pěticípejch hvězd, jak jsme o tom už mluvili. No jo, ale zvláštní bylo. Zvláštní bylo, že ženský většinou vnímali ten běh času jinak než mužský. Žít se musí, hlavně, že ty děti naše nestonají a ty vaše starosti, ty jsou stejně na prdlačku, říkali pavlíkovský ženský. Změníte starou belu, jen se štěkáte.

No a taky, když jsem přišel do Konzumu a poslouchal ty ženský řeči, to bylo co poslouchat ženský, když si, ty byly úplně jiný ty řeči. Třeba, co to teď je za mlíko, že než ho donesu domů a než ho stačím svařit, tak se hned srazí, hned je skyslý. Nebo, tak udělej, Ančo, syrečky, udělej z toho tvaroh, těch už mám. A oni mě to nechtějí jíst, tak z toho udělej pomazánku. Nebo víš, jak je dobrý tvarohový těsto? A zase říkala druhá, ty mý děti pořád stůňou, oni tu horečku chytají jeden od druhýho. Bolí je v krku a mají pořád skřipku. A ať to nepřechodí, říkala třeba paní Zajícová, ať to nepřechodí, to by se jim mohlo vrazit do kloubů. Jo, v Konzumu to byl cvrkot. Pan Sýkora i pan Kučera pečlivě stříhal potravinové lístky, aby nikoho nevošidil. To ještě byl přídělový systém. Ty potravinové lístky, vzpomínáte si, jak byly tak něžně barevný, modrý, šedý, zelenkavý, růžovoučký. Do hněda byly, do zlatová. No a když se rozcházeli, oni se nemohli otrhnout, proto se jim to mlíko srazilo. Ještě před Konzumem to byly řeči. Se vedly řeči. Takhle často si šeptali, aby to děti neslyšeli. Bůh ví, o čem si tenkrát ty ženský vyprávěli. Je. Když se rozcházeli, tak třeba paní Hendrichová řekla, tak mě bolí všecky kosti ženský, to se asi bude měnit počasí. Mě taky, holka, ale zem to všecko vytáhne, zem to všecko vytáhne. Bodejť, řekla zase třeba paní Fraňková, bodejť. To už se teď neříká, bodejť. Vidíte, to mě teď napadlo. Bodejť, ta to vytáhne. Tak zase zítra se sejdeme, ne, ženský? No a tak šel život. Zem to vytáhne. Ženský viděli život z hlediska vesmíru, neboli subspecie eternitatis.

život šel a najednou přišel konec léta roku 56 a zase rádio bylo přitom a zase jsme to poslouchali z Budapešti, z Maďarska. To bylo zvláštní. Já tu stupnici na tom rádiu měl tak očuchanou, že jsem přesně věděl, jak se která stanice ohlašovala. Košut rádio Budapešť. A potom najednou to byl Sabat Košut rádio Budapešť. Svobodné Košutovo rádio Budapešť. Kedveš Hallgatóink. Sabat Košut rádio Budapešť. To vím, jako kdyby to bylo dnes. No a potom se tam začalo střílet.

To bylo v roce 56 a to jsme byli na akademii druhým rokem, nebo první rok vlastně. Druhý rok. A kantoři měli o nás, o studenti, strach, aby jsme se do něčeho nenamočili. Tak nás hlídali, každý den k nám chodili. A šmírovalo se, jaká je mezi studentama tenkrát

šmírovali, jaká je mezi námi nálada při maďarských událostech, zvlášť v našem ateliéru, protože tam s náma byla Marika Zoltán. Marika Zoltán z Budapešti, Maďarka, taková prýmá holka. No a ta byla z toho chudák, měla maminku v Budapešti a ta brčela každý den. Nejdřív byla šťastná a potom, jak to začalo být ty maďarské události, jak se tomu říkalo, tam s náma taky studovali Číňani. A ten neuměl říct, ten Číňan tě události, tak vždycky tak s citem účastně přišel za Marikou a říkal: Marika, události ješke. A Marika se rozplakala a vždycky říkala: jsou události ješke jsou události. No proto nás tak hlídali, protože ta sympatie k té Marice byla veliká a začalo se něco hejbat v táboře socialismu. Něco, co nikdo nevěděl, jak skončí. Tak to Rusové utopili tenkrát v krvi.

ten čas nás od té minulosti neúprosně vzdaluje. Vždyť je to, jako kdyby to bylo včera, když jsme zapínali ty stařičký rády a kde svítili ty skončili na půdě, kde svítili ty světýlka. Jak se děda kolikrát s tím rádiem hádal? Drž hubu, že te do ní praštím, když tam někdo něco říkal, co dědo by bylo protivný. Rádio byl druh, ale i zpovědník. Ale i láska a nenávist a nepřítel. Rádio, ta magická dřevěná skříňka, ta provázela vlastně každýho tím jeho osudem. To rádio bylo takovým průvodcem. Průvodcem po osudu lidí.

A jak při rádiu se mě krásně kreslilo a malovalo. Jo, obrázky vyvstávaly, rádio probouzelo fantazii. A když si člověk toužebně přeje mít fantazii, tak ty obrázky přímo při tom rádiu naskakovaly. Koncerty vážné hudby, sportovní přenosy, jak jsme trpěli. Vzpomínáte si na sportovní přenosy, když jsme museli, naši hokejisti museli začít, byli jsme mistři světa, potom s hokejistama spadlo letadlo, potom byli v 50. letech byly procesy s hokejistama, ty naše miláčky, Boža Modrý, Zábrocký, Roziňák, to byly oběti přece. Oběti totality. A někteří zahynuli při tom leteckém neštěstí a to my jako děti jsme tak to prožívali a tak jsme byli jednak hrdí, když to naši vyhráli a jednak strašně smutný, protože najednou my jsme museli naučit hrát hokej Sovětský svaz, vzpomínáte si. A najednou jsme museli v rámci boje proti kapitalismu se muselo nechat vyhrát sovětský hokejový mužstvo. To bylo, no jen si vzpomeňte, jak nás to bolelo.

stádio, ten náš druh, ten náš kámoš. Někdy to bylo tak povznášející. Já si vzpomínám, no vy vlastně taky. Vzpomínáte si, když byly ty státní smutky, když zemřel Stalin, pak v zápětí hned Gottwald, potom za nějaký čas prezident Zápotocký, tak rádio vysílalo celý týden ty nejnádhernější pomalý věty. Symfonii Beethovenových, Čajkovskýho, Mozartových. To bylo krásný. A při pohledu do oblohy se vtírala představa, jak ty rozhlasové vlny se tam kříží těsně nad našema hlavama. Jak letí z těch vzdálených měst, jak ten éter nad našema hlavama musí být doslova prošpikovaný těma rozhlasovejma vlnama, který potom rozezní reproduktory a rozechvějou lidský srdce. No jo, tak i takhle okřídleně se to musí říct, kdy to byla pravda. A zároveň takový ty zlý rozhlasový vysílání, ty rozhlasový vysílání, jak rozdělovalo světy na tábor socialismu, tábor míru a tábor kapitalismu, že nad našima hlavama z těch rozhlasových vln je utkaná síť, která nám brání v takovém rozletu, aby jsme mohli stoupat vejš na těch pomyslných stupních za těmi našimi cíly. Ale stejně jsme si ty stupínky vybudovali. Ty stanice, které jsme mohli poslouchat, to byly takový ty schůdky k těm výšinám. Třeba Miláno vysílalo krásné koncerty hudby 20. století, nebo Hessischer Rundfunk Frankfurt taky, každou středu. Nebo na krátkých vlnách zase, na krátkých vlnách to byla Music USA, jazz. Nebo tajemná stanice AFN Munich, American Forces Network, hned vedle Prahy. Tam zase hráli celý den swing. To byly ty pomyslné schody, kterými jsme krůček po krůčku kráčeli vzhůru do těch našich světů.

zvláštní, to je nepopsatelný slovy. Podzimní poslechy rádia. Když to rádio mělo únik a teď se smísilo několik rozhlasových stanic dohromady. Takže do francouzsky mluvících stanic se najednou vmísila ruština, nebo chorvačtina, nebo i němčina, nebo řečtina, italština. A pořád to bylo naladěné na jedné stanici. Takže ten fading, ten únik, jak se tomu říkalo, snad se tomu říkalo fading, já už nevím, tak ten vytvářel takovej v našich, ten rozechvíval takový to vnímání naše, to pravzvláštní vanutí. Vanutí těch rozhlasových vln, jako kdyby k nám vítr, odkud si vál vítr ze vzdálených měst západní Evropy.

My jsme poslouchali hudbu Luigiho Nonna a v zápětí se ozval třeba zpěv Louis Armstronga a do toho na chvilku zase Alexandrovci a do toho Edith Piaf se svým šansónem a my jsme si k tomu třeba kreslili nebo četli a bylo nám 20 a celý život byl před náma.

Vzpomínáte si na mašlonku? Nebo Gabo Zelenají? Ty báječný slovenští reportéři. Ty měli takový fóry, že jsme se potom mohli len sami hol. Třeba křičel. Poš mi kolsa. Čeští reportéři to tak neuměli podat jako slovenští. Jej, jak se nám stejská. Mně se teda stejská potom, že jsme se trhli. To nás nemělo potkat, to jsme měli vydržet spolu. No ale to je jiná kapitola.

No vážení, doufáme, že jsme vás nesklamali dnešní hodinou vzpomínku na rádio, věnovanou rádiu. Přece jenom, jak jsem na začátku říkal, těžko si naše generace dokáže představit život bez rádia.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Den se sednem sešel a od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda se opět hlásí Lukáš Berný s další porcí, troufnu si říct, perfektní muziky. Hudby let 60. jak naši pravidelní posluchači vědí, ostatně už jsme se takto potkali 364krát. Dnes na výročí příchodu Cyrila a Metoděje. No a i dnes nabídnu slavná jména, slavné hity, ale i pár takových, které nejsou třeba až tak úplně, nechci říct ohrané, ale zkrátka nezní tak často. Nicméně sluší se, myslím, začít nějakou známou klasikou, tak nám přicházejí zahrát a zaspívat australští Easy Beats hitem Friday on my mind.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Tak hned, jak jsem říkal v úvodu, dali jsme si jednu slavnou nahrávku Friday on my mind od Easy Beats a jednu už trošku zapomenutou Here She Comes, liverpoolské dívčí trio Breakaways. No a my jdeme do hudebního kalendária. Roku 1966 tohoto dne Chess Chandler z kapely Animals viděl hrát v jednom newyorském klubu Jimiho Hendrixe. No a byl z něj tak nadšený, že mu hned nabídl, že se stane jeho manažerem, že ho vezme do Londýna a seznámí ho tam s dalšími muzikanty. Díky tomu vznikla skupina Jimi Hendrix Experience a rocková muzika získala jednoho ze svých bohů. To jiný rock'n'rollový král Elvis Presley právě tohoto dne v roce 54. natočil svůj první single That's Alright Mama ve studiích Sun v Memphisu. Roku 1969 skupina Rolling Stones uspořádala v londýnském Hyde Parku koncert, na který nebyla potřeba žádná vstupenka, vstup byl volný a koncert se nakonec stal poctou jejich zakládajícímu členovi Brianu Jonesovi, který shodou náhod bohužel zemřel o dva dny dříve. No a v roce 1984 konečně zakopali válečnou sekeru Everly Brothers a po letech vyjeli na společné turné, začínali v Cincinnati. Tak si dáme právě je s písní Bowling Green.

0: Crying Roy Orbison, ačkoliv si myslím, že největším hitem Roy Orbisona asi dodnes zůstává jeho rock'n'rollová Oh Pretty Woman, tak tenhle ten texaský rodák byl asi v první řadě hlavně zpěvákem takových silných balad, jako byla právě Crying, autobiografická píseň. Oni se jednou Roy Orbisona ptali, že jestli je smutný člověk, když skládá tolik smutných písní, a on odpověděl, že je to spíš naopak, že když je v nějakém splínu, tak psát písničky prý nemůže. Takže ty nejsmutnější balady paradoxně napsal, když byl sám v dobré životní náladě. Nicméně píseň Crying byla trošku výjimkou, protože tu prý opravdu napsal o rozpadlém vztahu s dívkou, kterou miloval.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Môj oblíbený hit The Life and Soul of the Party spívala Molly Page. No a za chvíli hit, který podle autorů snad ani hitem být neměl. Oni ho, tak říkajíc, hodili vydavatelské firmě, aby už jim dala pokoj s tím, kdy už konečně budou mít natočený další single. Jenomže když něco hází skupina Rolling Stones, tak to odpad rozhodně být nemusí. A to dokonce, i když si to skupina myslí. Za chvíli k tomu povím více, ale teď si dáme Sama Cooka nebo Helen Shapiro.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Každá kapela, která vydá nějaký velký zásadní hit, tak potom řeší stejný těžký problém. Jak navázat další písničkou, která by se tomu hitu vyrovnala? No a jak z podobné frustrace vyšly Rolling Stones po hitu Satisfaction, tak to dokazuje single Get Off of My Cloud. Satisfaction bourala v roce 65. všechny světové žebříčky. No a nahrávací společnost Decca rozhodně chtěla kout železo, dokud bylo žhavé, a už po měsíci tlačili na Rolling Stones, aby přišli s novou písničkou, s podobným hitem. Keith Richards později vzpomínal, že to bylo opravdu ubíjející, a Get Off of My Cloud napsali vysloveně s pocitem: tady to máte a už nás nechte na pokoji. Skupina si o té písničky prý nic neslibovala. Byl to takový producentům hozdený odpad, reakce na ty neustálé dotazy, jestli už mají novinku. Jenomže i takový odpad Rolling Stones vlastně odpadem nebyl. Ten podmanivý kytarový riff, jednoduchý, ale velmi trefný, přesný doprovod bicích Charlie Ovoce, tak to byly ingredience, které dostaly písničku zas až na vrchol žebříčků, samozřejmě i se zpěvem Micka Jaggera. Oni tu písničku napsali společně s Keithem Richardsem a Keith se dodnes netají tím, jak moc ho překvapilo, když se stala hitem. Na druhé straně singlu byla také oblíbená píseň Stoneů, balada I'm Free. Některé rádiové stanice tehdy Get Off of My Cloud prý moc nechtěli hrát, protože si mysleli, že ten text je možná o drogách, což snad tedy nebyl, ale ono to každopádně ten úspěch už nemohlo nijak ovlivnit. Tady jsou Rolling Stones, Get Off of My Cloud.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

filmový hit Georgie Girl, skupina Seekers z Austrálie. Ona byla doma hlavně v oblasti folku, tahle ta skupina, ale když začala ta britská invaze, tak se jí maličko přizpůsobili svým zvukem a rázem to bylo přesně to ono, co potřebovali. Velkou část hitu jim napsal skladatel a producent, jejich také Tom Springfield, bratr slavné zpěvačky Dusty Springfield, se kterou původně zpíval v kapele, kterou pojmenovali podle svých příjmení, tedy Springfields. No a já myslím, že když už nám Seekers udělali takovou folkovou atmosféru, tak bychom si mohli Springfields dát s písničkou s dlouhým názvem Silver Threads and Golden Needles. Tahle píseň sice v Anglii hitem nebyla, ale v té Austrálii. Tam vyskočila až na první místo.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Over and Over, hit, který sláva kapely Dave Clark Five dostrkala v polovině 60. let až na první místo amerického Billboardu. Dave Clark se vždycky rád pochlubil tím, jak byl prozíravý a jak si podržel práva na všechny nahrávky, které skupina Dave Clark Five natočila v 60. letech. No ale poněkud zarážející je, že to vlastně nikdy pořádně nezužitkoval a kromě několika výběrů těch desek typu Best Of, tak vlastně nikdy nevydal třeba alba této kapely na CD nosičích. Všechny, které se kdy prodávaly, byly vyrobené tak říkajíc na černo. Teprve před pár lety Dave Clark konečně nechal celý katalog kapely zremástrovat a alespoň jej dal v digitální podobě na ty všelijaké streamovací servery, ale myslím si, že je to trošku škoda, že by si ta kapela zasloužila oživit své desky i na těch klasických nosičích. To s něčím podobným nemají problémy The Barretts, jejich desky vyšly dokonce opakovaně, jak na vinilech, tak na CDčkách. Tady jsou s písní Mr. Spaceman.

0: Aretha Franklin Respect. Producentem této nahrávky byl slavný Jerry Wexler, který napsal do své autobiografie, cituji, už jen zápal v aretině hlasu, když jsme tohle točili, si vyžadoval respekt. No a potom také fakt, jak zapojila sexuální dvojsmysl, ten verš Suck it to me, co myslíte, že to asi znamená? On Wexler naráží na dvojsmysl té fráze, která má několik výrazů od konfrontace názorů přes fyzické napadení až právě i po sexuální styk. V roce 2014 to ovšem Aretha popřela a řekla, že žádný sexuální podtext v té písni není. No tak, on si to každý poslouchá asi jak chce. To už je ode mě poslední informace. Posílám vám ještě Shirls nebo Simona s Garfunklem a těším se opět za týden tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohodě.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem. Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Poprvé v historii tohoto pořadu není hostem Jaromíra Ostrého žena, tedy jedna, ale hned dvě. Pravda, jsou od sebe téměř k nerozeznání, mimochodem jednobuněčná dvojčata, a dělí je od sebe 2,5 minuty. Hana a Jiřina Machatovi, slavné moderní gymnastky a také baletky, dnes Hana Bubníková a Jiřina Langová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak
1: dobrý
0: se
1: den.
0: Máte, sestry?
1: Děkujem za pozvání. Já myslím, že tak jak
2: mohlo by být hůř, ale je dobře.
0: Je pravda, že jste se vlastně původně jmenovali Machátovi s dlouhým A?
1: Ano, tatínek byl Oldřich Machát, ale nějakým způsobem jsme Machatovi.
0: Tak se to krátilo, až je to zkrátilo úplně.
2: My ani nevíme od kdy.
0: Tatínek byl slavný brankář SK Židenice.
2: Ano,
0: to na vás nějaký vliv?
2: Ano, říkali mu Culín.
0: Culín?
2: Ano.
0: A proč pak?
2: Nevím, že vždycky, když šel na něho míč a on to chytl, tak vlastně se skoulil a udělal třeba kotoul, anebo se zhoupl, tak mu říkali Culín. Maminka byla na něho hrozně hrdá. Vždycky, když byla tenkrát na hřišti se dívat a kamarádka jí říká, podívej se, ten brankář, to je hezký pán. Ne, tenkrát řekl, to je hezký chlap a říkají mu Culín.
0: Měl to na vás nějaký vliv, to, že táta sportoval hodně a maminka vlastně taky, že jo?
1: Maminka chodila do Sokola Židenice, jako gymnastiku prováděli, ale to tehdy bylo propojené s atletikou, takže tohle, ale já myslím, že i docela ano, že mamka nás vodila potom do Sokola, samozřejmě, my jsme tedy vlastně jako válečné děti, bohužel, máme vzpomínky i na to, ale tatínek...
2: Chodili jsme do té gymnastiky takovej od Jarky Slezákové.
1: No a tatínek nás...
2: No a vystupovali jsme, ale spíš se k tomu inklinovala maminka, chtěla z nás mít baletky, chtěla, aby jsme hráli na klavír a uměli plavat, protože ona neuměla plavat.
0: No jo, ale tak hrát, být baletky a vedle toho fotbal, to je trošku rozdíl, ne?
1: No tak tehdy jsme nechtěli být baletky.
0: Jo.
1: Tehdy to nebylo jako náš takový cíl životní, to až potom pokračovalo.
2: Protože my jsme v podstatě plavali potom a pak jsme skákali do vody a pak teprve vznikla moderní gymnastika, čili my už jsme vlastně byli slečny. Kolik nám bylo 14? Dokonce, ajže. Takže to už je na moderní gymnastiku poměrně starší věk.
0: Mm-hmm. Dámy, na první pohled jste úplně stejné. V čem jste jiné, Hana?
1: Já myslím, že přece jenom nějaká povahový rys je jiný.
0: Třeba?
2: No, Hana byla šťastnější v tomto směru. Vždycky uměla, mluví Jiřina, jo, samozřejmě. Hana jako vždycky lépe kresila, já jsem ji doháněla. Pak teda byla lepší v moderní gymnastice, k tomu třeba ještě přejdeme. A já jsem ji doháněla, jo. Mm. Ale já jsem zase byla lepší ve skocích do vody.
0: Tak vy jste byla o ty 2,5 minuty mladší, že?
2: Ano, ano.
0: To si vám to skákalo.
2: Ano, ano.
1: Já jsem se vyzbála.

0: Stříbrný vítr, sestry Machatovy přišly do studia za Jaromírem Ostrým. Kde se objevil ten balet? Už jste to naznačili, že maminka chtěla, abyste hráli na klavír, taky tančili, čili maminka byla ten estet.
1: Tak v baletu byl tady hlavně známý Ivo Váňa Psota. Znalo celé Brno, vědělo, že teda jako balet povznáší tady, že dostává úroveň mezinárodní. Vlastně tady jsme šli do divadla vycházeli.
2: To bylo pohádky do pohádky.
1: Ano, na balet. A jak jsme vycházeli, šli jsme trošku později, maminka nám ukazovala, jak to vypadá, jako i foaje a tady tyhle věci, které jako divák obdivuje tady v Brně, samozřejmě to je Mahenová čino, tehdy budova. No a šel takový jako pán.
0: Jak vypadal?
1: Byl malý.
2: On byl malý, menší a
1: černý.
2: Tu krásu moc nepobral asi.
1: To neříkej. No, z obrázku je známo, že byl takový jako tmavší, černý.
0: A
2: byl bohem, bylo to na něj vidět.
1: A já si pamatuju, že to bylo jako ty mezi dveře.
0: Jo.
1: A on se jako zastavil a díval se na nás.
0: A co jste měli na sobě tehdy?
1: To nevíme.
2: To my nevíme, ale my jsme chodili stejně oblečený. Tím pádem jsme byli hodně nápadní. A on teda, jak se zastavil, pokračuj. Já jsem tě přerušila teďka.
1: Ale to nevadí. Tak jako říkal, to jsou hezké holčičky. A maminka říká, jestli bychom mohli, já samozřejmě doslovně to teď už nevím, jestli bychom mohli vyjít k němu do baletní školy. Mm-hmm. A on říká, no samozřejmě, ale pak se zjistilo, že teda ten obnos by nebyl jako...
0: Pro
2: byl hodně drahý, vysoko,
1: kolik nevím ještě.
0: Tak byl to profesionál, že?
1: Ano, samozřejmě, no a tak jsme potom nechodili a mamka nás potom dala teda do té skupiny rytmické, tam v těch Sokol z Židenice, tam byla taková skupina, no a tím pádem jsme začali vystupovat na jevišti.
2: A my jsme vždycky měli poslední číslo, protože jsme byli dvě a asi jsme byli nejlepší, já nevím. A dokonce jsme to i opakovali, pamatuješ?
1: No a pak nebo číslo. Jsme se taky učili stepovat. Tehdy to byla velká móda, pak samozřejmě ta móda zanikla, že je první.
2: A to vím, že jsme měli partnera nějakého vysokého pána, ježi, teď už nevím, jak
1: inženýr nějaký.
2: A on nás naučil stepovat a my jsme s ním stepovali. On byl jako šašek a my dvě jsme byli takový jako k němu a to vím, že jsme opakovali. Že? Pak píseň lásky jsme opakovali a takový, to bylo vždycky takové židenická akademie.
0: Tak jste byli malé hvězdy už tehdy.
2: Dá se říct.
1: Zvykali jsme si.
0: V čem jste byli vlastně nejlepší, že vás všude dávali na závěr, kdy se dávají největší hvězdy, chodí na závěr vystoupení? V čem jste byli lepší než ty ostatní děti?
1: Já si myslím, že jsme měli stejný pohyb. I výraz jako v obličeji.
2: Ne, takže jsme byli stejný, měli jsme opravdu stejný pohyb a mám pocit, že jsme něco museli umět, ne? V podstatě jsme byli takový vláčný.
1: Plastický pohyb se tomu říká.
0: Měli jste se rádi jako sestry?
1: Já myslím, že jo, my jsme spolu žili hodně dlouho, nebyli jsme, až teprve v 25 jsme se vdávali, no a takže v divadle jsme byli spolu.
2: Nehádali jsme se, spolu. Nebyli jsme se, že?
0: To je co říct.
2: Ano.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval sestry Machatovy, slavné moderní gymnastky a také samozřejmě baletky. Já když jsem přišel do rozhlasu, tak v kanceláři, kde jsem trávil každý den těch 8 hodin jako asistent režie, byl na zdi obraz Eduarda Miléna baletky. To mě vlastně provázelo celý život a teprve teď se dozvídám, že vlastně vy jste seděli modelem tomuto slavnému malíři. Jak tomu přišlo?
1: No, vlastně mistr Milén přišel na konzervatoř a ptal se jako na oddělení baletu, jestli by některá jako z konzervatoře dívka nechtěla mu stát modelem, že by měl zájem se přiblížit jako k tomu, že by nemaloval kytice, podle kterých je známý, a Brno, že on je velmi známý přes kresby Brna, takže by chtěl zkusit toto. Tak samozřejmě žádná dívka z našeho ročníku se nepřihlásila. No a my jsme byli zvyklí, že někdo nás požádal, že jsme tedy jak klus.
0: To hned zvedli ruku.
2: Ano, ne, vyšli jsme mu vstříc. Ano, samozřejmě.
1: Byli jsme u něho v ateliéru a skutečně jsme to my na tom obraze, který tedy jako podle nás vytvořil. No a pak jsme se s ním znali jako tak jako na dálku, dokonce i s tou paní třeba jsme telefonovali. No a skutečně i když jsme se vdávali, tak jsme dostali od něho nějakou reprodukci, ale teda jako kopii.
2: S podpisem,
1: no a byl velmi příjemný pán.
0: Ono se to řekne sedět modelem, ale to pro mladou holku musí být docela nuda, ne?
1: A tak ono ani ne.
2: Nám to tak nevadí.
0: Ne. Vy jste vydrželi sedět
2: vydrželi, bez ano, ano, on byl velice příjemný pán.
1: A byli jsme překvapeni, když potom měl tady výstavu v Brně, že teda jako, samozřejmě jsme na sebe nebyli zase podobné, že jo, ale byli jsme překvapeni, že ten obraz skutečně vystihuje to, co by vlastně měl vystihovat jako taneční.
2: Tanečníci.

0: sestry Machatovy, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Co mě úplně fascinuje, vy jste se vdali ve stejný den, ve stejný rok, a každá jste si vzala teda pochopitelně jiného muže, že jo?
1: Ano.
0: Tak pojďme na to.
1: Tak. My jsme chodili spolu pořád, že? Mm-hmm. Její Hanin první manžel vlastně na konzervatoři na plese se seznámili. Mm-hmm. Byl houslista, proto taky Aha. jako byl na tom plese jako konzervatoře.
0: A tam hrál?
1: Ne.
0: Tančil jsme.
1: Tančil, ale zásadně tančil jenom se sestrou. Já jsem měla jinou lásku, ale s kterou jsem se samozřejmě rozešla a se svým mužem jsem se seznámila na vystoupení, kdy jsme vždycky vystupovali u horníkům nebo na nějaké estrádě.
2: Orchestr Knírše.
1: A to byl, ano, orchestr Knírše, on s ním kamarádil, no a tak jsme se seznámili. A pak jsem se si ho samozřejmě vzala.
3: My jsme samozřejmě tančili různé rock'n'rolly a podobně. Nejenom jako nějaký baletní
1: klasiky. Že bychom tam po špičkách utíkali. To ne.
3: To by na estrádě neuspělo.
0: Ale jak přišlo k tomu, že jste se vdávali ve stejný den?
3: Tak já jsem, přiznám se, že jsme nějak se domlouvali, aby byla společná svatba z důvodu i toho, aby rodiče neměli starosti okolem organizace a podobně.
1: A ty jsi už potom chodila déle s tím Lubošem, než já se svým mužem, no a tak jsme se tak jako domluvili na termín, že budeme mít spolu.
3: Shodou okolností to bylo v roce 65.
1: A 2. září, kdy se otvíralo
3: 3.
1: 3.
3: září, kdy se otvíralo nové divadlo tady. Nynější tedy
0: Janáčková
3: opera.
0: Mhm. Jaká to byla svatba, dámy?
1: No, poněkud velká, ta poměry. No, samozřejmě.
3: Docela byl zájem, byli jsme dokonce i v televizních novinách.
1: Tenkrát to bylo trošku uvolněnější, tady ty televizní reportéři dávali, pak už to teda zase v době totality skončilo, ale tenkrát trošku
3: se hodně natáčelo v televizi.
0: A vy jste vlastně v té době už byli hvězdy, že jo?
1: Ano, ano.
0: Jak se to projevovalo na ulici?
1: Ale
0: třeba?
1: Ještě jsme nebyli, nebyla ještě hvězda na tom, na mistrovství světa. To teprve bylo po svatbě.
3: Potom na ulici poznávali nás, dokonce i teď se nám stane, samozřejmě starší nějaká dáma nám řekne, prosím vás, nezlobte se, já se vás ptám, jste ta a ta. Takže já řeknu, je, ano, jsem a děkuji, že jste.
1: My jsme na vás se chodili dívat, vy jste měli vždycky takovej, vy jste měli projev, že jste to chtěli ukázat divákům, že to ne, že jste netancovali pro sebe jenom. A tak jsme měli tak z toho radost. No. Tam bylo totiž otázka ta, že když jsme dělali moderní gymnastiku, tak jsme museli cvičit každá za sebe. Jo. A když jsme byli v divadle, tak jsme většinou měli taneční příležitosti spolu. Což bylo třeba v Labutí měze, že v prvním jednání s tím partnerem, když jsme byli přátelé toho prince, pak jsme dělali padeka.
3: Nejvíc jsme se vyžili, když jsme tančili sestry z Popelky.
1: To byly ty zly, to bylo bez.
0: A vaše nejoblíbenější role nebo největší role v baletu?
3: No, Jiřa byla solistka docela velké příležitosti. To byl Abraxas, tehdy to zde přivezli z Lipska jako choreografka.
1: A to bylo jako Fausta Markéta a já jsem v podstatě nebyla, já jsem v podstatě byla zlá a toho Fausta jsem pak zničila.
0: Vy jste taky měli velké štěstí, že jste byli u vzniku Brněnské televize.
1: Ano.
0: Kdy to bylo? Vzpomenete si ještě na to? Jak to vlastně vypadalo všechno?
3: Budu mluvit já. Jiřa s partnerem, s panem Kociánem.
1: Ano.
3: Tak byli vybrány jako choreografka, jim udělala číslo na první vysílání brněnské televize. Bylo to vlastně situované v době, kdy divadlo jako balet byl v Litomyšli na velkým smetanovým litomyšlským
0: festivalu.
3: No a já jsem s kolegyní, protože jsem věděla, že bude první vysílání, tak jsem s kolegyní chodila po Litomyšli a hledala jsem, kde má někdo anténu televizní, tehdy to nebylo zase, že by to měli všichni, tak jsme zazvonili u jedné paní a říkala jsme, prosím vás, my bychom se chtěli podívat a tak dále. Znači jsme se posadili, prošlo vysílání, já jsem prozradila, že to zrovna tančí moje sestra.
0: To nebylo poznat na první pohled?
3: ne, určitě ne. A znači jsme teda poděkovali a odešli.
1: A to bylo přímý vysílání. Mm-hmm. A tak to bylo docela, ty přímý vysílání byly trošku takové jako...
0: Nervozita.
1: No tak vás to trochu jako šimralo, ale tím, že jsme byli už zvyklé vystupovat a závodit, tak to zase tolik nevadilo. Jo?
0: Ale atmosféra musela být nervózní, že to bylo úplně první vysílání.
1: No, tak víte, to má takovou krásnou zvláštní atmosféru. My jsme několikrát pak vystupovali ještě v televizi. Dokonce tenkrát tam byl.
3: Jak jsi jela na té motorce, neuměla řidičský průkaz.
1: No, my jsme měli vystupování s tehdejším šéfem baletu Ogounem. A my jsme...
3: Bylo to veletrhy.
1: Ano, většinou vždycky v dobách veletrhu. A teď jako jedna sedněte na motorku a sjedete tady z té osmičky, to byla taková jako osmička, to nebyla osmička, pardon, z té zatáčky směrem dolů. Tak já jsem jako...
3: Já jsem vzdala.
1: Já jsem si na to suverénně sedla a tak jako... A říkám, pozor, já neumím řídit. Načež jsem samozřejmě, jsme to sjeli, kameraman, který stál pod tou zatáčkou, tak se mírně se odklonil, kdyby náhodou, ale všechno jsem zvládla, bylo to výborný.
0: Mimochodem, ještě se vrátím k tomu prvnímu vysílání brněnské televize. Je pravda, že jste tančili na píseň Sedmi krásky nad Brnem?
1: Ano, přesně, ano, Sedmi krásky nad Brnem. Já si to v podstatě moc nepamatuju.
3: Bylo to takové jako společenské.
1: Bylo to spíš tak jako, mám pocit, že to bylo brany ze zdálí, takže to nebylo tak jako na malé místnosti, malém úseku, takže to nebylo tak, jak když se rozletíte na jevišti, nebo když používáte diagonálu, nebo něco takového. Takže v podstatě to bylo takové tancování na místě, spíš rukama a jako k partnerovi přiklonit, odklonit.
0: Tak si zahrajeme tu písničku a třeba se vám něco vybaví.
1: A, výborně.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Pojďme k té moderní gymnastice. Jako baletky jste se rozhodli, že budete taky sportovat, i když ta moderní gymnastika s baletem aspoň tehdy měla hodně společného, má možná dosud. Úplně se přiznám, že se v tom sportu neorientuju. Která z vás byla lepší, dámy?
3: Na střídání. Pardon, napřed byla lepší Jiřina, to jsem já, protože jsem tenkrát vyhrála, nebývalo to mistrovství, se to nemenovalo, byl to přebor republiky, bylo to v roce 59. Dokonce, pozor, dokonce, když chodí ten československý týdeník, teďka na dvojce, teď je propagace České televize, že?
4: 50 roků zpět,
3: tak z roku 59 dokonce ten šot byl celá moje sestava se závojem, když jsem to prostě vyhrála, kde o tom mluví, jakože mladíčka ta.
2: Jo.
3: No a tak to jsem vyhrála já, no a později už to zase se pozor překlenulo a byla to sestra tady.
4: Ale ty jsi neodpověděla na otázku, jak vznikla ta moderní, bo jak jsme se k tomu dostali. My jsme se dostali, protože jak ta bývala naše jako pedagoška, co jsme k ní chodili jako malí holky, tak to v podstatě oni připravovali díky teda tehdy Sovětskému svazu, to se školilo. Yeah. Dokonce jsme loni měli 60. výročí vzniku moderní gymnastiky, ale jako vzniku. A teprve později se začalo závodit a my jsme vlastně skoro jediní, které pracujeme dodnes v tom oboru, jako, sportu. A byli jsme jako první závodnice. Tehdy jsme byli jako dorostenky, to byly dorostenky a ženy.
2: No a která z těch disciplín, pokud vím, tak tam je obruč, míč. Něčím se mává, míč, taky
3: stuhán, švihadlo a kužele.
2: Co byl největší oříšek tak pro vás?
4: Do dneska nemám ráda kužele.
3: Já taky.
4: A naštěstí jsme neměli, jenom úplně první závod krajský byl s kuželama a fotky od tam jsou, jak se mračíme.
3: Ne, tak bylo to samozřejmě mnohem jednodušší než teď. Úplně to se nedá srovnat.
4: Jako značení, pozor.
3: No a propagovalo se to hodně, proto jsme byli poměrně známí, obzvlášť tady v Jihomoravském kraji, tenkrát brněnským v Brně, protože to byl, stavili to jako, že to je jediný sport proti mužům, kde nemohou být muži. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Že muži, že mají fotbal, hokej, tenkrát děvčata to nedělali, jako nezávodnili. Nebo...
2: I když představit si chlapa se stuhou.
3: A tak to bylo
4: groteska.
3: Groteska na akademii. Ano,
4: já bych ještě chtěla doplnit, že vlastně v té moderní gymnastice velký rozvoj dostala práce s náčiním a kvalita toho náčiní a kvalita úboru a tak dále, ale ta práce vlastně pod tím náčiním je stále stejná a ba naopak se vlastně z toho baletu velmi čerpá, takže my jako specialistky baletu, obě dvě, do toho hodně pracujeme, takže nejen třeba jsme měli úkoly v reprezentaci jako dříve, teď momentálně ne, ale v každém případě balet je základ teď.
3: Ale
4: zažili jsme situaci na mistrovství světa v Kodani, kdy za náma přišla naše trenérka, kterou jsme měli tehdy z Prahy, že nesmíme ukázat pátou pozici a něco z baletu, že by byla diskvalifikace. Takže i tam byl velký vývoj. Nedali se Sovětky, ty to tam dali, Bulharky a od té doby to teda jako jedu.
3: Jsou jako nutné. Vůči trend moderní gymnastiky.
4: No, ale aby jsme právě to přiblížili, je to hlavně v otáčkách, ve výdržích, i když ty rozsahy těch výdrží teďka jsou mnohem větší, že jo, než my jsme měli. No a v tomto hlavně a potom taková ta elegance a procházení přes ty pozice.
3: A já se vrátím ještě vteřinu. Já se vrátím, že my jsme měli tu přednost, že jsme měli základ toho baletu, tím jsme měli propracované nohy.
2: Ještě mě řekněte, dvě sestry, jednobuněčná dvojčata a soupeřky na závodech. Vy jste skutečně soupeřky, nebo jste si navzájem přáli úspěch?
4: No vlastně, jako v tom procesu jsme byli soupeřky. Mm-hmm. Vzájemně jsme si to přáli a vzájemně jsme mívávali trému. A za sebe ne, no, ale za tu druhou. Já fakt? Teda, já jako ano, já se přiznám.
3: No, je pravda, že když třeba já jsem šla později než sestra, tak jsem šla, odešla do šatny, abych se na ní nedívala. Jo? Kdyby to pokazila, aby se nerozhodila, mm-hmm, jak se to říká, mm-hmm, jako ve slengu. Si tak nějak...
2: Nejslavnější závod každé z vás, ano.
4: Já jsem vlastně reprezentovala tehdy Československo 3x na mistrovství světa. Na prvním to bylo tak, že jsem byla celkově 4., na druhém jsem byla celkově 3. a v sestavách bez náčiní jsem byla 2., takže teda jsem získala jako medaile. No a na dalším jsme byli v Kodani, a to jsem byla 6. No a fakt je, že když získáte tady tyhle věci, tak si kolikrát řeknete, ale teď jsem normální, nejsem něco tak navíc, že bych. A tím pádem jsem jednou takhle hovořila s Věrou Čáslavskou a takhle jsme si obě dvě kývali hlavou. Takže to je normální, nejsme tak, že bychom byli zlatí, tak ona byla zlatá, že jo.
2: Jiřinka?
3: No já jsem to měla trošku takové jako složitější tím, že zaprvé teda po tom prvním mistrovství jsem byla jako první, že jo, to byla velká sláva, ale potom později se, protože v Brně jsme byli jako nejlepší, Brno bylo nejlepší a pak se dostávala do popředí Praha. Mm-hmm. A tam samozřejmě veškeré dění bylo v Praze, tak se to událo tak, že nemůžeme obě dvě být první, druhá, že jo, což se stalo ale až později, později, když všichni reprezentantky odešli, tak zůstala Hana a já, takže já jsem byla 2. Mě dávali většině na 4. místo.
2: Aha, Bramborová.
3: Bramborová. Takže třeba na tom prvním mistrovství jsem byla 4., jeli 2 Pražačky. V Praze jsem, když bylo to 2., to jsem
4: mistrovství
3: světa, takže po všech těch takových těch závodech, než bylo mistrovství světa, tak jsem byla buď to 3. nebo 4. A tenkrát jsme měli po svatbě, já jsem byla těžce zamilovaná, řekla jsem, že

0: Sestry Machatovy, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Paní Hano, vy jste potom potkala nového muže, slavného muže, Vlastimila Bubníka, ale co vím, tak vlastně prvního viděla Jiřina, vaše sestra. Tak jak to bylo, Jiřino?
1: Byli jsme s manželem zbyla na nějaké estrádě,
2: ano,
1: kde se soutěžilo,
2: tak se soutěžili židle. Znáte to, jako prostě ti slavné osoby prostě šli na jeviště, vždycky se přestalo hrát, jedna židle se odměla a tak dále. Na závěr zůstal pan Bubník tenkrát a já, Jiřina Langová. A on gentlemanský samozřejmě si nesedl, já jsem si sedla jako poslední a dostala jsem pítel dobrot. Tak to jsem byla já, pak už jsem...
0: A to už byl Gustav Bubník, byl Vlastimil Bubník, slavný hokejista a fotbalista?
1: Už byl. Ano. Já potom, abych řekla pravdu, tak jako mě to říkala, že jo? My jsme ho znali i podle jména, ale osobně jsme ho neznali. My jsme ho vlastně prvně osobně poznali tady v rozhlase.
0: Tady přímo v budově brněnského rozhlasu?
1: Přímo v budově ve Vrátnici.
0: Tak to je hezké místo na seznamu.
1: Ano. S panem Vlastimilem Říčánkem, který zde byl velký hlasatel. A to byl jeho kamarád až potom v podstatě do smrti, že? A do toho skonu obou dvou. A bylo to proto, že to bylo po Innsbrucku, jako po olympiádě a divadlo si přálo s ním, jakoby, aby rozhovor, co na olympiádě, že tehdy získali bronzovou medaili. No a tak, protože my jsme znali takový jako kolem ze sportu lidi, tak tím pádem jsme byli vyzváni, abychom to zorganizovali.
0: Aha, a to setkání první bylo jaké? Kdy jste pochopila, že už teda se něco děje v srdci? Čím vás okouzlil vlastně byl
1: Bubník? Tak on byl velmi skromný člověk. Uh-huh. Bohužel říkám byl, že? Byl velmi skromný člověk a měl hezký oči.
2: No, ty jsi byla vždycky na ty hezký velký oči. Vždycky si se jí líbili velký oči.
0: Zároveň to byl velký sportovec, velká hvězda. No, a ta skromnost nebývá vždycky úplně vybavením těch velkých hvězd.
1: No, já potom, když jsem vlastně... Ne, on sám od sebe nikdy neříkal nějaké úspěchy nebo neúspěchy. On zkrátka, když jste se ho zeptal, tak to ano. A nejvíc jsem se během svého manželství s ním dozvěděla tehdy, když někdo byl na návštěvě a chtěl nějaké informace. Tak to jsem se nejvíc dozvěděla kolem hokeje, kolem fotbalu, kolem života takového jako člověka.
0: Na ledě a na hřišti byl vynikající, jaký byl doma?
1: To je zajímavá otázka, to se mě ještě nikdo neptal. On byl takový jako velmi příjemný v tom, že jako on věděl, že já mám svoji profesi, tak on se jako nerozčiloval, nepletl se mě do toho a já jsem pomalu odcházela vždycky a řekla,

0: jsem přijdu tehdy a tehdy. No a nenadával.
1: Máte dceru Hanku? Ano. Je víc tatínek nebo maminka?
0: A tak já si myslím, že je to trochu směska. A jako tady ty schopnosti, no vlastně i vizuálně, že jo? Protože má po něm oči. No.
2: Ne, já mám tak pocit, že je, se víc přiklání k vlastníkovi, že je taková jako... Jako,
0: a tak samozřejmě má, tak jak všichni říkají, že sport byl velmi sportovně nadaný. Já jsem kolikrát viděla třeba jezdit na kole a hrát table tenis a volejbal a to.
1: Šlo mu všechno, na co sáhl prostě. Teda,
2: jak to píší noviny, tak
0: no,
2: to je pravda.
0: Tak je to pravda, není to nadsázka.
2: A to mám pocit, že Hanka taky.
0: A Hanka si myslím, že to vyloženě podědila, protože když studovala na fakultě sportovních studií, tak protože tak jako jsme se tak všichni jakoby neznali, to nebyla protekce, to ne, ale že mi řekli, prosím vás, ta vaše Hanka, na co šáhne, to zvládá, to umí.
1: Mimochodem, když se podíváte na dnešní sport, je něco, co vám vadí na něm? Je dneska tak hodně mediálně a ekonomicky někde úplně jinde než za vašich časů?
2: No, dřív to bylo všechno amatérsky. Nevím, jak to bylo ve fotbale a v hokeji, to se tenkrát vlastně nikdy nezveřejňovalo až teď. My jsme to
0: jako
2: dělali...
0: Jako výdělky, myslíš? Jo?
2: Myslím teď
0: to
2: o peníze.
0: Říct.
2: Jako peníze.
0: Vlastník Rudá hvězda, když prohráli zápas, nedostali nula. A když byla remize... 160 dostali, když vyhráli, ale oni byli jakoby zaměstnanci. Jo?
1: Prosím vás, ne 160 tisíc, ale 160 korun.
2: No a my jsme samozřejmě nedostávali nic. My jsme
1: vůbec ten... nic?
2: Ne, vůbec
0: ne, já
2: nic.
0: Jsem dostala. Já no, jsem ty... za ty dvě medaile mistrovství světa jsem dostala 1600 korun.
1: No vidíte to.
2: No aspoň něco. Ale my jsme potom měli takzvaný kalorný. Kalorný, že? Kalorný.
1: Jo, jo, jo.
2: A my jsme za ty kalorný, to jsme měli 300-500 korun měsíčně. A jezdili jsme za to do Prahy vlakem na trénink za tou trenérkou. Jednou za týden, protože my jsme v divadle mívávali v pondělí volno. Volný den a my jsme ho obětovávali tím, že jsme jezdili do Prahy trénovat.
0: A přečetli jsme si noviny. A co ještě?

0: Stříbrný vítr Jaromír Rostlý si pozval sestry Machatovi, vlastně by se měl říct Machátovi. Vy jste taky učili herce na JAMU. Které?
1: No my jsme vlastně, teď mluví Jiřa, ano. My jsme vlastně ze začátku začali učit na JAMU obě.
0: Jo.
1: Čili já řeknu, co jsem učila já a pak předám slovo sestře. Já jsem tenkrát učila jenom klasický balet.
0: Mm-hmm.
1: A pamatuju si, že v tom ročníku jsme měli Dašu Veškrnovou. A to byla, ta byla jako nejlépe se snažila dělat balet. A
0: z těch hereček.
1: Z těch hereček. Mm-hmm. Já vám ale opravdu neřeknu, kdo byl dál. Já jsem si ji pamatovala, mě se hrozně líbila.
2: Manžela.
1: Už tam měla?
2: Manžela, ano.
0: Radvítanová.
1: Ano, ano. No a tím on asi to moc neuměl, protože já jsem si ho nevšimla. Pardon.
0: A v čem byla dobrá Dáša Veškrnová?
1: Omlouvám se mu.
0: V čem byla dobrá Dáša Veškrnová?
1: To vám řekne potom sestra, protože já jsem měla jenom balet, ona měla, řekni to sama.
0: Pohybovku?
1: Pohybovku.
2: Já jsem tam začala učit jako externí pedagog samozřejmě. Mm. Tak různá jména, na které herce se ještě teď dívám, třeba v seriálech a tak dále. Samozřejmě 4 roky teda, když hovoří o té Dáši, tak 4 roky jsem měla třeba celý ročník. Já si myslím, že je zbytečně tady někoho vyzdvihovat, ale jako Zedníček, Trávníček, Dvořák, tady tyhle, jako prošli mýma rukama, ale jako v jazz gymnastice, jo, ještě Donutil, teď si z toho dělá legraci. Jako z jazz gymnastiky,
1: ale to je
2: to byla
1: kouzení.
2: Taková jazz gymnastika, pak jsem jednou dobu učila jako i lidový tanec, protože oni měli to rozdělené do těch 4 ročníků. No bylo to zajímavé, byly tam i různé zábavné situace, jako protože každý semestr musel mít jako by závěr předváděčku, tak oni si dokonce z baletu vždycky jako lakomi a ty si z toho dělali strašnou legraci, protože to má francouzský názvo, tak oni vždycky z toho udělali.
0: Padede.
2: Ano, udělali větu, kde jsme se nemohli smát, jo, protože jsme nemohli rozhodit. No a pak si dělali třeba ukázku nějakou, ukažte, kde to je na zemi to a to, jo, a tak dále. Ale oni museli ukazovat skutečně před tou komisí všechno tak, aby to nebylo jako přehrávané. Mm-hmm. A tím pádem se chystali na takovou tu předváděčku před televizní kamerou.
0: Aha.
2: A právě teda, promiňte, že říkám zase Dáša, je proto je vynikající na kameře a vynikající v divadle. Oni vlastně na tom JAMU se tehdy, že já teď učím tam jenom, teď já tam ještě jako externě učím určitou dobu, vždycky jako teď tam mám neslyšící, ale jako víc už nepracují s jiným jakoby oddělením, nebo jak by se to dalo říct.
0: A co vám vyváděl ten Miroslav Donutil?
2: No, oni nechodili moc do hodiny, tak měli svoji třeba Trávníček, když byl v prvním ročníku, tak natáčel 3 oříšky pro Popelku, takže oni měli už své věci.
0: A už to byly hvězdy
2: už
0: začínající.
2: Nechodili a tak já jsem řekla, tak si uděláte sami prověrku. On potom jednou v jedním pořadě říkal, no dostali jsme, ale neřekl, že za trest, dostali jsme za úkol, tak jsme vzali tu Evu nad ramena a teď jsme to tam všechno takhle zaváleli.
1: No já jsem nebyla, ta šla směrem uměleckým, má sestra, já jsem šla směrem sportovním. Já jsem se dostala ke sportovní gymnastice i k určité reprezentaci za dob Matlochové, paní Matlochové, která byla potom později trenérka Čáslavské. A tak jsem u té reprezentace taky dělala balet, pohybovku a opravovala jsem jim sestavy. Jo, když jsem třeba řekla, aby pohyb protáhli, anebo aby prostě tam se víc ohli, nebo prostě teď to říkám,
2: protáhli ruku.
1: Viděla jsem třeba celou sestavu jejich a tam jsem třeba řekla, máte 12 chyb, to. No tak já jsem v podstatě zůstala u sportu.

0: vás musí vzít.
1: Než která?
0: Než ta, co si vás musí vzít.
1: Snad v obráceně.
0: Ta, co si vás musí vzít.
1: Přece zákonitě nešťastná musí být.
0: Ta, co si vás musí vzít.
1: To tohle to může tvrdit.
0: Ta, co si vás musí vzít.
1: Promiňte, ale já špatně rozumím.
0: Ta, co si vás musí vzít.
1: Je to vaše poslední slovo?
0: Ta, co si vás musí vzít.
1: V tom případě?
0: Ta, co?
1: Nepočítejte s tím, že se v pátek dostavíme.
0: Hurá!
2: Dámy, jste šťastné? Hanka?
3: Tak momentálně... Já to řeknu za tebe. Momentálně je to trošku těžká doba, protože jí před 14 dní zemřel manžel. Takže je to trošku takové jako smutnější období. Mohu za ní říct, že se z toho dostává, že se z toho trošku jako dost, samozřejmě dostává. Bylo hrozně krásné reakce lidí, fotbalistů, publika, novinářů, kteří o něm psali velice krásně, a proto jim za to všichni děkujeme. Já za sebe svým způsobem šťastná jsem. Bohužel teda jsem 16 let vdova. S tím si člověk samozřejmě zvykne. Mám dceru a syna. Obě mají, i dcera má vnučku, dceru a syn má dva syny. Takže v podstatě, když nás neskolí nemoc, jsme rádi, že žijeme.
2: Co vás nabíjí?
4: Je tedy pravda, že jako to mládí a ten vývoj a to všechno jsme měli moc krásný. To musím říct, že si nemůžeme stěžovat, že jsme měli takzvané velké štěstí. To je důležitý nejen v rodinném svazku a tak dále. No a tak já teda už to doplním zase, že já teda jsem taky velmi šťastná, že ta dcera vlastně do toho sportu stále pracuje a že je velmi uznávaná.
2: Co vás nabíjí, dámy?
4: Tak společná taková...
3: No je pravda, že se vzájemně, žití. Ano, že se vzájemně podporujeme, když se stane něco mně, tak utíkám telefonem, anebo obráceně honem telefonem.
4: No tak telefonem neutíkáš, ale scházíme se, naštěstí žijeme obě dvě v Brně.
2: Sestry Machatovy, Hana Bubníková, Jiřina Langová byly hosty Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkuju za to, že jste přišli.
3: Děkujem
2: a těšíme
3: za
2: se zase někdy.
3: Ano, děkujem za pozvání.
4: Děkujem za pozvání.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemnou a klidnou půlhodinku ve společnosti dechové muziky přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Uplynulo 14 dní a já vám opět nabízím zajímavosti ze světa moravské dechové hudby. V tomto dnešním pořadu Trubte nám trumpety má hlavní slovo nejmenší slovácká dechovka. Tak ať se vám dobře poslouchá.

Lojza Bartek a Věra Čaranová, Ztracená láska, Pavel Svoboda, Láďa Salčák, Dobrá rada a Mirek Kameník, Jaroslava Kameníková, Žádný nemá frajárenku. Zpívali Alena Rapáčová a Jindra Kotek a hrála a hrát bude nejmenší slovácká dechovka Šohají. Určitě si řada z vás, posluchačů, vzpomíná na hudební éru galánečky Kamila Bartáka. Měl jsem tu čest v jejich začátcích také zpívat a natočit dvě CD. Uplynula jistá doba a na konci roku 2004 se rozhodl Kamil Barták ukončit činnost galánečky. A tehdy si všichni ostatní muzikanti a hlavně zpěváci Jindra Kotek a Alena Rapáčová Konečná, která byla v předchozím souboru od úplného začátku, položili otázku, má to smysl pokračovat v započatém díle? A naštěstí se rozhodli navázat na předchozí úspěšná léta. Kapelnické funkce se ujal akordeonista Pepa Rapáč, kterému dnes dělají hudební společnost, na bas křídlovku Staňa Čajka, na trumpetu Radek Hlaváček a na tubu Petr Štěrba. No a vznikla, přátelé, nová nejmenší slovácká dechovka s názvem Šohaj. Poprvé s tímto jménem a v pozměněném složení zahráli 17. dubna 2005 v jedné obci na Třebíčsku. A pak již následovaly další a další štace, koncerty, plesy a různé zábavy, na kterých s nimi spolupracovali a spolupracují i zajímaví hosté, humoristé a lidoví vypravěči. No a co je velmi potěšující, zůstali věrni také krásným severokyjovským krojům. Ty vy dnes samozřejmě vidět nemůžete, ale až k vám kapela přijede, tak si budete moci na ně i sáhnout. Teď dáme slovo opět hudbě. Silvestr Kouřil, Jaroslav Zbořil, Holasická polka, Lidová hrál Mladý cigán pod zámkem a Josef Ginsl a Bohuslav Nádvorník, Zámecká kastelánka. Opět zpívají Alena Rapáčová, Jindra Kotek a hrají Šohaj.

Než si zahrajeme ještě tři skladby v podání Šohajů, tak vám musím říci, že ty dnešní nahrávky jsou z úplně nového, dnes již druhého nosiče CD s názvem Zámecká kastelánka. Připomínám, že ten první se jmenuje Chytesa Šohaj. A jednu zajímavost, příští rok přesně 17. dubna se bude konat slavnostní koncert pětiletému výročí kapely. Ještě se neví, kde to bude, ale příznivci Šohajů se to zavčas dozví. Václav Maňas mladší, Alena Slaváková v té strážovské dědině, Tomáš Matula, Marie Matulová z Vojny a Nikica Kalogierra, Marie Matulová, Splněné přání. Zpívají Alena Rapáčová, Jindra Kotek, hraje nejmenší slovácká dechovka Šohaj. Hezký zbytek večera a sladké letní sny vám přeje Karel Hek.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Meteor je tu s vámi i o prázdninách.
4: A s Meteorem jsme tu i my dva. Kateřina Březinová.
3: A autor pořadu Petr Sobotka.
4: Oba dva přejeme příjemný poslech.
3: Putování po jeskyních.
4: Dnes do jeskyně Balcarka.
3: Jak vzniká perla?
4: Hledání života u jiných hvězd.
3: Máme na Zemi další oceán nebo ne?
4: Alchymisté a zázračný elixír.
3: I dnes začneme náš meteor v podzemí.
4: Ve velkém letním putování po jeskyních zavítáme do Moravského Krasu.
3: Asi 5 kilometrů východně od Blanska najdete ostrov u Macochy s 11 obyvateli. A ti si mohou užívat exkluzivní společnosti. Na hranici obce mají jeskyni Balcarku.
4: Do ní se teď vydáme, tedy já se tam vydám a vy, Kateřino, budete mít ve studiu Jaroslava Hromase, ředitele správy jeskyní České republiky, který naši prohlídku s průvodcem okomentuje.
3: Tak jsme si rozdělili úlohy a hurá do jeskyně.
4: Vchodu do této jeskyně si všimne každý. Je vidět už od hlavní silnice jako velká díra ve skále. Od pokladny stačí vyjít do mírného kopečka a prohlídka může začít.
5: Dovolte mi, abych vás přivítala v severovýchodní části Moravského Krasu v jeskyni Balcarka. Moravský Kras má rozloh přibližně 100 km čtverečních a na této poměrně malé ploše se nachází přes 1100 jeskyní. Jeskyně Balcarka je tvořena z devonského vápence, jehož stáří se odhaduje na 350 až 380 milionů let. Samotná jeskyně je stará asi 20 milionů let. Tento vstupní portál, ve kterém se právě nacházíme, znal člověk již od nepaměti. Jeskyně byla objevována a postupně zpřístupňována v letech 1923 až 1948. Největší zásluhy na tomhle objevování měli občané z nedaleké obce ostrova u Macochy, například pan Josef Šamalík, jehož pamětní desku můžete vidět na stěně před vámi. V současnosti je naše prohlídková trasa dlouhá přibližně 700 metrů a vystoupíme na ní nebo sestoupíme 330 schodů.
3: Slyšeli jsme, že Balcarka je stará 20 milionů let. Jak se to určuje?
6: Jedná se v tomto případě samozřejmě o velmi hrubý odhad a odvíjí se od datování geologických procesů. Dneska už lze celou řadou metod určit stáří hornin, jejich jednotlivých vrstev a tím i datovat procesy, které se na jejich vzniku podílely. Víme, že zhruba v polovině třetihor doznívaly v českém masivu vlivy alpinského vrásnění. Poté zvolna ustupovala i mořská záplava Jižní Moravy a v Moravském Krasu se obnovovala další fáze vzniku a vývoje jeskynních systémů. A mezi nimi byla i jeskyně Balcarka. Tehdy však vypadala úplně jinak. Byla to dávná předchůdkyně dnešní Balcarky, která od té doby prošla velmi, velmi složitým vývojem a mnoha výraznými změnami.
4: To byla historie. Už jsme se chtěli vydat do nitra jeskyně, když v tom... Zapomenutý návštěvník za dveřmi. Pustili jsme ho dovnitř a sestoupili po schodech asi 14 metrů.
5: Nyní stojíme ve Vilznových rotundách. Vilznovy rotundy jsou dvě a mají jeden společný strop ve výšce kolem 10 metrů. Tento strop vám s trochou fantazie může připomínat plastickou mapu. Dále si na stěnách všimněte barevných vodopádů a kaskád. vznikaly postupným opadem vod dvou potoků, a to Krasovského potoka a potoka Lopače. Za pozornost dále stojí po mé pravé ruce v tom osvětleném výklenku perníková chaloupka v popředí s Jiníčkem a Mařenkou. Pokud tam někdo z vás hledá čarodějnici, tak to bohužel u nás nenajde. Té se tady nelíbilo a tak nám odletěla do Kateřinské jeskyně.
3: Ty dvě rotundy v Balcarce mě zaujaly. Jak posluchači už podle názvu tuší, mají válcovitý tvar. A to se mi zdá pro prostředí jeskyně dost neobvyklé. Pane Hromasi, jak vznikly?
6: Tam bylo křížení vrstev a puklin v těch dvou místech, kde zrovna jsou rotundy. Jo. A díky tomu, že jsou to lavice vápenců, tak vždycky se prolomila jedna lavice a spadla. A zase druhá lavice. Trvalo to velmi dlouhou dobu. No a zřejmě potom voda, která se do těch prostor dostala, který už měli přibližně ten válcovitý tvar, tak ta už zřejmě nějakou takovou rotační činností je vyrovnala, vyhladila ty stěny. Ale jako to jsou domněnky, že ho to jako nezjistíte.
4: Úplně přesný způsob vzniku rotund asi nezjistíme, ale to nám nevadí. Jsme okouzleni výzdobou jeskyně a jdeme poměrně úzkou chodbou do nádherné a veliké prostory.
5: Došli jsme do největší prostory naší jeskyně, a to do velkého dómu. Velký dóm je 65 metrů dlouhý, 20 metrů široký a místy 10 až 15 metrů vysoký. Dominantou jeho přední části je tenhle velký kamenný blok, který při svém pádu vytvořil závrt před vámi.
3: Velké dómy najdeme prakticky v každé jeskyni a prostory to někdy bývají obrovské. Velký dom v Balcarce vznikl, podobně jako rotundy, zřícením. Co k tomu vedlo?
6: Vápence v této části masivu prostupují četné tektonické poruchy, zlomy a rozevřené pukliny. Podél nich postupně vznikla řada komínů, kterými v určitých fázích vývoje přitékala do jeskyně voda. Skalní masiv se tady narušoval natolik, že došlo ke katastrofickému zřícení, které v tomto případě pokračovalo i do hlubších částí jeskynního systému. Dnes je jisté, že pod velkým domem je částečně zasuté další jeskynní patro. A to dokládá i závrt, taková hluboká propadlina, která je ve vstupní části domu. Ostatně řícení stropu je proces, který napomáhá vzniku téměř všech velkých podzemních prostor a často nejen přírodních.
4: Nemohu se ve velkém domu vynadívat. A co to má naše průvodkyně za tlačítko?
5: V jeskyni máme i výbornou akustiku. Pro vaši lepší představu jsme si přichystali hudební ukázku z filmu Duch. Během ní si to tady můžete prohlédnout a pomalu se přesuneme do zadní části velkého domu.
3: Poslouchání hudby v jeskyni musí být skvělý zážitek. Nenapadlo vás, pane Hromasi, někdy uspořádat v Balcarce koncert?
6: Samozřejmě, že napadlo. Čas od času také zde nějaké to hudební vystoupení kolegyně z Balcarky pořádají. Naposled jsme tu mohli slyšet velmi působivé tóny netradičního nástroje australského didgeridu. S jeskynním prostředím a s jeho akustikou si moc dobře rozuměla. Dom je však ale vzdálen od vchodu a pro posluchače je tu také málo místa, takže proto věnujeme koncertům vhodnější prostory v jiných jeskyních. Určitě některou z nich také navštívíme.
4: Během hudební skladby jsme si prošli celý velký dom a ocitli se na druhé straně.
5: Došli jsme do zadní části velkého domu. Je to nejníže položené místo v jeskyni. Nacházíme se na úrovni parkoviště před jeskyní. Nad našimi hlavami je 50 metrů pravého devonského vápence. Jistě jste si všimli různého zabarvení krápníků. Bílá je čistý vápenec neboli sintr. Šedá až stříbrná je způsobena příměsí manganu. Červená až hnědá je způsobena příměsí železa. Ještě u nás v jeskyni na některých místech, nejčastěji v blízkosti světel, můžete najít zelenou barvu, a to se jedná o mechy a lišejníky. Nyní si můžete projít malou belgickou jeskyňku. Při vstupu se otočte doleva a uvidíte pravé jeskyní jezírko i slekniny a Až budete vycházet, tak si dávejte pozor na hlavu, protože zde máme snížený strop a přibližně v těchto místech, jak stojím já, tak se můžete podívat nahoru nad sebe a uvidíte vysoké komíny. Ty komíny nevedou až na povrch, takže to, co uvidíte, není denní světlo, jsou pouze uměle nasvícené.
7: Slyšeli jsme o různých barvách v jeskyni. My máme zažito, že v jeskyni je tma, ale kdyby se jeskyně ocitla na denním světle, jakou by měla barvu?
6: Našemu zraku pochopitelně jeskyní šerobarvy tlumí. Také spektrum používaných elektrických světel zkresluje barvy jeskynních stěn. Ale tam, kde už používáme osvětlení LED diodami denního spektra, jako například právě tady ve Velkém domu, tak bychom měli vnímat barvy jeskyně už stejně přirozené jako na povrchu.
4: Stoupáme po schodech, mají být 66, ale já mám pocit, že jsou nekonečné. Přesouváme se z místa nejníže položeného do nejvýše položeného.
5: Došli jsme do galerie. Galerie proto, že zde najdeme všechny tři základní druhy krápníků. A to ze zhora rostoucí stalaktity, ze spodu rostoucí stalagmity. A když se nám tyhle dva druhy krápníků spojí, tak vznikne krápníkový sloup neboli stalagnát. Tyhle malinké stalaktity se nazývají brčka nebo také makarony a jsou to nejrychleji rostoucí krápníky v jeskyni. Brčka jsou dutá a protéká jimi voda. Když se nám takové brčko ucpe kamínkem nebo blátem, tak vznikají tyhle vosí báně. My nyní budeme pokračovat opět uměle prokopanou chodbou, která je dlouhá přibližně 60 metrů. Na ní nám navazuje jediná přírodní chodba v naší jeskyni. Ta je dlouhá přibližně 50 metrů. Chod do ní nám střeží malý černý krápník, kterému říkáme Černoušek. V části té přírodní chodby můžete vidět pravé jeskyní hodiny, které nám dvakrát denně ukazují správný čas, a to 5 minut po třetí. Potom pecku z broskve a také přírodní rovné stropy. Já vás na všechno ještě jednou během cesty upozorním.
7: Tyhle hodiny jsou samozřejmě jen z krápníků. Ono vůbec spousta krápníků něco připomíná. Tak mě napadá, pane Hromasi, kdo rozhoduje o tom, jak se který bude jmenovat?
6: Tak v první řadě jsou to objevitelé. Potom průzkumníci a lidé, kteří jeskyni mapují a dokumentují. Aby se domluvili, aby se v jeskyni orientovali, tak používají často různé popisné termíny, které sice ještě za názvy nepovažují, ale které se stáhlým opakováním mnohdy postupně vžijí a pak se názvy stanou. Ve zpřístupněných jeskyní je časté, že si průvodci vymýšlí různá podobenství, převážně pro děti a pro zábavu návštěvníků. A některé takové názvy, nenázvy vychází i z fantazie návštěvníků samotných. V průběhu let se mnohé názvy v jeskyních vyvíjí a obměňují, a to nejen z politických důvodů, ale třeba takový název Raketa by před 100 lety žádný krápník nedostal.
4: Prošli jsme kolem nejužšího místa jeskyně, širokého pouhých 30 cm. Viděli jsme rovné stropy, prošli takzvanou přírodní chodbou, dómem zkázy a ocitli se u objevitelského komína.
5: Nyní stojíme pod objevitelským komínem. Tudy se 22. února roku 1924 spustili první objevitelé a začali s prokopáváním a spojováním jeskyně v opačném směru naší prohlídky. Komín je 16 metrů vysoký. Na jeho konec ale nedohlédnete, protože se ve dvou třetinách stáčí o 60 stupňů doprava. Kdybyste tento komín hledali na povrchu, tak jej také nenajdete, protože byl z bezpečnostních důvodů zasypán sutí a zabetonován.
7: Ještě jsme si vlastně neřekli, jak to bylo s objevem Balcarky.
6: Když profesor Karel Absalon objevil a zpřístupnil punkevní jeskyně, tak také občané ostrova chtěli mít svoji turistickou atrakci. Aktivity se tehdy ujal sám starosta Josef Šamalík. Po neúspěchu na několika lokalitách obrátil pozornost k Balcarově skále. Tam byl od nepaměti jeskyní portál a v malém lomu na jejím úpatí i nadějné skalní pukliny. A právě tady se jeho dělníkům podařilo 16. června 1923 proniknout do prvních prostor Balcarky. Od té doby bylo podzemí okryváno postupně až do roku 1948. Prostory, zprvu objevené ze tří míst na povrchu, byly v podzemí postupně propojovány umělými chodbami a prorážkami. Návštěvní trasu často překládali, některé prostory zase dokonce zasýpaly. Přitom samozřejmě utrpěla značně i krápníková výzdoba. Tento amatérský přístup byl tehdy terčem velmi ostré kritiky ze strany profesora Karla Absolona. Až teprve v roce 2008 současná správa jeskyní nechala z jeskyně vyklidit staré zakládky a zásypy a při obnově zpřístupnění alespoň z části tak napravila staré chyby.
4: Trochu divoká historie objevování. My teď přecházíme asi 15 metrů od objevitelského komína a jdeme dál.
5: Za chvíli budeme procházet dvěma malými jeskyňkami. Ta první se nazývá Popeluška. Popeluška, protože je celá pokrytá šedavým nickamínkem. V této malé jeskyňce najdete symbol celé naší jeskyně Balcárky, což je zahnutý krápník, kterému říkáme hanžár nebo také turecká šavle. Najdete ho určitě ve znaku naší jeskyně a máte ho i vyobrazený na vaší vstupence. Jeho zakřivení je způsobeno teplými větry, které vanou od východu jeskyně. A dominantou té druhé jeskyňky je potom zrcadlové jezírko.
7: Zakřivený krápník? To je něco zcela výjimečného?
6: No, zcela běžné to není. Důvodů k zakřivení krápníku může být celá řada. Tady se traduje, že k němu došlo průvanem. A je to velmi pravděpodobné. Hanžár totiž roste poměrně blízko povrchu a puklinami mezi skalními bloky tudy do jeskyně proudil vzduch. Ne, že by průvan ohýbal vápencový stalaktit, ale ovlivňoval kapku na jeho špičce. Když ji po dlouhou dobu tlačil stále k jedné straně, tak i krystalky kalcitu se ukládaly asymetricky a stalaktit přirůstal šikmo směrem do jeskyně. A když po nějaké době průvan ustal, pokračoval růst krápníku už opět vertikálně.
4: Procházíme dlouhou chodbou, na které je na první pohled vidět, že není přírodní. Na jejím konci nás čekají trochu překvapivě medvědi, tedy naštěstí vycpaní.
5: Uměle prokopanou chodbou jsme došli do muzea. Tato prostora byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1938 a poté až po rekonstrukci jeskyně, která proběhla v letech 2008 až 2009. Exponáty, které zde vidíte, nám zapůjčilo Moravské zemské muzeum v Brně.
7: Co pak je v muzeu v Balcarce k vidění?
6: Z poslední doby ledové pochází kosterní pozůstatky řady zvířat a doklady, že byla jakousi porodnicí jeskyních medvědů a doupětem mláďat. Ve starší době kamenné, v paleolitu, byla zase osídlena lovci sobů, zvanými Magdalénci. V muzeu jsou nejen originály a kopie nálezu, ale také zdařilé rekonstrukce jak medvíďat, tak i pravěkých lovců, a to v životní velikosti.
4: A jsme na konci. Ještě rozloučení a hurá ven na denní světlo.
5: Vaši pozornost. Doufám, že se vám u nás líbilo. Přeji vám příjemný zbytek dne a někdy příště v podzemí Moravského krasu opět nashledanou.
7: A je po návštěvě. Jakou byste dal Balcarce vizitku vy, pane Hromasi?
6: Jeskyně Balcarka je mimořádně působivým labyrintem chodeb, síní a domů s krásnou a pestrou krápníkovou výzdobou a je významným paleontologickým a archeologickým nalezištěm. Neprávem trochu zastíněna ostatními jeskyněmi Moravského krasu, nabízí klidnou, pohodovou a velmi poučnou procházku krásným krápníkovým podzemím s lidskými rozměry.
4: Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči, ten zážitek, ta atmosféra.
7: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti a abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlašujeme soutěž.
4: Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. A co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
7: Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko meteoru. pokladní vám ho dá na vstupenku.
4: Orazítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
7: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
4: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá stihnout. Na vítězství tak bude stačit třeba jenom 5 nebo 6 jeskyní.
7: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
4: Amatérská jeskyně se nachází v Moravském Krasu. Je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
7: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
4: Určitě stojí za to se naší soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
7: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyň, které v průběhu léta navštívíme.
4: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Perlové náhrdelníky, náušnice, prsteny. Perly jsou oblíbenou ozdobou žen už hodně dlouhou dobu.
1: Ano, minimálně 5-6 století před Kristem už byly perly cenným artiklem v jižní Indii.
0: Nás ale bude zajímat perla nikoli z hlediska obchodu, ale z hlediska přírodovědného.
1: Ano, i když je někdy pěstována uměle, stále ji vytváří živý tvor. Jak přesně, z čeho a kolik?
0: Máme řadu otázek, které nám přišla zodpovědět Dagmar Hříhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
1: Jak perly vznikají?
2: Perly vznikají tak, že mlž je nějakým drobunkým předmětem podrážděn. Ten předmět se dostane přímo do mlžova těla, nejčastěji mezi lasturu a mezi takzvaný plášť, tak se říká povrchu měkkějšího těla, který i tu lasturu vytváří. A ta nějaká malá částečka tam plže dráždí, anebo může být dokonce nebezpečná. Takže ten plž začne podnikat kroky k tomu, aby se té částečky nějakým způsobem zbavil. Ta částečka může být v podstatě cokoliv. Může to být nějaký droboučký organický nebo anorganický úlomek, může to být malá rybí šupinka, může to být zrnko písku, ale to jenom málo kdy. A nebo to taky může být třeba vajíčko nějakého mlže. Dokonce to může být parazit. V tu dobu to také může být pro toho mlže nebezpečné.
0: Vždycky se mlž musí bránit tím, že vytvoří perlu? Nebo existuje nějaký jiný způsob, jak by se toho mohl zbavit, třeba tu nečistotu nějak vytlačit tělem?
2: Ten kousíček se nedá vytlačit tělem, ale může ho jakoby vypustit ven s vodou, protože mlži fungují tak, že jsou to filtrátoři, nasávají vodu a kromě toho, že z té vody filtrují drobné částečky, které pak polikají a tráví, tak taky z té vody berou kyslík. A tu vydýchanou vodu musí nějakým způsobem dostat z těla ven. Takže mají i otvor, který mi vyloučí, vypudí a s tím můžou vyloučit i tu částečku. Pokud se ale částečka dostane mezi plášť a schránku, tak už to nejde.
1: Jací živočichové vyrábějí perly?
2: V podstatě jakýkoliv měkýš je schopen vyrobit perlu. Ale takovým perlám, které nevyrábí mlži s perleťovou vrstvou ve schránce, se neříká perleťové perly, ale říká se jim vápenaté konkrece. Můžou být kulovitého nebo oválného tvaru, ale většinou nemají lesklý povrch. Velmi často jsou droboučké a když je vyjmete z těla toho měkýše, tak se velice brzy rozpadnou.
0: Škoda. S těmi se my ženy neozdobíme. A ty ozdobné, ty vyrábějí které druhy živočichů?
2: Jsou to perly, které vytváří mlži, a to jak mořští mlži, tak mlži sladkovodní, ale jsou to taky dva typy perl, které vytváří mořští předožábří plži, voluta melounová a křídlatec velký.
1: Říkáte sladkovodní, takže někteří z nich žijí také u nás?
2: Dokonce i u nás v České republice můžeme najít bohužel už zbytkové populace mlže, který vytváří velmi krásné říční perly. Jmenuje se perlorodka říční a je u nás kriticky ohrožena. Vyskytuje se v podstatě jenom v západních a v jižních Čechách. Vyskytuje se v oligotrofních, to jest živinami velmi chudých tocích a je velice náročná na podmínky, kde žije. Takže je to jeden z našich nejohroženějších měkýšů vůbec.
0: Vraťme se k mechanismu výroby perly. Už jste říkala, o co jde tomu mlžovi, aby se toho předmětu zbavil. Jak přesně to dělá?
2: Mlž vytvoří okolo toho cizorodého předmětu malý váček z pláště. To je ten jeho vnitřní měkký povrch. Tenhle ten plášť je schopen dělat uhličitan vápenatý, v podstatě vyrábí i schránku. A jakmile jednou ten malý cizorodý předmět, který dráždí, uzavřený v perlovém vaku, tak epitel, čili buňky na povrchu toho perlového vaku, dělají přesně to samé, co by dělali, kdyby třeba opravovali nebo vytvářeli schránku. Začnou sekretovat uhličitan vápenatý, který v tenkých vrstvičkách začne obalovat to cizorodé tělísko.
1: Jak dlouho to trvá, než je perla hotová a řekněme použitelná pro ženy na zdobení?
2: Když se u nás v středověku anebo v nějakém 17. 18. století perly sbíraly, tak mezi jednotlivými sběry se nechávalo 4 až 5 let. Takže u perlorodky to bude okolo 4 až 5 roků.
0: Vyrobí jeden mlž jednu perlu za život nebo kolik?
2: Mořští mlži obvykle vytváří jednu nebo dvě perly, tedy perlotvorky, které jsou tím nejznámější, ale třeba ty naše sladkovodní perlorodky anebo perlorodky z jiných rodů jsou schopné vytvářet i několik perl. Může jich v té schránce být i víc najednou, ale většinou pak nemají moc pěkný tvar a některé jsou menší, některé jsou větší.
1: Takže když se ženy chtějí zdobit, nebudou čekat celý život perlorodky. Jakými způsoby se dají perly v mlžích vyrobit záměrně?
2: Uměle se perly dají vyrobit velice jednoduše. znovu se využívá ten princip, že podrážděný mlž uzavře to zrníčko do perlového váčku a obalí ho aragonitovými šupinkami, uhličitanem vápenatým, takže se uměle vkládají do perlotvorek, těch mořských, anebo perlorodek, těch sladkovodních, malinkaté korálky, které jsou vyřezané ze schránky jiného mlže a ten živý mlž je postupně obalí.
0: Dá se říct, jak se klasifikuje perla? Je to nerost nebo co to je?
2: Perla není nerost, protože nerosty vznikají geologickými pochody a velice často mají nějakou krystalickou strukturu. Ačkoliv v perle můžete najít droboučké krystalky, tak ty krystalky vznikají takzvaně biogeně. Ten měkýš je schopen velice precizně a přesně koordinovat vznik perly, je schopen přepínat mezi dvěma formami uhličitanu vápenatého, mezi takzvaným aragonitem a mezi kalcitem. A perla samotná se neskládá jenom z anorganického uhličitanu vápenatého, ale skládá se také z organických látek. Skládá se z velice složitého komplexu proteinů, které jsou nazývané konchiolin a které obalují malinkaté mikroskopické krystalky uhličitanu vápenatého, které ve skutečnosti tu perlu tvoří.
1: Jsou v ní nepochybně nějaké biologické složky? Neznamená to, že se perla po letech nebo desetiletích, co ji někdo nosí, prostě rozpadne?
2: Perly jsou poměrně náchylné na rozpad, vadí jim především kyselé podmínky, ale zatím jsem nikdy nezažila, že by se někomu vystavená perla na poličce rozsypala. Vždycky to bylo jenom spojené s kyselým a vlhkým prostředím.
0: Všechny perly se nosit nedají, některé jsou příliš těžké, že ano?
2: Úplně největší perly vytváří mořští mlži z rodu Zeva a úplně největší perla, která byla na světě objevena, byla objevena před 80 lety na Filipínách, vážila 6,4 kg a pocházela ze Zévy obrovské.
1: Zéva obrovská, tak tu znám už od dětství z románu Žila Verna 20 000 mil pod mořem. Četla jste ten román?
2: Četla poměrně nedávno. Taky je tam sekvence s perlou, na kterou se kapitán Nemo chodí v podstatě rok co rok dívat, jak mu přirůstá. Ve skutečnosti je to ale mnohem složitější, protože když se na tu perlu chcete podívat, tak toho mlže musíte poranit. Musíte mu rozříznout ten perlový váček, protože perla samotná v něm neleží volně, ale je uzavřená v tom perlovém váčku. Dokonce, když se perly dělají uměle, tak se mlžům naruší pohlavní žláza, takzvaná gonáda, a ten korálek, okolo kterého se perla dělá, se vkládá dovnitř. Takže potom se ta perlotvorka musí zase otevřít a rozříznout. Někdy se dokonce používá při mechanizaci i postup, při kterém je tělo toho mlže rozpuštěno chemicky a perla se potom uvolní sama.
1: Díky Dagmar Říhové se teď především ženy dozvěděly, jak vzniká ta bílá kulička, co se jim tak líbí.
0: Vidím, že je zatím několik let práce většinou malého tvorečka. O to více si budu svých několika perel cenit.
1: A pokud je budete někdy prodávat, můžete toto vaše ocenění i zpeněžit.

0: Je kromě planety Země ještě někde ve vesmíru život? Možná. Zatím to nevíme. Ale víme, že ne všude má smysl ho hledat. Měly by to být planety určité velikosti v určité vzdálenosti od své hvězdy. A ta jejich hvězda by měla být podobná našemu Slunci a nacházet se v určité oblasti naší galaxie, tedy v našem hvězdném ostrově, kde je nějakých 100 miliard hvězd. Jak Petr Sobotka před týdnem slíbil, dnes nám ukáže, kde má smysl hledat život. Kde by mohly být exoplanety vhodné pro život a u jakých hvězd.
1: Při snaze hledat život jinde ve vesmíru u cizích hvězd jsou vědci přesvědčeni, že to nemá smysl všude. Že existuje v naší galaxii oblast, které se říká zóna života. A mimo tuto zónu podmínky pro život prostě nejsou, jak potvrzuje biofyzik doktor Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
2: Ne všechna místa galaxie jsou vhodná pro ten život, protože jsou místa potenciálně nebezpečná. Stejně jako když se budete chtít pojistit, tak vám vyhodnotí míru rizikovosti dané lokality a něco podobného se dá udělat v té galaxii. Takže největší míra rizika je v podstatě tam, kde je hodně hvězd, hodně hmotných hvězd, které mohou vybuchovat jako supernovy a tím vysterilizují své okolí. Stejně tak dobře, chceme uhlíkový život, tak musíme ten uhlík mít a on se vyskytuje zase jenom tam, kde už vybuchl dostatek hvězd, obohatili to prostředí a máme tam dostatek materiálu, ze kterého postavíme planety a vybudujeme ten život a to zase nenajdeme na úplné periferii té galaxie.
1: Nejvhodnější podmínky jsou tedy v zóně života, která má tvar jakéhosi prstence. Zatím nemáme techniku na to hledat život v jiných galaxiích, ale ukazuje se, že to ani moc nevadí, že některé galaxie pro život moc vhodné nejsou a že máme štěstí, když žijeme zrovna v té naší.
2: Především naše galaxie je velice bohatá na prvky různé od vodíku a helia, což u těch ostatních galaxií zdaleka není pravidlem. Ona patří mezi několik málo procent těch nejbohatších na takovéhle prvky. Plus to, že u některých dalších galaxií můžou být řady jiných druhů problémů. Takové galaxie mohou být třeba příliš malé, takže šance, že by se tam nějaký život vyskytl, prostě klesá. Další věc může být, že ty galaxie se často třeba sráží a začne překotný vznik hvězd na periferii, začnou všude vybuchovat supernovy. To všechno vlastně půjde proti vzniku komplexního života. Obohatí to ten druh toho prostředí o uhlík, ale zároveň to v podstatě vysterilizuje to dané prostředí. Takže ne každá galaxie se hodí.
1: Hledat život v jiných galaxiích, o tom se nám ale může zatím opravdu jenom zdát. Jak říká biolog Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd, zatím hledáme jenom v tom nejbližším okolí.
3: Většina z nich se nachází v relativní blízkosti Slunce. Řekněme v okruhu 300 světelných let, což je z galaktického hlediska skutečně velmi malá oblast. Má to čistě praktické pozadí, protože nejlépe se studují hvězdy, které jsou relativně jasné, je snazší z nich nashromáždit větší množství světla, a ve většině případů se to tedy týká hvězd, které jsou nám blízko.
1: O exoplanetách se dá většinou zjistit jen několik základních informací, jako oběžná doba, hmotnost, velikost. Bohužel podrobnosti se zjišťují velice těžko.
3: V případě naprosté většiny planet o jejich složení nevíme naprosto nic, ale už dnes v těch nejvhodnějších případech, kdy se jedná o planety blízké, kde je ten signál poměrně výrazný, můžeme alespoň velmi hrubě zkoumat exoplanetární spektrum, z nějž lze pak vyčíst něco o složení atmosféry té planety. V budoucnu právě si klademe velké naděje do přesnějších exoplanetárních spekter, které by umožnily odhalit třeba planety s atmosférou podobnou Zemi.
1: Přesto dokážeme i z toho mála poznat, jestli planeta je nebo není obyvatelná.

0: jednom místě. Jak se vyvíjí hvězda, mění se i zóna. Vybízí se otázka, jestli přítomnost planety v obyvatelné zóně znamená automaticky, že na planetě nějaký život je.
1: Rozhodně ne. Ta pozice v obyvatelné zóně je jistě dobrý začátek, ale je to jeden z mnoha parametrů, který ta planeta musí splňovat. Ta samotná planeta musí mít třeba vhodnou hmotnost, vhodné chemické složení, aby se právě mohla podobat Zemi. Pokud tam třeba nebude přítomná voda, nebo bude příliš hustá atmosféra, podobná třeba tomu, co vidíme na Jupiteru, tak ta planeta nezávisle na tom, kde je umístěna, prostě nemůže být obyvatelná nebo přinejmenším nebude vůbec podobná Zemi.
0: To je pro astrobiology samozřejmě komplikace, protože o planetě se musí vědět mnohem víc, aby se vůbec dalo uvažovat, jestli na ní je něco živého. Všichni se těší, až se podaří objevit druhou Zemi. Ale navzdory různým prohlášením pro média je možnost existence přesné kopie Země trochu utopická představa.
1: Zcela identická planeta, jako je naše Země, rozhodně neexistuje, alespoň ze sluneční soustavy to vypadá, že žádná dvě tělesa nejsou nikdy v podrobnostech stejná, vždycky tam jsou nějaké osobitosti, nějaké odlišnosti. Ale máme asi dobrou šanci už v nejbližších desetiletích najít planety, které budou Zemi podobné, aspoň v těch základních ohledech, jako je velikost, teplota nebo složení atmosféry a s tím snad i potenciál pro nalezení života.
0: Přestože najít planetu podobnou Zemi je na samé hranici současné techniky, vědci to rozhodně nevzdávají a tak se daří objevovat stále menší a menší planety, stále podobnější Zemi. Objev druhé Země, alespoň v těch základních parametrech, je určitě už za dveřmi.
2: Hledání života pokračuje. Kam nás zavedete příště, Petře?
0: Řeknu vám, kam se přestěhovat ve sluneční soustavě, neboli kde jsou podmínky nejpodobnější pozemským, kde by mohl být život.
2: Uslyšíme za týden. Do té doby můžeme přemýšlet. Třeba i nad následujícím skoro filozofickým citátem ze sbírky Jiřího Grigara.
3: Dneska jsem si připravil citát doktora Coleyho, který žil v minulém století a který vyslovil něco, co by mělo být takovým ideálem pro každého z nás, a to bez ohledu na to, zda děláme vědu nebo nějakou jinou činnost. Během svého velkého dobrodružství na Zemi by měl být každý zvědavý a tuto vlastnost by si měl uchovat až do posledního dne života. Jestliže někdo zemře bez otázky v srdci, není důvodu, aby jeho život našel pokračování.
2: Máme o čem přemýšlet. Je pravda, že zvídavost je asi základní vlastností vědce.
0: Kdo není zvídavý, ten se, řekl bych, na vědu nikdy nedá.
2: I posluchači Meteoru jsou jistě zvídaví, jinak by náš pořad neposlouchali. A myslím si, že následující zpráva je hodně zaujme.
0: Taky myslím. Na naší planetě totiž máme jeden oceán, o kterém se nemluví. Oceán obrovský, oceán, který je teď na všech mapách bezejména a v učebnicích o něm není ani slovo.
2: Přitom už 24. ledna 1845 Mezinárodní komise Královské zeměpisné společnosti v Londýně uznala pátý oceán světa, antarktický.
0: Ptám se Miroslava Šobra z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, proč ho dnes nemáme v atlasech a proč jsem se o něm neučil ve škole?
4: Neučil jste se o něm ve škole z toho důvodu, že on vlastně v podstatě přestal platit, zase ten jeho název, ten Jižní oceán, nebo spíš Antarktický oceán, byl zrušen zase v roce 1953. A co to je zrušen vlastně, že jo? Existuje nějaká mezinárodní hydrografická organizace, ve které jsou sdruženy jaksi státy, které právě rozhodují o vedení hranic v oceánech, v mořích a tak dále. Jo, a oni v tom roce 1845 jej uznali, vymezili, No a to bylo nějaké první vydání toho Atlasu moří a oceánu, bychom to mohli takto pojmenovat. Ještě v roce 1936 v tom druhém vydání stále tento oceán existoval, ale v roce 1953, kdy vyšlo

0: třetí vydání hranic jednotlivých moří a oceánů, tak tam už tento oceán chyběl.
1: Jižní oceán formálně existoval od roku 1845 do roku 1953. Skoro 100 let?
2: Současní oceánologové jeho zrušení považují za chybu.
0: Od roku 2000 jej oficiálně znovu vytvořili, ale není to tak úplně jednoduché, jak by se mohlo zdát. Čeká se totiž na čtvrté vydání toho Atlasu moří a oceánů, který by měla teda vydat ta Mezinárodní hydrografická komise nebo organizace, které prostě od roku 1953 žádné nové jaksi nebylo. Jenže je problém, aby všechny ty státy, které jsou jaksi členy a které o tom hlasují, se shodly na určitých hranicích, zejména někde v oblasti Korejského poloostrova, co jsem si hledal nějaké informace, jsou nejasné hranice mezi nějakými okrajovými moři a oni stále se nemohou dohodnout a tudíž ještě oficiálně vlastně ten oceán neplatí. Jo, protože když si otevřeme třetí vydání, které nebylo zrušeno, protože čtvrté ještě není, tak tam jaksi ten Jižní oceán prostě není. A tudíž jeho používání je takové trošičku sporné. Navíc v podstatě pro to jeho zavedení se vyslovilo pouze nějakých 28 států a navíc je velmi sporná jeho hranice. Jeho jižní hranice je jasná, to je samozřejmě poloha pevniny Antarktis, Antarktidy a problém je s tou severní hranicí. No a právě tady to kritérium, že leží mezi pevninami, je u toho Jižního oceánu jaksi porušeno.
1: A není to přeci jen trochu umělá snaha vytvářet Jižní oceán, který by svou plochou ukrojil z oceánů Atlantického, Indického i Tichého?
2: Správná otázka. Jaké jsou argumenty zastánců Jižního oceánu?
0: Ty argumenty jsou v zásadě asi takové, že ten oceán má nějaký vlastní proudový koloběh. Je tam ten největší oceánský proud, západní příhon, který vzniká v důsledku západních větrů, které převládají tady v té oblasti. A tím, že země v těchto zeměpisných šířkách není přerušena žádnou pevninou na té jižní polokouli, tak jako je to na polokouli severní, že jo, kontinentem Amerika, respektive Euroázie, tak tam ten západní příhon je cirkumpolární, proudí kolem dokola země a v podstatě uzavírá ty vody antarktické od těch vod ostatních, jaksi severněji ležících. Jo, takže je tam třeba vytvořena docela zajímavá teplotní bariéra, kdy vlastně ty teplejší severnější vody směrem blíže k rovníku se nemohou jaksi promíchat s těmi chladnými antarktickými vodami, které jsou tam uzavřeny díky tomu západnímu příhonu. A dochází tam k takzvané konvergenci, kdy ty chladné antarktické vody se zanořují pod ty vody teplé, severněji ležící, říká se tomu zóna konvergence. A to si já osobně myslím, že by byla asi nejsprávnější hranice pro vymezení tohoto oceánu, protože tam je třeba poměrně zásadní rozdíl v teplotách mezi těmi teplejšími a chladnějšími vodami, hovoří se až o 5 stupních Celsia rozdílu. No a s tím samozřejmě souvisí i rozdílné podmínky jaksi pro život a pro oživení těch dvou rozdílných oceánských mas.
1: Tohle vypadá jako nejsprávnější, nejlogičtější a selským rozumem zdůvodnitelná hranice Jižního oceánu.
2: Já souhlasím. I Miroslav Šobra by tu hranici dal tam. Jenomže ku podivu o severní hranici se vedou velké spory.
0: Ta komise uznala nebo vytvořila hranici na 60. stupni. Dříve byla ta hranice z toho roku 1845, co jste zmiňoval, tak byla na 67,5. stupni jižní zeměpisné šířky. A právě teď teda se shodli na tom 60. stupni. Ale třeba Velká Británie, ta uznává až 55. stupeň jižní zeměpisné šířky. Někde jsou zase ještě až k nějakému 35., že by někdo to raději posunul. Třeba Austrálie, ta už má Jižní oceán, když se podíváte na nějaký australský atlas, tak ten Jižní oceán, všechno, co je na jih od jižního pobřeží Austrálie, je pro ně Jižní oceán. Tu mapu jsem přímo i viděl, takže opravdu to tak je.
2: Skoro to vypadá, že si každý může hranici dát kam chce.
1: To je tím, že není uznána oficiálně a zanesena v mapě. Ostatně jako samotný oceán.
2: A co na Jižní oceán říkají suchozemské české instituce?
0: My v České republice, já jsem kontaktoval s dotazem, proč jaksi ten Jižní oceán ještě není zaveden, tak jsem kontaktoval dvě takové instituce, které jsem považoval za zásadní. Jednak jsem se ptal České názvoslovné komise, jejího předsedy, jak oni se k tomu staví. A on mi odpověděl, že to je velice jednoduché. Pakliže ten oceán ještě nebyl jaksi uznán, tak ho ani Česká názvoslovná komise neuznává. Tudíž prostě se neuznávají tento pojem zatím. A úplně stejně je na tom kartografie, když jsem se o tom bavil s zástupcem ředitele a ten říkal, ukažte nám hranici, řekněte nám, že opravdu ano, existuje, to znamená, že také čekají na to čtvrté vydání toho Atlasu moří a oceánu a my ho tam zakreslíme. Jo? A teď navíc ještě to trošičku, to, co jsem říkal já, že já bych teda tu hranici položil na tu zónu té konvergence, tak ta je pohyblivá. V průběhu roku a možná i v průběhu času samozřejmě nepůjde přesně vymezit do té mapy, bude se trošičku jako od sebe lišit. Takže to až by se řeklo těm kartografům, tak oni, co oni tam pak jako zakreslí, že jo? Jak tu hranici položí? Když se řekne 60. stupeň, tak je to jasné, tak se na 60. rovnoběžce, že jo, udělá hranice, spočítá se plocha, ta už je spočítaná dneska na 20 milionů kilometrů čtverečních, byl by to teda čtvrtý největší oceán, menší by byl už jenom teda severní ledový. Ale ta zóna té konvergence, ta jak si přesněji tak to vymezit nejde. Takže na to právě ty kartografové taky, jak si mi upozorňovali, že v tom taky vidí jako problém. Samozřejmě pak, když se to vymezí i třeba tím 55. stupněm nebo tím 60., tak to zobrazení v té mapě je potom velice jednoduché už.
1: No, když shrnu, co říkal Miroslav Šobra. Na Zemi máme 5. oceán, omývá břehy Antarktidy a je 4. největší.
2: Akorát není uznán zcela oficiálně, nikdo neví, kde má hranici a můžeme pochybovat o jeho jménu.
1: Pěkný nepořádek.
2: Naštěstí tomu oceánu je to fuk. Voda tam je, proudí jak proudí a jak si ji lidé zaškatulkují, na ní nemá vůbec žádný vliv.

0: Elixír mládí, kdo by ho nechtěl?
1: Třeba děti, nebo všichni mladí lidé do, já nevím, do 25 let?
0: No tak elixír života, tam nebudou spory. Ono to bylo v podstatě totéž.
1: Zkrátka, tekutina, která vyléčí všechny nemoci, člověk se uzdraví, nebo dokonce omládne.
0: Dnes na ní pohlížíme s úsměvem, jenomže v dobách alchymistů to byl jeden z hlavních cílů.
1: Jak to tehdy bylo? To se dozvíme od naší spolupracovnice Nadi Revilákové a historika alchymie a chemie profesora Vladimíra Karpenka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

0: Zázrak.
1: Jaký pak zázrak? To udělal asi můj elixír mládí.
0: A co jste do něho dal?
1: Já jenom vím, že jsem tam asi nedal to, co jsem tam měl dát.
0: A co jste tam měl dát?
1: To jsem právě zapomněl.
0: A co jste tam dal?
1: To právě nevím.
2: Najít recept na elixír mládí bylo jedním z výrazných motivů filmu Císařův pekař a Pekařův císař. A hledání zázračného nápoje, který vám vrátí mladá léta, přinese nesmrtelnost či vyléčí veškeré neduhy, bylo jedním z hlavních cílů alchymistů i ve skutečnosti. Hned po objevení receptu na výrobu zlata. Aby toho vymýšlení nebylo moc najednou, tak právě tekuté, poživatelné zlato mělo údajně nesmrtelnost vyvolávat. Profesor Vladimír Karpenko vysvětluje, čím zlato získalo svou magickou moc.
3: Zlato, když bylo poznáno jako kov a bylo zpracováváno, tak se ukázalo, že je to kov, který nepodléhá žádným způsobem korozi, nemění se, zahříváno, taveno, ponecháno na vzduchu, nic prostě zůstává stále třpitivým krásným zlatem. A jako nesmrtelný kov byla na snadě myšlenka spojovat to také nějakým způsobem s lidským životem, že by mohlo ten lidský život přinejmenším prodloužit, ne-li učinit nesmrtelným.
2: Jenže k tomu, aby se nějak projevily zázračné účinky, nestačí jen polknout nějaký ten zlatý valoun. Bylo potřeba nejdřív zlato dostat do tekuté podoby a v tom byl problém.
3: Po dlouhou dobu to bylo naprosto nemožné. To bylo právě důvodem, proč se zlato stalo nesmrtelným kovem, protože ty ostatní kovy se daly převést nějakým způsobem na sloučeniny více či méně snadno, když to zlato odolávalo, takže ta nesmrtelnost zlata tvrdošíně přežívala po celá staletí, až se podařilo kolem roku 1300 připravit konečně rozpouštědlo, které opravdu zlato rozpouští, což je lučavka královská, směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové.
2: Zlato se tedy konečně podařilo rozpustit, takže dlouho hledaný zázračný nápoj Aurum Potabile, neboli poživatelné zlato, byl na dosah. Jenže to mělo ještě drobný háček. Aby se tekuté zlato dalo skutečně pít bez okamžitých smrtelných následků, bylo nutné s ním ještě dále pracovat.
3: Tady je potřeba si připomenout, že tady se rozpouští v lučavce královské, to je směs dvou silných kyselin. Takže v této podobě, když bylo rozpuštěné, tak podávat ho bylo přinejmenším tedy napováženou. Jeden z klasických postupů byl, že se přidal k tomuto roztoku vinný kámen, hydrogen vinan draselný, kterým se to zlato vysráželo a tato sraženina se pak rozpouštila kyselinou vinou. Vzniknul roztok skutečně, který se podával a hovořilo se o tom, že to má blahodárný účinek na lidský organismus jaksi celkově.
2: Dá se tedy říci, že jedním z vynálezů alchymistů bylo placebo. Věř, že to funguje a víra tvá tě uzdraví, pokud to ovšem přežiješ. Kromě přísad vyloženě životu nebezpečných, byly i takové, které nebylo právě jednoduché získat.
3: Velmi oblíbený preparát to bylo mumio, přičemž v některých pramenech najdeme, že to je opravdu tedy prášek z mumií. Někde se píše opatrněji, prostě, že se dováží z exotických krajin a že to byla ve skutečnosti směs pryskyřic. V každém případě nikdo nevěděl dobře, co to je. Bylo to nesmírně vzácné, nesmírně drahé a všichni věří, že to má zázračné účinky.
2: A pak to byla ještě další oblíbená přísada. O jejich účincích se na rozdíl od těch předchozích nedalo pochybovat.
3: Naprosto mimořádné jaksi oblibě a mimořádnému zájmu se těšil samozřejmě spiritus víny neboli alkohol. Protože pokud dotyčnému neuškodili ty všechny ostatní ingredience, tak ten alkohol působil v dávkách nepříliš vysokých, alespoň tak, že se dostavili jaksi příjemné pocity, které většinou známe.
2: Prodloužit život nebo vyléčit každou nemoc univerzálním lékem. Přiznejme si, komu by se taková představa nelíbila. Leckoho by však mohlo napadnout, že se alchymisté snažili fušovat do řemesla samotnému Pánu Bohu. A to se jim ve středověku nebo počínajícím novověku mohlo pěkně vymstít.
3: Skutečně se dostávali doslova na ostří nože do potenciálního konfliktu s náboženským dogmatem, protože podle křesťanských představ tedy Bůh byl určující bytostí, která rozhoduje o zrození člověka, o jeho životě a samozřejmě také o jeho smrti.
2: To by však nebyli alchymisté, aby se jim nepodařilo z tohoto absolutně nespochybnitelného faktu nějak vyklouznout.
3: alchymie podle dogmatu alchymického byla darem božím. A tím se podařilo otupit hrany tohoto sporu, protože jestliže někdo byl vyvolen Bohem, tak zřejmě tedy Bůh souhlasil s tím, že tento člověk může se pokusit vyrobit preparát, který by léčil úplně všechny nemoci.
4: Obzvlášť populární byla vidina zázračného léku a nápoje nesmrtelnosti v Číně.
5: Ano, čínští alchymisté dokonce při vývoji tohoto elixíru vynalezli střelný prach. V čínštině je nazýván doslova lék, který hoří.
4: O vynálezu střelného prachu si povíme s profesorem Vladimírem Karpenkem a Naďou Revilákovou za týden.
5: Ano, za týden při dalším Meteoru. Těšíme se na vás, naši posluchači. Kateřina Březinová
4: i autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Divadelní, filmový a televizní herec a také vyhledávaný dabér, to všechno je Oldřich Vlach, který slaví v těchto dnech 85. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
2: V tajuplné krajině Transylvánských Alp se odehrává vzrušující dobrodružství legendárního příběhu Žila Verna. Poslechněte si rozhlasovou úpravu románu Tajemný hrad v Karpatech.

Tajemný hrad v Karpatech. Na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář. Režie Ivan Holeček.

0: Jmenuji se, promiňte, vlastně jmenoval jsem se Jules Verne. Byl jsem romanopiscem, zakladatelem vědeckého fantastického románu, aspoň to tak o mě říkají. Jsem už přes 80 let po smrti a přesto mé romány žijí dál a já žiji v nich. Některé z nich si možná časem přečtete, některé jste možná už četli. Dnes tu má být jeden z mých románů, jmenuje se Tajemný hrad v Karpatech, převyprávěn. Prosím, nic proti tomu nenamítám, až na jednu maličkost. Velmi trpím, jsou-li mé příběhy násilně překrucovány a zkreslovány. A tak jsem se rozhodl, že vás dějem svého románu budu provázet sám. Ale protože při každém vyprávění píši svůj román vlastně znovu, odpusťte mi, jestli shledáte, že se mé vyprávění bude trochu lišit od toho, jak jsem téměř před 100 lety tento román napsal. Mohu vám slíbit, že do jeho děje budu vstupovat jen, pokud to bude nezbytně nutné. A nyní již poodhalme roušku onoho tajemného příběhu, jehož děj se začíná odvíjet v jednom z nejkrásnějších měst světa, v italské Neapoli. Až sem zaváli rumunského šlechtice Františka Teleka jeho toulky po Evropě. Událost, kterou zde můj hrdina zažil, hluboce poznamenala jeho další život. V té době zpívala v divadle San Carlo slavná zpěvačka Styla. Když kníže Telek poprvé uviděl Stylu, ženu mimořádné krásy, vzplanul k ní prudkou vášnivou láskou a záhy ji požádal o ruku. Styla souhlasila. Byl stanoven den svatby a Styla se měla rozloučit se svým obecenstvem. V ten večer, kdy Styla zpívala naposledy, by divadlo San Carlo muselo být 10x větší, aby se do něj vešli všichni diváci. Slyšíte? To Styla zpívá svou nejoblíbenější árii. Ale co to? V loži blízko jeviště postává jeden ze dvou návštěvníků. Má dlouhé, prošedivělé vlasy a vzrušenou, hrůzně bledou tvář. Jeho společník zůstává sedět. Planoucí oči stojícího muže se upřeně dívají na Stylu. Když Styla zachytí mužu v pohled, hlas se jí bolestně zachvěje. Velmi znejistí a ve tváři se jí objeví děs. A nyní zvedá ruku k ústům, které se zbarvují krví. Teleku, Styla vrávorá a klesá k zemi. Pospěš k ní na jeviště.
1: Stylo. Stylo. Miláčku.
2: Zavolejte někdo doktora.
3: Rychle.
1: Je mrtvá. Mrtvá. Mrtvá.
0: Knížete Teleka odnesli do hotelu v takovém stavu, že byly obavy, aby nezešílel. Stylu pochovali na hřbitově Campo Santa Nuovo. Večer po pohřbu stanul před Stylinným hrobem onen podivný muž s uhrančivýma očima a jeho společník, který ho do divadla doprovázel. Dlouho se oba mlčky dívali na bílý mramor se Stylinným jménem a ještě ten večer odcestovali neznámo kam. Navštivme nyní jednoho z dalších hrdinů mého příběhu. Jmenuje se Firk. Je pastýřem a pase právě své ovce v divokém lesnatém sedmihradském kraji na úpatí Karpat. Rukou si cloní oči a pozorně hledí do dálky, kde se na obzoru rýsují obrysy starého hradu, který stojí na opuštěné Orghalské planině, obklopené divokými skalami a nepropustnými lesy. Náhle pastýř vykřikne a zahrozí.
3: Ahou, ahou, ahou, ahou! Starý Karpatský hrade, už dlouho nebudeš stát na té mý skále. Ještě 3 roky a bude po tobě veta. Tvýmu staletýmu buku zbývají už jenom 3 větve. Ta 4. se ulomila dnes v noci. Už jenom 3 větve, Karpatský hrade, a pak uvidím tvý rozvaliny. Hahou, hahou, hahou, hahou.
0: Říkáš divné věci, Firku. Ale já ti rozumím. Podívej se, máš návštěvu.
4: Ohej, příteli, ohej. Tak co, jak se daří?
3: Podle počasí, kramáři.
4: No, takže dneska dobře, protože je krásně.
3: Ale zítra bude pršet.
4: Pršet? Co pak ve vašem kraji prší bez mraku?
3: Mraky přijdou v noci. No, podívej, jak je vlna ovcí drsná a suchá.
4: To tedy bude pro lidi na cestách, že? Já jdu se svým zbožím až ze Sibině.
3: A na co je to haraburdí, které táhneš?
4: Haraburdí, haraburdí, samé cenné věci. Tenhle přístroj ti třeba prozradí, jestli je teplo nebo zima.
3: To poznám i bez přístroje. A na co je ten krám s tou velkou ručičkou?
4: A tenhle ukáže ti, jestli bude zítra pršet, nebo jestli bude pěkně. Jo. Podívej, tohle jsou hodinky. No, mohly by se ti hodit.
3: K čemu? Nejlepší hodinky visí na obloze a jdou sami od sebe. Jo. K čemu je ta roura, jak ti visí u pasu?
4: Tahle, to je dalekohled. Daleko. Prodlouží ti zrak, pastýři.
3: Já mám oči jako rys. Když je jasno, vidím i nejvyšší skály na vrcholu Retezatu. Tam v dálce.
4: Mělej zlatej, ani nejlepší oko nedohledne tak daleko, jako tenhle dalekohled. No, ostatně, můžeš se přesvědčit, no?
3: Nebude to nic stát.
4: A nic, vůbec nic. Ovšem, kdyby se rozhodl ten přístroj koupit, no tak... Hele, zavři levé oko a pravé přilož k okuláru.
3: Takhle.
4: Ještě víc. Aha. No, tak.
3: Je, měl jsi pravdu, kramáři. Vidím s tou věcičkou opravdu mnohem dál.
4: No, tak vidíš.
3: Až k nám dolů do verstu. Jo, a poznáváme lidi, co jdou po vsi. Hele, hele, lesník Nick Deck se vrací z obchůzky, pušku na rameni. Je.
5: A proti němu dcera Richtáře Kolce. Krásná Miriota.
3: Teď si dali hubičku.
4: Ukáž, ukáž. Na
3: odnuští. Počkej, počkej. Podívám se tedy až k hradu. Vidím ho, jako bych stál kousek od něj. Je to tak. 4. větev starého dubu je dole. A nikdo ji nezvedne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Jenom blázen by se do těch míst odvážil.
4: No, slyšel jsem, že hrad je už po léta opuštěný.
3: Kdyby on opuštěný, zakletý.
5: V noci se tam zjevují duchové. Vlkodlaci.
4: Nepovídej.
3: A upíři.
4: Upíři.
3: Ne. Ne. No to není možné.
4: Co pak je? Co vidíš?
3: Z hradní věže stoupá kouř. Už 20 let se z hradních komínů nekouřilo. To sám ďábel si tam musel rozdělat svůj pekelný oheň. Kramáři.
4: No?
3: Kolik žádáš za svoji kouzelnou rouru?
4: No? 1,5 zlatky.
3: No tak... Tady je, tady je.
4: Tu máš. No, koupil jsi dalekohled pro sebe?
3: Prostě. Ale kdež, koupil jsem ho pro svýho pána Richtáře Kolce.
4: Jo, tak.
3: Dobrou noc, kramáři.
4: Dobrou noc.
3: Musím honem domů.
4: Dobrou noc. Dobrou noc.
0: Počkej, Firku, a co ovce? Samým rozčilením bys je tady zapomněl. No, písky na psy. Pastýř Firk žene své stádo ovcí k vesnici. Kdybyste mohli vidět jeho vyplašené oči, poznali byste, jak je rozrušený. Jen co zahnal ovce k ovčinci, rozběhl se do hostince, který stál na návsi a jmenoval se u krále Matyáše. Tam se každý večer scházeli nejváženější občané zaostalé vesničky Verst. Udýchaný Firk vpadl do krčmy a zakřičel:
6: pane rychtáři, na hradě hoří.
7: Pomátl ses na rozumu, Firku, jak by mohlo v hradu hořet?
6: Na mou duši z hradní věže stoupá dým.
7: Neblázni, viděl jsi mlhu.
6: Je to kouř. Podívejte se tímhle.
7: Co je to?
6: Přístroj na dívání do dálky. Koupil jsem ho pro vás od kramáře za 2 zlatky, pane.
8: Ukáž, Firku. Hmm? Zvláštní trubička. No,
6: prodlužuje zrak, ne. To byste viděl jak.
8: Děláš si legraci.
6: No, ani trochu, Niku. Před hodinou jsem byl nahoře na pastvinách a viděl jsem vás. Když jste scházeli po cestě do Verstu.
8: Co?
6: Vy a vaše Miriota. Hubičkovali jste se.
7: Cože?
6: Jo, a pak jste vešli sem do krčmy.
7: Nepovídej.
6: Já nelžu, pane rychtáři. Přesvědčte se sám, že se z hradu kouří. Otevřu vám okno. Tak. A teď přiložte přístroj k oku. A naměřte ho přímo k hradu.
7: Na mou duši. Kouř?
6: Tak.
7: Je to pravda, z hradní věže se kouří. Pane učiteli.
9: Ukažte. Na mou věru. Vidím.
6: Počte mi to taky. Jo.
7: Tak co?
6: Jo.
7: Krčmáři Jonáši.
6: Pravda pravdoucí.
7: Ale kdo to jen mohl udělat?
6: Ďábel, pane rychtáři, sám ďábel. Staletý buk už má jenom 3 větve. Podle starého proroctví bude hrad stát už jen 3 roky. Potom ho ďáblové strhnou do pekla.
7: Tak tohle je velmi vážné.
9: Vážné a nanejvýš podivné.
7: Na to se musíme napít. Krčmáři!
6: Nevěstí to nic dobrého. Zlá pověst hradu udělala kraji už tak velké škody.
9: A teď nastanou ještě mnohem horší časy.
6: Každý pocestný se naší vesnici raději zdaleka vyhne. A já mohu svoji hospodu zavřít. Přijdu na mizinu.
10: Odstěhuju se odtud. Odejdu jen co prodá vinice.
7: No, jen jestli je někdo koupí, příteli.
10: Odstěhuju se.
6: Možná by bylo třeba...
7: Co, Firku?
6: Jít se tam podívat, pane rychtáři. Pastýř má asi pravdu, ale...
7: Jít na hrad teď?
6: No, když se kouří z komína hradní věže, musela tam nějaká ruka zapálit oheň.
9: Ruka? Spíš pazour, krčmáři Jonáši.
6: No, na to bychom se právě měli dozvědět. Jisté je, že od té doby, co odešel z hradu baron Gorc, kouří se z hradního komínu poprvé.
9: Přátelé, nemusím vás snad přesvědčovat, že ten oheň nezapálili lidé. Proč by hledali útulek na tak pustém místě? A jak by se tam dostali?
7: A kdo tedy zapálil, pane učiteli?
9: Nadpřirozené bytosti, duchové, čarodějnice, nebezpečné noční příšery.
6: Ale proč by si duchové zakládali oheň?
11: A co jejich čáry? Zapomínáte, že k čarodějnictví je potřeba ohně.
7: Tak, to je pravda.
9: Kdo by se opovážil jít na hrad, asi by se odtamtud už nevrátil.
7: A co tedy budeme dělat, sousedé? Co budeme dělat?
12: Já vám to povím, rychtáři. Když si chce starý hrad kouřit, nechme ho, ať si kouří. Vy se, pane učiteli, nekouříte? Bafáte z dýmčičky celý den.
7: Doktore, nežertujte. Vás vůbec neznepokojuje, co se na hradě děje?
12: Ne, ani trochu, rychtáři.
9: Co pak doktor Paták? Ten se vždycky pověstem o hradu tady v krčmě vysmíval.
6: Dokonce tvrdil, že by se šel do hradu podívat, kdyby ho k tomu někdo vyzval.
12: Přece, přátelé.
7: Na vlastní uši jsme to tady všichni slyšeli.
12: Já připouštím, že jsem mohl něco takového říkat, ale Já opravdu nevím, o co vám jak si jde.
9: Abyste svá slova proměnil ve skutek a navštívil hrad.
12: No, abych navštívil hrad? Ale to jak si, přátelé?
13: Ale doktore, jak jste doktore, my vás o to prosíme. Prokážete tím velkou službu naší vesnici i celému kraji.
12: No tak chápejte, přátelé, takový návrh a tak znenadání.
13: Vidím, že se vykrucujete, doktore, proto vás o to už neprosím. Já vás k tomu jménem celé vesnice Verst vyzývám.
6: Doktora Pataka není třeba vyzývat. Všichni víme, že je to statečný muž. A když řekl, že by se k hradu odvážil, jistě to také udělal.
12: No, prosím vás, přátelé, uvažujte. Co když odejdu? Ve vsi někdo onemocní a bude mě potřebovat. Co
13: to jsou jen samé výmluvy, doktore.
6: No,
13: nejsou.
6: Nože, doktore Pataku.
12: No.
6: Půjdete na Karpatský hrad?
12: No, zdá se mi to nesmyslné a hloupé. Stezky k hradu už dávno zarostly. Mám se po nich trmácet jen proto, že z komínu hradní věže vystupuje kouř. Nezlobte se, přátelé, ale kvůli tomu se na hrad nepovleču.
6: Půjdu tedy já.
14: Ty lesníku, proč?
8: Je to má povinnost.
14: Nerozumím.
8: Nejlépe z vás se vyznám v hlubokých lesích kolem hradu.
6: A kdo jiný by měl jít než já?
15: To je pravda.
14: Ty bys opravdu šel?
8: Ano, půjdu. Půjdu, ale jen pokud půjde doktor Patak se mnou.
12: A co tě to napadlo, lesníku? Proč zrovna já?
13: Teď už se tomu nemůžete vyhnout, Pataku.
12: No, prosím, když chcete, prosím, půjdu s Nikem. I když je to zbytečné.
16: Niku, prosím tě, nechoď.
8: Buď klidná, Mirioto.
16: Nechoď.
8: Já se vrátím.
12: Když se chceš vydat na cestu, lesníku.
8: Kdy? Zítra ráno.
17: Nikolasi Deku. Nechoď na Karpatský hrad. Nechoď tam, nebo tě stihne neštěstí.
0: Záhadný hlas, který promluvil, vyvolal zděšení. Odkud přicházel? Na tuto otázku si nikdo nedovedl odpovědět. Ani při důkladné prohlídce hostince nebyl nikdo objeven a záhadný hlas zůstal zahalen tajemstvím. Té noci se obyvatelé Verstu důkladně zabarikádovali ve svých domovech. Na celou vesnici padla hrůza. Nik se však přesto chtěl vydat ke Karpatskému hradu. Od jeho záměru ho nedokázala odradit ani zoufale plačící Mirjota.
12: Měli bychom se vrátit, lesníku. Je to šílenství. Šílenství je to! Teda jsi přece varoval. Hrozil ti.
18: Ta hrozba se vztahuje jen na mě, ne na vás.
12: Neštěstí má synou tebe. Ale kdo mi zaručí, že já vyváznu bez pohromy.
8: Pohroma sem, pohroma tam. Slíbil jste, že se mnou půjdete na hrad. No, tak nechte zbytečných řečí a pojďte.
12: Ještě si tady v té divočině zlomím nohu.
8: Ale jen pojďte.
12: Nemohu tak rychle, Niku, pochop.
8: Musíme si pospíšit, doktore, abychom z těch houštin byli konečně venku.
12: Sotva pletu nohama. Stezka k hradu už dávno zarostla. Prodíráme se těmi křovisky už 6 hodin.
8: Právě proto nesmíme ztrácet čas.
12: Niku, potřeboval bych si odpočinout.
8: Doktore, v komnatách hradu možná najdete i postel.
12: Postel?
8: No, tam si odpočinete, pojďte.
12: No, počkej, co pak se narobro zešílel? Myslíš, že budu ochotný v tom prokletém hradu strávit noc? To se radši hned teď vrátím zpátky do Verstu, a?
8: Tak už toho mám pokrk, Pataku. Pro mě za mě si můžete jít. A dejte pozor, ať nezabloudíte. Sbohem, doktore.
0: Pataku.
8: Sbohem!
0: Musíš ho zadržet, bez něj si v téhle divočině ztracen.
12: Počkej, Niku. Prosím tě, Niku, počkej. Vždyť já už jdu. Já už jdu!
0: Cíl vaší cesty je blízko, moji milí, ale mějte se na pozoru. Jste na pusté Orgalské planině a před vámi se rýsuje temná silueta Karpatského hradu. Vidíte ty zubaté hradby chráněné vodním příkopem? Padací most? A hradní věž strmící k večernímu nebi? Slyšíte to zvláštní ticho?
15: Ptáček tu nespívá. Lísteček se nepohne. Tohle hrobové ticho nevěstí nic dobrého.
16: Ale doktore...
15: Duchové si nemohli najít lepší místo ke svým rejům. Já ale zůstal doma. Ko mě to sem čorti nesli?
16: Padá tma. Teď už se přes hradní příkop nedostaneme.
15: No, konečně trochu rozumná řeč. Nejlepší by bylo vzít to i na ramena a utíkat odtud pryč, dokud je ještě čas.
16: Ne. Přespíme tady, pod hradbami. A ráno najdeme cestu do hradu.
15: Jo. Jen jestli se rána dožijeme.
16: Tak, tady se natáhneme a budeme spát.
15: Spát?
16: Dobrou noc, doktore.
15: To se ti lehko poví. Ale já se bojím, že tahle noc pro nás skončí zle.
0: Tak jako se na Orgalskou planinu snáší noc, tak se i do mého příběhu počínají vkrádat stíny. Nick Deck, který je zvyklý spávat v lese, se opírá o skalní lavici a za chvíli je slyšet jeho pravidelné oddechování. Ale doktore Pataku, ty usnout nemůžeš. Vytěšenýma očima se díváš kolem sebe a posloucháš zvuky, které se šíří po Orgalské planině. Tvoje fantazie se rozbíhá jako splašený kůň. Znepokojující šumění se podobá šepotu, sténání a vzdechům. Slyšíš noční příšery, jak tlukou svými křídly. Vidíš čarodějnice rejdící kolem. Vlkodlaky hledající své oběti. Chvěješ se a zalévá tě studený pot. A pak přichází půlnoc. Nejstrašnější hodina. Hodina duchů. Ne. To už není mámení smyslu. Zcela zřetelně vidíš podivné tvory osvětlené přízračným světlem, jak letí od jedné strany obzoru k druhé. Stoupající a hned zase klesající zmraky. Vypadají jako skutečné příšery. Draci s hadími ocasy. Velikánští upíři, kteří cvakají obrovskými čelistmi. Všechno se na Orgalské planině dává do pohybu a na hradní věži začíná být zvon. Zvon probudí i lesníka.
19: Co je to?
15: Hradní zvon. To sám ďábel na něj vyzvání.
0: Z hradní věže vyšlehává prudká záře. Světlo zaplavuje celou Orgalskou planinu a zároveň oblévá oba odvážlivce zvláštní synalou barvou.
15: Niku! Co se to s tebou děje? Vypadáš jako mrtvola.
19: Vy taky, doktore.
15: Oči máš úplně vyhaslé. Tvář mrtvolně bledou. Za chvíli jsou z nás nemožtějci.
0: Potom už bylo na Orgalské planině ticho. Ani lesník, ani doktor si neuvědomovali čas, který uplynul do svítání. S prvními slunečními paprsky vykročil Nick Deck k hradu. Své rozhodnutí prozkoumat hrad nezměnil ani po nočních událostech. Doktor Patak se chvěl hrůzou a zoufale odrazoval Nika od jeho střeštěného nápadu.
15: Niku, žereš se do záhuby. Prosím tě, vraťme se.
16: Děkuju vám, doktore, že jste se mnou vytrval až do této chvíle. Ale já se nemohu vrátit, pokud nesplním to, co jsem slíbil. Vesnice mi věří a Nick Deck drží své slovo.
15: Neblázni, Niku.
16: Vyšplhám se po řetězu a vy tady na mě počkáte.
15: Nedělej to, Niku. Přestaň. Slez dolů.
16: Za chvilku budu nahoře.
12: Vrať se! Nebo odejdu!
0: Nick šplhal stále výš a výš. Doktor, který si uvědomil, že za chvíli zůstane pod hradbami sám, se chtěl dát na útěk. Ale nějakým kouzlem byl zbaven pohybu a nedokázal se pohnout z místa. Nějaká podivná síla mu držela nohy a doktor se nemohl odtrhnout od země. Nick se mezi tím vyšplhal až na konec řetězu, ale najednou vykřikl bolestí a jako by ho zasáhl blesk, sjel po řetězu na dno příkopu. Neviditelná síla, která svazovala doktorovi nohy, povolila a doktor se vrhl k Nickovi. Lesník se probral z bezvědomí, ale levou ruku a část těla měl ochrnutou. S doktorovou pomocí se mu podařilo vylézt z příkopu a vydat zpátky na cestu do vesnice. Jistě by ti dva padli v hlubokých lesích únavou, kdyby se z verstu nevypravili tři další odvážlivci doktora a lesníka hledat. Byl to krčmář Jonáš, rychtář Kolc a pastýř Firk. Ochrnutého Nika naložili na nosítka a s večerem se vrátili do vesnice. Vyprávění doktora Pataka vyvolalo zděšení. A když i zvolna se zotavující Nick potvrdil, že hrad ovládají tajemné síly a že ho z hradeb srazila jakási neviditelná ruka, zmocnila se vesničanů hrůza. Není divu, že po těchto událostech krčmář váhal, zda má otevřít dvěma neznámým cizincům, kteří v 8:30 večer zabouchali na dveře hostince.
18: Kdo je tam?
20: Dva cestující.
18: Živí.
20: Co je to za otázku, krčmáři? Jistě, že jsme živi.
18: A jste si tím jisti?
20: Jsme tak živi, jak jen můžeme být. Ale brzy zemřeme hlady, jestli nám neotevřete.
18: Ano. Ano.
21: Dobrý večer, krčmáři.
18: Klaním se, urození pánové. A čím vám posloužím?
22: Můj pán, kníže František Telek z Krajovy, by zde rád přenocoval. Můžeme u vás dostat dva pokoje?
18: Ha, dva, tři, čtyři, kolik si jen budete přát, pane kníže.
21: K večeři nám postačí chléb, víno, vejce a studené maso.
18: Jistě, hned vás obsloužím. Zaručuji vám, že budete spokojeni.
21: Cože tu máte tak prázdno, krčmáři?
18: No, to víte, pane kníže, vesničané chodí spát se slepicemi.
21: Když jste nám otvíral, měl jste pro strach uděláno.
18: No, tak já...
21: Cestou sem jsme nepotkali živou duši. Vesnice je jako po vymření.
18: Už je dost pozdě, pane kníže. Večeře bude za okamžik. Račte si zatím prohlédnout pokoje, pánové.
0: Druhý den za svítání letí po vesnici novina, že se v hostinci ubytovali dva cestující. Zakrátko je krčma plná lidí.
18: Taková čest pro můj hostinec. Škoda jen, že nás chce pan kníže tak brzy opustit.
21: Je mi líto, ale mám před sebou cestu do Karlovského Bělehradu.
23: Náš kraj by si zasluhoval vaší ctěné pozornosti. Je zde mnoho krásných míst k vycházkám i k odpočinku.
24: Kdyby se pan kníže ráčil pozdržet, doporučil bych mu několik krásných výletů do okolí.
18: Třeba ke Karpatskému hradu.
25: Ty mlč, hlupáku.
21: Jen ho nechte, rychtáři. Ať promluví.
23: Je to jen pastýř a plácá hlouposti, odpuste mu, pane kníže. A ty, Firku, koukej, ať už jsi na pastvě.
18: No jo.
21: Počkej, pastýři. Čím je Karpatský hrad tak zajímavý?
18: Vůbec ničím, urozený pane, nestojí za návštěvu. Raději se mu obloukem vyhněte.
21: Proč?
18: No totiž, jak si, že jo.
21: Tak o co jde?
20: Odpověz, když se tě můj pán ptá.
18: Na Karpatském hradu straší, pane kníže.
21: Cože?
0: S nevolí sledovali občané verstu Firkovo přiznání. Obávali se, že bez tak už špatné pověsti kraje tato zpráva ještě více uškodí. Nehodlám vás však nudit vyprávěním toho, co už znáte. Proto přeskočme tu chvíli, kdy vesničané obeznámili knížete s podivnými událostmi posledních dnů.
21: Nevím, kdo se na Karpatském hradu usídlil, ale rozhodně si nemyslím, že by to byli duchové. Spíš lidé, kteří mají důvod se skrývat. Možná nějací zločinci.
25: Cože, zločinci?
21: Pravděpodobně. Nechtějí, aby je někdo odhalil a snaží se vyvolat dojem, že v hradu straší. Lituji, že mám tak málo času. Jinak bych se tady s Rokem na Karpatský hrad vypravil a hned bychom věděli, na čem jsme.
7: A vy byste se na hrad odvážil?
21: Ani sám ďábel by mi v tom nezabránil.
16: No, já jsem také těm pověstem o hradu dlouho nevěřil. Ale pak jsem se sám přesvědčil, že to místo ovládají tajemné síly. Ano, věřte mi, pane kníže, všechno jsem viděl na vlastní oči, jakože se Nick Deck jmenuju.
21: A já vám říkám, že vás obalamutili nějakými primitivními kouzly.
15: No tady v krčmě byste takhle neměl mluvit, pane kníže. Co kdyby se ten hlas znovu ozval?
21: Tak ať se ozve.
15: Pane kníže, s tímhle si není radno zahrávat.
0: Doktor má tentokrát pravdu. Pokoušíš osud, Teleku?
21: Ozvi se, tajemný hlase. Ozvi se. Holá, já kníže Telek tě volám.
0: Vidíte? Mlčí.
21: Podlehli jste nějakému hloupému klamu. Všechno se možná odehrálo jen ve vaší fantazii. Roko.
1: Pane?
21: Připrav zavazadla. Vydáme se na cestu do Karlovského Bělehradu.
1: Ano, pane.
7: Velevážený pane kníže, kdybyste na svých cestách v cizině náhodou potkal zdejšího hradního pána, barona Gorce.
0: Cože?
7: Promiňte mi moji opovážlivost, ale chtěl jsem jen požádat vaši ctěnou laskavost, aby mu naznačila, že na jeho hradě se dějí podivné věci.
0: Karpatský hrad patří baronu Gorce?
7: Ano, pane kníže.
24: Před 20 lety se z hradu odstěhoval a pak už jsme o něm neslyšeli.
21: Od té doby do hradu nikdo nevkročil.
15: Nikdo. Lidé v kraji si myslí, že pan baron žije kdesi v cizině.
21: Před 5 lety jsem se s ním setkal v Neapoli. Co když se baron Gorc vrátil a uzavřel se před světem ve svém hradu?
16: Promiňte mi tu opovážlivou otázku, pane kníže, ale jaký by k tomu měl důvod?
1: Zavazadla jsou připravena, pane.
0: Odlož svůj odjezd, Teleku. Vše, co se zde děje, možná souvisí s tvým starým žalem a bolestí.
21: Zavazadla můžeš odnést zase zpátky do pokoje, Roko. Karpatský hrad mě začíná zajímat.
1: Ano.
21: Krčmáři, postarejte se, abych nebyl nikým rušen.
2: Jistě, pane kníže, u mě budete mít klid a pohodlí.
3: No tak lidi, co tady stojíte? No tak běžte, běžte. Dneska je zavřeno. Tak bude to.
21: Vzpomínáš si na barona Gorce, milý Roko?
1: Jistě, pane. Žil jako my několik let v Neapoli se svým sluhou Orfanikem. Nevynechal jediné představení, v němž paní Styla zpívala. Proslýchalo se, že
21: v Stylu velmi miloval.
1: Ano.
21: Nabízel jí manželství, k tomu šlechtický titul a velké bohatství. Styla však odmítala jeho nabídky. Bála se toho podivného člověka. Baron Gorci vyhrožoval, všude jí sledoval jako stín. A když se dozvěděl, že Styla je se mnou zasnoubená a má se stát mojí chotí, chtěl se pomstit.
1: Ten večer, kdy paní Styla zpívala naposledy...
21: Zavinil baron Gorc její smrt.
1: Smrt?
21: Ano. Vstyčil se náhle v loži těsně vedle jeviště a hypnotizoval Stelu svýma uhrančivýma očima. Ještě dnes vidím tu smrtelně blidou tvář a ďábelský pohled. Působil jako zjevení a Stylu tak vyděsil, že zapříčinil její smrt.
1: Ale o tom jste nikdy nechtěl mluvit, pane.
21: Chtěl jsem zapomenout...
1: Proč o tom dnes začínáte?
21: Baron Gorc je na Karpatském hradě, Roko.
1: Cože? Jsem o tom přesvědčen. Baronův sluha Orfanik byl prý jakýsi zneuznaný vědec. Fyzik. Možná, že právě on je původce všech těch podivných úkazů, které děsí kraj.
21: Také se

0: Tuto záhadu se však v této chvíli rozluštit nepodařilo. Kníže Telek i jeho sluha byli silně rozrušeni. Pod dojmem této další podivné události se kníže rozhodl prozkoumat Karpatský hrad a odhalit jeho tajemství. Ale ještě před odchodem doporučil rychtáři, aby oznámil celý případ veliteli policie v Karlovském Bělehradu a jeho jménem ho požádal, aby vyslal k hradu oddíl četníků, který by v případě nutnosti na hrad zaútočil. Pak už se kníže se svým věrným sluhou vypravil na cestu. Po namáhavém celodenním putování divokou a zcela opuštěnou krajinou konečně stanuli na Orgalské planině pod mohutnými hradbami Karpatského hradu.
1: Pane, vy se chcete pokusit vniknout do hradu ještě teď večer?
2: Rozum mi velí, abych vyčkal rána, ale srdce mě žene dál.
1: Na kraj se snáší tma. Bezpečnější bude přečkat noc zde pod hradbami a proniknout do hradu až za úsvitu.
2: Máš pravdu, Roko. Musíme být opatrní. Nevíme, co na nás za těmi vysokými zdmi čeká.
1: Obávám se, že nic příjemného, pane.
2: Už zase slyším ten zpěv. Je to mámení smyslu nebo skutečnost?
1: Není to klam, pane. Slyším to také. A pohleďte na cimbuří.
0: Na rohové baště se objevuje mlhavá postava ženy s rozpuštěnými vlasy, oděná v bílé roucho. Vypadá jako tvá snoubenka, Teleku. Ale co když je to jen přízrak? Vztahuje k tobě ruce a upírá na tebe svůj pronikavý pohled.
2: Styla. To je přece Styla. Ona žije.
3: Ano, pane, i já tu ženu vidím.
2: Zmizela. Stylo. Stylo.
1: Pane, jak si vysvětlujete něco takového?
2: Baron Gort se vězní Stylu v Karpatském hradu.
1: Ale to by znamenalo,
2: že tenkrát v Neapoli nezemřela. Její smrt byla jen zdánlivá.
1: Ne.
2: Baron Gort se Styly zmocnil a odvlekl ji sem.
1: Ne.
2: My jsme na pohřbu oplakávali prázdnou rakev. Musíme rychle za ní. Do hradu!
3: Ale kudy, pane?
2: Stylo! Stylo!
1: Pohleďte, pane, světlo u boční brány.
2: Slyšela mě. Dává nám znamení.
1: To světlo ukazuje cestu do hradu, pane. Rychle k boční bráně!
0: Kníže Telek se svým věrným sluhou spěchali ke světelnému zdroji. Záře, která vycházela z hradní věže, mohutněla, čím více se k ní přibližovali. Záhy stanuli u boční brány. Padací most přes hradní příkop byl spuštěný a za ním otevřená brána je lákala do hradu. Ani okamžik nezaváhali, přeběhli po kolísavé podlaze padacího mostu. Slyšíte? Padací most se zdvihá a přiléhá k boční bráně. Cesta ven je odříznuta. Kníže Telek a jeho sluha byli zajatci Karpatského hradu. Boční brána ústila do kryté, naprosto temné chodby.
1: Pane, nevidím ani na krok.
2: Opatrně postupuj za mnou a rukama se opírej o stěnu.
1: Ano, pane.
0: Dlouho bloudil kníže Telek se svým sluhou v podzemních chodbách hradu. Byli už velmi unaveni, mučila je žízeň i hlad. Náhle se před nimi objevil světelný bod. Když došli blíže, uviděli podzemní kryptu ozářenou žlutavým světlem žárovky.

0: Nechoďte dovnitř, pane. Ta krypta je past.
1: Vejdu a ty počkej zde.
0: Ano, pane.
2: Otevřete! Pane! Otevřete!
3: Dveře nemají zevnitř. Klipu, Roko! Pokusí je otevřít zvenku.
0: Snažím se, pane.
2: Ale nejde to!
3: Dveře zavřel jakýsi skrytý mechanismus. Musíš ho objevit.
2: To je těžká věc v téhle tmě.
3: Dveře se za mnou přibouchly, když jsem vstoupil na nějaký kámen. Zkus na ty kameny zatlačit.
2: Už na nich stojím, pane.
0: Díky bohu.
4: Jsem volný. Měl jsi pravdu. Byla to past. Doufejme, že nevědí, že se mi podařilo uniknout. Pokusíme se je překvapit.
5: Kníže Telek a Roko se vraceli temnou chodbou zpátky. Po několika metrech objevili skryté schodiště, které stoupalo kamsi vzhůru. Vydali se po jeho stupních a došli k zadním, zřejmě nepoužívaným dveřím rozlehlé hradní komnaty. Škvírou ve starých dubových dveřích pronikalo na schodiště několik paprsků elektrického světla a z komnaty byl slyšet šramot. Kníže přitiskl oko ke škvíře a spatřil barona Gorce. V druhém muži poznal kníže člověka, který seděl s baronem v lóži onen osudný den, kdy Styla zpívala v divadle San Carlo naposledy. Byl to baronův sluha Orfanik.
6: Jsou všechny dynamitové nálože v hradních chodbách propojeny?
7: Právě jsem spojení dokončil. Elektrické vedení i dynamitové nálože jsou připraveny.
6: Budeme mít dost času utéct, až zapneme elektrický proud.
7: Odpálení náloží můžeme časovat podle libosti. Hrad vyletí do povětří v okamžiku, který předem stanovíte.
6: Prohlédl jsi, zda tunel pod Orgalskou planinou není zatarasený?
7: Tunelem spolehlivě unikneme do bezpečí.
6: A kníže Telek se svým sluhou?
7: Jsou uvězněni v kryptě. Slyšel jsem je volat a bušit do dveří. Zahynou pod troskami hradu.
6: Nic jiného si nezaslouží. Zaplatí za svoji troufalost. Vyslechl si, o čem se hovoří ve Verstu?
7: Před necelou hodinou jsem zachytil rozhovor z hostince u krále Matyáše.
6: A co jsi se dozvěděl?
7: Četnický oddíl je již pod hradem. Zaútočí ještě dnes v noci.
6: Dostane se jim patřičného přivítání. Měděný drát, který nám umožňoval spojení s hostincem, si zničil?
7: Ale telefonní přístroj, který vysílal váš hlas a přijímal všechno, co se v krčmě dělo, zůstal skryt v podkroví hostince.
6: Co se dá dělat? Stejně ti hlupáci nebudou vědět, k čemu sloužil. Dnes v noci se Karpatský hrad pomstí všem, kteří se odváží za jeho hradby.
7: Pokusím se četníky od útoku odradit. V příhodnou chvíli vzbudím magnetické pole ve vodní příkopu a nechám útočníky na čas přirůst k zemi jako doktora Pataka. Po případě uvedu do chodu světelný ohňostroj. Ve třelci se možná leknou a dají se na útěk.
6: Přivedou vojáky, ti hrad nakonec dobudou. Ba ne, příteli. Hrad je odsouzen k zániku již dnes v noci. Spíše než hradu však lituji tvých geniálních vynálezů, které zůstanou pohřbeny pod troskami.
7: Dva z nich, které jsou vám nejmilejší, zachráníme. Fonograf na zachycení a přehrávání lidského hlasu a přístroj na zachycení a promítání obrazu. Není důvod k zármutku. Všechny ostatní přístroje, které budou zničeny, jsem schopen znovu vyrobit.
6: Nože, ač tedy nadejde chvíle zkázy. Ať hrad pod svými troskami pohřbí knížete Teleka a všechny ty, kteří mu přijdou na pomoc. Je čas nařídit přístroj, který odpálí nálože.
7: Přesně. Za 20 minut vyletí hrad do povětří.
6: A nyní již odejď. Naposledy zde chci vidět. slyšet, zpívat.
7: Opravdu si přejete, abych vás nechal v radu samotného?
6: Počkáš na mě v tunelu pod Orgalskou planinou, tak jsme se domluvili.
7: Jak si přejete, ale nesmíte se opozdit. Přesně za 20 minut nastane výbuch.

Orfanik odešel z komnaty a kníže Telek s Rokem škvírou ve dveřích sledovali, jak baron Gortz usedl do křesla a zapnul jakýsi přístroj, který osvětlil pódium zahalené černou látkou. Posléze baron do malé drahokamy vykládané skřínky vsunul zvláštní kovový váleček. Náhle se na pódiu objevila Styla v bílém rouchu, taková, jak se knížeti zjevila na hradbách. Začala zpívat, ale její rty se nehýbaly.

0: Kníže vyběhl z úkrytu.
1: Stylo! Stylo!
2: Tereku, jak jste se sem dostal?
1: Přišel jsem si pro ženu, kterou jste mi uloupil.
2: Tak si ji odveď, ty bloude. To, co vidíš, je jen její obraz, který zmizí, když stisknu tuto páku. Styla už je 5 let mrtva. Všechno se to stalo tvojí vinou. Kvůli tobě chtěla ukončit svoji kariéru a přestat zpívat. Kvůli tobě mě tenkrát odmítla a předčasně zemřela. Za to mi teď zaplatíš.
0: Teleku. V baronově ruce se zableskla dýka. Pozor! Baron napřahá ruku k smrtící ráně. V tom však... To promluvila Rokova pistole. Baron Gortz zavrávoral, strhl na zem onen geniální přístroj a padl mrtev. Obraz Styly na černém suknu se rozplynul.
1: Je mrtvá! Mrtvá. Já jsem uvěřil, že se s ní opět shledám. Tenhle prokletý přístroj mě oklamal.
3: Rychle, pane! Za několik okamžiků nastane výbuch.
1: Je mrtvá.
0: Prchej, kníže Teleku.
1: Mrtvá.
0: Ďábelský stroj odtikává poslední minuty Karpatského hradu.
1: Rychle pryč, Roko.
3: Ano, pane.
0: Prchejte. Podzemní chodba. Hradní nádvoří. Boční brána. Padací most. Teleku, četnický oddíl právě stéká hradby.
1: Utíkejte! Všichni zpátky! Utíkejte!
4: Zpátky!
1: Utíkejte!

Výbuch zastihl knížete Teleka a jeho věrného sluhu Roka mimo nebezpečí. Za zády jim dýmají rozvaliny Karpatského hradu. Pod jeho troskami je pohřben baron Gortz a geniální vynález jeho společníka Orfanika, kterého už nikdy nikdo v Sedmihradském kraji nespatřil. S dýmem, který stoupá z rozvalin, se vytrácí i můj příběh. Ale já se neloučím. Určitě se ještě setkáme u některé z mých dalších knížek, které vám budu vyprávět.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Tajemný hrad v Karpatech, kterou na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář, dramaturg Ivan Hejna. Osoby a obsazení. Žil Verne, zasloužilý umělec Vladimír Ráš, kníže Telek František Němec, Roko jeho sluha František Husák, pastýř Firk Oldřich Vlach, kramář národní umělec František Filipovský, richtář Kolc zasloužilý umělec Josef Miksa, lesník Nick Deck Martin Stropnický, doktor Patak Vlastimil Bedrna, krčmář Jonáš Svatopluk Skládal, učitel Bořivoj Procházka, baron Gorc zasloužilý umělec Rudolf Hrušínský, orfanik jeho společník Jan Přeučil, Styla Leontine Price, Miriota Klára Kubíková, sedlák Miroslav Krejča. Asistent režie Petr Brodský, zvukové efekty Artur Šviha, Josef Plechatý a Tomáš Jančařík, záznam a střih Zuzana Bartáčková, hudba Ladislav Tůma, zvuk Jiří Furman, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.
1: Slyšeli jste rozhlasovou hru Tajemný hrad v Karpatech, kterou na motivy románu Žila Verna pro rozhlas napsal Zdeněk Kovář. Účinkovali Vladimír Ráš, František Němec, František Husák, František Filipovský, Oldřich Vlach, Josef Miksa, Martin Stropnický, Vlastimil Bedrna, Svatopluk Skládal, Bořík Procházka, Rudolf Hrušínský starší, Jan Přeučil a další. Režii měl v roce 1986 Ivan Holeček.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, jsem potěšen, že vás mohu opět po týdnu pozdravit na začátku nejenom týdne, ale i dnešních vlídných tónů, tedy pásma instrumentálek pro vaše uši, ale i pro vaši duši. Frankie Carl, narozený jako Francis Nuncio Carlone, byl onehdy oblíbený americký pianista, kapelník i skladatel. Tento rodák z Providence na Rhode Islandu zažil coby instrumentalista nejlepší časy ve 40. a 50. letech minulého století, kdy se mu přezdívalo čaroděj kláves, ale přes všechny úspěšné nahrávky a koncerty nabyl proslulosti především jako skladatel, když se na sklonku 30. let jeho Sunrise Serenade, tedy Serenáda slunečního svitu, stala mohutným šlágrem. Jako první natočil orchestr Glenna Graye, ale nesmrtelnou se stala tato melodie zásluhou orchestru Glenna Millera. Muzikantské začátky Frankieho Carla však snadné nebyly. Jeho otec byl nemajetný dělník a tak si nemohl dovolit opatřit pro syna ani levné piano. Frankieho vášeň pro tento nástroj však byla velká a tak jeho strýc, původně barový pianista jménem Nicholas Colangelo, mu vytvořil jakousi napodobeninu kláves, aby mohl cvičit, než pro něj našel v rohu jedné tančírny polorozpadlé piano, které mu pak pomohlo opravit do uspokojivé formy. Jinak strýc byl pro Frankieho důležitou osobu i v tom, že synovce docela záhy angažoval ve svém tanečním bandu, který vyhrával v oblasti Rhode Islandu. Frankie Carl si rychle vybudoval jako pianista velmi dobrou reputaci a spolupracoval s později slavnými zpěváky taktéž italského původu Deanem Martinem a Jerrym Whalem. Ve svých 32 letech sestavil svůj první orchestr a na plakátech byl v reklamní nadsázce uveden jako největší americký pianista. V tomto punktu vyprávění o Frankiem Carlovi přerušíme a přehrajeme vám pár snímků, které natočil se svým orchestrem mnohem později. Nejprve to bude skladba oslavující skotské jezero Loch Lomond, kterou můžete znát s textem Ivo Fischera a v podání Valdemara Matušky. A Jiří Kasal vám přeje klidný poslech.

Půvabná Shannonova irská ukolébavka Tu Ra Lu Ra Ra, kterou proslavil Bing Crosby, zazněla v něžném uchopení orchestrem, v jehož čele stál pianista Frankie Carl. Ta uzavřela blok ukázek z alba, které bylo jakousi hudební cestou okolo světa, však se taky jmenuje Around the World, tedy okolo světa. Frankie Carl ji natočil před více než 60 roky. Zejména z ekonomických důvodů musel Carl s příchodem 60. let svůj band rozpustit a věnoval se dráze solového pianisty, který si po dobu takřka 30 let udržel své četné věrné fanoušky. A Frankie Carl byl opravdu prvotřídní pianista, čehož důkazem může být i jeho interpretace Tales from the Vienna Woods, tedy povídek z vídeňského lesa, slavného valčíku Johana Strause mladšího, který, jak známo, volně inspiroval k literárnímu zpracování Edna von Horvátha.

The Wooden Soldier and the China Doll, dřevěný vojáček a čínská panenka. To byla příjemná skladbička autorů Jonesa a Newmana, která uvádí monotematické album pianisty Frankieho Carla a jeho orchestru z roku 1959 nazvané Beautiful Dolls a složené ze songů o panenkách a s panenkami v názvu. A jedna taková z papíru, Paper Doll, bude finální hudební položkou dnešních vlídných tónů a malého portrétu mistra piana a kapelníka Frankieho Carla, neboli Francesca Nuncia Carloneho, který se dožil vysokého věku 97 let a zemřel v březnu roku 2001. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Noční linka sváteční, nedělně pondělní právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby. Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne Trumpingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že Trumping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí, no.
1: No to nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí. A jel se pod Čerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát.
0: Jasně.
1: Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužský doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný výšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud odspoda nezavřela. Tak nás odpůjčky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končili veřejné osvětlení.
0: To má jak spytli?
1: Ano, ano. A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme. Tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny a jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že jo? Takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam. No a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady v oku, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blba a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejvala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo kde
1: jsem
0: jste...
1: zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Yeah.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišme, jak jsme se sem dostali. Já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím. Jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být. Takových 15 metrů,
0: no,
1: což
0: pánečku.
1: Je nám hodně. No. No takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrala ještě toho jednoho sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, no, to nemůžeš zapomenout.
0: Ale jinak s paní Podčirákem, potrženo sečtenou, příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý,
0: no,
1: dobrý.
0: Tak, to je dobře.
1: S paní Podčirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a
1: ráno
0: Nelly se a tak, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo přímý příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych ní ještě někdy bejvala jela, tak jsem si ji určitě přibalila, ale já tak jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od Poděbrad. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýdlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát si chodili k nám dívat, jestli spíme. Jo. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká úplně, ano.
1: A já byl ze všech nejmenší už ve stanu. Protože tam byly větší, že jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, dospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh před 4 rokama. Mě říkala praneter, hele, jadu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a poštářek, co máš nejradši a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně praneteře babička, teda babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky v autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř. A já jsem v praneteři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uslali v autě. V 11. A já už byla věcky zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě plaklekla, jak vyšla ven, co tady děláš, já tak brzo. Ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční zvuky, no jo.
1: Ano, to musí to, protože to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: no tak jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem
1: a
0: tak.
1: No, protože my jsme neměli tam nebylo jak kde si dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne?
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no a já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru. Sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako, já jdu k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je taky jako příroda.
0: Takže takové menší výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak no. Jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byli pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, tak nám toto, no tak bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: to víte, že ne.
1: Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy s paní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát.
0: Jako no vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech? Opravdu pod Čirákem.
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, no to...
0: Ano, ano.
1: Udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili. Solili tím tou slanou vodou.
0: Ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju. Ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No, tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku. A je to škoda, že některý dávají přednost víc, teda ty cizině, no tak chtějí poznat. Svět.
0: To všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, vždycky jezdili na tábory a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Nějaký takový, jako, že se musíme, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě se jsme tam odjeli a
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací, kde se taky dá, že jo, no. Tak jenom taková motivace.
0: Dobře. Tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak já už toho moc nenadělám, ale to nevadí. Užiju si to.
0: Pokud no to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u naší linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod Čirákem, eventuálně pod Stanem? No.
1: Pod Stanem, paní Jitučko, se spásí dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Námlachovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod Čirákem, to vám řeknu. No. Já jsem dělal v Řeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No a jezdili jsme za kulturou z té Řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci, třeba partia, a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela... Tam je převozník, tam byl tenkrát. Převozník a ten nás převážel do Řeže, jo? Jenže poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat, až přijede nad ránem, kdy on zase odvážel lidi.
0: Když přijede a probudí se,
1: ano. No. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka, nebo co, byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba tak 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli píska,

0: nevím, jestli u té látky ten vlak zasahuje, protože on by musel asi půl kilometra. No ale zase to žalováci by to měli.
1: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
0: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenková, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
1: No
0: já,
1: krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si, krásně jste si schrupli.
0: No, tak, mě, tak to bylo, no. Někteří kluci si odtaď vezli holku z Prahy, jo.
1: Aha.
0: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no. To byli starší, takový si má už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
1: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásný vzpomínky, no. Krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když no. Převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
0: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom ještě u té látky to vodní asi jenom půl kilometr popojat, tak to nevím, jak to tam mají v zemi. Dvě zastávky blízko sebe, no, a nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka. Jo? Tam,
1: jo, no. Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučatá děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
0: No, děti, myslím, možná Milan, syn, a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli jako s synem, jo, tak ti jsou... Ty jsou teď v
1: Ty si jeli užívat
0: no.
1: moře, ano. Tak to je dobře, no, no, že si užívají.
0: No, takže tak. Mm-hmm. No,
1: dobře,
0: takže
1: Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
0: No, děkuji, dobrou noc.
1: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská a několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu a kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské středy, jeho sestra zažádala, tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardejova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky tak nějak hledali a jeli jsme do Bardejova a tam byla okresní cesta, ale byl to samej kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nacpanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardejovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Jo. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala. A chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli. A my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli. A všude byly obchody zavřeny. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic, s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do té Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer. A ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v té takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
0: No je, je.
1: Pak jsme jezdili k rybníku řeka a to je u Havličkovýho Brodu. Jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník. Mm-hmm. Pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden. Takže a ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s nima byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký. Uh-huh. A on spal, prostě měl sekírku pod hlavou, jo. Že se bál, kdyby náhodou kdyby něco, upežít. To by... No, takže byly takovéhle vzpomínky.
0: Ale dobře, to všechno dopadlo, tak to jsem ráda.
1: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
0: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky. Díky.
1: Vám taky všem a dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, jenom blázni se radujou. Tolik písnička, půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem.
0: Uh-huh.
1: 15 let jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Uh-huh.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najezd se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan,
0: uh-huh.
1: To se dalo do stanu, no a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl sebou bílé prostěradlo,
0: jo.
1: Do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo aj dva, jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal, já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: mm-hmm.
1: A jednou jsem vám chytil stopa, já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volseda Blach Pionýr,
0: mm-hmm.
1: a on to vzal na Červenou horu.
0: Ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak mm-hmm. jsem si říkal, no pojedu za něm a tam někde v Krkonočích, tam to někde... něco chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým pionýře to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánské lázně, tam já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta, teď to nemám na jazyku, no, tříkola.
0: Ta tříkolka, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to
0: říkali. Jo.
1: No. A on vám mě vzdál, on je někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil ty hadrolety, tak jsem uviděl kopce já akorát, tak říkám, paráda, tady se s tím. Tenkrát se dalo přespat v Příkopě, já nevím, u lesa na kraji jako já.
0: Uh-huh.
1: Dneska by to bylo divný přespat, kde nebo vůbec kopce se na to, ani kopce už se dneska nedělají. Mm-hmm. To by se musela chytnout nějakého soukromíka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul. Jako,
0: mm-hmm.
1: Ja? A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. A to. Naši o mě vůbec neměli strach. No. Tak já jsem trampoval. A já
0: krása.
1: Jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako, ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se, jako já.
0: Mm-hmm.
1: A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu, jako já. Ale přežil jsem to a jsou tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu po mně. To je docela dlouhá túra, 30 kilometrů. To vám řekl.
1: Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako... A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou.
0: Uh-huh.
1: V pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Když se znova narodil, tak bych to zase dělal.
0: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července. A na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky. A pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku.
1: Jeseníku, tak.
0: Krásnou noc, paní Evo. Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a v celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu, kluci posekali větve jehličí, dali to na zem, no to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když si turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, jsem, i když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka, když jste mě vyžádali a všem turistům říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne, v Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak je to úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku.
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám takovou tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Vroclav, pro Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zahrobná Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do sklepních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Bianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že když jsem se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli, a tak aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky. Protože já, když jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak si pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: Úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem se.
0: Tak
1: se strašně mrzelo.
0: Určitě jako. Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo. Děkuju. Určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, léto, krásno.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Prahe na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka.
0: Stačí říct.
1: Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emo, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko Křivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a s paní Počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal z Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil, kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní Počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to bylo vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme Világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam jo. Byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co se to vyřešilo. Ale potom, jak jsem byl na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec, tam je prameny Činky, kousek, tam je kamenárka a pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada Estacado, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam všichni střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdem tam a tenkrát, vzali se kytary, zapalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. Zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jehlan, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě, spory jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem byl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu. Do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: A hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším, v noci mi něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil, na nás bylo 20 cm sněhu. Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako, jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten fazol se jmenoval ten šerif a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněhem bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným opravdu sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to a to, takže ve 3 hodiny, ne. Měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam je taková krásná křižová cesta, vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem. A ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: To bylo 4-5 dní, na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme přišli taky.
0: Koupání, spaní. Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do přírody.
1: Určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: A teď je to dobré, když máte v noci máte 25-30 stupňů.
0: No tak to je.
1: Nemusíte mít spacák.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: Jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nemáte toho.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny a budu se těšit na slyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: A já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, přes, měli jsme obytnou AVI, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou AVI jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko, tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda přeplout do Stockholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, pak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té Ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty Bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: Bylo, a bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Ávi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme přijížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že jo, člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už jsme jeli po dne. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva. Manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. No tak museli jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta, nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta AVI je...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Vydržte. Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký čundrvandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí, a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo, jako. Ale to vám, to se v přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to mám ten, ta AV je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus.
0: Bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa.
0: Mm-hmm.
1: No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano,
1: no,
0: děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný.
0: Mm-hmm.
1: Prostě, jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně ano. Moc děkuju za to vaše povídání.
1: Jo,
0: jsem ráda, že jste si ten výlet
1: jako
0: užili.
1: Dobře domů, takže
0: to je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju, naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kuně Vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše. Když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně, to je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše, pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer, nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu

0: pořaduje, respektive tématu,
1: ano.
0: Na jednu úžasnou noc v Alpách. Jeli tenkrát, to bylo ještě v době, kdy se musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě vzali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formule 1. A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslip byl hrozně nízký, tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa a tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
1: No prosím, kravičky. Jak jste si poradili.
0: Tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný, protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
1: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
0: To jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
1: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
0: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesmělo, jo. Prostě.
1: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
0: to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
1: nikdy. Nikdy, že jo.
0: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma, ano, která tam ano, byla, tady ten světelný smog, to prostě...
1: Já hodně, vím, toho je všude.
0: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
1: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
0: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam... No a ten start, na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
1: Ano.
0: A ten start byl nepatný. Ten se mu to opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
1: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od sebe, od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí. Třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tam všem, nebo tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž, Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byly brontosauři, no a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše, krásný večer přeju všem, dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko, do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let, no a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V tomto utěšeném dni se vám chystáme ve 315. dílu seriálu Toulky českou minulostí vyprávět o jednom člověku s utěšeným osudem. To přídavné jméno zdůrazňujeme záměrně, neboť věru nenalézáme na své pouti prosekávajíce se pralesem naší historie podobných osudů přes příliš.
2: Jan Skála z Doubravky, řečený po latinsku Ioannus Dubravius.
1: Na motivy knihy Petra Hory Hořejše připravujeme seriál o české minulosti v Českém rozhlase Brno pro druhý program téže veřejnoprávní instituce, zvaný též stanice Praha.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, to jsou jména vašich průvodců. Zatímco režisér je na rozdíl od nich
4: ostrý, tedy Jaromír.
2: Byl kdysi čas, kdy král nad králi lev dal povolat svůj lid a všem pak nařídil, aby šli přes hory a do odlehlých krajů, kde šelem domov jest, po celém království, a aby sdělili nejdříve vladařům, pak následníkům též a lidu prostému, že s králem sejdou se a budou držet s něm. Tehdy se velký lev stal pánem nade vším, co dříve stávalo pod vládou orlice. A proto přikázal, ať pozvou poslové jak celý ptáků sbor, tak samu královnu. Tak všichni sešli se, ptáci a také zvěř. A kladli otázku, proč konat nový sněm, když každý přece ví, že všude trvá mír a ani království, že nyní nehrozí odvážný Turek či Moskus a Tataři nebo snad spiknutí, jež strojí proti lvu zákeřný nepřítel. Tu v síních paláce hledali důvody, jaký smysl má sněm různými způsoby. V tom král lev přichází v průvodu věrných svých strážců a vznešený jak tváří, tak rameny, tak srstí žlutavou a také ohonem. Jakmile usedl, zahájil jednání laskavým proslovem a jak se uvádí, pronesl tuto řeč. Vítám zde družinu vždy věrnou králům svým, jež hbitě přichází dle mého příkazu. To v srdci hřeje mne a stále bude hřát, že jste mne poslechli a přišli právě včas.
1: Lví proslov byl poněkud delší, ale my si jej odpustíme.
0: Je totiž na čase, abychom se věnovali nikoli dílu, nýbrž autorovi.
1: Jeho jméno jsme už nadřekli.
0: Ano, jde o Jana Skálu, původem z Doubravky, řečeného pak latinsky Dubravius.
3: Pravděpodobně se narodil roku 1486.
0: O něco blíže jsme jménu jeho rodiště. Byla jím Plzeň.
1: Z dobré rodiny?
0: Plzeňská rodina Skálu patřila k zámožnější měšťanské menšině.
3: Byla to katolická rodina a proto, když chtěl Jan studovat, tak si to namísto do Prahy...
0: Ta byla v rukou podobojích.
3: Namířil přes Vídeň do ciziny.
0: Nikoli sám, ale v doprovodu svého příbuzného Linharta Jílka z Doubravky.
3: Přičemž se oba vydali na nic menšího než na slavnou univerzitu Padovskou a hned poté na neméně věhlasné učení boloňské, kde Jan dosáhl hodnosti doktora církevního práva.
0: Itálii však nezůstali, ale hned následujícího roku se vrátili domů do Plzně. Ale tam Jan Skála nepobyl dlouho, protože se stal členem humanistické družiny Stanislava Turza.
1: A protože dotyčný byl olomouckým biskupem, stalo se město Olomouc pro Jana Skálu, který si začal říkat Dubravius, městem osudovým.
2: Teď buďte pozorní. A já vám oznámím, jaký jsem důvod měl, abych vás povolal. Věřím, že není zde, kdo by snad nevěděl, že těžký je to čas, kdy krutá otce smrt mi náhle přinesla břemeno v době, kdy jsem tak mlád a málo připraven podstoupit úkoly, jež vláda přináší. Já jsem se totiž stal pánem a králem všech. Nechci však, abyste snad o mě soudili, že jsem tak nemoudrý, abych jen původ svůj měl za zdroj hodnosti, již se mi dostává, a na něm založil svou správu království. Jen podle rodu nechci být králem zván. Vždyť titul královský spočívá především v schopnosti vladaře, který zná umění vládnout a dobře žít. Proto mi ukažte příklady života i ctnosti královské a cestu, po které je třeba k slávě jít. Jistě si přejete, aby váš mladý král měl jen ty vlastnosti, které mu vštípíte. A nyní všichni vy, kteří jste přítomni, hovořte bez zmatku v takovém pořadí, jak právě stojíte.
1: Načež se jeden savec po druhém a jeden pták rovněž po druhém rozpovídal a dával svému mladému králi jednu dobrou radu za druhou.
0: Pozorní posluchači zajisté poznali v mladém králi všech zvířat jeho českého a uherského kolegu Ludvíka, kterému též krutá otcova smrt přinesla břemeno v době, kdy byl málo připraven vládnout.
3: Zhruba 31-letý Dubravius věnoval 11-letému králi Ludvíkovi svou teriobulii.
1: Neboli radu zvířat.
3: Jako zvláštní dárek při jeho nástupnické návštěvě v Praze, kde byla na českou královnu korunována jeho manželka.
0: Na oplátku ho Ludvík pasoval na rytíře.
3: I když pak trvalo celých 5 let, než byl oficiálně přijat mezi české rytíře.
1: Nejenom v našich dobách to na úřadech trvá tak strašně dlouho.
3: Rukopis se nedochoval.
0: Do dnešních dnů však zůstal jeho prvotisk.
3: Postaral se o něj Dubraviův synovec Linhard Jílek.
0: Ten týž, který svého strýčka doprovázel na studia do Padovy a do Boloně.
2: Když jsem si v tom parném létě 15.19. roku pro zábavu zajel na Moravu,
1: uvádí vydavatel v předmluvě,
2: bydlel jsem u svého strýce Jana Dubravia, kde se mi dostalo do rukou libelum,
1: tedy knížka, knížečka,
2: kterou strýc napsal. Velmi mne pobavila, protože bylo zjevné, že obsahuje rady, které se hodí nejen králům a knížatům, ale i těm, kdo nejsou účastni na správě státu. Požádal jsem tedy svého strýce velmi snažně, aby mi dovolil knihu opsat. Svolil s tou podmínkou, že ji podržím jen u sebe. I když jsem zvyklý v jiných věcech jeho rozkazů ochotně poslouchat, v tomto případě jsem se nemohl zdržet toho, abych knížku nezveřejnil.
1: Musel synovec strýčka dlouho přemlouvat, aby mohl jeho dílko publikovat.
0: I kdeže. Autorovi na otištění velmi záleželo.
1: Jako každému autorovi.
0: I když to ne každý a vždy dává najevo.
2: Jistě víš, lve, že jsem jen osel, který je hloupý a neschopný k řešení velikých a vážných otázek, který se nehodí tak jako jeho rod do rady královské, i když se častěji i toto přihodí. Tak došlo k tomu, že já, osel, zasedám dnes v radě dokonce s předními v království. Je tedy případné, když mne teď vyslechneš. V době, kdy osudem byl rozdělován los pro všechna zvířata žijící v přírodě, bylo mi určeno přenášet břemena. A proto jsem, jak víš, mnohem víc ubohý než jiná zvířata, neboť já jediný nemývám nikdy klid. Nicméně nosívám sedlo i s nosičem a všechna břemena vždy s myslí poklidnou, protože dobře vím, že trpělivostí se velké těžkosti mohou stát lehčími. Ty také budeš žít lépe a poneseš bez velkých nesnází břímě svých úkolů, když si i v nesnázích uchováš v mysli klid a pravou statečnost. Nedáš se odradit žádnými těžkostmi a ani obavou o vlastní bezpečí, od péče, o prospěch ve věcech veřejných. My, osly, nejdeme po špatné cestě a z té cesty sejdeme. Na níž se někdo již ocitl v propasti. Ty dojdeš štěstí též, když se včas poučíš u cizího neštěstí.
1: Moudré naučení.
3: Nejproslulejším členem družiny olomouckého biskupa Stanislava Turza byl Augustinus Käsenbrod, zvaný Augustín Olomoucký.
0: Jak víme z jeho korespondence, uměl velmi dobře česky, ale v této řeči nic nenapsal.
5: Latina byla zkrátka latina.
3: Z dalších postav katolické humanistické společnosti v Olomouci nesmíme zapomenout na filozofa Jana Šlechtu ze Všehrad.
0: Patřil k ní i brněnský a později olomoucký kanovník Jan Zvolský.
3: Ladislav Zboskovic, nejvyšší komorník markrabství Moravského, ten sice nic nenapsal, za to vlastnil na svém zámku v Moravské Třebové bohatou knihovnu.
0: Ještě bychom mohli jmenovat několik dalších literátů.
3: Většinou to byli Češi, ale protože propadli humanistickému kouzlení, upravili si podobně jako Dubravius svoje příjmení pěkně po latinsku. Jako třeba Pisciculus, Letavalinus, Clemencianus.
5: A jaká byla kariéra našeho Jana Skály z Doubravky?
0: Ten se stal v Olomouci nejprve správcem biskupské kanceláře.
3: Brzy na to nastoupil místo osobního biskupova tajemníka.
0: Z jeho milosti byl zvolen olomouckým kanovníkem.
5: Zřejmě byl u jeho důstojnosti dobře zapsán.
0: Těšil se Turzově veliké přízni, takže postupoval rychle u jeho dvora.
3: Prakticky každý rok ho čekalo nějaké nové povýšení.
0: Asi v 27 letech byl jmenován arciáhnem olomoucké kapituly.
3: A brzy na to i proboštem v Kroměříži a Olbram kostele.
0: Ve funkci biskupského sekretáře prosazoval usnesení biskupského synodu, kterým byla potvrzena tvrdá opatření proti sektě valdenských a proti českým bratřím a luteránům.
3: Jedna věc však bylo usnesení, druhá věc byla skutečnost.
5: Tato věta platí v Lescems dodnes.
3: Však on to Dubravius dobře věděl.
2: Dobře si vzpomínám, že byly početné návrhy zákonů, aby se nesměli scházet ti, kteří jsou jen málo křesťany, a takto ukázat nepevným ve víře kacířské učení. Byly však netečně necháni osudu. Stejně je tomu dnes ke škodě mravnosti. Jako se rodívá víc mušek v teplém dnu letního období, tak zvůle současná jen dále zmnožila dav těch kacířů. A proto česká zem umírá v dnešní čas na novou chorobu.
5: Dnešní choroby české země se sice jmenují jinak než kacířství, ale taky se dobře množí jako ty mušky v teplém dni.
3: Náš Skála Doubravka,
0: neboli stále častěji Jan Dubravius,
3: se začal zúčastňovat stále většího počtu tajných schůzek.
0: Někdy to byly přímo samity na nejvyšší úrovni.
3: Například v Kroměříži roku 1509. byl u toho, když tady spolu důvěrně jednal olomoucký biskup s českým a uherským králem Vladislavem.
5: Co pak spolu probírali?
3: Korunovaci malého Ludvíčka českou korunou, což si vzal na starost právě Stanislav Turzo.
0: Za pár let si udělal biskup výlet
3: v doprovodu svého neodmyslitelného Doubravky
0: na moravsko-rakouskou hranici, kde přivítali polského krále Zikmunda, který právě ve Vídni upekl s císařem Maximiliánem sňatek, jeho vnoučat s Vladislavovými dětmi Ludvíkem a Anou.
3: Dubravius si tehdy získal přízeň polského panovníka svou neobyčejnou výřečností.
0: Což mu vyneslo záhy na to přední místo v polské delegaci do Itálie.
3: I na této cestě šlo o sňatek.
0: Tentokrát se zachtělo ženění samotnému králi Zikmundovi, který již tehdy měl u svého jména přívlastek starý.
5: Kolik pak let měl onen ušlechtilý stařec?
0: Inu už dost. 51 let.
5: To si tedy troufal.
0: Dubravius mu to plně schvaloval, jak to ostatně v radě zvířat lvímu králi vyštěbetal datel.
2: Je třeba pečovat, by se zaskvěla a ve všem zářila králova velikost. To bylo vidět, když král Zikmund uzavřel svůj sňatek nedávno. Výzdobou ze zlata zazářil palác i svatební komnata, křesla a lůžko též. Ač zlato chybělo v přístupných jídelnách, byly předzdobeny vzácnými závěsy, které by nikdo z nás, pokud má dobrý vkus, nesměnil za zlato. Dále tam také stál stůl, kde se kupily nádherné poháry. Bylo zde jistě víc než 600 pohárů různého vzezření, váhy a podoby. Číše a poháry se dvěma držadly, láhve a kalichy, džbány a měsidla i mísy ze stříbra a zlata těžkého s povrchem nádherně zdobeným rytinou. Též bylo důstojné to, že se sloužící svým vzhledem hodili pro sídlo vladaře. Neboť ti sluhové, kteří šli před hosty ve velkém zástupu, ale i takoví, kteří tu nosili číše a pokrmy, beze všech výjimek se skvěli nádherou halží a řetězů ze zlata, oděvem z jemného hedvábí, zlata a purpuru a hermelínu též.
5: Ku podivu, kolik si toho takový pták jako datel ze svatební hostiny zapamatoval?
0: Co by si to nezapamatoval? Když si o té slavné svatbě dělal vážený host z Moravy Jan Dubravius pečlivé poznámky.
3: Ani Jan Dubravius, ani jeho nadřízený Stanislav Turzo nikdy nic česky nenapsali.
0: Oba však češtinu určitě ovládali. Tato řeč byla diplomatickým jazykem v Uhrách i v Polsku.
3: Oba stáli i u překladu manských práv lenního soudu. Ta představovala v podstatě takzvané švábské zrcadlo.
5: Tedy jakýsi zákoník,
3: který pomohl Dubráviovi při psaní rady zvířat.
5: Jak pak byl na tom ten čiperný moravský politik a církevní hodnostář, co se majetku týká?
0: Čím dál tím líp. Tak ku příkladu získal hrad a městečko Břeclav se starou Břeclaví k trvalému užívání.
3: A v témže roce přibral i lenní statek Blansko za jistou sumu peněz.
5: Kolik?
3: 1800 zlatých uherských.
5: Slušná sumička.
3: Svoje vlastnictví ještě trochu zaoblil o městečko Blansko a příslušné vesnice a také pusté hradiště Blansko.
0: Marně se však domáhal toho, aby mu patřil taky Blanenský les.
3: S tím hájkem nepochodil, za to se mu podařilo vybudovat jeden rybník a další opravit.
0: Přitom ještě stačil vyspovídat jistého starce, kterému dosvědčovali tři jeho vrstevníci, jak před 50 lety bylo do základů staré hráze kladeno dřevěné potrubí.
5: Pěkný detail, i když mi nedochází, jaký má význam.
0: Značný.
5: Proč?
0: Protože Jan Dubravius se stal skutečným zakladatelem nauky o tom, kterak se stavějí rybníky.
2: Vzpomínám své návštěvy ve Slezsku, při níž jsem potkal jistého šlechtice obutého v holínky, jak mají ve zvyku rybáři, a ten se mi svěřil, že se pranic nestydí za to, že loví ryby, kapry a štiky. Již kdysi dávno Uhři předčili v rybářství i Čechy, ale tomu tak v přítomnosti již dávno není. Ale ještě král Matyáš, blahé paměti, ukázal své manželce, portugalské princezně Beatrici, 60 vis. A musím poznamenat, že Jan Bohatý z Pernštejna, největší šlechtic své doby, vytěžil za pouhý rok ze svých rybníků více než 30 milionů moravských zlatých. Jeho otec Vilém z Pernštejna se kdysi zmínil, že nejvýnosnější statek je ten, na němž je hodně rybníků s hemžícími se rybami.
3: Za nejvýznamnější rybu chovanou v našich zemích považoval biskup Dubravius.
5: Kapra, to dá rozum.
3: Nedá, byla to podle něj štíka.
5: No tak teda štíka, ale nezazněla náhodou, tedy čirou náhodou, u jména Dubravius biskupská hodnost?
3: Ne.
5: Ale já jsem co si zaslechl.
3: Nezaznělo to čirou náhodou. V době, kdy Jan Dubravius psal svoje...
2: De piscinis.
5: Neboli o rybách.
3: Tak sice ještě olomouckým biskupem nebyl, ale za krátkou dobu na to ano.
0: Nezískal tento úřad na první pokus.
3: A nebylo to ani lehce.
0: Ale díky diplomatickým Dubraviovým kvalitám se to podařilo.
3: Byl zvolen jednomyslně.
0: A když získal potřebná kněžská svěcení, nic nestálo v cestě, aby se stal Turzovým nástupcem.
2: Štiku můžeme klidně srovnat s lidskou povahou, pokud jde o její přirozené vlastnosti. Povahově je shodná se čtyřnohým vlkem. Je stejně jako on nenasytná, dravá, zločinná, neboť napadá z hladu i vlastní rod a chystá záhubu pro mladé ryby. Vzpomínám na jednu zajímavou příhodu, které jsem byl spolu s důstojným Stanislavem Turzem, olomouckým biskupem, svědkem u jednoho rybníka v Kroměříži. Na břehu rybníka se tu skrývala žába, která byla vždy považována za nepřítelkyni štiky, a ta plovoucí štiku pozorovala. Když se objevila poblíž míst, kde se nacházela žába, skočila na ní nesličně.
5: Tedy podle Dubravia žába na tu štiku, aby snad nedošlo k omylu.
2: A hned jí ovinula svoje nohy kolem její hlavičky a útočila na její oči svýma nohama tak silně, že byla záhy oslepena a takto poražena, načež se obě ponořily do vody. Když všechny pokusy štiky osvobodit se z obětí slabší žáby vyzněly nadarmo, štika měla oči úplně rozdrásány od žáby. Brzy po ponoření do vody objevila se znovu žába nad hladinou a s radostí se uchýlila do svého původního paláce. Rybáři, přivolaní pak biskupem Turzem, vytáhli z vody naprosto slepou štiku.
5: Věřte, nevěřte.
0: Četné další informace jeho díla však platí do dneška.
3: V první knize shrnuje všechny druhy rybníků.
0: Přesvědčuje čtenáře o ušlechtilosti rybníkářství, popisuje obval hráze, popisuje obvodovou strouhu, splav a výtok. Uvádí dřeviny, které se hodí nejlíp pro rybníční taras.
2: Jedle má být přikladení do základů hráze sloupána. My sami jsme byli svědky při obnovování hráze rybníka u Blanska, která byla od základu úplně zkažena. Přímo před našima očima byla vykopána jedlová roura s tak čerstvým líkem a dřevem, jako by nebyla vůbec v zemi. V zástupu pozorovatelů při této práci se vyskytl jistý stařec z blízkého mlýna, který nám sdělil, že tuhle rouru on sám vlastníma rukama pomáhal před 50 lety zakopávat. I olše je ve vodě velmi trvanlivá, též borovice, vlašský ořech a jalovec.
3: V druhé knize najdeme informace o spodině.
5: Což je podloží rybníka.
3: Taky o jeho poloze a stavbě, o spádu vody a o přístrojích, které se hodí k vyměřování, dále o měření hrází, jeho zakládání a výstavbě. A autor nezapomíná ani na odměnu za práci.
2: Při stavbě rybníků nutno dodržovat náležitou poměrnost, tedy symetrii. Tuto symetrii však ti, kteří se dnes zabývají vyměřováním rybníků, chtějí zachovat v tajnosti a nemluvit o ní. Zajisté proto, aby se k ním prostí rybníkáři uchylovali pro radu jako k věštírně. Takoví lidé nám však musí odpustit, jestliže my pro všechny zveřejňujeme zásady těch, kdo stavějí rybníky podle souměrnosti. Správně je postaven jen ten rybník, kterému bylo vybráno místo přiměřené povahy, zejména s patřičně vhodnou spodinou. Pro kapří rybníky se nejlépe hodí mastná půda, spíše vlhká podložka než suchá, spíše sypká než těžká. Je známo, že se kapři živí hlinitou potravou, takže doporučujeme, aby stavitelé rybníků dobře znali místo, v němž se rybník bude budovat, aby je obhlédli ze všech stran a aby zaručeně poblíž stavby byla též pramenitá voda.
0: Dubravius dále vypočítává, kolik ryb se má do rybníka nasadit a proč si má každý dobrý hospodář založit vlastní líheň kapru.
3: Třetí kniha popisuje tření kaprů a štik i roční dobu, kdy se tak děje, jakož i okolnosti, za jakých je nejvhodnější nasadit do rybníků štiky.
5: A máme tu čtvrtou knihu.
0: A v ní popis práce porybného. Autor si všímá, oč má pečovat z jara a oč v létě, na podzim a v zimě.
2: Má se starat o vše, co patří k vodě a k rybám. Má především dbát, aby příval neprotrhl hráz, aby voda nehnila a nevytvářela usazeniny a aby dlouho nestála. Porybný má obcházet rybníky a starat se též o jejich obnovování, dbát, aby ptáci, dobytek ani lidé nepůsobili na rybnících škodu. Největšími škůdci rybníků i ryb se mohou stát prasata, krávy, koně a též menší domácí zvířata. Z jara má porybný upravit hráze rybníků, ucpat místa, která jsou děravá, a řádně hráz pročistit. Má chodit kolem rybníků ve dne i v noci, zejména když se blíží deštivé jaro, je třeba otevřít dokonale stavidla. V létě potřebují kapři klid a pokoj, neboť rostou a sílí. Připomínáme výrok Plíniův, že ryby se radují a živí z mírných dešťů. Na podzim se polibný stará o přípravu lovu divokých kachen a hus slétajících se k rybníkům. Před začátkem zimy se vypustí trochu voda, aby vyschly okraje a přečkali sníh a mrazy. V zimě pak si musí porybný všímat ledu, aby svou mohutností a tvrdostí nezadusil ryby, neboť ty často pod ledem ztrácejí možnost volného dýchání. Někdy je důležité, aby byla do rybníků přenesena nová voda, která by vytlačila starou, neboť ochablí kapři často zbytečně umírají.
3: Pátá kniha je závěrečná.
0: Autor ji věnoval výlovu rybníka a nářadí, které je k tomu zapotřebí. Všímá si lovu štik a kaprů, vykládá, jak a kde se mají zakládat sádky a proč mají být blízko rybníku.
3: Zajisté důležité jsou rady, jak lovit tučné a jak hubenější kapry. Uvažuje taky, jestli je správné lovit ryby, když voda zamrzne.
5: On byl vlastně Jan Dubravius, původně Jan Skála z Doubravky, takový biskup rybníkář.
3: Ale také biskup básník.
0: A biskup právník.
3: A ještě diplomat.
0: Jakož i historik, který se psal...
2: 33 knihy historie království českého.
3: Také to však byl politik.
0: A to politik tolerantní, který si dopisoval s pražskou konzistoří pod obojí, i když sám byl katolík.
3: A když povstání českých stavů proti Ferdinandovi dopadlo špatně, tak to byl on, kdo se přimlouval za odbojné stavy i za uvězněné české bratry a za jejich biskupa Jana Augustu.
0: A proslul i jako ekonom, který zaváděl hospodářské novoty zejména v rybníkářství.
3: Byl oblíbený u všech mocných, se kterými se setkal a které svou osobností okouzlil. Od králů Vladislava, Matyáše, Ludvíka, Zikmunda, Karla V. i Ferdinanda přes biskupa Turza až k pánům z Boskovic nebo Ludanic.
0: 9. září 1553 byl v Kroměříži raněn mrtvicí a téhož dne milosrdně zemřel.
3: Jeho 67letý život byl na svém konci.
5: O takovém životě lze říct to, co jsme předeslali už na začátku, že byl utěšený.

0: Mapy českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

zpívá si jeho jméno a tribuny vstávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, začíná nostalgické muzeum zábavy. Přijměte prosím pozvání do malé hospůdky na Kokořínsku, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý. Dneska se podruhé setkáme s manželskou a hereckou dvojicí Evou Hruškovou a Janem Přeučilem.
1: Že Honza chtěl být hercem zřejmě od narození, tak to si myslím, že je celkem jasný. Ale čím jsi chtěla být ty, Evičko? Ty jsi chtěla být herečkou, zpěvačkou?
2: Já jsem chtěla být zpěvačkou, protože to mě strašně bavilo a hrála jsem na piano, bohužel jsem se nenaučila tak, jak bych sama bývala byla chtěla, ale tak jako to bylo v módě neposlouchat, že jo, rodiče, to by nešlo. No takže jsem zpívala a potom jsem najednou to z toho vyplynulo, že mě paní režisérka Vlasta Janečková obsadila do několika pohádek, protože jsem byla taková mrňavá a málo jsem vážila, tak, ale tenkrát ne. Prostě začala jsem hrát princezny, tak to mě taky bavilo a najednou jsem zjistila, že jako to hraní, že to je taky vlastně taková seberealizace. No a nevím, nějak dalo slovo, nebo píseň, nebo co, jak se to stalo a já, přestože jsem studovala na gymnáziu, protože kromě toho, že jsem ráda zpívala i hrála, tak mě bavily i knížky, čtení a takový to jako sebevzdělávání je jako takový blbý slovo, ale prostě pořád něco novýho a novýho vědět, takže ten Gimpl byl tak akorát. No a paní režisérka Janečková mi nabídla roli Popelky, která tenkrát se natočila černobíle, myslím, že ani ten materiál není moc kvalitní. A zvláštní shodou okolností si ji hodně lidí zamilovalo, což myslím, tenkrát jsme nikdo z nás nedokázal ani odhadnout, proč se to stalo. Nebo ty víš, proč by?
1: Nevím, proč to mohlo být? Pravda je, že